Kniha Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je souborem 9 povídek. Ve čtení na pokračování dnes otevřeme druhou z nich. Ve 3 setkání se ponoříme do příběhu s atmosférou tajemství. Příběhu, který vykreslí sílu lítosti, čte Vladimír Hauser.

Že jste mě v téhle krčmě už viděl, je docela možný, jsem tu totiž pravidelným hostem. V 90. roce jsem tu takhle byl poprvý a od té doby sem chodím. Každý rok, druhý pátek v květnu. Mají tady bezkonkurenční, nefalšovaný hovězí guláš, ale to vy určitě víte. Na ten se vždycky těším. A pokaždý spím tady na nádraží, tamhle na lavičce pod střechou. Je tam tma, protože ty světla pod stropem, co já pamatuju, nikdy nesvítily. A ty lampy na peroně jsou tak vysoko, že na tu moji lavičku nedosvítí. Tam se teda uložím, když hospoda zavře. Většinou tady už jsme jenom já a hospodský, všichni ostatní hosti už dávno odešli, já ale zůstávám až do zavíračky. Jasně, že bych si mohl najít nocleh tady v té výsce pod Jedlovou, teď je to jenom 2 kiláky odsud. Nebo bych mohl popojit kousek do lesa a lehnout si na jehličí na první pohodlný místo, který najdu. Je jich tu dost. To já bych ale neudělal, tradice je tradice. Kvůli tomu sem přece jezdím. Já si vždycky vybalím karimatku a rozložím si ji na tu lavičku. Když je měsíčná noc a touhle dobu většinou bejvá, tak si ještě před spaním sednu na obrubník a otevřu si láhev piva, kterou si pro tuhle příležitost nosím sebou. Pivo je teplý, ale to mi nevadí. Pak se objeví kocour. Takový normální kocour, ale pořádně urostlej a celý šedivej. Otce se mi o záda a zapřede. A já vytáhnu z batohu nějakou dobrotu, kterou jsem si pro něj připravil, kousek pečeného bůčku nebo tak něco. Kocour to spořádá a pak tam sedíme spolu a koukáme na koleje, po kterých se k nám pomalinku blíží hranice stínu a měsíčního svitu. A posloucháme to hluboký ticho. Já nic neříkám a kocour taky mlčí. Jenom z lesa občas zahouká sova. Většinou už bývá pěkná zima, ale my takhle sedíme, dokud se měsíc nevyhoupne nad vrcholky stromů a neozáří nás. A ten kocour najednou není šedivej, ale stříbrnej. Ještě chvilku spolu takhle mlčíme a já se pak seberu a zalezu do spacáku, kde si ani ne za minutu udělám příjemný teplo. Když se uvelebím a podívám se tam, co jsme s kocourem seděli, tak on už tam není. Nevím, kam chodí. Dneska to nebude jiný. Mám to takhle rád. Je to ale zvláštní místo, tahle Jedlová. Obrovský nádraží v lesích a kde nic tu nic. Žádná civilizace. Jen 2 velké trati se tady stýkají. Z Rumburka do Lípy a z Rumburka do Děčína. A na nádraží je hospoda, která má každý den otevřeno od rána do večera. To se jinde nevidí. Jak říkám, poprvé jsem to takhle nocoval v 90. Ale znám to tady už od dřív. Jako malý kluk, můj táta byl strojvůdcem a jezdil tuhle trať. Ne tu do Lípy, ale tu do Děčína. Často mě brával sebou. Každý víkend, když jezdil, jsem chtěl jet s ním. Někdy se jelo přes den, ale jindy mě vzal na noční vlak. Ten dneska už nejezdí, ale tenkrát v 70. letech vyjížděl poslední vlak z Rumburka ve 11:45. Ve 23:39, to si pořád ještě pamatuju, byl tady v Jedlový. 8 minut počkal na motorák od naproti a do Děčína jsme přijížděli v 0:22. Sedával jsem v kabině vedle táty a on mě takhle v noci nechával řídit. To se samozřejmě nesmělo, nebyl ale nikdo, kdo by nás načapal. Umíte si představit, jaký to pro kluka bylo nádherný dobrodružství? Sedíte v kabině velikého motoráku a řídíte. Ne nějaký model, ale opravdický vlak. Táta mě dokonce naučil, jak se rozjet a jak potom zastavit. Posunete páku dopředu, přidáte otáčky a ono se to rozjede. Sledujete návěstí, občas zpomalíte a občas zase přidáte. Světla svítí nějakých 200 metrů dopředu, dál už je jenom černý nic.
a vy uháníte po koleji, která se klikatí v lese mezi kopci. Ty kopce nevidíte, ale víte, že tam jsou. Který kluk něco takového zažije? To je to nejhezčí, co si z dětství pamatuju. Jezdili jsme tenkrát tím motorákem, co měl sedadla čalouněný zelenou koženkou a hranatý okna, který byly na kliku a dali se přes ně stáhnout tmavý rolety. Žádný hadrový záclonky, ale rolety. A ten motorák jezdil i devadesátkou. Táta to vždycky hnal devadesátkou na všech rovných úsecích. To byla neuvěřitelná rychlost. Ten vlak jel, jako by ho někdo vystřelil. Já jsem se taky jednou nebo dvakrát odvážil zrychlit na 90. Naposled, když mi bylo 14. To byste musel zažít, to se nedá vyprávět. Ty motoráky se tenkrát označovaly M262. Měli to napsané na boku na té červené ceduli, ale pak to přeznačili. Dneska to jsou 830 a už se skoro nepoužívají. Nádherný stroje to byly. A v téhle mašině mě táta vozil a nechal mě ji i řídit. Táta byl fajn. Nebyl to jenom táta. Byl to tenkrát můj nejlepší kámoš. Moc času nemýval, to ne, ale s klukem to jako se mnou podnikal cokoliv, co pro mě mohlo být zajímavý a dobrodružný. Jako třeba řízení opravdického vlaku. Jenže táta už nežije. Bylo mi 14, když se nevrátil domů. V tom věku kluk tátu potřebuje nejvíc. A já jsem o něj přišel. Srážka vlaků. 8. června se to stalo. V 79. připadlo 8. června na pátek, stejně jako dneska. Táta vyjel ze stanice, jenže po nesprávný koleji. Měl jet jako vždycky doprava na Děčín, vyhybka ho ale hodila doleva na lípu. A tam se srazil s protijedoucím nákladákem. Ještě prej neměl velkou rychlost, jenže v motoráku sedíte hned vepředu, tak to schytáte z první ruky. Ten nákladák táhla 458, to byl takovej menší diesel s kabinou vzadu a s dlouhým motorem vepředu. Říkám menší, ale stejně měl 60 tun. A do téhle mašiny, která v tu chvíli mohla jet tak 40, jak zpomalovala před vjezdem do stanice, táta narazil taky možná 40. To máte dohromady 80 kiláků za hodinu. Tátovu kabinu to vmáčklo hluboko do kabiny pro cestující. Tamhle na okraji lesa vedle kolejí má táta pomníček. Když sem přijedu, jdu nejdřív tam. Chvilku zavzpomínám a pak to jdu sem do hospody zapít. Je to tak trochu, jako bych tady seděl s tátou.

Měl jsem to tady na severu rád, to víte, samý krásný zážitky. Po tátově smrti jsem se tu ale dlouhý roky nemohl ukázat. Bylo to pořád moc silný. Víte, přijít o tátu, to je zlý, ať se na to díváte, jak chcete. Ale přijít o tátu, jako byl ten můj, to s váma hybne na hodně dlouho. Já jsem se z toho vlastně nikdy úplně nevzpamatoval. I když dneska už jsem ve stavu, kdy jsem můžu, aniž bych z toho byl špatnej. Ale tenkrát to prostě nešlo. Měli jsme s klukama takovou partu a jezdili jsme na čundry po celé republice. Středohoří, Šumava, Orlický hory, Slavkovský les a někdy i na Moravu, ale sem na sever nikdy. Teda kluci jo, ale já ani omylem. Když se jelo na sever, já jsem se pokaždý na něco vymluvil. Teprve v tom 90. roce jsem se odhodlal. Z ničeho nic mě prostě napadlo, jestli už není čas. Několik týdnů mi pak trvalo, než jsem uzrál. Klukům jsem řekl, že s nima na čundr nepojedu, jenže tentokrát to bylo opačně. Kluci jeli někam na Vysočinu a na sever jsem jel já. Sám. Divnej pocit to byl. Čím dál podivnější, jak jsem se blížil ke Dloví. Za Novým Borem už to bylo k nevydržení. Poznával jsem krajinu, kterou jsem mýval tak rád. Jeden špičatej kopec vedle druhýho, kam až dohlídnete a všude kolem lesy. Prostě krásnej pocit, jako když se vracíte domů. A proti tomu se mi dělalo nevolno při pomyšlení, že tam někde mám tátu. Teda, kdo ví, kde dneska je, já si myslím, že v nebi, kde jinde. Ale to místo, kde se to stalo, je Jedlová. Vystoupil jsem z vlaku po 7. hodině. Slunce stálo ještě dost vysoko, aby hřálo, ale zase dost nízko, aby všechno kolem začínalo chytat ten nádherně zlatavej podvečerní odstín. Vykročil jsem zvolna z nádraží podél kolejí a šel jsem 300 metrů za poslední výhybku, tam, co se ty dvě trati rozcházejí. Na lípu vede ta levá a já jsem se po ní dal ještě kousek, necelých 100 metrů. A tam to bylo. Dřevěný křížek, kolem něj kytky, představte si, že byly čerství. A před křížkem kolo od vlaku do půlky zadlabaný do země a na něm vyrytej nápis Vladimír Jandera, strojvůdce, tragicky zahynul při železničním neštěstí 8.6.1979. Takhle to tam stálo. Kvůli tomuhle jsem přijel. Samozřejmě jsem věděl, co tu najdu, ale stejně jsem u pomníčku stál jak opařený. Po chvíli, neměl jsem tušení, jak dlouhá byla, jsem si uvědomil, že to je všechno. Nevím, co jsem si myslel, snad, že se tady potkám s tátou, jenže to se nestalo, jak by taky mohlo, takový nesmysl. Tak jsem se otočil a loudal se zpátky na nádraží. Hlavu jsem měl, jako by mi ji někdo poctivě vygumoval. Nutně jsem si potřeboval dát pivo, spíš 3, možná i 4. Slunce se už dotýkalo obzoru, a nádražní budova, která je v normálním světle šedivá, teď zářila oranžově. To znamenalo, že jsem u toho pomníčku musel stát tak půl druhý hodiny, i když mě to připadalo jako pár minut. Tenhle lokál už tenkrát, a to je 17 let, vypadal úplně stejně jako teď. Akorát ubrusy se od té doby vyměnili a pivo teď mají taky jiný, lepší. Hospodský ale zůstal a přijde mi, že i kuchaře mají pořád stejnýho. Objednal jsem si pivo,
pak druhý a třetí. Hospodský říkal něco o skvělým guláši a já jsem si uvědomil, že mám vlastně pořádný hlad, tak jsem si ho dal. Nepřeháněl ten hospodský, nepamatuju si, že bych kdy jedl lepší. A dokonce mi ho nedal s knedlíkem, ale s bramborem, jak to mám rád. Po čtvrtým pivu jsem už v lokále zbyl sám a hospodský se chystal zavírat. Tak jsem vzal batoh, přesunul se pod nádražní střechu a tam na lavičce si udělal spaní. Byla už tma, akorát na západě bylo nebe ještě malinko do oranžova a i když nebe bylo pořád bez mráčku, hvězdy přes světlo nádražních lamp vidět nebyly. Asi to bylo tím chladným vzduchem, že ze mě spadla únava. Najednou se mi nechtělo spát a hlavou se mi honila fůra myšlenek. No, honila je silný slovo. Po těch pivech se spíš plazili. Jenže na usnutí to prostě nebylo. Tak jsem z batohu

a nahlas jsem řekl, počkej tady, nikam nechoď, já ti něco dám. Jako by mi mohl rozumět. Kocour se na mě podíval a možná mi fakt rozuměl. Každopádně zůstal sedět, zatímco já jsem štrachal v batohu. Vylovil jsem lunch meat, co jsem měl na snídani, a kudlou jsem ho vydloubal na zem, aby si kocour nepořezal jazyk o plechovku. Kocourovi to udělá radost, říkal jsem si, a mě nijak neuškodí, když budu snídat jenom tatranku. Kocour otočil hlavu ke mně a pár okamžiků koukal, možná si chtěl ujistit, že to je opravdu pro něj. Když mu došlo, že já to nejspíš jíst nebudu, pustil se do toho on. Musel mít hlad, protože ten lunch meat, co měl skoro půl kila, spořádal celý. Zbyl po něm na betonu jen mastný flek. Pak se posadil a ani se nehnul. Já jsem pomalu dopíjel pivo a tak jsme tam spolu seděli, mlčeli a dívali se na stříbřitý kolejiště obklopený stříbřitým lesem. Nad vrcholky stromů se totiž právě vyhoupl měsíc, který byl zrovna v úplňku. Nejvíc stříbrnej byl ale ten kocour. Dopil jsem, pohladil kocoura a řekl díky za společnost, kámo. Kocour zamňoukal a zůstal sedět, zatímco já jsem zalezl do spacáku. Hospoda už byla temná a kancelář výpravčího taky. Poslední vlak, ten z Děčína, odjel těsně po devátý, tak výpravčí už asi spal. Aspoň v patře, kde bydlí, se nesvítilo. Když jsem se podíval na obrubník, kde jsme s kocourem před chvilkou seděli, byl tam už jenom ten flek od lunch meetu. Poslední, co jsem si pamatoval, než jsem usnul, byly hodiny, co visí tamhle pod střechou, a ty ukazovali půl jedenáctý.

Zbudilo mě mňoukání. Kocour byl zpátky a stál u té mojí lavičky. Ty máš ještě hlad? Zeptal jsem se rozespale a mrknul na hodiny. Za 10:50. To jsi mě teda moc dlouho spát nenechal, posteskl jsem si v duchu a trochu začínal litovat, že jsem se s ním tak skamarádil. Vytáhl jsem tu tatranku, co mi zbyla na snídani, kocou si k ní čuchnul, ale žádný nadšení nejevil. No jasně, tohle ti nejede, viď? Kocour neodpověděl a skoro bych řekl, že se pohravě ušklíbl, ale asi se mi to jenom zdálo. Znova jsem se zavrtal do spacáku. Jemu se to asi nelíbilo, mňoukal totiž dál jako o život. Byl to takovej kravál, že jsem nemohl usnout. Tak co je? Co chceš? Byl mi sympatický, jenže teď mě už trochu štval. Snad si můžu vyspat, nemyslíš? Já nejsem noční tvor jako ty. Jestli mě chceš vytáhnout na myši, tak tě zklamu. Neskalovíš sám a už zmlkni, jo? Kocour to ale nebral v potaz a za neustálýho mňoukání vykročil směrem ke kanceláři výpravčího. Jak jsem se za ním podíval, přišlo mi, že tady je něco divného. Chvilku ale trvalo, než ta myšlenka dorazila, kam měla, jak jsem byl po tom krátkým spánku zpomalený. V kanceláři se svítilo. Že by výpravčí na něco zapomněl a vrátil se do kanceláře? Co by to tak mohlo být, že to nepočká do rána? Nedalo mi to a šel jsem se tam podívat. Nebylo to nic příjemného, jen tak v triku, v jegrovkách a v ponožkách. Byla totiž pěkná kosa. Zaklepal jsem na dveře. Nic. Zabouchal jsem. Zase nic. Vstoupil jsem do kanceláře a tam nikdo. Aspoň, že tam bylo teplo. Rozlížel jsem se, všude ten pracovní nepořádek, jaký člověk na takovém místě očekává, a v tom z vedlejší místnosti vyšel chlap. Výpravčí. Eisenboňácký kalhoty, eisenboňácká košile a bez kravaty. Eisenboňácký

Mácký sako bylo přehozený přes opěradlo židle a červenou čepici, kde má červenou čepici? Zajímalo mě, nevím proč. Tak tu čepici jsem zahlídl na háčku na zdi. Prostě výpravčí. No jo, jenomže mě na něm něco nesedělo. Dost dlouho mi trvalo, než mě to trklo. Takhle přece nevypadá člověk, který vstal z postele, aby se pro něco vrátil. To by byl v pyžamu, přes který by možná měl něco narychlo přehozený, no ne? Jenže tenhle výpravčí byl normálně oblečený, zavázaný boty a vůbec nebyl rozespalej. A že byla v kanceláři i v bytě výpravčího tma, když jsem lezl do spacáku, za to bych dal ruku do ohně. Výpravčí ještě před chvílí spal a basta. Tak jak to, že je teď oblečený a funguje na plný obrátky? Tohle se mi honilo hlavou během těch několika vteřin, co výpravčí mlčky stál a koukal na mě jako na zjevení. Nebylo divu, nikoho tady nemohl čekat takhle v noci. Pak se ale vzpamatoval. Asi nemá smysl zvat vás dál, když jste se už pozval sám, že jo? Ale je dobře, že jste tady. Aspoň budu mít společnost. Já jsem tady pořád sám, víte? Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a tohle dobou už bude akorát. Co myslíte, že jsem na to řekl? Jasně, že jsem neodmítl. Pořádně jsem vymrznul na těch pár metrech od spacáku do kanceláře. Posaďte se, ukázal na jednu ze dvou židlí. Na stůl přistály dva hrnky a konvice s horkým čajem. Všiml jsem si, že ty hrnky asi budou vypůjčený vedle z lokálu, protože na sobě měli takovou tu červenou značku Jednota, jakou jsem viděl na ceduli nad dveřmi hospody. Výpravčí se posadil na druhou židli. Já nesladím, ale jestli ví, jo, tak cukr je tady. Ukázal na otevřenou krabici kostkovýho cukru. Byl bych si dal spíš mlíko, ale to výpravčí neměl. Říká se, a určitě jste to slyšel taky, že člověk udělá dojem během prvních pár vteřin. Buď dobrý nebo špatný. Je to přesně tak, to můžu potvrdit. Tenhle výpravčí mi totiž hned připadal jako někdo, s kým bych se dokázal spřátelit. Takovej normální chlápek kolem 45, co mu v tmavých vlasech začínají prosvítat stříbrný pramínky. To, co z něj vyzařovalo, byla přátelská povaha a důvěryhodnost. Věřil bych mu cokoliv, a to jsem ho vůbec neznal. Fakt sympaťák. Ale ty jeho oči. Měl v nich napětí a smutek, takovej nehluboký smutek, jaký tam mívá člověk, který prožil něco hodně špatného, nějakou velkou bolest, co se nikdy nezahojila. Viděl jste někdy v televizi třeba dokument z války? Takový oči měli vojáci, co se vraceli z fronty, nebo lidi, kteří za sebou měli lágr. Nedalo mi to a zeptal jsem se. Nic mi do toho není, ale co teď děláte tady v kanceláři, když poslední vlak už dávno odjel? Udiveně na mě pohlédl. Odjel? To se pletete, poslední vlak přijede ve 23:39. A já jsem tady, abych ho vypravil. A jako bych se bez té informace neobešel, dodal, jede do Děčína. Jenže já na to v jízdním řádu, co je nalepený tamhle na okně, takovej vlak není. To máte pravdu, napsaný tam není, ale stejně přijede. Vždycky jezdí. Já už teď vypravuju jedině tenhle vlak. Od té doby, co jsem měl ten průšvih, mě nenechají vypravovat jiný vlaky než tenhle noční. Koukám ale, že bych vám to měl povědět pěkně od začátku. Nepospícháte, že ne? Kápnul na to docela přesně. Nespěchal jsem nikam, leda tak do spacáku, ale to mělo čas. Spacák neuteče. A tohle mě začínalo zajímat.
Navíc, když jsem se podíval do těch smutných očí, tak jsem pocitoval neodolatelný nutkání mu jakýmkoliv způsobem udělat radost. A jestli to znamenalo poslechnout si jeho příběh, tak jsem byl jedno velký ucho. Ujistil jsem ho, že slovo pospíchat jsem ve slovníku nikdy neměl a nehodlám na tom nic měnit ani dneska.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatan Kaleta. Dnes ve 12.15 otevřeme další díl z této knihy.

Jsou 3 hodiny z pondělí 25. května. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Před námi je pořad Rozmarína na téma jazyky lásky.

0: Dobrý den, u poslechu květnové rozmaríny. Od mikrofonu se hlásí Bohunka a Pepa Horští. Dnes jsme si pozvali, budete překvapení, manžele Horské. Tedy dnes si budeme povídat spolu.
1: Bohunko, vítám tě ve studiu.
0: Já tě taky vítám, Pepo, ve studiu.
1: O čem si tedy budeme povídat? Máj, lásky, čas vybízí k zamyšlení o lásce, tentokrát tedy o tom, jakými jazyky může láska mluvit, nebo můžeme lásku vyjadřovat. Jak si máme navzájem dávat najevo lásku, abychom ji vnímali a cítili se milování.
0: Jaké ty jazyky a jaká ta nářečí vlastně jsou, jak je poznáme? Na tohle téma si teď budeme povídat dalších 60 minut a můžeme se těšit na hodinu písniček, povídání i vzájemného sdílení. Nebudou chybět ani výsledky malé ankety na téma, kdo jakým jazykem mluví a podle čeho se to pozná. Máj, lásky, čas. Proto jsme také přistoupili i k tomu, že si budeme povídat o lásce. Já tu mám takový důkaz lásky přede mnou. Leží květina utržená před budovou rádia, kterou jsem dostala od svého muže. Když se na ní dívám, tak se mě úplně daleko lépe bude povídat. A když už jsem u té romantiky, tak začnu českým klasikem. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Mám pokračovat?
1: Ne, stačí. Tolik slova českého klasika o lásce mezi mužem a ženou, která si často právě v květnu, tedy měsíci lásky, připomínáme. Když je slyším, napadá mě, to je lidské vyjádření. Čteme ale také něco v Biblii o nějaké takové lásce mezi mužem a ženou, tedy o té romantické lásce?
0: Já mám moc ráda Píseň písní. Je to píseň, o které někteří říkají, že je písní o romantické lásce mezi mužem a ženou. Jiní vykladači mluví o tom, že to je píseň, která je metaforou vztahu Krista a jeho nevěsty církve. Já si myslím, že je to obojí, Pepo, co říkáš?
1: Ano.
0: Pepa kývá, ano, Pepa kývá. Já mám nejraději 2. kapitolu toho té písně písní a zkusím z ní 10 veršů přečíst. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
1: Ano, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
0: A jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hrozinkovými. Osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou. Jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého. Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zítkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Můj milý se ozval, řekl mi. Vstaň, přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak, teď, když jsem to četla, ten text, tak nejenom jsem vnímala tu krásnou metaforu vztahu mezi mužem a ženou, to krásné, co se mezi nimi děje, ale protože máme téma jazyku lásky, tak už mi naskakovaly jednotlivé jazyky lásky podle konceptu Garyho Chapmana.
1: O tom budem dnes trochu víc povídat. Gary Chapman je dlouholetý americký manželský poradce, který, dá se říct, převzal koncept citové nádrže dětského psychologa Rose Campbella a mluví o tom, že každý člověk má citovou nádrž. Každý má samozřejmě jinak velkou a jinak naplnitelnou.
0: Někdo má třeba děravou.
1: taky může být, která ale spíše, ta díra je spíš způsobena jako životními událostmi a příběhy náročnými, který prožil. A je potřeba ji umět taky zacelit. Takže má každý citovou nádrž, tedy potřebu cítit lásku nebo vnímat lásku druhých lidí. Nejvíce samozřejmě od partnerů životních. Mluví o tom, že plná citová nádrž je pro partnerství či manželství stejně důležitá, stejně podstatná, jako třeba správné množství oleje v motoru auta. Tomu rozumím, aby mohl skutečně fungovat a jet, být dobře promazán, jinak se zadře.
0: Co se stane, jsem se chtěla zeptat, co se stane, že tam ten olej není?
1: Jakýkoliv malý množství oleje nebo nedostatečný množství oleje, někdy stačí skutečně málo. I když je, jak říkáme, pod minimem, my technici, tak někdy to ještě stačí na to, aby ten motor jel. Ale přijde chvíle, kdy už je ho tam tak málo, nebo skoro žádné, že skutečně už nestačí namazat ten motor a dojde okamžitě k jeho zadření, k jeho poškození. A ta škoda je tak rozsáhlá na tom motoru speciálně, že u těch starších aut už někdy nestojí za to auto ani opravovat.
0: Dá se to nějak převést na vztah mezi mužem a ženou, na partnerský vztah?
1: Tak dá se to převést samozřejmě tak, že my potřebujeme tu citovou nádrž mít nějakým způsobem aspoň částečně naplněnou. Nejlepší by bylo, kdyby tam bylo jaksi toho oleje na maximum, když to převedu do té řeči technické, ale stačí, aby tam bylo aspoň nějaký dostatek toho oleje. Pak ten vztah může docela slušně fungovat. Tím, že cítím tu partnerovu lásku, to přijetí, tak mám větší tendenci tomu druhému i vycházet vstříc.
0: Podle Chapmana je tedy naplnění partnerovi citové nádrže lásky klíčem k dobrému a fungujícímu, můžeme říct, šťastnému manželství. Chapman zdůrazňuje, že pokud lidé cítí partnerovou lásku a přijetí, dokážou lásku přijímat a dokážou lásku dávat, tak mají větší tendenci mu vycházet vstříc a jeho lásku opětovat. Chapman je dlouholetý manželský poradce a po své 30-leté praxi zjistil, že způsoby vyjadřování lásky mohou být rozděleny do takových 5 oblastí, 5 kategorií, které nazývá jazyky lásky. Domnívala jsem se, že už je to téma, které je chronicky známé, ale jak už jsme říkali, dělali jsme malou anketu mezi našimi přáteli a vlastně jsme zjistili, že asi čtvrtina našich přátel ví, že existuje knížka nebo knížky, ale nikdy ji nečetli, vlastně ten koncept vůbec neznají. Vůbec není na škodu, když se dneska budeme trošku víc tomuto tématu věnovat. Jaké jsou tedy ty jazyky lásky v těch 5 skupinách? Jsou to slova ujištění, soustředěná pozornost, dárky, dávání a přijímání dárků, skutky služby a fyzický kontakt. Podle konceptu toho Garyho Chapmana každý člověk vyjadřuje svému protějšku lásku všemi 5 jazyky, ale jenom jeden z těch způsobů používá nejčastěji. Ten nazývá Gary Chapman primárním jazykem lásky. Každý má podle tohoto konceptu jeden nebo 2 primární jazyky lásky, kterým nejlépe rozumí a ve kterých lásku vyjadřuje, ale taky přijímá.
1: Tak to je 5 jazyků. Já to ještě zopakuji, protože to možná nemusel někdo postřehnout. První jsou slova ujištění, to je první jazyk lásky. Druhá je soustředěná pozornost, třetí jsou dárky, čtvrtý jsou skutky služby a pátý je fyzický kontakt. Některý z těchto jazyků lásky má každý z nás jako primární, jako první. A teď, co to znamená v praxi?
0: Já jsem nedávno slyšela rozhovor 2 mladých žen, které obě dvě byly několik let vdané, měly rodinu a ta jedna říká, víš, ten můj, on mi i po 5 letech manželství nosí pořád dárečky, malé čokoládky, žvíkačky, které mám ráda, malou kosmetiku, dává mi to na různá místa, abych byla překvapená. dává mi na polštář třeba snitky mateří doušky, protože ví, že ji mám ráda. Je to strašně hezký, ale víš, kdyby radši spravil ten kohoutek, který kape, kdyby namazal ty vrzající dveře, kdyby mě šel nakoupit. A druhá mladá žena s vykulenýma očima nadšeně poslouchá a říká, no tak to všechno, co říkáš, to si udělám sama. Ale kdyby mě tak dal tu snítku mateři doušky na polštář, co já bych za to dala? Tak vidíme, že jazyky lásky můžou být velmi různé u mužů i u žen. Tak tohle to je v praxi, Pepo.
1: Tak je to zřejmé, že jazyk, kterým vyjadřují vztah nebo lásku svému partnerovi, může být v porovnání se způsobem, který vyjadřuje partner mě, natolik odlišný, jako se například liší čeština od čínštiny. Je pak jedno, jak moc se snažím dávat najevo nebo vyjadřovat lásku svému partnerovi, když vyjadřuji svou lásku v češtině, zatímco můj partner rozumí třeba jenom čínsky.
0: Vojni.
1: Co si říkáš, prosím tě?
0: Vojni.
1: No, já ti nerozumím, prosím tě.
0: No, to ti říkám mandarinskou čínštinou, miluji tě.
1: No, děkuji, tomu jsem tedy skutečně nerozuměl. Tak na oplátku, Rakastan.
0: A tak to já zase vím, co to je, protože Rakastan je krásné, romantické, finské slovo, které říká miluji tě. My, když se s Pepou řekneme Rakastan, tak nikdo neví, co to je, kromě Finů, ale my to víme, je to náš tajný jazyk lásky.
1: Protože jsme byli před lety na manželských setkání ve Finsku a tam toto slovo zaznívalo a pro nás to zní strašně. Řekněte Rakastan, to je jako když chcete někoho kousnout. A proč,
0: to je stan pro Čecha.
1: a tam je to prostě vyjádření lásky. Nestačí totiž být pouze upřímný nebo říkat věci na rovinu. Když někomu vyjadřujeme lásku tím jazykem lásky. Pokud si přejeme skutečně efektivně společně nějak komunikovat na té citové a blízké intimní úrovni, je potřeba zapojit snahu naučit se takzvaný ten hlavní či primární jazyk lásky toho druhého. Tak bude naše láska přeložena do jazyka té milované bytosti a ona to potom lépe ocení, porozumí tomu, bude vědět vlastně, o čem je řeč.
0: Takže vlastně si můžeme říkat Rakastan a budeme oba dva tomu rozumět. Jak se vlastně stane, že člověk má nějaký primární jazyk lásky, že mluví nějakým jazykem lásky? Ten specifický způsob, kterým přijímáme lásku od svých rodičů a od svého okolí, je právě tím, co nás formuje v tom dávání a přijímání lásky. A každý z nás si ten svůj jazyk lásky přinášíme do partnerského vztahu. Samozřejmě se vyvíjí nějakou dobu, nějakou delší dobu a nemůžeme říct, že třeba teď už to navěky budu mít takto. Má to určitý vývoj. Ale to, co jsme zažili v dětství, tak je právě to velmi důležité pro formování toho našeho jazyku lásky. Já jsem měla tu výsadu, že jsem měla rodiče, kteří uměli víc jazyků lásky. A zejména tatínek, který byl romantik, scout, výtvarník, taky něco psal. A psal nádherné dopisy, vzkazy, k tomu kreslil nádherné obrázky, zejména slziček Panny Marie, které byly těmi jeho typickými. A takových dopisů mám doma hodně. Mám tu poslední, který tatínek psal v roce 2009. A tatínek nám psal s Pepou k našemu jubileu, kdy jsme slavili oba kulaté narozeniny. Milá Bohunko, milý Pepo, jedna horská etapa za vámi, další před vámi. Obě naplněné božím vedením a nadějí. Mějte se dobře v boží dlani. Pán Bůh s vámi žije. Žijte v jeho péči, ať s vámi zůstává s celou vaší rodinou, váš Bohuš. Jeden z krásných dopisů a to, že poslední je navíc napsaný na jeho krásné vizitce, tak je pro mě velkým pokladem. Ale mám tu poklad ještě daleko starší, kdy Naše nejmladší dcera byla malinká, bylo jí asi 6 let. Učila se číst a rodiče ji hlídali. A tatínek ji zase nakreslil takový večerní obrázek na téma Je čas jít spát. Tak já to teďka přečtu tím nádherným tatínkovým písmem, tiskacím, aby to tam já mohla přečíst. Je tam psáno: Míjinko, půjdeme do postelovic spinkat. Naležato na oušku. Už všichni ptáčci za komínem usnuli, Míjinka bude spát. Věřím, že ta naše dcera potom klidně mohla jít spát, protože takové poetické pozvání do Hajan určitě ocenila. Takhle jsem to měla já, určitě se dostaneme k tomu, jak jsme to měli oba dva. A pojďme si teďka dát první písničku.

0: Dnešní rozmarína s názvem Máj lásky čas přináší téma jazyků lásky. Představili jsme si koncept pěti jazyků lásky a budeme se věnovat jednotlivým jazykům. Ale napřed ještě se chci vrátit k tomu, k té vzpomínce na Bohuše, kterou jsme měli před písničkou, že on samozřejmě byl velký romantik, ale měl i velký smysl pro humor. Když Bohunka v teenagerském věku řekla, že po nedělním obědě chce do Hajan a ne na žádný výlet, tak on řekl, dobře, tak do Hajan. Nakonec si přemluvil a sedli do auta s celou rodinou a za 15 minut stáli před cedulí Hajany, tedy vesnici za Želešicemi. Tak to jenom doplněk.
1: Ale teďka si pojďme představit jednotlivé jazyky lásky. Začneme těmi slovy ujištění. Tento jazyk je založen na vyjadřování lásky slovy. Patří sem slova ocenění, povzbuzení, pochvaly, slova, která dodávají sebeúctu, různé komplimenty. Lidé, pro které jsou slova ujištění tím primárním jazykem, tak potřebují ujistit, že si vedou dobře, že je s ní partner spokojený a že v tom vztahu je všechno v pořádku. Potřebují ta slova k tomu, aby se cítili milovaní a naopak, pokud jsou kritizovaní, ponižovaní, tak jim to nejvíc ubližuje. Přísloví 18:21. V moci jazyka je život i smrt. Mnoho dvojic si nikdy neuvědomí, jakou velkou moc může mít právě ta slovní podpora či nepodpora. Šalamoun taky dodává, obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
0: To jsou slova ujištění nebo také potvrzení, se tomu říká, a oni mají několik ještě dialektů nebo několik podjazyků. Ty první jsou slova povzbuzení a to je takový to obecný, jo, jdi do toho, máš na to, jsi dobrý. Potom ještě se k tomu vrátíme samozřejmě při nějaké anketě. Pak jsou laskavá slova. To jsou ty verbální projevy lásky toho, jako líbíš se mě, mám tě rád, jsi skvělej a tak dál. A další slova jsou slova pokorná. A to jsou slova, která vyjadřují to, že je mě něco líto. Hele, to je mě líto, to mě mrzí. Promiň, odpust, taky jsou to slova tedy odpuštění.
1: Každá žena má ráda, když jí manžel pochválí jídlo. Zase se podívám do našeho domova, když jsem ještě byla holka, tak tatínek tím, jak byl kreativec, tak měl mnoho způsobů, jak mamince pochválit jídlo. Například, to není polévka, to je symfonická báseň. Ale taky jsme byli na návštěvě u Křivohlavých, kdy bratr Křivohlavý velmi upřímně říkal, Martičko, takhle udělat brambory, to umíš jenom ty. Ovšem k tomu, k těm slovům ujištění taky patří to, že se hezky oslovujem. Když mě můj muž hezky osloví a tohle to smí jenom on, když mě říká Bobby, Bobiško, Bobinko, no tak já jsem z toho úplně unešená a stačí mi to jako potvrzení toho, že ten vztah mezi námi funguje, pulzuje a že mě má můj muž rád. Ani nemusí dělat velká vyznání z balkónu. Nebo tak, na balkón.
0: Zhrňme to. Vlastně tenhle jazyk lásky je to takové ohodnocení pozitivních věcí, pozitivních vlastností, možná i činů partnera. Je to o tom ujištění toho vztahu. Jsou hodnoceny činy, vlastnosti, fyzický vzhled a nevím, co všechno ostatní. Co je pro partnera důležité? A skutečně to tak je, kdo není jaksi pozitivně hodnocen nebo vnímán, tak má malou snahu angažovat se potom v tom vztahu.
1: Pojďme na druhý jazyk lásky a tím je soustředěná pozornost. Tu můžeme popsat jako dávání plné pozornosti partnerovi. Když si vzpomeneme na Marii a Martu v Betánii, tak Marie byla ta, která vyjadřovala svou lásku Ježíši právě tou plnou pozorností. Nic nedělala a byla jenom s ním.
0: Je to vlastně takové vyjádření blízkosti, ne v tom fyzickém slova smyslu, ale té blízkosti vyplývající ze schopnosti soustředit se jeden na druhého. No.
1: Ano, znamená to plně věnovat se jeden druhému, trávit spolu výlučný čas, zajímat se o partnera, sdílet s ním jeho pocity, plně se věnovat jeden druhému. K tomu můžou samozřejmě patřit různé společné aktivity, které oba mají rádi, ať už je to společná práce nebo odpočinek, výlet a podobně. Ta soustředěná pozornost se dá charakterizovat úplně jednoduše. Bytím spolu. Naše nejmladší dcera, která už tady na zemi s námi není, která nám zemřela před 2,5 lety, tak měla tento jazyk lásky. Vzpomínám si na jedno krásné odpoledne, které jsme strávili spolu děláním nějakých věcí do školy, pak nějakým společným vařením, uklízením, kdy jsme si opravdu hluboce povídali, smáli jsme se. Byl to krásný čas, ale večer, když šla naše nejmladší dcera Mia spát, tak říkala, maminko, ale ty si se mnou vůbec nepovídáš. A já jsem si uvědomila, že pro ní to neplatí, když si povídáme při práci, že to musí být čas jenom pro ní, oddělení jenom pro ní. Tak jsem jí ho začala nabízet a nabízela jsem ho i v době, kdy už o něj až tak moc nestála, že třeba říkala, jako že nemůže, nechce se jí, říkala, ale děkuju. Viděla jsem, že si toho hodně cení. A když ho potom využila, byli jsme spolu a byl to čas jenom pro nás dvě, kdy jsme si třeba dali čaj na terase, popovídali jsme si někde v kuchyni, u ní v pokoji, šli jsme spolu ven, tak to byl velmi cenný čas a na ten čas velmi ráda vzpomínám a jsem velmi ráda, že jsem jí ho věnovala, protože to je teďka můj poklad.
0: I tenhle jazyk má několik podjazyků, tak Bohunka už některý řekla, tak to jenom zhrňme, je to naslouchání. To je ta soustředěná pozornost, jako slyšet druhého a naslouchat je rozdíl. To bychom povídali v komunikaci, co to znamená. Takže skutečně soustředit se na to a vnímám toho druhého všemi smysly. Nejenom sluchem, ale i zrakem, i jeho postojem. Jak rychle mluví, jakým tónem hlasu mluví. To všechno je součástí toho naslouchání. Takže kdo má tenhle jazyk lásky, tak potřebuje skutečně soustředit jinou pozornost a nedělat nic jiného. Což si myslím, že víc dokážou muži, děti se soustředí na jednu věc, kdežto ženy dokážou i u naslouchání dělat ještě jinou věc nebo možná jiné věci. A pak člověk, který má tenhle jazyk lásky, tak vnímá, že ho ten člověk nevnímá nebo že mu nevěnuje tu plnou pozornost, což je primárním jazykem lásky. Vyjadřování pocitů, to je další jazyk, další podjazyk, což je zase niterné sdělování těch niterných věcí tomu druhému. Společné aktivity jsme říkali, nebo hlubší komunikace.
1: Dalším jazykem lásky je přijímání darů. Někteří lidé se cítí nejvíc milováni, pokud dostávají nějaké dárky. A Chapman říká, že to vlastně je univerzální výraz lásky, který je přítomný napříč všemi kulturami a po dobu celé lidské historie. Pro lidi, kteří tento jazyk lásky mají, tak je nejdůležitější dostávat dárky a dávat dárky k různým příležitostem, anebo jen tak bez vnějšího důvodu. To je vlastně to nejcennější. A nejde o to dávat velké věci, ale jde o to dostávat třeba drobnosti, malé dárky. Utržená kytka, která mě tady leží na stole. Ono to není o to, že ten člověk by chtěl mít nějaké věci a toužil po nějakém bohatství, ale je to důkaz o tom, že ten druhý na mě myslel. Že se mu za to stála, že se zohnul a utrhnul kytku, že mi přivezl od někud nějaký dárek. Já jsem si vždycky myslela, že tímto jazykem lásky nemluvím, protože u nás doma jsme byli vedeni ke skromnosti a když jsme dostávali od někoho nějaký dárek, tak jsme byli vedeni k tomu, abychom dělali takové ty, jak Pepa říká, tanečky, a kdy jsme měli říkat, ale ne, to je pro mě, no to si nemůžu vzít, to si nechte pro vaše děti. Ne, to já opravdu nechci. A až jsme dostatečně odmítli, tak jsme teprve si ten dárek mohli vzít. A říkalo se u nás, že ten, kdo je na ty dárky, takže je zachtivej. A já jsem moc nechtěla být zachtivá. Ale jak jsem stárla, tak jsem si uvědomovala, že přijímání a dávání dárků je mým jazykem lásky.
0: K tomu ještě možná je dobrý povědět, že dárek je takovým vizuálním symbolem lásky, zjevený, takže protože muži jsou na tyhle věci, na ty praktické, na ty, který vidí, který jsou vidět, tak možná častěji mají tenhle jazyk lásky, ale nemusí to tak být. Myslím si, že u mě to tak není, protože snadno se to dá zjistit tak, že jestli si vzpomenete, jaký dárky jste dostali k Vánocům. Tak pokud si to přesně vzpomínáte,
1: já
0: tak...
1: Jo.
0: Ano, a já už si to nepamatuju.
1: Já si pamatuju, co jsem dala i tobě, Bebo.
0: Tak, já už vůbec nevím.
1: Tak, to je přesně ono. A, tak vlastně jednoduše zjistíme, že dávání dárku je naším jazykem lásky.
0: Pozor také ještě na dárky jako manipulaci, abychom nechtěli těmi dárky někam někoho
1: druhého
0: dostat.
1: Kupování druhýho. Zase, když se podíváme do Bible, jestli se tam mluví někde o nějakém daru, dárku, že si lidé dávali dárky, určitě ano, ale chci zmínit jen ten největší dar. Tím se dal Pán Ježíš nám.
0: Každému člověku.
1: Každému člověku. A k tomu není potřeba nic dodat.
0: Tak, k dalšímu daru.
1: To jsou skutky daru, ne? Myslíš, jazyk lásky?
0: Ano.
1: Dalším jazykem lásky jsou skutky služby. A když to slyším, tak zase vidím Martu z Betánie, která slouží a vaří a peče a servíruje a stará se o hosty. A jejím jazykem lásky byly přesně tyto skutky služby. A tady platí to, že činy mluví hlasitěji než slova. Člověku chce, který má tento primární jazyk lásky, tak můžeme vyjádřit lásku jakoukoliv činností, která ho potěší. Ať jsou to domácí práce, péče o něj, o děti, o dům, zahradu, vyřízení různých záležitostí, přivezení, odvezení, pomoc praktická a podobně. Ale nesmí to být z musu, z povinnosti. Ale člověk těmto činnostem musí přistupovat pozitivně a s tou radostí, s tím láskyplným záměrem, aby to bylo opravdu projev lásky.
0: Právě tento jazyk může být někdy obtížně dekódovatelný, protože to vlastně se musí udělat,

0: pozitivně, ale když mi třeba ten člověk sám nabídne pomoc, tak i třeba, i když ji nevyužiju, tak už to pro mě je krásný jazyk lásky.
1: Tady ještě je dobré zmínit to, že pozor na to, aby tenhle jazyk lásky nebyl výměným obchodem, aby to nebyl barterový obchod.
0: Jako toho
1: Něco za něco. Jo, něco za něco. Já prostě udělám něco a počítám s tím, že automaticky ten člověk něco udělá pro mě.
0: Když se zase podíváme do Bible, tak Pán Ježíš sloužil lidem. Sloužil jejich zdraví, jejich životu, hlavně jejich víře. Umýval jim nohy, když se vrátíme k nedávným Velikonocům, což mělo i samozřejmě ten spirituální význam, ale byl to i praktický skutek lásky, rozmnožoval jídlo a tak dál. Takže i o skutcích služby se mluví v Bibli.
1: Poslední jazyk lásky.
0: Je fyzický kontakt. A pro lidi s tímto jazykem lásky nic víc nepoví o lásce než právě doteky. Sem patří všechny druhy toho fyzického kontaktu. Od hlazení, držení se za ruce, líbání, obětí, mazlení až po sexuální intimitu. Ale můžou tam být jen takové ty letmé dotyky, které jsou takovým malým utvrzením, razítkem o tom, že to mezi námi funguje a pulzuje. Tady velmi záleží na tom, z jaké rodiny pocházíme. My říkáme, že jsou rodiny hamťavé a nehamťavé, tedy ty, které se sebe dotýkají a jsou takové
1: objímací a neobjímací.
0: Jsou takové jednoznačné v tom vyjadřování lásky. Já si strašně moc vzpomínám, my jsme měli hodně rodiny v Praze a navštěvovali jsme se a vždycky, když jsme vycházeli z auta nebo z vlaku, tak ta druhá rodina nám běžela naproti. Strýčkové a tetičky roztahovali náruče, brali nás děti do obětí, ty menší vyhazovali do vzduchu. Pusinkovali jsme se, vykřikovali jsme, bylo takové italské vítání a mi se to prostě strašně líbí a dodnes to mám ráda, když to nemusím mít v takové míře.
1: Tak já to tak určitě nemám, ale u nás to tak nebývalo vůbec. Ale zjišťuju, že tenhle jazyk také bych rád, ale daleko intimněji, žádné vykřikování.
0: Komorněji.
1: Ono je to tak, že se můžeme často setkat s takovým mýtem, že ženy touží po tom fyzickém kontaktu a muži to směřují spíš jak do té sexuální oblasti, když už jde o ten fyzický kontakt. Ono to samozřejmě obojí je trošku vyjádřením fyzického kontaktu, ale nemůžeme to takhle jako směřovat, takhle bagatelizovat u těch mužů, že to je jenom tímhle směrem. Určitě to tak není. I mnoho mužů má tenhle jazyk lásky jako primární a jde skutečně jenom o doteky, o pohlazení nebo o blízkost fyzickou těch dvou lidí. Ještě chci povědět k tomu, že také existuje negativní vyjádření tohoto jazyku lásky, nebo to není negativní vyjádření, ale to je bolestné doteky, prostě bití, zvlášť u dětí. Kdo má tenhle primární jazyk lásky, tak velmi opatrně je potřeba, protože když dáte někomu pohlavek dítěti, tak pro někoho je to jenom legrace, ale ten, kdo má primární tento jazyk lásky, tak je to pro něho strašná degradace. Tak to může být samozřejmě i v tom dospělejším věku, když už ti lidé jsou dospělí. A když prostě se někdo nějak nešetrně dotkne, vrazí do něho a tak dál, to všechno můžou být jaksi tak negativní projevy, které můžou ten vztah hodně nabourat.
0: Když se zase podíváme do Bible a podíváme se na tom, jak Pán Ježíš to měl s fyzickým kontaktem, tak jeho se lidé dotýkali a on jich často taky. Třeba děti bral do náruče. Určitě mluvil i tímto jazykem lásky.

0: Májové rozmarině si povídáme o lásce. Tématem je máj, lásky, čas. Mluvíme o lásce stojící nohama na zemi, takové, kterou si vzájemně vyjadřujeme 5 základními jazyky lásky.
1: Pojďme se vrátit k té písni písní a zkusit objevit jazyky lásky právě tam.
0: Tak se vrátíme do té druhé kapitoly. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
1: Tady slyšíme slova ujištění.
0: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Tam jsou opět slova ujištění. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech.
1: Tady jsou skutky služby. Ovoce, který dostávám. Stín toho stromu. Zase skutky služby, ovoce, dárky. Všechno tam může být.
0: Tam v té krajině, ve které se pohybovali milí a milá, bylo strašně málo stromů, takže když milý poskytl milé stín, tak to byl opravdu skutek služby, protože na něho pařilo slunce. Pokračujem dál. On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska.
1: Uvedl mě do domu, to znamená přivedl mě, věnoval mi pozornost. Ochránil mě.
0: Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.
1: Fyzický kontakt.
0: Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hele, právě stojí za naší zítkou. Nahlíží do oken, dívá se mřížovým.
1: Nahlíží, pozornost věnují.
0: Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň přítelkyně, krásko má, a pojď.
1: Zase věnování pozornosti. Ozval se mi, řekl mi. Tak jsme si trošku řekli, jaké ty jazyky lásky jsou, ale to bylo, řekněme, v té obecné rovině. I když my jsme už trošičku naznačili, jak to máme my, pojďme to teď ještě doplnit a říct si, jak každý prožíváme, který je ten náš primární jazyk lásky. Já jsem si to taky musel uvědomit, vlastně až později, ale u nás to tak bylo, já jsem si to přinesl ze své rodiny, protože maminka byla ta, která se o nás bezpodmínečně se vším starala. My jsme byli 5 chlapů v baráku, nebo napřed 4, a potom ten nejmladší brácha přišel až o 12 let nebo 15 let po mně. Takže tam bylo potřeba hodně věcí pro ty chlapy udělat. Takže tam bylo vždycky navařeno, uklizeno, vypráno. Maminka proběhla naše skříně a naše špinavé ponožky a špinavé prádlo, vybrala všechno, dala do pračky, vyprala to a zase všechno poskládala a dala do těch komínků. A když jsme si měli něco oblíct, tak jsme to měli v těch komínkách narovnaný od vrchního po spodní, tak jsme to jenom brali z těch komínků, tak jak to bylo nachystané, a tak jsme si to oblíkali.
0: Já právě vím, že tohle to je jazyk lásky mého manžela a dlouho jsem nechápala, proč ode mě očekává, že já mu budu chystat prádlo. Teda ne, že ho vyperu, vyželím, to jo, ale že se mě ptal, hele, co si mám vzít?
1: Přesně, co si mám oblíct.
0: Což mě třeba po 20, 30 letech manželství
1: dost vytáčelo.
0: Přišlo docela směšný a vytáčelo mě to. Ale pak jsem to přijala s tím, že tohle to je právě to, co já můžu udělat pro svého muže a že mu tímto dám přesně najevo lásku. A když se někam ráno vypravujeme, a já samozřejmě mám té výpravy více a daleko více, toho potřebuju sama pro sebe, ale ještě si najdu čas a vytáhnu mu tu košili, ty kalhoty, a nevím, ty další věci, a dám mu to na ramínko nebo mu to přehodím přes postel, tak vidím, jak je rád. A jak to není jako, že neumím se obléct sám, ale moje žena na mě myslí. Ona mě má ráda. Tak to je specifický způsob.
1: Stejně tak to bylo s jídlem, kde maminka uvařila kopce jídla a u nás tolik chlapů, zvlášť ten třetí v pořadí, ten byl v té době teenagerovské velmi jedlej, takže maminka upekla štrůdl, doma dělala těsto a to bylo několik plechů
0: ukazuje,
1: štrůdlu.
0: Ukazuje, jak dlouho je to, jak ano, když rybář ukazuje, jak dlouho ano, chytil rybu.
1: A ten třetí brácha, ten to prostě, ten se nekrájel, ten štrůdl. On to tak vzal, položil si to na ruku a takhle celou tu nohavici schroustal naraz. Stejně tak, když maminka dělala ty úžasný hanácký koláče veliký, tak jako jíst jeden byla škoda. To on si dal dva na sebe, přilepil je k sobě a takhle to schroustal. Takže a maminka byla ráda, že mu to tak chutná, takže to bylo několik plechů, který každou sobotu maminka pekla.
0: Vím, že babička vstávala ráno v 5 hodin v sobotu, to už měla od večera zadělané na koláče, protože tam se peklo skynutého těsta a opravdu pekla několik plechů a byla u toho několik hodin. Mně osobně, jak kdybych viděla, že to někdo sní, že se to ani nenakrájí, že to prostě schroustá, tak mě by to asi moc neuspokojilo. A babička se na to dívala s láskou. Tak má můj obdiv a mám se co učit.
1: Takže to je asi můj primární jazyk lásky. A teď Bohunka?
0: Já jsem si uvědomila, že můj jazyk lásky je fyzický kontakt, slova ujištění a taky ty dárky, ale ty ostatní taky. Ale ten fyzický kontakt, když nemám, když se nedotkneme sebe po celý den, třeba jdeme kolem sebe po schodech v domě a nedotkneme se jen tak maně, nebo nedáme si pusu na schodech, nebo se na sebe aspoň hezky nepodíváme, tak prostě mám pocit, že jsem někde na souši, nemilována. Něco je špatně, můj muž se na mě zlobí. Takže to je jasné, že tohle to je můj jazyk lásky. Nepotřebuju taková ta slova 3x denně mám tě rád a různým způsobem. Stačí mě jenom taková ta jemná slova, nemusí to být ta halasná slova, halasná obětí. Může to být vyjádření, které je velmi něžné a třeba někdy i velmi křehké. O těch dárcích vážím si všeho, co mě můj muž přinese, že se na mě vzpomněl, že mě utrhne tu kytku na podzim, když se jezdí k nám do kopce na kraji Brna, tam na místo, kde bydlíme, květou topinambury, které mám ráda, a když je mám doma v zavařovačce, tak vidím, že můj muž si dal tu práci, zastavil někde v zatáčce, natrhal mi květiny a je to pro mě nejkrásnější vyjádření lásky. Takže to jsou moje jazyky lásky.
1: Mým dalším jazykem lásky, tím méně důležitým, ale přece, aspoň trochu, jsou slova ujištění. A to ne, že bych potřeboval jako ujišťovat o tom, že jsem dobrý nebo že zvládám. To u nás nikdy nefungovalo, takže já to považuji spíš...
0: U vás doma tedy...
1: To u nás doma, ano, když jsem byl na vesnici, žil ve své původní rodině, tak to u nás nefungovalo a já jsem nepotřeboval ta slova, ale spíš mě vadily ty dehonestující vyjádření. Takže já nepotřebuji povzbuzovat, potvrzovat, ale spíš jako neříkat ty, nebo říkat je velmi citlivě, velmi opatrně. Ostatní jazyky lásky pro mě asi nejsou tak důležitý, asi nejmíň jsou ty dárky. Trošku ještě občas ten fyzický kontakt, ale zase já ho mám nacvičený v tom negativním smyslu, protože nás tatínek řezal, jak nezralí žito pořád, takže jako vždycky z toho mám trochu ne úplně dobré pocity. To jsou moje jazyky lásky.
0: Pojďme se podívat na jazyky lásky našich přátel, kterým jsme zaslali malou anketu. Ku podivu se nám vrátilo hodně odpovědí, tak jsme z nich vybrali ty, které se opravdu věnovaly tématu. Takže začínám. Andrea. Úplně přesně to nevím. Patřím totiž těm šťastným, kteří mají citovou nádrž celkem pravidelně doplňovanou a v manželství žijí přes 33 let. A je to čím dál tím lepší. Možná, že mým hlavním jazykem lásky jsou slova ujištění a povzbuzení. Podle knížky jsem zkusila zapátrat v začátku našeho vztahu. Takže tohle si myslím proto, že jsem mívala dost nízké sebevědomí. A bylo pro mě velice důležité, když na začátku našeho vztahu manžel dokázal ocenit a pochválit. Ale připadají mi důležité všechny, třeba společně strávený čas v rozhovoru nebo na procházce. Nebo darovaná květinka, kterou manžel cestou z práce utrhl u cesty. A taky třeba čokoláda. Nebo pohlazení a obětí, a když mě vezme za ruku na veřejnosti. A skutkem služby nade všechny je to, že manžel posledních pár let nakupuje, protože já nákupy přímo nesnáším.
1: Tak další je Aja. Mám dva hlavní jazyky lásky, které spolu souvisí. Přála bych si od manžela pozornost, tedy čas strávený se mnou, a fyzické doteky, tedy oběti, pohlazení a tak dál. Poznám to tak, že mi právě tohle chybí. po 5 letech manželství s manželem velice vytíženým a zaměstnaným hodně na výkon, zaměřeným hodně na výkon, mám citovou nádrž skoro pořád prázdnou, ještě že mám podporu širší rodiny.
0: Bohuslava, můj jazyk lásky. Když se se mnou manžel povídá, poslouchá, co mu říkám já. Úplně obyčejné věci, když se spolu zasmějeme, popijeme vínko, když spolu kvandáme o ničem. Samozřejmě řešíme i vážné věci. Je to pro mě větším důkazem, že mě má rád, než kdyby mi to říkal zletnými slovy.
1: Martin, jeden z mých jazyků lásky je určitě tělesný kontakt, pohlazení od manželky, úsměv, obejmutí během dne. Naplňuje mě to víc, než kdyby mi manželka vařila speciální jídla. Ale určitě si rád s manželkou povídám a jsem rád, když můžeme spolu něco dělat, jít spolu na procházku nebo jít na nějaký výlet.
0: Hanka, mám jazyky lásky někdy úplně všechny. Také vidím, že se mění, vyvíjejí s časem. Aktuálně to je velmi vyrovnané. Když si představím všech 5 možností vyjádření lásky, zjišťuji, že stojím u všechny stejně. Dřív jasně převažovala slova ujištění.
1: Jana, můj jazyk lásky jsou možná skutky služby. Jsem hodně rozlítaná a oceňuji, když mám domácnost prakticky uspořádanou, aby se rychle a efektivně uklízela. A můj muž, ačkoliv to fakt není žádné jeho hobby, nabídl, abychom zajeli do obchodu, koupili novou skříňku a smontovali ji. Hodně mě to potěšilo.
0: Andrea, můj jazyk lásky je fyzický kontakt. Jak to zjistím, přemýšlela jsem o tom, co by mi nejvíc chybělo z uvedených 5 jazyků lásky.
1: Anonym, mám-li vybrat třeba jen 2, pak jistě slova ujištění o lásce. A to poznám právě podle slov i barvy intonace a samozřejmě fyzický kontakt. Třeba, že nemusí být vždy hned o erotické či sexuální, nemusí jít vždy o erotická či sexuální gesta. No a to samozřejmě poznám daleko snadno, docela snadno. Chybí-li haptický kontakt, něco se ve vztahu porušilo.
0: Petra, můj jazyk lásky jsou skutky služby. Když pro mě kdokoliv cokoliv udělá, je to pro mě znamení, že mě má opravdu rád. Aniž bych znala koncept dětství, už tehdy jsem věděla, že mluvíme stejným jazykem lásky s tatínkem. Byl to on, kdo mě brzy ráno budíval a dělal svačiny, nebo pozdě v noci vyzvedával, když jsem se od někud vracela.
1: Jana, mým jazykem lásky je pozornost. Podle čeho to poznám? Že jsou na misce v kuchyni banány, že když neuspořádaně ráno vylítnu z postele, najdu peřiny ustlané, že když se vracím domů, letí mi naproti do chodbičky letadélko Káně v uvozovkách, které mne jde přivítat a políbit. Taky to poznám v tom, že mi nenadává, když nachází v posteli bílé burizony, které miluji.
0: Tak to jsou výsledky ankety našich přátel na Fakultě sociálních studií dělali seriózní výzkumy na toto téma a zjistili, že nejvíce lidé mluví jazykem lásky fyzický kontakt, potom slova ujištění a na dalších místech celkem vyrovnaně byla ta zbývající. Takže i Chapmanův koncept potvrdili i seriózní výzkumy.
1: Chapman zdůrazňuje, že je důležité znát partnera a vědět, co je mu příjemné, co je tedy jeho primárním jazykem lásky a tím mu tu lásku vyjadřovat. Lidé přirozeně vyjadřují lásku ve svém primárním jazyce, důležitější však je lásku vyjadřovat v jazyce, kterému nejlépe rozumí můj partner, protože tento způsob ho o lásce přesvědčí víc než jakýkoliv jiný. Podle Chapmana lze identifikovat primární jazyk tak jaksi základním způsobem pomocí 3 otázek.
0: První otázka je, jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi. Tak já už jsem říkala, že ji vyjadřuji právě těmi skutky služby, že se snažím sloužit, i když třeba na to nemám náladu, na to nemám čas, ale vím, že ta láska mezi námi bude fungovat.
1: ale vyjadřovala by si nejradši obětím. To je ten tvůj primární jazyk lásky. A mě by to ale neříkalo, že mě máš ráda. Ta druhá otázka, na co si nejčastěji stěžuji a co mě nejvíc zraňuje? To je to, co nejvíc křičí, co chybí, a tak já to neustále opakuji, že takhle bych potřeboval, abys mě vyjadřoval lásku.
0: Ano, potřebuju slyšet některá slova ujištění o našem vztahu, o sobě. Určitě. Další otázka, poslední. Co nejčastěji po partnerovi požaduji? Jde o to pokusit se rozpoznat, co od naší milé nebo milého nejčastěji očekáváme nebo vyžadujeme. To taky může pomoct zjistit, jak sami milujeme a za jakých okolností se budeme cítit milování. Já ty tři otázky zopakuji. Jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi, co mi nejvíc chybí, na co si nejvíc stěžuji a co mi nejvíc zraňuje, a co nejčastěji po partnerovi požaduji. Tak zjistím jazyk lásky toho druhého a můžu mu ho vyjadřovat.
1: Hodina utekla velmi rychle, mohli bychom ještě povídat dál, ale chceme uzavřít i pohledem do Bible. Už jsme tady mluvili, jak Ježíš přistupoval k lidem, ke svým učedníkům, jak jim věnoval plnou pozornost. Můžeme říct, že Bůh je obecně Bohem lásky. Tak to víme. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dál. Známe to. Bůh skutečně mluví po lidsku řečeno všemi jazyky lásky. Nabízí sebe sama celého. Není vůbec sobecký. Já jsem si dnes ráno četl z Římanům z 8. kapitoly, jenom několik veršů přečtu. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží duch, je jim také usměrňován. Vlastní touhy vedou ke smrti, Duch Boží však dává život a pokoj. To jsou věci, které můžeme prožívat ve vztahu na prvním místě s Bohem, tak abychom mohli darovat ty jazyky lásky i ostatním.
0: Od mikrofonu mávají a loučí se s vámi Bohunka a Pepa Horští.
2: Další Rozmarínu vysíláme ve čtvrtek v 10 hodin. Moderovat bude Libuše Pavelková a jejím hostem bude Šárka Tótová.

Vysíláním Rádia 7 vás provází Martina Zachrlová. Je krátce po 16:00 z pondělí 25. května. Za 15 minut nás pořad Štafeta zavede do tématu, jak družinu posílit.

0: Eddie, jak se stal rádcem své první družiny?
1: Já jsem se rádcem družiny nikdy nestal, protože já jsem vstoupil do Junáka, když mi bylo těch 17 let, a to rovnou, abych vedl vlčáckou skupinu. Zpočátku 3 kluků a do roka jich potom bylo 12. A nakonec 24. To byla perfektní smečka. Ale viděl jsem, protože v tom oddíle, kde jsem vedl ta vlčata, tak jsem viděl, jak tam dvě družiny fungujou, nefungujou. Jedna fungovala docela dobře, druhá nikoliv, a posléze jsem měl možnost vidět spoustu nefungujících a taky část fungujících družin.
0: Tak mě napadá, jak ses to naučil jako vést, jo, tu družinu?
1: Jednak tam, myslím, byla určitá vstupní kladná zkušenost. Já jsem předtím byl dvakrát jako praktikant na táboře. Babička s dědečkem plzeňští mě zajistili, že jsem byl jako praktikant na dvou táborech, jeden v Hojsově stráži a druhý v Boru u Tachova. A tam jsem viděl, že celkem ty děti mě mají rády, a já na rozdíl od těch většina těch vedoucích tam vlastně přijela jenom kvůli penězům a kvůli tomu, aby se tam večer opíjeli, neudělali takovýhle blbosti. A já jsem s těma dětma prostě byl a docela jsem zjistil, že mám vůči nim dobrý vztah. Čili tahle ta předběžná zkušenost mi dávala určitou naději, že bych byl schopen s těmi dětmi pracovat déle. Navíc já jsem se tím vedoucím vlčat stal poté, co ten vedoucí, s kterým počítali, emigroval na západ, to bylo těsně po okupaci sovětskou armádou, a tam polovina toho střediska prostě byli lidé, kteří v 50. letech byli zavření a měli problémy, tak ti se zbalili a emigrovali tentokrát z obavy, aby je to znovu nepostihlo. Čili já jsem sem taky moc nerozmýšlel nebo nemusel rozmýšlet, prostě bylo potřeba, byli tady nějaký malí kluci a s nima dělat. Ale jistě teď zpětně, když to vidím, tak jako vedoucí jsem taky dělal různý chyby. Především jsem byl příliš málo trpělivý na to, co ty děti lezli spotřebovali. Takže dneska bych vedl poněkud jinak.
0: A o vedení dětí v družině v oddílu si povídám s Eddiem. U mikrofonu je Josef Kostelecký. Tak znovu tu máme téma družina, síla dětské party. Minule jsme mluvili o významu družiny, vzniku družiny a členech družiny. Každý člen družiny má své místo, nikdo není na ocet. Dnes mě Eddie zajímá více ta role rádce, možná vztah rádce a vedoucího. Protože co jako já, vedoucí, můžu udělat ještě pro rádce, když on má svoji družinu?
1: Ty jako vedoucí máš naprosto zásadní roli pro toho rádce. Ty seš zdrojem jeho jistoty. Jistoty nejen skautské, ale i lidské. On může zažívat od někoho, koho si váží a o kom ví, že je přece jenom pár kroků před ním, že je pro něj důležitý a že když by bylo potřeba, takže může očekávat pomoc. A tohle tomu můžeš zprostředkovat různým způsobem. Tím, že si ho občas pozveš domů, občas vyrazíte společně jenom vy dva na nějakou výpravu dvoudenní třeba, když máš čas. Také, že určitým nenásilným, ale jasným způsobem podporuješ jeho autoritu na akcích. To je jedna z nejstrašnějších věcí, co může vůdce rádci udělat, že rádce připravuje nějaký program, realizuje nějaký program, vedoucí se tam kouká a teď vidí, že se tam něco nedaří. A začne to vytýkat tomu rádci před těma ostatníma. To je katastrofa. To úplně může zničit celou budoucnost té skupiny. On, když něco takového se stane, tak to má probrat s tím rádcem zvlášť, separátně a hledat, co by se příště dalo udělat v pořádku. Vůdce může zásadním způsobem zničit nebo podepřít autoritu toho rádce.
0: Tak to mi přijde, že na stupnici 1 až 10 důležitost vedoucího nebo rádce je na desítce.
1: No určitě.
0: Eddie, je mi jasné, že v každé skupině dětí sem tam vznikne nějaký problém, spor. Co může družina dělat předem, aby byla silná a problémy zvládala?
1: může i vědomě budovat to, co podporuje družinového ducha, tedy jejich soudržnost. Už to, že si třeba vymyslí svůj název. Každá družina má mít nějaký svůj název, to může být zpočátku zajímavé, můžou kolem toho být různé spory, ale nakonec jsme Kamzíci a jsme Kamzíci proto a proto a jsme na to hrdí. Máme svou družinovou vlajku, další projev té společné identity. Krom toho můžeme mít společné stránky internetové nebo dřív mývali společnou družinovou kroniku, do které si zapisovali svá velká vítězství a události. Potom, kromě těchto symbolických prvků, tak s tou družinou je záhodno čas po času provádět reflexy a o toho tam je ten vedoucí, aby zjistil, co se tam daří, co jim přijde úžasné na té družině, kde jsou případně nějaké problémy a slabá místa. Čili to je velmi důležitá, jemná, ale intenzivní práce, zejména ze strany toho vůdce, jakým způsobem podporovat kohezi té skupiny.
0: Hmm. To zní jako inspirace na desítky programů, schůzek družiny nebo na výpravy. Za chvíli si to rozeberem trochu víc.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: Edy, týmový duch je něco jako tmel. Aspoň tak si to představu. Vyjmenoval jsi už nějaké věci jako název, vlajka. Co ještě?
1: V klubovně může mít ta družina svoje nějaké místo, o které zvlášť pečuje. Může mít kromě klubovny nějaké místo v okolí třeba, které je jejich poradní místo, kde se schází. Může mít nějaký společný úkol, který ta družina dělá. Může to být od věcí, které jsou opravdu užitečné i pro to okolí. Starají se třeba o kapličku nebo starají se o strom, který tam někde je, občas uklízí o řeku, aby tam byl pořádek, ale můžou to být i věci, které třeba přijdou legrační, ale které stmelujou tu družinu. Můžou například, to jsme dělali už i z Vlčaty, připravovat rozhlasové vysílání. Během toho se dá zažít ohromná legrace a je to zajímavé i pro ostatní. Prostě jednou za měsíc vám pro vás připravíme svoje video. Dneska už je to velmi snadný natočit docela pěkné video vysílání.
0: Ano, to mě přesně napadlo, že i ve školách mají různé televize nebo noviny, tak přesně tohle by se dalo dělat. No, nějaký svůj YouTube kanál, ne?
1: Ano, přesně.
0: Může být takovým tmelem i společná nějaká práce nebo služba?
1: Společná služba a společná práce, když se daří a ti účastníci to chápou jako smysluplnou činnost, tak je to jedna z nejlepších možností, jak vlastně tu soudržnost podporovat. Protože při té práci tam je dělba práce, každý si tam může najít tou optimální způsob zapojení, takže nepochybně. Dobrý skautský oddíl by vždycky měl mít taky nějakou rovinu činnosti, která přesahuje ten oddíl a pomáhá někomu.
0: Vzpomeneš si na nějakou takovou práci, službu, kterou jste dělali ve svém oddílu pro někoho? Jako inspiraci pro ostatní?
1: No tak častokrát bývá pro ty skautské oddíly docela po ruce nějaká péče o přírodu. Nebo úklid něčeho. Vždycky jednou za rok se tam vyčistí ta řeka, která bývá zanesená různými odpadky. Tak to je jedna možnost. Další může se pravidelně zajišťovat betlémské světlo. To je ve skautských oddílech dneska velmi rozšířené. Může tam být navštěvování třeba domova důchodců. Mít tam své babičky a dědečky, který vždycky jednou za čtvrt roku navštívíme a něco jim zprostředkujeme tak, aby věděli, že nejsou tak úplně tam sami a opuštění.
0: Ty se mi vybavuje, že jsme byli na charitativní akci jednoho hospicu v Litoměřicích a skauti tam měli stánek a nějak pomáhali s tím celým představením a tak. No.
1: Přesně. Navíc skauti, protože mají zkušenost s organizováním akcí, tak můžou častokrát pomáhat. Místní zastupitelstvo nebo nějaká jiná organizace tam chce udělat nějakou organizaci pro tu ves nebo pro tu obec. No a skauti tam můžou mít pořadatelskou službu, protože oni tohle umí.
0: Mluvil jsi o takových jako vnějších znacích družiny. A já jsem se dočetl v jedné příručce, že i rituály můžou podpořit týmovýho ducha. Tak jaký tři takový rituály považuješ za ty, se kterými třeba začít?
1: Rituál může být například spojený s přijímáním nováčka do družiny. Nebo naopak s ukončením členství v družině a odchodem třeba do roverského kmene nebo do vedení.
0: A jak to může jako vypadat reálně, abych si to uměl představit?
1: No tak to si i může vymyslet ta družina sama, že jak to udělá. Rituál mívá hlavně úspěch tehdy, když už to určité zakotvení delší tradice. Jo? Čili například to může být spojeno s tím, že se tam připomene, kdo byl první rádce té družiny, co on udělal a teď teda do té družiny tady toho, tohle to byli ti, kteří tady byli před námi, zvolili pro nás tohle jméno a to. A ty tam vstupuješ, tak s jakým třeba předsevzetím tam vstupuješ, nebo co my ti jako družina přejeme a jak ti budeme pomáhat. Ten rituál může být jednoduchý, ale vždycky by měl být nějak zakotvený v životě toho oddílu a pokud možno v tradici. Udržovat tradice je strašně důležité, protože rituály bez tradice, která udržuje jejich kontinuitu, velmi rychle umírají.
0: Takže se to vlastně přenáší tím, že si to vedoucí a rádci předávají, aby to jako nezapadlo úplně. A nebo mluvá si o kronice, dá se to i v tom nějak zachytit?
1: I přes kroniku, no tak samozřejmě. Tradice jako uchovávání toho dění minulosti, tak tam se může vtělit do kroniky, do YouTube, do našeho zpravodajství, do toho, co prostě právě umožňuje vracet se k tomu, co se událo, proč se to událo, co na tom bylo důležité, kdo se tam na tom podílel a proč i teď to pro nás má cenu.
0: Mluvil se o tom přijímat nováčky, rozloučit se s někým, to je ještě další rituály?
1: No rituál může být i na začátek třeba skautského roku.
0: Co by to mohlo být?
1: No začínáme tak, tam každý může třeba se shromáždíme a každý tam řekne svoje předsevzetí pro ten rok, který máme před sebou a co proto hodlá udělat, případně co by od ostatních potřeboval, aby se to tam mohlo stát. Že jo? A tam jsme v kruhu nebo kolem ohníčku, který si uděláme a to tam je možnost slibovat, ano, že já se přičiním ze všech svých sil, aby jsme tohleto, co jsme si tady řekli, tak aby jsme to dosáhli třeba.
0: Takže si vlastně ty rituály vymýšlí oddíl i družina sama.
1: Ano, to určitě.
0: Tím víc si to vlastně vezmou za svý.
1: No, no právě, jakmile si to vymyslí sami, tak je větší šance, že to budou i do budoucna držet a brát vážně.
0: Když si představím, že družiny dobře fungují, děti jsou v ní stmelení, parta, přijde nováček, jak to udělat, aby zapadlo?
1: To je důležitý dotaz, protože to znamená, častokrát to bývá tak, že nováčka přivede někdo, kdo už tam je. Ve skautských oddílech je to nejběžnější způsob, jak někdo se dostane do oddílu. Spolužák přivede spolužáka. Nebo starší bratr přivede svého mladšího bratra. Čili tenhle ten styčný důstojník vlastně je tam pro toho nováčka důležitou oporou, plus ale i ten rádce, případně podrádce, k tomu musí napomáhat. Postupně ho uvádí do života toho oddílu, pomáhá mu, sleduje, aby zpočátku nebyl úplně vyloučený, protože spoustu věcí nebude znát. Takže to je jednak úloha rádce a to jsem zažil třeba, že jeden rádce, takovej na dnešní dobu velmi dobrý, tak že toho nováčka prostě provádí životem ty družiny, seznamuje ho s těma ostatníma. Tudíž je to na rádci a v případě, že tam je někdo, kdo tam toho nováčka přivedl, tak ten v tom pomáhá.
0: To zní jako moc dobře, protože mě by se to líbilo i jako učitele ve škole, no. Kdy, když přijde nějaký nový žák, no, no. Aby tam vlastně byl někdo, kdo se mu jako bude věnovat.
1: Kdo se mu bude věnovat. No.
0: Co když dítě přichází z družiny do starší družiny třeba? Jak to pomoct tomu, aby ten přechod byl jako úspěšný?
1: Tak za normálních okolností dítě nepřejde, to by se musela ta jeho družina rozpadnout, nebo protože to se předpokládá, že v těch 11 letech se stane členem družiny a potom třeba tam bude pod rádcem nebo rádcem do 16 let, maximálně v 16 letech bude do roverského kmene. Někdy se může stát, že ovšem někdo do té družiny nezapadne a má zájem třeba na táboře sýský, že by byl radši v té druhé družině, tak to samozřejmě tyhle přesuny jsou možné, ale zájem je, aby v té družině vydržel vlastně po celou dobu svého skautského života.
0: Mm-hmm. Možná ještě víc specifiku tu moji otázku před tím, jak třeba, když vlče se vedlo vlčata, jak zabezpečit to, aby přešli do skautského?
1: To je důležitý prvek té skautské dráhy, tenhle ten přechod. Nejlepší je, když existují společné akce vlčat a skautů, světlušek a skautek. Ideální je tábor. Na normálním táboře bývají jak skauti, tak vlčata. Někdy jsou tam i skauty, skautky, ale to, co jsem já zažil, hlavně byly tábory, kde byly jak skauti, tak vlčata. A ta vlčata koukají s ohromným zájmem a obdivem na ty skauty, co oni všechno umí. A právě tam, na tom táboře, si ty nejstarší vlčata, která by měla od příštího skautského roku, to znamená od září, jít do těch skautů, tak tam si můžou oni vybírat a ty skauti si můžou vybírat ta vlčata. Tam už se domlouvají vlastně tyhle ty námluvy.
0: Mm-hmm.

0: někdy pro toho šestníka, který byl zvlášť už jako vyspělý a zvyklý, že částečně tam velel tý svý šestce, tak teď, když přijde mezi ty starší, tak aby přijal roli toho řadového člena, ale to je věc jak vůdce, tak rádce a lecos už se může i na tom táboře před tím přechodem toho šestníka k těm skautům vykomunikovat a připravit, aby tohle to taky šlo dobře.
1: A taky to může být jedna z těch zkoušek, aby se šestník osvědčil, jako že to zvládne.
0: Že to zvládne, ano.
1: Já myslím, že se blížíme úplně k samému závěru rozhovoru. Kdybys měl dát vedoucím rodičům výzvu jako impuls k posílení týmového ducha, co by to bylo? Možná to rozdělit na vedoucí nebo rádce v družině a rodič jako doma.
0: No, dobrý rodič může toho svého chlapce nebo to své děvče, je-li rádcem, tak významně ho můžou podporovat. A můžou vlastně někdy oslavovat jeho úspěchy jako rádce nebo jako rádkyně. Protože to opravdu je velký úspěch. To, když se srovná s tím, jak běžně vypadají dneska chlapci a děvčata v těch 14, 15, 16 letech, tak ten dobrý rádce nebo ta dobrá rádkyně, ty jsou jako významně dál. Také častokrát jsou to potom lidi, kteří už v těch 20 letech jsou schopni i pro tu komunitu, kde žijou, udělat velké věci při povodních, při záplavách, při pomoci uprchlíkům, tak tam se právě ti, kteří byli těmi dobrými rádci, tak tam se velmi osvědčí, protože jsou schopni organizovat, vědí, jak dát dohromady synergii těch, kteří můžou pomoct, ale kteří bez toho, že tam je někdo, kdo právě dokáže takhle skoordinovat, se jim to nepovede. Čili dobří rodiče by si měli být vědomi, že pokud jejich dítě je rádce, tak je v pozici, která je náročná, ale může významným způsobem nasměrovat jeho život, a to dobrým směrem. A v tom by ho měli podporovat. Pokud je jejich dítě jako řadový člen, no tak by se občas toho měli taky zeptat, tak jak s tím Petem, nebo s tím Samem, nebo s tou Kobliškou tadyhle, která je tvým rádcem, tak jak to je? Máš ho rád? Něco tě trápí? Jo, prostě zabývat se i tím, jak to dítě v té družině a vůči tomu rádci nebo vůči té rádkyni to prožívá. Protože zájem toho rodiče je, aby ta družina fungovala co nejlíp. Ne, aby to mý dítě tam jako nějak vynikalo na úkor ostatních, ale ta družina jako celek fungovala co nejlíp, protože to tomu mému dítěti taky strategicky nejvíc pomůže. A co se týče těch ostatních, těch rádců, tak to jsme si už říkali, znamená to podporovat ze strany vedoucích toho rádce, protože on samozřejmě kolikrát bude zažívat jako zklamání, něco se mu nepovede prostě, začnou se mu hádat členové v té skupině, tak aby tohle to přežil bez toho, že bude rezignovat a věděl, že má ve mně jako ve vůdci oporu, že já ho v tom nenechám, pomůžu mu, aby se to zdalo zvládnout. A tam, kde můžu, tak tu jeho autoritu podpořím. Tím, že zdůrazním, co se mu povedlo, s čím přišel, jak je důležitá jeho účast na našich oddílových radách, že se mi jeví, že tu svou družinu opravdu zastupuje velmi dobře a že je užitečným členem té oddílové rady. No a toho rádce samotného, tak toho prostě je potřeba trošku z dálky sledovat průběžně, vždycky vědět, kdy potřebuje pomoct a současně v případě, že to se taky může stát někdy, no, že ten rádce vypadal nadějně zpočátku, ale po roce je vidět, že to prostě není ono, tak ho citlivě vyměnit.
1: To by bylo další téma, ale čas už se nachýlil. Děkuju, Edy, že jsi přišel a že jsme společně mohli mluvit o družinách a jak udržet týmového, posílit týmového ducha. Já ti přeju všechno dobré a silného ducha. A od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj host Edy.
0: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru vysíláme ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut na téma Být dobrým rádcem.

Naladěné máte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Dnes je pondělí 25. května a 5. hodina nás vede do relace Nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným.

Jeden mladý muž z docela bohaté rodiny dlouhou dobu toužil mít vlastní automobil. Už bydlel sám, ale na dobré auto ještě našetřeno rozhodně neměl. Dost často o svém přání mluvil se svými rodiči a zaznamenal určité náznaky, že u příležitosti jeho blížících se narozenin by se mohla jeho velká touha naplnit. Konečně nadešel den jeho narozenin a kromě jiných dárků mladý muž dostal tajemnou krabičku. Bylo na ní napsáno, že má být rozbalena až večer, když se vrátí domů. Doma chvatně roztrhal ozdobný balicí papír, otevřel krabičku a nalezl v ní knihu s názvem Dobré rady na cestu autem. Vztekle odhodil dárek a byl opravdu naštvaný a zklamaný. Po nějaké době potkal svého otce a ten se ho zeptal, tak jak se ti líbí dárek, jak se ti jezdí? Mladý muž to nejdříve vnímal jako škodolibou legrácku ze strany otce, ale ten, když pochopil synovo rozpoložení, mu říká, prosím tě, synu, prohlédni si pořádně tu darovanou krabičku. A když to mladík udělal, nalezl na konci knihy pokyn otevřít záklopku ve dně krabičky. Po jejím otevření se objevila malá dutina obsahující klíčky od nového auta, které celou dobu čekalo před domem na svého majitele. Milí posluchači, minulé zamyšlení jsem končil tvrzením, že Duch Svatý je tím nejvzácnějším darem pro nás. A právě o tom dnes budeme mluvit. Ježíš na toto téma hovořil ke svým nejbližším učedníkům krátce před svou smrtí, jak to máme zaznamenáno v Bibli v Janově evangeliu. Přečteme si první pasáž Ježíšovy řeči o daru Ducha Svatého ze 14. kapitoly Jana, verše 15 až 26. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Hlavní jméno, kterým je Duch Svatý nazýván nejen v této pasáži, ale i v následujících dvou kapitolách Janova evangelia, zní řecky Parakletos, což by se doslovně dalo přeložit jako přivolaný. České překlady Bible a podobně i překlady do dalších jazyků se pak snaží význam tohoto jména zachytit různými slovy. Asi nejčastější volbou je utěšitel a potom přímluvce či zastánce, ale dalo by se to přeložit i jako obhájce, advokát, pomocník, rádce, povzbuditel či napomínatel. Společným rysem všech těchto výrazů je to, že jde o osobu, která je na mé straně, je mým skutečným přítelem. Ježíš říká, že Otec dá učedníkům jiného parakléta, utěšitele. Přičemž ono použité řecké slovo
překládané jiný, znamená jiný, ale stejného druhu. Tím prvním paraklétem, kterého učedníci poznali, byl totiž sám Ježíš, jak to apoštol a evangelista Jan píše v dalším novozákonním spise ve svém prvním listu, 2. kapitole, 1. verši. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, parakléta, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Ježíš se vrátil k Otci a je naším paraklétem v nebi, zatímco Duch Svatý je jím mezi námi na zemi. A Ježíš v dnešním biblickém textu o něm navíc říká, že má s námi zůstat na věky. Proto tvrdím, že Duch Svatý je tím největším darem, protože on je živým osobním Bohem, který je tady a teď se mnou, s námi, a je to dar trvalý a konečný. Kromě názvu Parakletos je v závěrečné Ježíšově řeči k učedníkům, která zahrnuje 14. a 16. kapitolu Janova evangelia, pro Ducha Svatého vícekrát použito označení Duch pravdy. On bude učedníky učit a připomínat Ježíšova slova, bude vydávat svědectví o Ježíši, usvědčovat lidi světa z hříchu nevíry v Ježíše, uvádět učedníky do veškeré pravdy, oznámí, co má přijít a bude zvěstovat od Ježíše a oslaví jej. Tedy označení Duch pravdy ukazuje těsný vztah k Božímu slovu a zvláště k Ježíši samotnému, který o sobě jednou řekl: já jsem pravda. Učedníci tohoto ducha znají, protože žil u nich, a to v Ježíšovi samém, když s nimi pobýval, ale nyní přichází zaslíbení nové reality, že Duch Svatý bude žít v nich samotných. A skrze Ducha Božího bude v učednících přebývat sám Kristus, jak jim také v této pasáži říká. Výstižně zaslíbení Ducha Svatého jako parakléta vyjádřil biblista Warren Wiersbe slovy: parakléto znamená, že on je povolán, aby šel po tvém boku a pomáhal ti. Opravdu platí, že Duch Svatý pracuje v nás, s námi, skrze nás, ne proti nám či bez nás. V druhé části dnešního biblického textu mluví Ježíš o společenství učedníků s nebeským Otcem i Synem, Pánem Ježíšem Kristem, na nové úrovni. To společenství, které se děje právě skrze Ducha Svatého, se má rozvíjet a prohlubovat. Ale to, nakolik se to daří, nakolik je Bůh opravdu přítomný ve věřícím člověku, závisí podstatně na spolupráci mezi Bohem a člověkem. Proto je v této Ježíšově řeči takový důraz na poslušnost věřících Kristu, jeho slovu a jeho přikázáním. Poslušnost Božímu slovu nevede jen ke znovuzrození na začátku křesťanova nového života, ale také k postupně rostoucí Boží přítomnosti v něm. Ještě jeden citát biblisty Wiersbeho: spasení znamená, že jdeme do nebe, ale být podřízen duchu znamená, že nebe přichází k nám. Milí přátelé, na závěr se vrátím k úvodnímu příběhu. Jeho hrdina netoužil jen potom něco o autech vědět, dokonce mu asi nestačilo ani nějaké auto vlastnit. On chtěl tím autem jezdit, užívat si řízení skvěle pracujícího stroje, ale také se dostat jednodušeji a rychleji k nějakému cíli své cesty. Nejdříve však musel pořádně prozkoumat dárek, který dostal od milujícího otce. Musel objevit klíčky k autu, samotné auto najít a učit se ho dobře a bezpečně používat. I my lidé dostáváme od Boha množství darů, počínaje životem samým a pokračujíce dalšími skutečnostmi, které v životě využíváme, či se z nich těšíme. Ale věřím, že v jistém smyslu největším Božím darem je, že nám chce Bůh dávat v Duchu Svatém sebe sama, živého Boha,
aby s námi a v nás trvale přebýval. A my, kdo už jsme křesťany, můžeme být těmi, co o Bohu docela hodně vědí, kdo mají prostudovanou Bibli jako určitou obdobu knihy Dobré rady na cestu autem, kdo možná i uvěřili, že dostali od Boha zmocnění k novému životu, že tedy mají klíčky k autu, které někde venku stojí. Ale z nějakých důvodů tím autem nejezdíme a jen se plahočíme životem s dobrou svatou knihou v ruce. A tak chci pozvat kohokoliv z vás, posluchačů tohoto poselství, do nového kroku. Vás, kteří jste ještě neprozkoumali dárek od milujícího otce Bibli, abyste je začali zkoumat. Vás, kteří Bibli zkoumáte, ale nenacházíte nějaký praktický dopad do svých životů, abyste se pídili po tom objevu, který změní váš život. Vás, kteří jste už mnohé nebo aspoň cosi s Bohem zakusili, ale teď prožíváte nějakou prázdnotu či zaseknutost v něčem, abyste nalezli to Bohem přistavené auto. Ale i vás, kteří se domníváte, že věci jdou dobře a jste v celku spokojení, abyste uvěřili, že je možné s Bohem a v Bohu mnohem více. Ať patříme do kterékoliv z těchto, či ještě do úplně jiné skupiny lidí, jsou pro ten krok před námi důležité dvě věci. Volat upřímně k Bohu a nechat si pomoci věřícími křesťany kolem nás, kterým důvěřujeme. Potřebujeme Boha a potřebujeme druhé lidi.

Jaroslava Pokorného uslyšíte v premiéře pořadu Nejen chlebem opět ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut na téma Proměňující oheň.

0: Před námi je bohoslužba slova manželů Petra a Markéty Šanderových z Kuřimské fary Československé církve husitské. Naslouchejte, co vám Bůh skrze ně chce říct. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Martina Zachrlová a přeji vám požehnaný den, nejlépe s naším, vaším rádiem. Rádio 7.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: V pravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři. Týden uplynul a je tu další séla, bohoslužba slova z husitské fary v Kuřimi.
1: Pokoj vám.
0: Uplynulo těch 49 dní a je tu ten den 50. neboli letnice.
1: Neboli také svatodušní svátky.
0: A to znamená, že uplynulo 7x7 dnů obzvláštního rozjímání nad velikonočním tajemstvím. Jaké bylo tvé letošní rozjímání? Otevřela se ti nějaká hlubší dimenze evangelia o vzkříšení?
1: Co na to říct?
0: No, otevřela nebo neotevřela?
1: No, ono tak jednoduché to určitě není. Bavíme se o tajemství, o přítomnosti živého Boha v našem světě a to je realita jiného řádu. Prostě to není věc.
0: A není to jen nějaká tvá vytáčka?
1: Ovšem, že není. Ale když jsi tak neodbytná, tak dobře. Neobjevil jsem letos nic nového, myslím, nějaké nové informace o vzkříšení a vzkříšeném, ale uvědomil jsem si snad znovu a trochu víc tu jeho zvláštní přítomnost. Je to velmi jemné a zároveň mocné. Má to charakter znamení a velmi to souvisí s evangeliem a osobním vztahem vzkříšeného k nám ke všem. Kdybych to měl vyjádřit filozoficky, asi bych použil Bubrova slova o světě konstituovaném základními slovy já, ty.
0: Tak děkuji. A neměj mi za zlé, že jsem se tak ptala. Však mě znáš.
1: Chápu. Prostě si věděla, že mám co říct, ale ostýchám se, neboť jsem enormně pokorný, tak si tomu trapet pomohla, že?
0: Přesně tak. Které biblické slovo ti tak nějak nejvíc zarezonovalo v letošní velikonoční době?
1: Asi blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A co vy? Milé posluchačky, milí posluchači, jaká byla vaše letošní velikonoční doba? Co vám přinesla nebo vzala?
0: Je třeba říct, že ne vždy musíme prožít něco zvláštního, nějaké mimořádné poznání. Jsou různé zkušenosti a poznání, záleží na tom, jak se k ním budeme vztahovat.
1: Stejně tak je třeba říct, že naše poznávání těchto tajemství není vázáno na jedno období liturgického roku. Nekončíme, ale stále začínáme. Někdy k nám určité biblické příběhy promluví spíš mimo tu určenou liturgickou dobu.
0: Takže narození páně se nám lépe otevře třeba v létě?
1: Přesně tak. Někomu. To bývá vždycinky na výsost osobní, tedy žádná všeobecná zákonitost.
0: Ale to vlastně není vůbec špatné.
1: No, to tedy v skutku není.
0: Možná, že nás tedy ono mystérium vzkříšení a vzkříšeného Krista osloví právě teď, když skončila doba velikonoční.
1: Možná, kdo ví. Ale nyní už je čas zmlknout před pánem, který mluví

0: apoštolských ze 2. kapitoly, verše 1. až 11., jak přišel o letnicích Duch svatý.
1: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích.
0: Amen. A nyní se pomodlíme část žalmu 104. To je krásný žalm o Bohu a o jeho nejrozmanitějším stvoření.
1: Jak nespočetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno jsi učinil moudře, země je plná tvých tvorů.
0: Tu je veliké a širé moře, hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých, plují po něm lodě.
1: Vytvořil si Liviátana, aby v něm dováděl.
0: A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm.
1: Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
0: Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.
1: Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země.
0: Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla.
1: Zhlédne na zemi a ta se třese. Dotkne se hor a kouří se z nich.
0: Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání, Hospodin je moje radost.
1: Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou. Dobrořeč má duše Hospodinu, haleluja.
0: Amen. Čtení z prvního listu apoštola Pavla do Korinta, kapitola 12. Rozdílná charismata, rozdílné služby, rozdílné projevy moci a zatím vším jeden duch.
1: Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet a že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Amen.
0: Amen. Aleluja.

0: Čtení Evangelia podle Jana, kapitola 20, verše 19 až 23. Vzkříšený Pán dává učedníkům Ducha Svatého a dává jim také moc odpouštět hříchy.
1: Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Když mám mluvit o Svatém Duchu, cítím se vždycky, jak to jen říct.
1: No, ráda bych ti pomohla, ale opravdu nevím, co chceš říct.
0: Já vím, ty ráda někomu pomáháš, což je obdivuhodné, ale zpátky k jádru věci. Že by to bylo nepatřičně nebo hloupě, no, nepatřičně bude asi lepší.
1: Možná proto, že o Svatém Duchu vlastně nic nevíš.
0: Možná. Ty o něm něco víš?
1: No.
0: Avšak dosti vzájemného dobírání. Duch je neuchopitelný, nezachytitelný, nevyzpytatelný. Jak to vlastně říká Ježíš v tom nočním rozhovoru s tím Nikodémem?
1: Myslíš, vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje? Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
0: Přesně to, ano. Duch je svobodný, nespoutaný, nevypočítatelný, inu jako vítr.
1: Tím nechceš říct, že duch je vítr.
0: Chraň Bůh, to rozhodně ne. Jako vítr, jako. Někdy jako vichřice, někdy jako jemňoučký vánek, někdy jako klidné dýchání, někdy jako jemný déšť z nebe a jindy zase jako oheň.
1: A jindy zas jako jemný, vonavý olej.
0: Přesně tak. Duch to je život, rozmanitost, pestrost, mnohotvárnost, pohyb, svoboda, možná taky hravost, moudrost a nespoutanost. Ale o tom už byla řeč.
1: Jasně, opakování by mohlo být plýtvání časem.
0: Někdy mohlo.
1: Tak co nám zbývá?
0: Držet se čtení. Písmo nám nabízí slova a obrazy.
1: A taky souvislosti, že?
0: Velmi správně, taky souvislosti. Začněme třeba evangeliem. Tam jsou ty souvislosti celkem zřetelné, viď?
1: Vzkříšení, dech, poslání, odpuštění nebo překonání hříchu, že?
0: Přesně. A taky něco jako součinnost. Pokusím se vysvětlit, ale nejdřív proberme to, co jsi označila.
1: Vzkříšení a dech. To je život, ne? Další úroveň života. Dýchání přece patří k životu. Když dýcháš, žiješ.
0: Tak jest. Ona tedy z hlediska dnešního poznání, ta hranice mezi životem a smrtí jde hlouběji, než to dýchá a nedýchá, ale to nikterak nespochybňuje to, co si vyjádřila těmi slovy, když dýcháš, žiješ. Tady máme v tom evangeliu dýchání jiného řádu. Řekněme, že se tu ocitáme nad biologií nebo mimo ní. Můžeme přemýšlet o principu tohoto života. Třeba, že je sdílením. Bůh sdílí svůj život prostřednictvím vzkříšeného se svými tvory. Tady poznáváme pramen veškerého života, neboť duch je sdílení božského života.
1: Proto se dnes uvažuje o duchu v ekologicko-teologických souvislostech?
0: Ano, přesně tak. Máme to už konec konců v tom stvořitelském žalmu, 104. jehož část jsme se dnes modlili.
1: A dokonce to máme už v příběhu stvoření, že?
0: Tak, na úplném počátku. To jsme dnes sice nečetli, ale žalm tuto asociaci vyvolal. To nad vodami vznášel se duch boží.
1: Země je děsivě pustá a prázdná.
0: Tak, dokonce víc než děsivě, hrůzostrašně prázdná, nepředstavitelně hluboká voda a tma.
1: Ale nad vodami poletuje.
0: Nebo třepotá se.
1: Duch boží.
0: A to znamená naději. Ten život, tak křehký a zranitelný, zvítězí nad bezednými hlubinami, tmou i hrůzostrašnou nicotou.
1: A život je tak pestrý, rozmanitý, kolik živočichů a druhů, jaké podivuhodné souvislosti, jaká propojenost, jaká biodiverzita.
0: Tak, starověký mudrc poznává a žasne. Tady si dovolím malou odbočku. Tento žalm se podobá staroegyptskému hymnu na boha Atóna. To byl ten pokus faraona Achnatóna o reformu egyptského náboženství.
1: A kam tím míříš?
0: No, jenom abych ukázal, že podobný pohled na tvorstvo a jeho rozmanitost sdíleli lidé ve starověku přes tehdejší hranice. Prostě inspirovalo je to a v jistém smyslu i propojovalo. Možná podobně jako nás dnes. Ale zpátky k žalmu. Jak je pozoruhodný ten svět různých živlů, rostlin, stromů, hor, moří a nejrůznějších živočichů. A jak to všechno různě komunikuje, můžeme říci, že žalmista tu medituje a kontempluje přírodu.
1: Je mezi tím rozdíl, myslím, mezi kontemplací a meditací?
0: No, dříve byl, ale dnes se to ta slova většinou považují za synonyma. Meditace původně znamenala něco jako opakování myšlenky, třeba svatého slova v mysli, zatímco kontemplace souvisela s díváním se, ať už očí anebo mysli, tedy toho vnitřního zraku. Díváš se a vidíš souvislosti, vidíš dohloubky, vidíš třeba rozmanité tvorstvo jako jeden celek, jedno veliké sdílení a pak nahlédneš, aniž víš jak, že toto sdílení má svůj původ v samotném Bohu.
1: A k čemu to vede?
0: In k úžasu. Ke zvláštnímu vnitřnímu prožitku, který nelze vyjádřit, žasneš. Cítíš cos výjimečného, svatého, jedinečného. Avšak zaměřme se na klíčový moment tohoto žalmu.
1: A ten je?
0: Toto všechno stvořil Bůh a o toto všechno se stará. Udržuje to při životě a bytí.
1: Dává tomu svého ducha.
0: Tak, klidně bys mohla také říct, sdílí svého ducha.
1: Ale stačí tak málo a všechno se to zhroutí do nicoty. Odejmeš svého ducha a hynou.
0: Tak, Bůh sdílí svého ducha, to žalmista poznává.
1: A žasne čím dál tím víc.
0: A chválí Boha čím dál tím víc. Cítí, že život, veškerý život, znamená cosi božského. Mimochodem, dlouho jsme neměli nějaké to hebrejské okénko.
1: Že by dnes udeřila zvláštní příležitost?
0: Už to tak vypadá. Věděla jsi, že v hebrejštině nemá slovo život singulár, ale vyskytuje se pouze v plurálu?
1: Možná tě překvapím, ale věděla. Chayim znamená doslova životy. Jakoby všechno živé, mouchy, bakterie, řasy, rostliny, stromy, lesy, ptáci, savci, ryby, lidé, bylo účastno jednoho života. Množství životů všelijak sdílených tvoří život. A k tomu přistupuje ten základní duchovní poznatek. Totiž, že toto všechno je sdíleno věčně živým Bohem.
0: Páni, nemám slov. Klobouk dolů.
1: Takže letnice v sobě mají i něco ekologického.
0: Už to tak vypadá, ale nejen. Týkají se taky komunikace, vztahů a společenství a společnosti a svobody a podobných sfér.
1: Takže nejen náboženství, ale taky etika, komunikace, dějiny, dokonce i politika?
0: Tak, dokonce i politika. Ale teď bychom se měli vrátit do evangelia. Vzkříšený, jako by tam dával učedníkům jakési umělé dýchání. Jako by se tu ve večeřadle odehrávala, řekněme, nová kapitola stvoření.
1: Ježíš jako by se s nimi dělil o svůj vzkříšený život.
0: Tak jest, nevnucuje ho, ale nabízí. Dechne a řekne, tady je síla nového života pro vás. Vemte si.
1: A vzali si?
0: No určitě. Vždyť o tom to evangelium je. To je vlastně ta nová kapitola. Žít a jednat v autoritě tohoto ducha. Což se neděje automaticky. Není to nějaké kouzlo. To se prostě učíme a učíme se s tímto duchem chodit a žít a spolupracovat, což rozhodně není jednoduché. Duch třeba tady vede k odpouštění.
1: Myslím, že rozumím. Duch vede k odpouštění a my se musíme naučit odpouštět. Duch vede k lásce a my se musíme naučit milovat. Duch vede k přijetí, ale my se musíme naučit přijímat.
0: Tak, a to je přesně ono. A to je velmi důležitá otázka našeho duchovního života, naší praxe i našeho působení dovnitř i navenek. Ducha zakoušíme jako projev síly a moci, ale je to jiná síla a moc. Tu do těch našich dějin vnesl plné síle až Ježíš a chce, aby pokračovala v učednících, to jest v církvi.
1: Jaká moc to tedy je?
0: Odpuštění, překonání onoho začarovaného kruhu vin a selhání a křivd a odcizení. Naší doménou, tím naší, myslím nás, křesťanů, věřících, má být pracovat ke smíření, podporovat smíření, odpuštění, setkání, porozumění a dialog.
1: V osobních vztazích i v církvích a mezi lidmi?
0: Ovšemže.
1: Ale není to poněkud riskantní?
0: To víš, že je.
1: A nemůže si to někdo vyložit třeba jako slabost?
0: To víš, že může.
1: A co když ten druhý nechce?
0: Třeba ještě nedozrál čas. Nikdo taky neříká, že se to smíření a odpuštění musí stát rychle a hned teď. Spíš, že proto máme pracovat, že k tomu máme směřovat, že se nemáme uzavírat této možnosti, té cesty k tomuto smíření.
1: A není to naivní?
0: No nemělo by být. Pochopitelně může se stát, ale nemělo by to být. Prostě my, jak se učíme s duchem chodit, tak k tomu patří i to rozlišování. Což je, nemýlím-li se, také jeden z darů ducha.
1: Nemýlíš se, ale není jedno rozlišování, ale různá rozlišování duchů. Plurál.
0: Báječně, ano, je tam plurál v tom listu prvním do Korinta.
1: První čtení bylo o překonání bábelského zmatení jazyku.
0: Přesně, a to s tím účelem, aby lidé porozuměli evangeliu. Naše mluvení a rozumění totiž potřebuje osvobodit. Ono zmatení jazyků se netýká jenom rozdílu mezi řečmi.
1: Třeba mezi mandarínskou čínštinou a angličtinou, nebo češtinou a němčinou.
0: Řekněme, ale taky uvnitř těchto jazyků. Tři spolu mluví česky a nerozumí si, protože se nemají rádi, nedůvěřují si, protože se mezi nimi stalo něco zlého, no a to je vážné. To se nevyřeší jenom nějakým zvýšeným lidským úsilím, ale jedině tehdy, když to lidské úsilí se nechá vést Duchem Svatým. No a zase tu máme tu výzvu, tak co, chcete se podílet na tomto působení ducha? Nebo ještě lépe, chcete se to učit?
1: protože my se pořád učíme. Nejsme učitelé, ale žáci. Že jo?
0: Ano, tak nějak. To taky znamená, že se učíme připouštět, že ten druhý, kterému moc nerozumíme,
1: a dokonce s ním i nesouhlasíme,
0: že má taky pravdu a že i jeho pohled přispívá k celku.
1: Že není nebezpečím, ohrožením, ale přínosem.
0: Výborně, ano. Kristovo vzkříšení a dar ducha před námi otevírá nové možnosti a výzvy. Přijmeme je, vezmeme si. Amen.
1: Amen.
0: Pane Duchu svatý, dárce života, porozumění a smíření.
1: Prosíme za uzdravení historické paměti,
0: za pravdivé a dobré vztahy, za vzájemné odpuštění,
1: za větší otevřenost, odvahu a důvěru v naší společnosti,
0: za osvobození ze strachu, nepřátelství a zajetí ve starých křivdách.
1: Daruj prosíme naší zemi, našemu národu,
0: střední Evropě a celé Evropě i celému světu duchovní a morální obnovu.
1: Skrze Krista, našeho Pána.
0: A pomodleme se ještě modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Svatodušní séla, bohoslužba slova s kuřimi, končí.
0: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, a děkujeme za vaše společenství.
1: Přejeme blízkost Ducha Svatého, jakož i jeho světlo a radu a pomoc.
0: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: Požehnané svatodušní svátky i celý týden.
0: A za týden opět naslyšenou.

Ranní program Rádia 7 má datum 25. května 2026. Dnes má svátek Viola, takže den bude velmi vůňavý. Jestli jste se zrovna probudili do nového dne, v tom případě vítejte. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová, přeju dobré ráno. Těším se na společně trávené chvíle a nabízím to, co můžete poslouchat. Jestli s námi budete trávit další minuty nebo hodiny, tohle bude jejich náplň. Zastavení u slov Bible a společné modlitby nabízí Tichý čas ve 6:45. Roman Toušek, kazatel církve Bratrské v Havířově, nás ve 6:45 vezme do první církve. Poslechněte si jeho biblickou úvahu. Pravidelná listárna po 7. hodině dá nahlédnout do ohlasů, které doputovaly do naší redakce. Následující sobota bude v Brně mimořádná. Proč, to si povíme v ranním telefonátu v 7:30. Poslušnost Bohu vede k věčnosti, i když není vždy snadná. V lidech je totiž zase to zlé semeno neposlušnosti, které pochází od Božího nepřítele, kterému je třeba odolat. Více se dozvíme k tomuto tématu v Bible Guideu, který naladíte v 8 hodin. Stále procházíme knihu proroka Jeremiáše. Vyrůstal v milující křesťanské rodině. Ovšem takové místo nemusí být na zárukou povědomí o tom, co to přesně znamená být křesťanem. Co se muselo stát, aby se z abstraktní, nesrozumitelné představy stala skutečnost, po které zatoužil? Jak se křesťanská identita rodiny, ve které vyrůstal, stala i jeho vlastní? A jak se to projevilo na jeho postojích a chování? O tom mluví Jakub Čermák v relaci Stopy po 8:30. Závěrečná část série Ikona dřevo mezi světy nabídne shrnutí a klíčové myšlenky celého cyklu, abychom si mohli odnést to nejdůležitější do každodenního jednání a prožívání. Program Překročit hranice začíná o 9:30. Tak i taková je naše nabídka v následujících chvílích vysílání Rádia 7. Snad si vyberete, snad vám budeme dobrými společníky. Po programové nabídce teď první písnička po 6. hodině. Postará se o něj Emma Neeson, která zpívá Měla bych mít víru a mohu ji mít kvůli Bohu.

Pravidelně ve čtvrt na sedm každý den ve vysílání Rádia 7 otevíráme Bibli. Dnešek tedy nebude výjimkou. Pokud se budete chtít přidat, tak budu otevírat text z 18. kapitoly Lukášova evangelia. V Lukášově kapitole v 18. kapitole Lukášova evangelia se ocitneme ve vysílání Rádia 7 už po následující písničce.

Do 18. kapitoly 18. verše do Lukášova evangelia nahlížíme teď společně v následujících chvílích. Pokud se k nám budete chtít přidat, tak tohle je ten text, který naplňuje dnešní ráno, dnešní tichý čas. Jeden z předních mužů se Ježíše otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze vejde velbloud uchem jehly, než bohatý člověk vešel do Božího království. Tenhle příběh mám moc ráda, protože to kdysi byl ten, ve kterém mě Bůh zastavil a nabídl mi cestu životem s ním. A musela jsem tehdy hodně přemýšlet o tom, co je tím mým bohatstvím, co si držím, a představa toho, že bych se toho měla vzdát, rozdat to, je pro mě náročná. Čas od času se do toho textu vracím a vždycky znovu se dívám na to, co si držím, kde nedávám Bohu ten prostor, který by měl mít, který mu náleží. A nedávno jsem se k němu vrátila a došla mi ještě jedna věc. Že totiž nic, co bych mohla považovat za svoji přednost, abych skrze to mohla vstoupit do Božího království, není předností, ale naopak tím, co zabraňuje vstupu. Právě proto Ježíš říká, že je pro boháče jednodušší, aby prošel uchem jehly, tou branou, kterou se vstupovalo do Jeruzaléma a která byla velmi úzká, než aby někdo, kdo si něco drží, mohl přijít k němu, mohl přijít do Boží blízkosti. Je to možné skrze Ježíše? Tak jsem si uvědomila, že nic na mě, nic ve mně, nic z toho, co mi Bůh dal, ani nic z toho, co se mi nějak podařilo vybudovat, není moje kvalifikace k tomu, abych mohla přicházet před Boží tvář. A znovu jsem byla vděčná za to, že to mohu dělat díky Ježíšově oběti a nabídce jeho lásky. A právě za to ti, Ježíši, děkuju. Za to, že nezáleží na mě, na mé nedokonalosti, neschopnosti a nemožnosti, ale na tvojí lásce, která je silnější než smrt. Děkuji ti za to. Amen.

Když jsme v dnešním tichém čase přemýšleli o tom, že před Bohem není možné nic si zasloužit, ale o všechno se postaral Ježíš svou láskou, svou obětí na kříži, tak jsme to tady dotvrdili hned dvojnásobně písničkami v podání Lubomíra Honka a Jiřího Jelínka a kapely Raya Hits. Blížíme se k 6:30, vy posloucháte Rádio 7, před námi ještě pár písniček předtím, než se dostaneme k dnešní biblické úvaze, ve které se setkáme s Romanem Touškem a vypravíme se do první církve. Když tu zněly písničky, které připomínaly to, že Bůh je Bohem zázraků, tak je to vlastně dobré předznamenání té písně následující, která má v sobě spoustu molových tónů a přesto připomíná věc, která je velmi důležitá, ale někdy je nesnadné se jí dotknout. Za oceán, za mořem, po kterém se plavíme, je oceán nedozírné boží lásky. Někdy je těžké doplout až tam, ale ve chvíli, kdy se tam člověk dostane, spočine v boží blízkosti, připomíná svou písničkou John Foreman.

Tohle byl zhudebněný žalm 150. v podání Jany Peštové a kapely Tehillim. Ještě nás čeká pár písniček, ještě pořád se jen blížíme k té 6. hodině a 45. minutě. Ta další je takovou dobrou pozvánkou k poslechu našeho vysílání po 7:30, kdy bude více řeč o akci, která se na tento víkend chystá v Brně. No a mimo jiné její součástí bude také naše spolupracovní Jiřina Činačunková se svou dcerou Kirsten, tak právě s Kirsten budeme mluvit v 7:30 o Dni pro Brno. Tak tady taková malá hudební pozvánka.

Spolu s Romanem Touškem, kazatelem církve bratřské v Havířově, se dnes vypravíme na počátek církve. Duch dává jedno srdce, tak se jmenuje biblická úvaha, která právě začíná.

Když se otřáslo to místo, kde byli, tak byli všichni naplněni Božím duchem a směle kázali Boží slovo, ale potom, a to je právě to, k čemu se chci dostat v tuto chvíli, vytvořili společenství jednoho srdce a jedné mysli. Všechno měli společné. Tak se na to teď pojďme podívat. Stačí, když se podíváte na jakoukoliv nedělní bohoslužbu, anebo do jakékoliv církve, do té vaší nebo do té jejich, a zjistíte, že církev to je všeho chuť lidí i událostí. Setkávají se tam lidé chudí i bohatí, lidé zdraví, nemocní, šťastní i nešťastní, silní i unavení. Řeší se konflikty, anebo se radujeme z kamarádství. Slavíme narození a prožíváme úmrtí. Zažíváme rozkoly i smíření. To je taková všeho chuť, že člověk si vůbec klade otázku, jak je možné, že ti lidé pořád ještě drží pohromadě. Ale ono nakonec i samotné evangelium má v sobě podobný protiklad. Je to kříž i vzkříšení, smrt i život, bolest i radost. Dá se říci, že evangelium kopíruje rozervanost světa. Evangelium se dotýká jak lidí šťastných, tak lidí nešťastných, lidí zdravých i nemocných. Má co říct právě když slavíme narození, i když trpíme úmrtí. Má co říct do rozkolu i do smíření. Duch svatý odkrývá pohled k ukřižovanému a vzkříšenému Kristu a naplňuje církev vírou v Kristovu veškerou moc na nebi i na zemi, která je východiskem právě z těchto protikladů. To vytváří z církve společenství, které káže evangelium v Boží moci ke spáse a které je společenstvím jednoho srdce. Bez Ducha svatého je to jen lidské uskupení podobné mnoha jiným v tomto světě. Když je řečeno, že měli všechno společné, tak my si možná představíme, tak když měl někdo nouzi, když ho vyhodili z práce, tak ti ostatní mu tu práci zabezpečili. Takže někdo jiný se své práce vzdal, prodal všechno, co měl a dal to tomu druhému. Myslím, že to zas takové to nebylo. Mimochodem, tento model už se nikde jinde asi v církvi neopakoval, možná v Táboře, ale v té první církvi to bylo tak, že oni měli všechno společné, prodávali všechno, co měli, pole a tak dále, jenomže potom to dopadlo tak, že celá církev všude po světě se musela právě na Jeruzalém se sbírat, protože bratři měli tak velkou nouzi, že už to nemohli dál udržet. Ale že měli všechno společné, to je pravda. Nejenom to, co se týká peněz a zaměstnání, ale všechno. Velkým problémem církve je omezená schopnost čekat na ty, kteří nezvládají náš rychlý pochod. Oni mají nouzi a to je to, co máme mít společné. Máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Radovat se s radujícími, to není takový problém. I když pro člověka, který prochází údolím stínu smrti, možná právě i to. Ale plakat s plačícími, to je obdivuhodná vlastnost a schopnost. Náhlá potřeba, ta se vždycky vyřeší. Někomu někdo umře a tak všichni vyjadřují svoji soustrast. Ale jak dlouho? Někdo ztratí zaměstnání a všichni mu přejí, aby něco dostal a možná se i najdou někteří, kteří dají nějaké tipy. Ale jak dlouho vydrží takový zájem? Nedávno jsem řešil velice bolestnou situaci, kdy mamince zemřelo dítě. A ona sama říkala, v první chvíli jsem dostávala desítky, možná stovky SMSek a telefonátů vyjadřujícími velkou podporu. A potom, jako když utne, a teď už se na to nikdo ani nespomene. A já to táhnu dál. A já dál nejsem schopná jít do církve radovat se. Oni by možná chtěli, abych byla šťastnou křesťankou. Abych byla zase silná. Vždyť přece můžu mít další děti, kéž by. Vždyť přece jsou lidé, kteří mají horší problémy než ty. No to člověku v té chvíli moc nepomůže. Vždyť přece si věřící, tak by se z toho přece měla dostat rychleji. Náhlá potřeba se vyřeší, to rozumíme. Ale co když člověk je slabý a je dlouho slabý? Takoví lidé popravdě řečeno církvi vadí.
protože nás to zaměstnává a otravuje. Křesťan by přece měl zvládnout zlepšení mnohem rychleji. Přece máme modlitbu. A tak se stává to, že uvnitř církve je řada lidí, kteří jsou spíš někde na pomezí nebo možná za pomezím. My jdeme po cestě a oni jsou v těch příkopech. A kromě traumatů, které si nesou ze života, tak my na ně ještě naložíme požadavek, aby byli lepšími křesťany. Aby se rychleji vyrovnali se svými ztrátami. A přitom čekat jeden na druhého, to je nejvlastnější projev církve. U večeře páně právě toto apoštol Pavel zdůraznil korinskému sboru. On jim říká, vy zvěstujete Krista, vy se scházíte ke stolu páně, ale vy přijímáte krev a tělo páně nehodně. A proč? Protože vy nerozpoznáváte tělo Kristovo. A co je tím tělem? Co jiného je tím tělem, než právě ta církev? A říká jim, když se scházíte, tak čekejte jeden na druhého. Vezměme to v tom nejširším slova smyslu. Čekejme na ty, kteří nemají sílu jít tak rychle jako my. S nimi mějme všechno společné. S nimi buďme jednoho srdce. Ale pozor, opět je tu nebezpečí, že z toho zase uděláme metodu, nebo snahu, nebo cíl naší aktivity. Pokud máme zažít společenství jednoho srdce, pak potřebujeme plnost ducha, který to naše srdce k tomu promění. Dovolím si to uzavřít mým snem, který jsem nedávno měl. Popravdě řečeno, prozradím, v jakých okolnostech. Připravoval jsem se na nedělní kázání. A chtěl jsem mluvit právě o tom, že máme čekat jeden na druhého. Asi jsem toho byl tak plný, že ze soboty na neděli mi přišel sen, kterého jsem se nemohl zbavit. A tak bystráci to možná budou slyšet podruhé. Měl jsem sen, že jsme jako mariňáci, námořníci v nějaké bitvě a naše loď šla ke dnu. Všichni chlapi plavali na hladině, já jsem byl jedním z nich. A najednou se odkudsi objevil kus dlouhé klády, ke které se chlapi vrhli, aby se zachránili. Já jsem měl to štěstí, že jsem si toho všiml rychle a tak jsem se držel té klády také. Samozřejmě to byla první část záchrany. Už jsme nebyli pouze v té vodě, už jsme se měli čeho chytit. A tak jsme začali tlačit tu kládu dál, abychom se dostali ke břehu. Celé to plavidlo se dalo do pohybu a stále zvyšovalo svoji rychlost. A když jsem se ohlédl, tak jsem viděl množství plavajících a topících se vojáků, kteří neměli to štěstí, že by byli v blízkosti té klády. My jsme plavali, ale protože nás bylo víc, tak jsme plavali rychleji. A najednou jsem viděl, jak po celé délce té klády se spontánně tvořily řetězy z těch námořníků, aby pomohli těm plavajícím dostat se ke kládě. A některým se to dařilo. A těch řetězů bylo hodně. A naše rychlost se zvyšovala. A já jsem viděl kluky, kteří plavali k nám, ale už neměli sílu plavat. A navíc my jsme pluli pořád rychleji. A v jednu chvíli jsem se já ocitl na konci jednoho toho záchranného řetězu a úplně fyzicky cítím až dodnes, jak metr ode mě plaval chlap a já už jsem na něho nedosáhl. A ten metr se najednou začal zvyšovat. A už to nebyl metr, už to byl metr a půl, protože my jsme pluli rychleji. A já jsem najednou byl v rozpolcení, co udělat. Mám zakřičet, aby všichni přestali plavat, abychom se zastavili? Nebo že potřebuju ještě aspoň jednoho chlapa do toho řetězu, abych se k němu dostal? A nebo se mám pustit? A mám být s tím chlapem? Možná za cenu, že já ztratím možnost plavat ke břehu. A v tomhle rozpoložení jsem se probudil. Tak nevím, co všechno ten sen mohl znamenat. Ale asi chápete, co tím vším myslím. A co možná snad Kristus Pán tím vším myslí. Duch dává jedno srdce. Měli všechno společné. Tak teď je ta otázka. A v jakém stavu jsme my?

Přemýšlím, jak moc pomalu teď mluvit, aby bylo zjevné, že ta předchozí slova Romana Touška byla o trpělivosti a o schopnosti tolik nespěchat. Ale nejen o ní. Pokud byste se k ním chtěli vrátit, tak biblickou úvahu Romana Touška opakujeme ještě odpoledne v 15 hodin a 15 minut.

Sedmá hodina je za námi a s vámi Rádio 7 v pondělí 25. května 2026. Lucie Endlicherová přeje dobré ráno, vítám vás do nového dne, možná jste právě vstali. Jestli je to pravda, tak vás možná bude zajímat spousta takových těch podrobností, jako že venku svítí sluníčko, nálada je výborná. Ne, dobře, to přeháním. Samozřejmě, že tohle záleží skutečně na každém a tohle jsou věci, které je potřeba zjistit osobně. Ty praktické informace už zazněly, tak přidávám ještě připomenutí, že nás teď čeká repríza páteční listárny a po půl osmé ranní telefonát, ve kterém budeme zvát na Den pro Brno. Nebudou chybět ani písničky, to vše zabaleno do dalších 60 minut programu Rádia 7. Ať se vám dobře poslouchá.

Je to 3. květnová listárna a květen se pomalu blíží ke svému konci. Zase jsme o kousek blíže létu, prázdninám, dovoleným. Na to léto se těšíme i tady v Rádiu 7, protože se těšíme na chvíli, kdy budou dokončeny všechny stavební práce v budově a opět budeme vysílat z běžného studia, navíc bez doprovodu vrtaček, bouchání kladiv a občasných velmi nechtěných stavebních sol v pozadí. Pokud jste něco takového v těch předchozích týdnech z našeho vysílání zaslechli, tak je nám to opravdu líto. A navíc v tom předchozím týdnu nám několikrát vypnuli prout a tak se stalo, že bylo i přerušeno vysílání. Prostě jsou věci, které úplně nejde ovlivnit, ale zdá se, že se to pomalu, ale jistě blíží ke zdárnému konci a to je velmi nadějné. Když jsme u těch věcí, které se daří završovat, tak se podařilo v minulém týdnu zprovoznit novou mobilní aplikaci, kterou jsme spustili. Pod názvem Rádio 7 ji najdete v Google Play i Apple Store, případně si ji můžete stáhnout pomocí QR kódu na našich webových stránkách. Má nový design, věříme, že mnohým z vás poslech zase o něco zpříjemní. Mimo jiné i proto, že bude hrát, i když bude fungovat někde na pozadí. Jen až budete tuhletu aplikaci vyhledávat, tak se nenechejte překvapit tím, kolik nejrůznějších rádií 7 existuje a hledejte podle loga to naše. No a k těm dobrým zprávám patří i to, že se po delší po odmlce znovu začaly plnit naše mailové schránky vašimi zprávami, reakcemi a ohlasy, za které vám moc děkujeme. Tak máme radost, že na některé se dostane v těch dalších chvílích v dnešní listárně. A i dnes chceme začít vděčností a o ním známým, bez vás by to nešlo. Děkujeme, že díky vám může tenhle pořad vznikat, že spolu s námi tvoříte Rádio 7. Začneme dotazem od Jitky, která psala: velice děkuji za všechny úžasné pořady a knihy, které můžu na Rádiu 7 poslouchat. Ráda bych slyšela i zbytek knihy Deník misionáře Millera. V minulosti už jste tenhle díl vysílali, ale také bez pokračování. Další díly nemáte k dispozici. Děkuji za odpověď, psala Jitka. My moc děkujeme za milá slova, ale tady musíme přidat malé zklamání, protože tenhle příběh žádné další pokračování nemá. Deník misionáře Millera je jen drobný spisek, který má pouze jeden díl, který jsme do vysílání zařadili jako takové mezidobí mezi dvěma knihami v rámci čtení na pokračování. Další ohlas přišel od Elišky, k tomu nebude příliš mnoho co dodávat, snad jen jedno velké děkujeme, protože jsme skutečně rádi a vážíme si toho, že Rádio 7 může být součástí vašich obyčejných dnů, třeba právě v období rodičovské dovolené a jsme rádi, že můžeme být na blízku třeba i v období plném změn. Eliška nám napsala: dobrý den, píšu vám v reakci na vaši výzvu při jedné z listáren, aby se ozvali ti, kteří fandí pořadu Světem Bible. Já pořad velmi ráda poslouchám, cením si hloubky studií biblického slova a výzev k jeho praktickému naplnění v životě. Také mne na pořadu baví zpracování Pavla Vopaleckého, které činí pořad záživným. V současné době jsem na rodičovské dovolené se dvěma malými dětmi. Rádio 7 mi je každý den nedocenitelným průvodcem. Mnohokrát jsem kolem sebe slyšela i viděla, že čas na rodičovské byl pro maminky doma časem sucha v jejich vztahu s Bohem. To, jak jsme byli zvyklé žít s Bohem před příchodem dětí, je najednou vzhůru nohama. Bála jsem se, že i pro mne to tak bude. A opravdu jsem ze začátku zápasila s tím najít si čas na studium Bible, na osobní čas s Bohem, čas na to naslouchat kázanému slovu. Při nedělních bohoslužbách to nevždy vyjde. Na Rádiu 7 jsem ale našla nespočet pořadů, které mi nejen pomohly neuschnout, nýbrž které mne i inspirovaly k tomu kultivovat můj vztah s Bohem, které mi pomohly růst duchovně. Pořady, kdy jsem se mohla učit se a poznávat nové věci, jít hlouběji.
K tomu také nacházím v pořadech i inspiraci do rodičovství. Díky za to, vážím si vaší práce. Mezi pořady, které ráda poslouchám, patří už zmíněný Světem Bible. Dále třeba pořad Ke kořenům, Klika, 3D Talk, No Filter, Akademie, Rozmarína nebo pořady pro děti. Žiju v zahraničí a tak se vždycky ráda poslechnu magazín a ranní telefonát, abych věděla, co se děje v Česku a v české církvi. A Eliška přidala i dva praktické podněty, když psala: ráda bych měla jednu poznámku k vysílání. Cením si toho, že ve vysílání je pořad o Jesus to the Channel. Myslím, že je důležité, že se ve vysílání myslí i na naše romské spoluobčany. Přemýšlela jsem, proč vlastně ve vysílání nezní více romských písní. Myslím tím v hlavních vysílacích časech, nejen při vysílání romského magazínu. V éteru zní písně všech možných jazyků, anglicky, španělsky, hebrejsky, ukrajinsky, tak je škoda, že není víc slyšet i ten romský jazyk. A má druhá poznámka, či otázka, se týká pravidelných modliteb za válečný konflikt na Ukrajině. Modlitby za Ukrajinu jsou bezesporu důležité. Přemýšlím ale vždy u nich i o té druhé straně, té ruské, na které také mnoho lidí nedobrovolně kvůli konfliktu trpí a umírá. Přemýšlím také nad tím, jak se vede ruské církvi za současné situace. Pokud by byl prostor v rámci nějakého pořadu přiblížit i tuto stránku konfliktu, abychom věděli, jak se modlit za naše bratry a sestry v Rusku, případně věděli i o jejich potřebách a obecně o duchovních potřebách v Rusku, tak by to bylo určitě přínosné. Přeji vše dobré do vaší práce. S pozdravem, Eliška. Eliško, moc děkujeme. Pokud jde o romské písně, tak rádi tento podnět posouváme dál do hudební redakce a k ruské církvi naprosto souhlasíme. Máte pravdu, i na druhé straně konfliktu žijí lidé, kteří trpí, hledají naději a snaží se věrně žít svou víru v nelehkých podmínkách. A tak pokud byste někdo měli kontakt na organizace nebo lidi, kteří se této oblasti věnují a mohli by situaci ruské církve více přiblížit, budeme moc rádi za takové propojení. Další krásný ohlas přišel od Jana, posluchače a podporovatele, který se před nedávnou dobou registroval, a my jej také s vděčností pouštíme dál. Jan psal: dobrý den, Rádio 7, poslouchám už několik let a chápu... To bylo jinak, já jsem špatně přečetla čárku. Tak ještě jednou. Jan píše: dobrý den, Rádio 7 poslouchám už několik let a chápu ho jako mocný evangelizační nástroj. Kam nemůžu dosáhnout fyzicky, duchovně, duševně, tam vidím velkou příležitost svým způsobem spolupodílet se ve službě ostatním lačnícím a zatím nevidomým cestou rádiových vln. Když vidím tolik pořadů, které rádio vysílá, naplňuje mě to radostí a zároveň úctou ke všem, kdo se na tom jakkoliv podílí. Odpovědná a náročná je vaše práce, ale bez našeho Otce by to nešlo. Říkám si také, že Rádio 7 má opravdu široký záběr a že ze statistik vyplývá i oblíbenost jednotlivých pořadů, jinak by možná některé už dávno skončily. Ale statistiky nejsou tím hlavním ukazatelem. Tím nejdůležitějším jsou podle mě modlitby, boží vedení a moudrost pro další směřování i zajištění celé služby. Rádio 7 mám už několik let i ve svém modlitebním seznamu a budu rád, když se budu moci o dění v rádiu dozvídat více, třeba prostřednictvím modlitebního dopisu. Děkuji, že můžu být s vámi. S úctou, Jan. Milí Jane, máte pravdu. Bez našeho Otce by to opravdu nešlo a to si uvědomujeme každý den, často velmi konkrétně. Velmi si i proto vážíme každého, kdo Rádio 7 nese i na modlitbách. Děkujeme, že k těm lidem patříte i vy. Moc rádi vám budeme posílat modlitební dopis. On obsahuje spoustu aktuálních informací, fotografií i drobných pohledů do zákulisí. Jsme moc vděční, že se o tyto radosti, starosti i novinky můžeme s vámi sdílet. A pokud by někdo z vás modlitební dopis dostávat chtěl a zatím ho neodebírat, tak nám určitě napište. Moc rádi ho budeme posílat i vám.
No a děkujeme i za zmínku o těch statistikách a poslechovosti, protože různé ukazatele samozřejmě sledujeme a snažíme se nástroje pro měření i vyhodnocování stále zlepšovat. A doufáme, že i zmíněná mobilní aplikace pomůže tomu, aby si k našemu vysílání našlo cestu zase o trošku více posluchačů. Máte pravdu, že některé pořady opravdu brzo skončí. Možná ne proto, že by nebyly poslouchané nebo oblíbené, ale důvodem je i odchod jejich protagonistů. Asi už jste zaslechli, že na konci května z týmu odcházejí Lucie Endlicherová a Karolína Vološinová a na konci června pak Petr Raus. Přirozeně se tahle skutečnost promítne i do programového schématu. To bude mít od září novou podobu. Máme velkou radost, když se Rádio 7 dostane k lidem, kteří o Bohu třeba zatím mnoho nevědí, hledají odpovědi na své otázky nebo jen náhodou na chvíli zastaví u našeho vysílání. Modlíme se, aby právě tam mohlo padnout semínko naděje na úrodnou půdu a aby Bůh dával vzrůst. Mnohem častěji nám ale píšete o tom, že s vámi Rádio 7 jde na vyšší cestě víry, povzbuzuje vás a pomáhá nést každodenní starosti. Z každého takového vzkazu máme opravdovou radost. Třeba z toho, který zanechala Radka v registračním formuláři, když psala: poslouchám vás přes DAB vysílání už asi 2 roky, téměř každý den ze své kuchyně. Vaše vysílání mě celou dobu pozvedá a vždy mi dodá sílu jít dál. Radka taky psala: o Rádiu 7 jsem se dozvěděla tak, že už jsem měla dost komerčních rádií s písničkami pořád dokola, tak jsem pomačkala něco na rádiu a tak se stalo náhodou, jsem vás našla a od té doby už jsem nepřiladila jinam. Hned první slovo mě zaujalo natolik, že jsem s vámi dodnes. Jsem moc vděčná za tu čistou naději, kterou nenacházím ani v církvi. Můj život se díky vám zásadně změnil. Radko, moc děkujeme za tohle vyznání. Moc hezky jste něco pomačkala. A vlastně by nás i moc zajímala ta slova, která se vás dotkla, ale možná už zapadla a byla nahrazena jinými. Tak jsme rádi, že můžeme jít vašimi dny spolu s vámi. A když jsme u těch registračních formulářů, tak tady mám jeden další vtipný i hluboký vzkaz od Jirky, který napsal: Rádio 7 poslouchám rád, páč, pokud je předchozí slovo nepřijatelné, tak protože. Nemyslí za mě. Nesnaží se předkládat jasné odpovědi a hotová řešení. Jde do hloubky. Má bohatou a různorodou skladbu pořadu. Každý si tam něco najde. Rozhodně Rádio 7 poslouchám méně, než bych si přál. O to raději mám možnost najít pořady v archivu nebo v podcastech. A proč? Co mu poslech Rádia 7 přináší? K tomu Jirka napsal: poslech mi přináší informace, bohatší pohledy a v neposlední řadě osobní svědectví. Protože informace, názory a pohledy jsou jedna věc. Ale jak se to žije a jak se to reálně projeví v každodenním životě, to je věc druhá. A vlastně mnohem pravdivější a důležitější. Moc nás těší, když oceňujete pestrost a různorodost našich pořadů. Často nám píšete, že právě v tom je Rádio 7 výjimečné, že si člověk může vybrat, co je mu blízké a každý si v programu najde něco svého. U písní je to podobné, ale někdy trochu dobrodružnější, protože někdo má rád ty staré, tradiční, jiný spirituály, někdo by uvítal více romských písní, někdo by nejraději vynechal angličtinu. Trefit se hudebně do vkusu úplně všech posluchačů to prostě nejde. I proto máme rádi písničky na přání, protože se do vysílání dostává i něco velmi osobního. A také písničky z archivu. A když potom přijde takový vzkaz jako ten následující, tak je to velká radost. Pokoj Boží vám v Rádiu 7. Chci poděkovat za dnešní výběr písní. Bůh se mě skrze jejich text dnes dotýkal. Ať Bůh žehná vaší práci na jeho vinici. Tečku za dnešní listárnou udělá krátký vzkaz od Vandy, která napsala: zdravím všechny v Rádiu 7, které poslouchám téměř každý den. Je pro nás velkým požehnáním a povzbuzením. Pokoj Boží přeje Vanda.
Tak pokoj Boží vám všem, vám, kdo nás posloucháte, podporujete, povzbuzujete a píšete. Jsme opravdu velmi vděční, že si svoje postřehy nenecháváte pro sebe, tak jen prosíme, dělejte to dál. Moc se těšíme na příští listování s vámi a o čem to bude, to vlastně hodně záleží na nás. Tak dodám ještě kontakty, na kterých nás můžete kontaktovat. Jsou stále stejné, ale pro jistotu připomínáme. Psát můžete na e-mail radio7@radio7.cz, komentovat můžete na Facebooku a Instagramu, kontaktovat nás můžete přes WhatsApp nebo přes SMSky na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách, stačí zadat jméno pořadu. Vybrané programy najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz kromě audioarchivu objevíte i zprávy z redakce, přehled pořadů, možnost, jak nás podpořit a tak dále a tak dále. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová, od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová.

Přiznávám slabost, mě je tvá síla. Miluj mě víc, mé srdce si to žádá. Jsem nenasytné dítě, ty víš, že mám tě ráda. Ty víš, že věřím všem tvým slovům. Jen prosím dnes, řekni

0: síla a já už vím, že jsem jiná.
1: I takový může být Bůh. Bůh, který je úplně blízko. Bůh, který dává zakusit svoji lásku tak, že působí až jako láska milenecká. I tohle se snažila vyjádřit ta písnička v podání Mio, která právě dozněla. 5 minut nás dělí od 7:30. Po 7:30 budeme zvát na jednu speciální akci, která proběhne v sobotu v Brně, ale vlastně v příštích dnech se chystá nejen v Brně. Pokud chcete slyšet více, tak s námi zůstaňte i po 7:30 a pustíte si dnešní ranní telefonát.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Den pro Brno se chystá na sobotu 30. května. Za jeho pořádáním stojí mimo jiné misijní uskupení Tělo v pohybu. Jehož součástí je i naše hudební redaktorka Kristýna Exnerová. Kristi, vítej, dobré ráno. Dívej, to bylo špatné tlačítko, teď už tam jsi, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Promiň, já sahám kam nemám a pak to vypadá takhle. Já jsem říkala, že vy chystáte Den pro Brno a vlastně jeden den pro Brno, dobře, to je Den Brna, probíhá vždycky v srpnu a připomíná osvobození Brna od Švédů v 17. století, to, že to švédské obléhání Brna nebylo úspěšné. Vy nejspíš nepůjdete tak do historie, tak proč vlastně pořádáte Den pro Brno?
4: Ano, do historie nepůjdeme. Zajímavé je, že jsem to vůbec nevěděla, tady ten Den pro Brno, tak děkuji, podívám se na to. Den pro Brno je vlastně celodenní festival a jednou větou bych asi řekla, že to je potěšit lidi, potěšit Brňany, potěšit kolemjdoucí, přinést nějakou naději, pozbudit, popovídat, seznámit, asi tak.
3: Zároveň tohle není jediná akce, kterou s názvem Den pro chystáme. Tak by mě zajímalo, jak vlastně vznikla ta myšlenka pořádat akci nějaký Den pro město.
4: Úplně první Den pro vznikl vlastně ve Zlatých horách, kdy jsme právě takovou premiéru měli tohodle Den pro. Už bych řekla, že to je taková značka Den pro. A probíhal ve Zlatých horách, potom probíhal v Opavě, probíhal v Krnově a nakonec bude i v sobotu v Brně. A ta myšlenka vznikla, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina, že máme určitě srdce pro evangelizaci, máme srdce pro to říct o Ježíši lidem ve městech. A druhá taková myšlenka je spojit církve dohromady. A dělá to opravdu zázraky, strašně je to nádherný, když se církve spojí a udělají jednu velkou akci společně.
3: To zní moc zajímavě, protože propojovat církve, to je moc krásná myšlenka, někdy to musí být moc velká práce, předpokládám, zvlášť ano. Pokud člověk přijde zvenku. Dej nám prosím nahlédnout trošku do těch příprav. Jak dlouho celou takovou akci chystáte? Jak dlouho trvá, než proběhne Den pro?
4: Tak úplně první věc je, že se sejdeme s nějakými církvemi a vůbec jim řekneme, jaká je myšlenka Dne pro. A pak čekáme, jestli se nějaká církev chytne nebo ne, jestli bude chtít do toho s námi jít. A proto Brno to bylo, že jsme si řekli, že když půjdou 4 církve do toho, tak do toho jdeme. A 4 církve do toho šly, takže se podílejí na téhle akci tady pro Brno Bratrská jednota baptistů, InLife, potom Křesťanské sbory Brno a Křesťanské společenství Brno. A byli jsme na takové radě, kde bylo asi 12 církví, kde jsme to přednesli, 4 se ozvali a potom založíme WhatsApp skupinu a začínáme si psát, jak by to kdo viděl, co by tam chtěl. A potom probíhají samozřejmě osobní setkání, kde se scházíme, vymýšlíme program. Pak je tam krásný vidět, že někdo je opravdu připraven na to vzít si na starost dětský program. Někdo je připraven na to zařídit ty technické věci, jiný zase, jo, a že se to tak hezky propojí a spojí, až z toho vznikne obrovský festival. Ale samozřejmě zatím stojí i, že musíme obíhat úřady, ptát se na to, jestli můžeme vybírat prostranství, což jsem ani taky netušila, že třeba na trávě nesmí být skákací hrát a další věci. A tak se mění i ten program tady s tím a nakonec se nám to podařilo, takže v Brně to

0: tom shodneme, ale myslím si, že jedna taková novinka bude stan naslouchárna, která bude sloužit pro lidi, ať si potřebují s kýmkoliv popovídat. A že tam budou opravdu připravení lidi, bude to i krásný, bude to tam pohodlný, bude tam káva. A lidé, kteří možná občas mají potřebu někomu něco říct a možná potřebu říct to někomu, kdo je úplně nezná, pro ně bude nějakým pozbuzením, potěšením a budou tam moci do té naslouchárny přijít. Tak to je taková novinka.
1: Super, to zní moc zajímavě, rozhodně. Nakouknu tam v sobotu, slibuju.
0: Ano.
1: Součástí programu jsou pravidelně věci, které jsou pro děti, pak jsou tam hudební vystoupení, vím, že se objeví kapela Timothy, vím, že budeš zpívat ty s Ginou, vím, že tam bude Pavel Dyrda se svou novou kapelou a tak dále a tak dále. Mě by zajímalo, na co se těšíš ty sama v rámci toho programu.
0: Já se asi nejvíc těším na to, až tam budou probíhat ty děti, až tam budou procházet ty lidi a budeme si moc povídat s nima. Fakt se na to těším. A samozřejmě se těším i na to, až budu zpívat, ať už s Ginou, nebo s Grace Tuju, potom na večerní bohoslužbu. A na tu večerní bohoslužbu se těším asi z toho programu nejvíc, ne proto, že bych tam zpívala, ale protože tam bude probíhat i společné žehnání jak církve navzájem, tak samotnému městu Brnu.
1: Tohle je tedy program, který bude probíhat tuto sobotu na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně. Začíná se kdy a končí se kdy?
0: Začíná se v 11 hodin, kde bude dětský program, různé soutěže a nějaké stanoviště a odměny a tak dále. Bude tam i divadlo, slepičí pohádka, tuším se to jmenuje. A potom od 2 hodin začínají kapely a začíná skvělá folková kapela Terebint.
1: Výborně.
0: Končit to bude někdy kolem 8 hodiny.
1: Super, moc děkuji za pozvání. A teď chci přidat to, když jsme mluvili o Dni pro, jako v podstatě o značce, tak já vím, že kromě Dne pro Brno, který bude probíhat tuto sobotu, se už brzy chystá také Den pro Opavu, je to tak?
0: No, Den pro Opavu bude hned za týden, takže 6. a bude to vlastně druhý ročník, což se povedlo, že minulý rok bylo poprvé, taky církve se spojily dohromady a tak je to nadchlo a pozbudilo, že do toho jdeme znova.
1: Moc děkujeme za všechna pozvání a přejeme, ať se sobotní Den pro Brno vydaří. Tohle byla Kristýna Exnerová, naše nová hudební redaktorka. Děkuju, Kristi, ahoj.
0: Děkuju taky, ahoj.
1: Já jsem přemýšlela, kterou z těch kapel, které se na Dni pro Brno objeví, pustit hned po rozhovoru. A schválně jsem vybrala tuhle písničku od kapely Timothy. Nehráváme ji často a není úplně známá. A přesto doufám, že vás uprostřed pondělního rána potěší.

7 hodin 46 minut s vámi Rádio 7. Provázíme vás pondělním ránem. Předpokládám, že to bývá velmi často takové to uspěchané. Někdy je těžké dostat se zpátky do všeho toho běhu. Po víkendové pauze člověk si rovná v hlavě, co všechno je před ním, nejenom ten daný den, ale vůbec celý týden. Možná nemáte ani chvilku na to zastavit se, rozhlednout se kolem sebe, nadechnout se. No a právě k něčemu takovému chci v tuhle tu chvíli pozvat. A navíc ne úplně hned tady a teď, ale až za pár chvil po 8. hodině, kdy vysíláme pravidelně od pondělka do pátku pořad Bible Guide, ve kterém spolu s Jiřím Zdráhalem procházíme v Bibli kapitolu za kapitolou. I dnes otevřeme knihu proroka Jeremiáše, věnovat se budeme 35. kapitole. Pokud se budete chtít přidat, po 8. hodině máte tu příležitost.

Říct, jako David tančil, jak Pavel víno mít, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se v

co můžu, jak Marie chci dát. A nezilvi tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Rádio 7 vám dělá společnost v pondělí 25. května 2026. Za námi je 8. hodina. Lucie Endlicherová přeje od mikrofonu dobré ráno. Dobrý den. Jestli jste se rozhodli zastavit se teď na pár chvil, tak je to rozhodnutí, které je úplně na místě. Před námi je pětiminutovka, ve které nahlédneme do 35. kapitoly knihy proroka Jeremiáše. Slovo má Jiří Zdráhal. Dobrý poslech.
4: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
5: Jeremiáš, 35. kapitola. V této kapitole čteme o tom, jak Bůh nechal Jeremiáše v době vlády krále Joakima shromáždit skupinu Rechabitů. Rechabité byli midiánským kmenem nazývaným také Kenýci. Ti se kdysi připojili k Izraeli během jejich cesty z Egypta. Jejich předek, o kterém se zde hovoří, Jonadab, syn Rechabův, se v historii Izraele objevuje jako horlivý podporovatel budoucího izraelského krále Jehua, který potrestal bezbožný Achabův rod. Jeremiáš Rechabické pozval a nabídl jim víno, ačkoliv věděl, že mají zvyk víno nepít. Ti víno odmítli a zůstali tak věrní svým tradicím. Na jejich poslušnosti Bůh ukázal Izraelcům jejich neposlušnost božím pravidlům. O tom čteme. Tak praví Hospodin zástupů, jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma. Nenecháte se poučit? Neposlechnete má slova? Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. Až dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. Já k vám ale mluvím znovu a znovu a vy mě neposloucháte. Znovu a znovu jsem k vám posílal své služebníky proroky se slovy odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, ať můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům. Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec mě neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. Mně ale tento lid neposlouchá. Stejnou výtku použil i Ježíš, když byl sám odmítnut Izraelem. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Rechabitům Bůh za jejich věrnost tradicím slíbil, že jejich rod nevyhyne. Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal? Dodržovali jste všechny jeho příkazy a chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě. Zdá se to tak jednoduché. Stačí pouze poslechnout Boha a on člověka ochrání, zabezpečí a povede až do věčnosti. Poslušnost ale není snadná. V nás je totiž zase to zlé semeno neposlušnosti. Toto semeno pochází přímo od ďábla, božího nepřítele. Ten kdysi člověka přesvědčil, aby přijal jeho radu. Místo, aby se člověk stal synem božím, stal se synem ďáblovým. To nás vrací k tomu, co se odehrálo v zahradě Eden. Jedním z těch, kteří se snažili představit si a popsat, co se stalo v ráji, byl anglický spisovatel a básník John Milton. Ten ve svém klasickém díle Ztracený ráj popsal událost svedení Evy a zasazení semene vzpoury a lži, které vedlo ke spojení se Satanem, místo s Bohem. Přečtěme si krátký úryvek tohoto překrásného textu. Ďábel zde v hadově těle hovoří s Evou. Snaží se jí nejdříve lichotit a pak zpochybnit dobré boží úmysly s člověkem. Své lži se snaží vložit do Evinina srdce. Ďábel. Vladařko té krásné země, Evo zářivá, rád ti vše povím, vše, co poroučíš, neboť je správné tě poslouchat. Opravdu to řekl Bůh, ať z plodů všech stromů nejíte? Jste přece nazýváni zemských i nadpozemských věcí páni. Eva. Jíst smíme v zahradě plod stromů všech, plod krásného však stromu v prostřed ráje nebudete jíst, řekl Bůh. Když na něj sáhnete, hned zemřete. Ďábel. Těm krutým smrti hrozbám královno zdejších sfér nevěř, nezemřete, čím by také plodem, ten vám v poznání dá žít? Či z tak skromného přestoupení Bůh hned hněvem vzplane? Spíš vás pochválí, že jste navzdory smrti nezalekli se, ale sílu prokázali. Je správné poznat dobro a zlo je také dobrého znát, ať víte, jak mu uniknout. Na čí je zákaz tento, jen vás drží v bázni a nízké hlouposti? V čem přečin tkví, když člověk se moudrým stane? Vždyť jeho je vše, to nemohl vám ten strom dát hned? Snad závidí vám? Dořekl vše a slova jeho plná lsti, vstup v její srdce našla přesnadný. Její zrak lpěl na plodu a ten pohled již sváděl sám. A v uších jí zněl zvuk slov, kterými přemlouvána byla. Ona myslila si, že jsou plné rozumu a pravdy. Ale nebyly. Byla to lež, která od té doby působí v lidstvu zlo a utrpení.

0: Od pondělka do pátku vždycky v 8 a v 18 hodin nahlížíme spolu s pastorem brněnské církve ICF Jiřím Zdráhelem do Bible. Takového průvodce jednotlivými kapitolami Biblí sestavujeme v programu Bible Guide. Pokračovat budeme zase zítra. Pokud byste se chtěli vrátit ke slyšenému, rozhodně máte možnost.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Dodání navždycky vyznávat to, že Bůh je dobrý a jakým způsobem se to projevuje, znělo v písničce v podání CC Winans. Před námi do půl deváté pár chvil, ve kterých mimo jiné nahlédneme na výročí spojená s dnešním datem. V 8.30 pak naladíte program Stopy. V tom dnešním nabídneme vyprávění Jakuba Čermáka. Pokud chcete slyšet více, pusťte si naše vysílání nebo zůstaňte s ním i v 8 hodin a 30 minut. Teď nás čeká písnička kapely Adonai, dostane se třeba na Kamis nebo na Lucy Grimble. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Když se podíváme dnes do kalendáře, najdeme tam krásné jméno Viola. Všechny Violy mají dnes svátek. I když tohleto jméno není úplně obvyklé, tak nejspíš každý bude vědět, že jde o latinské označení fialky. U nás tohle jméno nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III. Dodejme, že dnes je také Mezinárodní den pohřešovaných dětí, den Afriky. A možná byste dnes mohli narazit na někoho, kdo bude mít u sebe ručník, ideálně kolem krku. Tak nemusí jít úplně o sportovce, protože na dnešek připadá takzvaný ručníkový den. Svátek, při kterém sebou fanoušci spisovatele Douglasa Adamse nosí viditelně ručník. Tahle skutečnost odkazuje na Adamsovo stěžejní dílo Stopařův průvodce po galaxii, ve kterém je ručník označil za tu nejpotřebnější věc, kterou sebou takový mezigalaktický stopař musí mít. Tak zdravím všechny cestovatele, ať už putujete mezi galaxiemi nebo jen z bodu A do bodu B, ať dobře a včas dorazíte tam, kam máte.
1: Kalendárium
0: 25. května roku 1521 skončilo zasedání Wormského sněmu a je vydán takzvaný edikt Wormský. Martin Luther je v něm odsouzen jako kacíř. Od téhle chvíle tedy uplynulo 505 let. Roku 1577 byla saskému kurfiřtovi předložena takzvaná formule svornosti, text vypracovaný k usmíření rozporů uvnitř luterského tábora. Jedná se o poslední z věroučných knih církve evangelické augsburského vyznání. Roku 1977 měl premiéru první film ze série Hvězdných válek. A roku 1998 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. A zmíněný ručníkový den, o kterém tu byla řeč před chvílí, se poprvé slavil před 25 lety. Roku 1865 se narodil dlouholetý vůdce křesťanské organizace IMCA John Mott. V roce 1946 mu byla udělena Nobelova cena míru za dlouholetou práci v protestantských mládežnických organizacích a za snahu o budování míru mezi národy. Roku 1916 se narodil lékař Jaroslav Skála, který založil první českou záchrannou záchytnou stanici v Praze u Apolináře. Své pracovní působení Skála zasvětil boji proti alkoholismu a osvětě v této oblasti. Církevní učitel Beda Ctihodný zemřel 25. května 739. Jeho nejvýznamnějším počinem je sepsání anglosaských církevních dějin od počátku křesťanství do jeho doby.

285 let dnes uplynulo od úmrtí vnuka Jana Amose Komenského, biskupa jednoty bratrské Daniela Arnošta Jablonského. Ten měl velké zásluhy na povznesení vzdělanosti v Prusku. Svou vlastní vědeckou prací, svým společenským postavením i svými styky. Spolu s filozofem Leibnizem vypracovali návrh na zřízení akademie v Berlíně. Akademie byla otevřena v roce 1700. Po Leibnizově smrti se jedním prezidentem stává právě Jablonský. Uplatnil se také jako starozákonník. Dvakrát byla vydána jeho hebrejská Bible. 6 let řídil překládání a zpracovávání Talmudu. Právě on udělil biskupské svěcení také ochranovskému Davidu Nýčmanovi a hraběti Mikuláši Ludvíku Zinzendorfovi.

Lopotím se denně a ztrácím někde tam vnitru. Já velkou touhu mám uvidět pravdu, co život mi dává.

0: Já neznám mocnějšího a většího než si ty sám.
1: Každý týden vám nabízíme příběhy lidí, kteří se setkali s Bohem a to jim proměnilo život. I v následujících chvílích jeden takový příběh může možná oslovit i vás.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
10: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Jakuba Čermáka, kterého se doptával Kuba Lofítek. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
3: Ahoj, já jsem Kuba a dneska bych vám chtěl povědět o mé cestě za Bohem. Já jsem vlastně vyrůstal od malička v krásné mluvící křesťanské rodině, kdy opravdu rodiče nás s láskou vedli k Bohu. Každý týden jsme navštěvovali křesťanské společenství, takže už od malička jsem slýchával a vnímal to, co křesťanství znamená. Zároveň jsem získal i pár neuvěřitelně skvělých kamarádů na celý život, kteří jsou mi oporou a musím říct, že v tomhle tom mi rodiče dali fantastický základ, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co to přesně znamená být křesťan, následovat Boha. Bylo to pro mě strašně moc abstraktní a jelikož jsem fotbalista, tak jsem už odmala jezdil na kempy Ambassadors, kteří vlastně pořádají, spojují fotbal s křesťanstvím. A na jednom z těchto kempů, kdy vždycky večer bylo nějaké slovíčko o Bohu a zároveň byla spousta chval, tak jsem vlastně cítil, že to je pro mě ta správná cesta, že takhle chci žít, že se dá spojit i fotbal s křesťanstvím a že to je něco pro mě důležitého. A když jsem přijel domů, tak jsem říkal mamce, že se chci nechat pokřtít, že jsem se rozhodl právě na kempu Ambassadors. Od té doby se samozřejmě moje víra stále vyvíjí. Je to občas náročné, občas radostné, ale to nejdůležitější na tom je, že můžu každou tu chvilku prožívat s Bohem, že mu můžu svěřit úplně všechno, co se v mém životě děje. A to je na tom to nejlepší, že tu vždycky pro mě někdo je, o koho se můžu opřít. A určitě bych moc rád vás všechny povzbudil, jestli nevíte, jak to udělat, nebo jestli byste taky chtěli zažít tuhletu volnost a svobodu, tak se určitě můžete pomodlit a modlitba neznamená nějaká dlouhá báseň, kterou musíte odříkat, ale klidně stačí říct jenom, Bože, jestli seš, tak se mi ukaž a pokud to budete myslet opravdu vážně a budete o to mít zájem, tak vězte, že se vám Bůh ukáže.

0: Zaznělo, že jsi vyrůstal v křesťanské rodině. Bral jsi to od malička jako výhodu, jako něco, za co jsi vděčný, nebo přišly i třeba chvíle, kdy jsi to v životě bral jako handicap? Proč musím tohle, proč musím tam, nebo proč si třeba nemůžu žít po svém, nebo dělat to a ono? Bylo to vyrůstání v křesťanské rodině vždycky požehnáním, něčím dobrým v tvých očích, nebo to někdy bylo handicapem?
1: Občas to bylo náročný, tak jsem si samozřejmě říkal, proč musím v neděli stávat brzy a všichni můžou vyspávat. A různé takové banální záležitosti, nebo když jsem poprvé přišel na fotbalový trénink, tak jsem nechtěl, aby to nikdo věděl, že jsem se za to vlastně styděl, což vídám kolem sebe i v téhle době, ale přijde mi to úplně zbytečné, protože pokud člověk skutečně má rád Boha, tak jeho hlavním cílem je, aby to ostatní věděli a aby ho ostatní také poznali. Takže pokud se ve stejné situaci jako já, když jsem přišel na první fotbalový trénink, tak určitě se nemáte za co stydět a buďte na to hrdí a říkejte ostatním lidem o tom, jak dobré to je.
0: A jaké v tomto byly třeba ty tvoje první kroky v té změně, kdy žiješ s tím povědomím, je to něco, za co se stydím, a najednou se to v tobě změní a chceš, aby to bylo něco, co je přirozenou součástí toho, kým jsi, o čem mluvíš, jak reaguješ?
1: Určitě to nebylo jako, že se to stalo najednou, že najednou prostě se to celý změnilo, ale bylo to takové jednoduché věci, kdy třeba ve škole se tohle téma otevřelo a já jsem se hrdě přiznal, že to je něco, v čem vidím smysl a v co věřím, a vlastně postupně takovými malými kroky jsem došel až k tomu, že o tom s radostí sdílím příspěvky na sociálních sítích.
0: Zmínil jsi také to, že na tom křesťanském fotbalovém kempu byly večer nějaké programy, nějaké duchovní programy, bylo tam pro vás připraveno něco v tomto smyslu a v tobě to nějak zarezonovalo, něco to v tobě způsobilo. Někdy to může být takové mystérium,

0: nabit energií, protože jsem věděl, že to je přesně ta cesta, kterou se chci vydat a na kterou mě Bůh volá.
1: Vztah s Bohem a to setkání s ním, je to více či méně o nějaké životní proměně? Dalo by se říct, v čem Bůh proměňuje tebe, když si vezmeš ten život, kdy jsi možná v tom prostředí vyrůstal, ale neměl jsi k tomu osobní vztah a teď je to něco tvého osobního, k čemu se hrdě hlásíš?
0: U mě vlastně není zas taková obrovská životní změna v tom životním stylu, v tom, jakým způsobem se prezentuju, ale ta největší změna byla určitě ta, že jsem vlastně na to byl pyšný, jak už jsem zmiňoval, a nebál jsem se o tom mluvit, že jsem věděl, že taková je moje identita a chci, aby to všichni ostatní věděli, když to předtím to byla spíš identita naší rodiny a mě nějakým způsobem přisouzená a úplně jsem se v tom neviděl. Takže taková ta změna, že opravdu cítím, že tohle je moje cesta.
1: Někdo by mohl i namítnout, narodil ses do křesťanské rodiny, tak si tu cestu měl umetenou. Já jsem se narodil do úplně jiné a prostě pro mě ta cesta není. Jak třeba oslovit nebo povzbudit k tomu objevování vůbec toho, kým Ježíš je, co tady pro člověka udělal, jak k tomu povzbudit člověka nebo jaký by vůbec mohl mít důvod takový člověk začít o těchto věcech přemýšlet, když v uvozovkách tím je nepolíbený?
0: Já si myslím, že určitě by se měl každý člověk, a to vůbec nezáleží na tom, jestli věří Ježíše nebo ne, měl podívat na tu historickou otázku, co se píše v Bibli, a klidně si to analyzovat logicky, racionálně, protože to, co se nám dozví za moudrost, je opravdu neuvěřitelná. Pak už záleží jenom na člověku, jaký rozhodnutí učiní, ale myslím si, že by měl každý člověk hledat a zjišťovat si o tom informace, protože většina lidí o tom neví vůbec nic a potom, když ty informace má, tak může udělat svoje racionální rozhodnutí a rozhodnout se, jakým směrem se vydá, ale přijde mi škoda, že spousta lidí vůbec se tomu ani neotevře a vlastně ani nezjišťuje, co je možné a co se stalo v našich dějinách.
1: Zazněla i ta touha nechat se pokřtít. Jakým milníkem nebo jak důležitou událostí pro tebe v životě byl křest a jak bys to přiblížil pro člověka, který opět třeba není z křesťanského prostředí?
0: Určitě to byl velký milník, bylo to vlastně v době, kdy jsem ještě byl menší, mohlo by mít 12 let a vlastně je to nějaký ukazatel toho, že člověk se vydává na cestu za Ježíšem a že s ním chce žít a vlastně tím křtem to potvrzuje, což symbolizuje, že vlastně je ponořen do vody a jakmile vyjde z vody, tak vychází nový člověk, který chce následovat Ježíše.

Jakub Čermák nakonec poznal, co to znamená být křesťanem a na své životní cestě se vydal za Ježíšem. Křesťanská identita jeho rodiny se stala i jeho vlastní. Zároveň nás všechny zve, abychom o Ježíši a o tom, co je o něm napsáno v Bibli, přemýšleli také. Abychom tu důležitou zprávu, která je tady pro nás, nenechali bez odpovědi. Nemusíte vyrůstat v křesťanské rodině, abyste mohli věřit Ježíši Kristu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš s Kubou Lofítkem a těší se na slyšenou zase příště.

Životní příběhy těch, kdo se setkali s Bohem a rozhodli se pro život s ním, jsou velmi zajímavé a rozhodně stojí za to je poslouchat. Ten Jakuba Čermáka nabídneme ještě zítra v 19.45.

Mluvíváme o tom ve vysílání, slýcháváte o tom třeba v listárnách, píšeme o tom na našich webových stránkách i ve zpravodaji Anténa. Často zmiňujeme, že rádi jezdíváme na návštěvu k vám tam, kde se scházíte jako společenství křesťanů. Ať už v neděli nebo v jiném dni, abychom se společně potkali, abychom vám řekli něco o práci rádia, o jeho působení, abychom se dozvěděli něco o vás. Před časem jsme takhle byli na návštěvě ve sboru církve bratrské v Říčanech u Prahy. A mimo jiné nás velmi zaujal příběh tamního kazatele, který je spojený také s naším vysíláním. S Karlem Fáberem si bude dnes ve Fortepianu po 10. hodině povídat Lenka Malinová o tom, jak se 16-letý kluk, který nosí džínovou bundu s plackami a nášivkami různých heavy metalových kapel, stane někdo, koho se dotkne letáček Ježíš tě miluje. Poslechněte si příběh Karla Fábera, kazatele církve bratrské v Říčanech u Prahy. A proč to mělo celý takový úvod? No, protože vysílání Rádia 7 svým způsobem tvoříte vy sami. My jsme moc rádi pokaždé, když narazíme na nějaký zajímavý příběh, na zajímavého člověka, který má co říci, chce něco říci a je ochotný podělit se o to také s těmi, kdo poslouchají. Jestli máte něco na srdci, jestli něco zajímavého žijete, jestli v sobě nosíte spoustu otázek, rádi to budeme pro vás. Klidně se ozvěte. Můžete třeba napsat SMSku nebo vzkaz na WhatsApp na číslo 608 566 773.

Písnička v podání kapely Deep Insight nás přivedla k 9. hodině v pondělí 25. května 2026. Posloucháte Rádio 7. Lucie Endlicherová přeje dobrý den. Chcete-li, zůstaňte s námi i dále. Pozveme vás na pár akcí, které stojí za pozornost. A po 9:30 naposledy pootevřeme s Lukášem Targošem téma Ikona dřevo mezi světy. V programu Překročit hranice se tedy ještě jednou zaměříme na důležitost Ježíšovy oběti a jeho kříže v plánu, který má Bůh s člověkem i se světem. Tak to je dalších 60 minut v našem vysílání. Ať se vám dobře poslouchá. Hezký den.

Jaké to je, když člověk pozná, že Bůh je ten velký, který je hoden toho, abychom mu vzdávali chválu, abychom ho obdivovali, abychom ho uctívali. I o tom byla písnička v podání Matta Redmana. Slibovala jsem, že vás pozveme na pár událostí, které stojí za pozornost, tak ta chvíle je tady. Nejprve bych ráda upozornila na sobotní pouť krajinou Vltavského kaňonu s cílem dojít na bohoslužbu za krajinu. A vlastně jde tedy o dvě akce spojené v jedno. Pokud byste se chtěli přidat, tak odcházet se bude v 11 hodin od kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Ten kostel rozhodně stojí za pozornost a pokud byste ho chtěli navštívit, tak do něj můžete zamířit v 10 dopoledne. Odcházet se pak bude v 11. Trasa povede kaňonem Vltavy u Sedlce, což je evropsky významná lokalita. A společně dojdete až na 19. ekumenickou bohoslužbu za krajinu, která bude probíhat na levém břehu Vltavy na zahradě nad Sedleckými skalami v místech, kde Vltava opouští Prahu. Bohoslužba bude začínat v 15 hodin. Poslouží při ní kázáním Matouš Kocian, farář římskokatolické farnosti u svatého Matěje v Praze Dejvicích a duchovní správce na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole. Poté bude následovat beseda s Adamem Vrchlabským, která se bude týkat ekologické tematiky a bude řeč také o ekumenické síti Společný domov, která propojuje jednotlivce i komunity v péči o zemi i o společnost v duchu křesťanské ekoteologie. Pouť krajinou Vltavského kaňonu, která bude mířit až na ekumenickou bohoslužbu za krajinu. To může být náplň vaší soboty od 11. hodiny dále. Startuje se u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Praze Dolních Chabrech.

To byl Pavel Hlan a kapela a soubor Sonja Šnek, taková výzva ke společnému zastavení a vzpomínce také na Ukrajinu. Pavla Hlana slýcháváte v našem vysílání velmi pravidelně. Já jsem teď otevřela webovou stránku, která se věnuje Noci kostelů a zrovna tam probíhá video, na kterém zpívá Pavel Hlan. I s Pavlem Hlanem se pravidelně setkávají návštěvníci Noci kostelů. Noc kostelů to je jeden večer, ve kterém můžete navštívit spoustu kostelů a modliteben, které otevřou své prostory. Možná při příležitosti setkání, ke kterým nedochází úplně často. Ať už jde o kulturní program, který je připraven, anebo o možnost dostat se na místa, na která se jinak člověk nedostane, případně o onu odvahu vstoupit na místa, kam normálně člověk nejde, protože si není jistý, jestli může. Tak tohle všechno je Noc kostelů, která se chystá na pátek 29. května. V tuhle chvíli je přihlášeno 1854 kostelů a modliteben a je připraveno celkem 6858 programů. To je nabídka tak široká, že si ji snad ani neumíme představit. Pokud se v ní chcete alespoň trošku zorientovat, tak můžete. Podívejte se buď na web Noc kostelů, nebo se podívejte do mobilní aplikace Noci kostelů, kde si můžete sestavit svůj program, vymyslet, kam zamíříte, rozvrhnout to, co všechno chcete vidět a zažít v průběhu toho jednoho speciálního večera, který připadne na tento pátek 29. května. Součástí Noci kostelů můžete být i vy.

Dnes jsme v ranním telefonátu zvali na Den pro Brno, který proběhne v sobotu v Brně na prostranství před Janáčkovým divadlem. Program bude startovat v 11 hodin a vrcholit kolem 20. Za celou touhle akcí stojí misijní spolek Tělo v pohybu, jehož svolavatelkou, organizátorkou je naše spolupracovnice Jiřina Gina Čunková. A mluvím o tom proto, že takovým trošku krkolomným oslým můstkem se chce dostat k zítřejšímu rannímu telefonátu, ve kterém uslyšíte podrobnosti o setkání 7 nemocí srdce. Konferenci pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky pořádá spolek Boží dům, který se věnuje především vnitřnímu uzdravení. O tom, jak identifikovat základní nemoci srdce, bude na téhle konferenci mluvit Dave Petty. Pokud byste chtěli na tohle setkání zamířit, vězte, že proběhne o 1. červnovém víkendu, tedy od 5. do 7. června v hotelu Kraskov, nedaleko Třemošnice. Informace získáte na webu božidum.cz. Tak ještě jednou dodávám, že o 7 nemocích srdce bude řeč na konferenci pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky. Konferenci, za kterou stojí spolek Boží dům. Na webu tohoto spolku zjistíte o celém setkání více.

Písnička v podání Kamily a Petauer a City House Music nás dovedla k 9:30. Před námi je 10. poslední setkání s Lukášem Targošem a tématem dřevo, ikona mezi světy.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Už 9 týdnů jsme se v tomto pořadu věnovali kříži, symbolu, který je neodmyslitelně spjatý s křesťanstvím, protože ukazuje na zástupnou smrt Božího syna. Závěrečnou část celého cyklu uslyšíte opět v podání Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatoval, co se děje, Ježíši královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení. Že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu. Proza na to nestačí. Nestačí to popsat slovy. Je to tak silný obraz, že k tomu potřebujeme umění, poezii, kresby, malby. A to je jeden z důvodů, proč mám velice rád pravoslavnou ikonu zkříšení. Koupil jsem si svoji vlastní, když jsem byl v Jeruzalémě před rokem. A tady vám ale ukážu ikonu zkříšení z fresky v církvi Spasitele v Istanbulu z roku 1320. Ale freska je z roku 1320. A je to freska vzkříšení. A na té fresce vzkříšení vidíte spoustu věvů, o kterých se dá mluvit. Dole je spoutaná bytost. To má být spoutaný ďábel nebo spoutaná smrt, která je poražena tím, že Ježíš se stoupil do pekel. Kolem ní je plno klíčů od smrti a pekla. A pak Ježíš říká, já mám všechny klíče od smrti a pekla, už ďábel je nemá v ruce, já je mám. A Ježíš stojí na dveřích do pekla, které se rozpadly tou jeho invazivní silou, protože Ježíš sám říká, že brány pekla neobstojí. A takže když Ježíš přichází do pekla, tak rozrazí ty dveře. On tam nepřišel jako vězeň, on tam přijde jako vítěz a rozrazí dveře. A postaví se tam jako vítěz. A na té ikoně vzkříšení Ježíš není nikdy sám. Je obklopený zlatem a modrou barvou. To implikuje, že Ježíš vládne na nebi i na zemi. Že vládne pod zemí, že vládne kdekoliv. Že naplnil sám sebou celý ten prostor. Ale není tam nikdy sám. Je tam spousta dalších lidí. Jsou tam různí spravedliví starého zákona, kteří čekají na své vykoupení. Vždycky je tam David, Šalamón, Jan Křtitel. Ale jedna věc, která se mi na té ikoně vzkříšení líbí úplně nejvíc, jsou ty dvě postavy, které Ježíš drží za zápěstí. Všimněte si, že nedrží za ruku, jako nějak milé, ale za zápěstí. Chytne je tady za zápěstí a vytrhává je ze smrti. Tyhle dva staří lidé, tenhle starý muž a stará žena. Ježíš tam sestupuje a vytrhává je z moci smrti. A tyhle dva lidé reprezentují, a uhodli jste to určitě, jestli jste nad tím zamysleli. Je to Adam a Eva. Je to Adam a Eva, kteří tam čekají celý svůj život na své vlastní vykoupení. A Ježíš je vytrhává pryč. Není to, že oni se snaží, je to, že Ježíš je vytrhává pryč z moci smrti. Adam, my ho bereme jako osobní jméno, ale Adam v překladu znamená lidstvo a Eva v překladu znamená živá. Takže přeneseně je to, co tady Ježíš vytrhává z moci smrti, je celé živé lidstvo. Vytrhává z moci smrti. Někdy nám nestačí proza popsat, co Ježíš udělá na kříži a potřebujeme k tomu obrazy, které nám vizuálně trochu představí tu ohromnou sílu kříže. Brian Zahn napsal, když se smrt odvážila spolknout lidství Krista, byla následně zevnitř zničená božstvím Krista. Je to proto, že smrt nikdy nemůže udržet vevnitř život. Život je vždycky silnější než smrt. První křesťané nechápali kříž a vzkříšení jako dvě události. Oni to chápali jako jednu velkou událost, kdy Ježíš skrze svůj kříž přichází ke vzkříšení, protože život je vždycky silnější než smrt. A skrze

0: Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Já mám klíče smrti i podsvětí. Smrt už nevládne, už tě nemusí držet v šachu, už tě nemusí držet ve strachu. Proto je kříž takový zázrak. A proto má kříž tak zázračnou moc. Ne samotný objekt kříže, když si postavíme kříže, vytetujeme kříže, budeme nosit kříže na řetízku, to samo o sobě nic nezmění. A toho je jenom symbol, ikona, ale to, co kříž reprezentuje, má tak ohromnou moc. Když totiž Ježíš stává z mrtvých, je to víc než jenom, že se fyzicky probudí, byť to je toho součástí. Je to zcela něco nového. Ježíš svým vzkříšením začíná úplně novou etapu. Je prvotina našeho vlastního vzkříšení. Tak o něm mluví apoštol Pavel, že je prvotina toho, co se stane nám všem. Je novým Adamem, skrze kterého přichází na všechny lidi spasení. Tak jako ten první Adam a skrze jeho pád, my jsme se stali součástí toho příběhu, tak Ježíš je nový Adam, nové lidstvo, nová věc. Ježíš je Immanuel, Bůh, který je vždycky s námi, který nám dává život. My umíráme spolu s Kristem, abychom mohli žít. Pověsili jsme naše vlastní já na kříž spolu s Kristem, aby naše tělo plné zozvyku a návyku a špatných impulzů bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Jsme smíření s Bohem, jsme přátelé s Bohem, jsme spolupracovníci s Bohem, jsme pozváni do nového světa skrze dveře, kterými jsou kříž. A ten nový svět už začal a plně se projeví, až se Ježíš vrátí a bude to opravdový návrat krále. Ale dnes žijeme v čase mezi tím, kdy Bůh něco začal a co se plně teprve projeví a je to čas, ve kterém očekáváme zázrak. Zázrak ve vděčnosti za nádherného dílo, protože kříž je hrozný a nádherný zároveň. Kříž je zázračný. Kříž je popravčí nástroj pro dokonalou, mučivou smrt. V temnotě a osamění se stal ale dveřmi do života, kde všechno zkvétá. Kříž je místem, kde všechno zkvétá. Proto taky očekáváme zázrak. Proto očekáváme zázrak. Zázrak, že už nikdy na světě nebudeme se muset cítit sami. Ať se v našem životě děje cokoliv, ať procházíme údolí stínu smrti, tak můžeme očekávat zázrak Boží přítomnosti. Můžeme očekávat zázrak, že si nás Ježíš nakonec přitáhne k sobě skrze svoje smíření, že si nás přitahuje k sobě celý náš život. Zázrak, že se nemusíme na sebe dívat jako na slabé a bezvýznamné, protože Ježíš nás miluje takové, jací jsme a zaplatil za nás velkou cenu svůj vlastní život. Zázrak, že věci nemusí zůstat v tichu a temnotě porážky, protože neděle přichází zázrak kříže, který se zjevil ve vzkříšení, zázrak, že už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Kříž je krásný, protože díky němu můžeme, ba musíme očekávat zázrak.
1: My jsme v samém závěru série, ve které jsme se 10 týdnů věnovali kříži, jeho významu, tomu, co se na kříži vlastně stalo a tomu přesahu do našeho života. Lukáši, kdybychom to dnes měli shrnout, co by si lidé po poslechu této série měli konkrétně odnést do života?
2: Pro křesťana je kříž nejdůležitější symbol a nejdůležitější moment Ježíšového působení. My vnímáme, že základem křesťanství je Ježíšovo vzkříšení z mrtvých, že to je to, co stojí za vznikem církve a je to pravda. Ale bez kříže by vzkříšení nemělo smysl a bez vzkříšení by kříž neměl smysl. Ty dvě věci jsou společné, události velikonočního víkendu jsou základem celého křesťanství. A my někdy o kříži mluvíme ledabile, nechápeme ten duchovní význam a praktický význam, který to pro nás znamená. Nechápeme, co to znamená skutečné vysvobození ze smrti, z moci prostě hříchu, ďábla, temnoty. A myslím si, že potřebujeme pochopit, že kříž je brána do úplně nového světa, do světa, ve kterém můžeme očekávat Boží zázrak, ve kterém můžeme očekávat jeho působení a který nakonec navrací zpátky a do mnohem lepší varianty to, co

0: to bylo hříchem zničeno a poznamenáno.
1: Říká Lukáš Targoš, autor série Ikona dřevo mezi světy. Lukáši, moc děkuji za tvůj čas i za to všechno, co jsi sem přinesl. Těším se na slyšenou zase za týden.
0: Mějte se hezky a těším se také.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Ikona dřevo kříže, tak dřevo ikona mezi světy, tak se jmenoval seriál, který se právě završil v programu Překročit hranice. Reprízu dnešního setkání Lukáše Targoše a Kateřiny Hodecové můžete naladit ještě zítra v 19:45. Až budete naše vysílání poslouchat za týden, tedy v pondělí po 9:30, pak se poprvé setkáme u tématu Josef životní jízda. Naslouchat budeme vyprávění, které bude reagovat na příběh Abrahamova pravnuka Josefa, který nás i dnes může učit to, jak moudře a morálně reagovat uprostřed extrémních situací.

Máme tu sílu být božími svědky tady na zemi, připomínala tahle ta písnička kapely We Are Messengers a velmi zdůrazňovala, že sílu k tomu bereme skutečně z nebe, že to není něco, co by člověk dokázal vygenerovat sám ze sebe. A tak na tu předchozí píseň vlastně velmi dobře navazuje ta následující v podání Lidie Ryšové, která zase prosí o to, aby se tady na zemi děly věci, které se dějí v nebi, aby země byla jakýmsi zrcadlem těch nebeských událostí. Myslím vám na to často, když přemýšlím o tom, že i tohle je jedna z proseb, které Ježíš učil své učedníky, kéž by se to, co je boží, dělo jako v nebi, tak i na zemi. Kéž by se to dělo v našem srdci, kéž by se to dělo v našem životě, kéž by se to dělo den za dnem v tom, kdo jsme, jací jsme a v čem stojíme. To bych přála každému z nás. Teď na závěr ranního programu, kterým vás provázela Lucie Endlicherová, teď na prahu nového týdne, na prahu toho, do čeho vstupujeme, možná na závěr něčeho, co se završuje, kéž by se to, co se děje v nebi, dělo také na zemi. Naslyšenou.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Bůh je neskutečně kreativní. Vidíme to všude kolem sebe, když pozorujeme přírodu i veškeré tvory, které na ní žijí. Ovšem tím jeho kreativita nekončí, protože nás miluje, hledá způsoby, jak nás oslovit. Uslyšíme to i v dnešním pořadu, ve kterém vítám Karla Fábera. Začíná fortepiano a u mikrofonu je také Lenka Malinová. Karle, vítej.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel?
1: Já jsem přijel z Říčan, z těch vzdálenějších, tedy od Prahy.
0: A čím se zabýváš, co je tvoje povolání?
1: Jsem kazatelem církve bratrské, tam v Říčanech.
0: A rodinu máš?
1: Mám dva dospělé syny a manželku.
0: Manželku taky máš.
1: Tu mám taky, ano.
0: Tak je to v pořádku. Tak my si dneska budeme povídat trošku o tom tvém životě, jak to bývá pravidlem v tomto pořadu. Já budu ráda, když nám dáš nahlédnout do těch různých zákoutí. A když jsem o tobě se chtěla něco trošku dozvědět a psal jsi mi, tak jsem zjistila zajímavé věci a já budu ráda, když je osvětlíš potom. Rychlé šípy... První bod. Milovník přírody, ale také příznivec metalové hudby a hospody. Jak to jde dohromady? Je to trošku proti sobě, ne?
1: No, z dnešního pohledu i mně to přijde hodně proti sobě, až bych to označil, že to byla taková schizofrenie, kdy vlastně dva úplně neslučitelné životní styly jsem žil v jedné osobě, kdy přes víkend jsem byl ten milovník přírody, jezdili jsme na vandry, hráli jsme si na rychlé šípy, na skauty a přes týden jsem chodil do hospody na fotbal a žil jsem úplně jinak.
0: Pak si zase v té přírodě trošku načerpal kyslík, že? Protože v té hospodě ho moc není.
1: No, je to tak.
0: O jaké době se to bavíme? Jaká jsou to léta, kdy si tohle prožíval? To už si nebyl asi malé dítě, do hospody by tě nepustili, nebo by ti tam minimálně nenalili?
1: No, to je jako zajímavé, protože já vlastně to občas tak jako říkám, že já jsem na své osmnáctiny se přestal opíjet. Takže oni mi nalili, ale já jsem vlastně těsně před 18. narozeninama uvěřil a pak už jsem tuhle tu potřebu neměl.
0: Aha, tak to jsem teda netušila, že tě to postihlo ještě dřív, než jsi byl plnoletý. No dobře, tak vyrůstal jsi v době, kdy ještě tady byl ten komunistický režim, je to tak?
1: Je to tak.
0: Kdy se dětství si prožil tedy v komunismu, nebo jak to bylo? Zasaď nám to trošku časově.
1: No tak já jsem vlastně se narodil v 69. roce, takže krátce po okupaci. A celé dětství jsem prožil v komunismu a vlastně to bylo i zajímavé, že já jsem nikdy nějak neměl moc příležitostí se o Pánu Bohu něco dozvědět. A možná to tak komunisti nemysleli, ale díky tomu, jak to zakazovali, tak ve mně vyvolali o tu větší touhu po něčem takovém.
0: Po čem jsi vůbec toužil? Chodil jsi do přírody, ale zároveň do hospod. Co jsi hledal?
1: No, to je právě to, že to zní trochu jako divně, ale já jsem na obou dvou těch místech hledal lásku, přijetí, opravdovost, na nějaký naplnění a smysl života, jako taková touha potom být někde, někam patřit, tak vlastně to všechny ty místa, kde jsem byl, tak to naplňují.
0: Je zajímavé, že Pán Bůh jedná zvláštním způsobem a jednal i za komunismu a i když církev nebyla žádaná a nebylo to něco, co by ten režim podporoval, tak přesto tady byla. Kdy ty ses dostal poprvé do církve? Jakože církve.
1: No, já jsem do církve se dostal vlastně až hrozně pozdě, někdy v 16 letech. A do té doby jsem vlastně jako o křesťanství věděl akorát, že teda na Vánoce je to o nějakým Ježíškovi, což mě ale až tak nezajímalo. Mě zajímaly ty dárky a to, že je volno. A pak občas jsem se, že člověk potká nějaký kostel občas, ale to vůbec, tomu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to prostě, že s tím nemám nic společného.
0: Je zvláštní, že Pán Bůh oslovuje člověka tak, jak to potřebuje. Co oslovilo tebe? Co bylo takovým tím prvním ťuknutím?
1: Tak mě celkově, jako co se týče vůbec vztahu k Bohu, přišlo, že vždycky jsem od malička nějak věděl, nebo to je příliš silné slovo, ale prožíval, cítil, že něco jako musí být, jo, něco nad náma, nějaký. Neuměl jsem to pojmenovat, v té době jsem hledal různé věci, takže moje oblíbené zájmy jako mimozemšťani nebo indiáni s jejich manituem. No a vlastně pak až po té, co jsem nějak se trošku dozvěděl o křesťanství, tak to mi zapadlo. Že to
0: a kde
1: se
0: dozvěděl o křesťanství?
1: O křesťanství jsem se dozvěděl takovým zajímavým způsobem, zvlášť na Rádiu 7, z toho budou mít radost, protože můj starší bratr, někdy to bylo rok 85, 86, můj starší bratr jako poslouchal různá zahraniční rádia a psal si, tenkrát ještě poštou, jo, psal si o vysílací časy. A mezi těma různýma zahraničníma rádiema bylo taky TVR a oni mu poslali ty vysílací časy a spolu s tím mu poslali nějaké brožurky, například právě vztah jako stvoření a stvořitel a taky mezi těma věcma byly i samolepky, z které jedné jsem si udělal placku, kterou jsem pak nosil. Na té samolepce bylo Ježíš tě miluje. A kdybyste mě tenkrát potkali, tak byste se mě asi lekli, protože jsem měl džínovou bundu s různýma nášivkama, jako Iron Maiden a další. Takovou olověnou lepku jsem měl pověšenou na kapse a mezi tím vším jsem měl Ježíš Kristus tě miluje.
0: Zajímavá společnost. V zajímavé společnosti se ocitl ten nápis Ježíš tě miluje.
1: Je to tak a vlastně takhle vymoděn jsem jednou jel do Tuzexu, to ano. Mladší nebudou vědět, co to znamená, ale...
0: No popiš to, co to byl Tuzex.
1: To byl speciální obchod, kde se dalo koupit zahraniční západní jako zboží za bony, které se legálně nedali koupit, že? To se muselo někde vyšmelit. A já jsem si jel koupit džinovou bundu novou. A na zastávce mě potkal jeden kluk z Žižkovského sboru v Praze a ten mě oslovil překvapivě, říkal, jako jestli věřím, když nosím placku s nápisem Ježíš Kristus tě miluje. A já jsem mu celkem popravdě řekl, že ne, ale že mi to zajímá, že to je něco, co nějak...
0: Se ti asi líbila nějak? Se ti líbila ta placka, nebo ta samolepka?
1: Ta placka byla velmi jako zajímavá. Ve škole si ji spolužáci pučovali. A jeden, když takhle s ní chodil, tak se vrátil a říkal, že v tramvaji nějaký lidi to od něj chtěli koupit. A tak já jsem mu vynadal, že to neprodal, protože jsme mohli mít na pivo.
0: No, vidíš to. Když se vrátím ještě k tomu vysílání Transport Rádia, jenom osvětlíme, že se vysílalo ze zahraničí, tedy z Monte Carla. A pokud si dobře pamatuji, tak to vysílání... bylo, ta stanice šla naladit, byla velmi blízko Rádia Luxemburg. A tak když někdo chtěl poslouchat zahraniční vysílání v češtině, tak mohl docela snadno se tam k tomu dostat.
1: Je to možné, že tady tím způsobem se to dostalo až k nám.
0: Takže je tady nějaká propojka, že Transport Rádio nějakým způsobem zasáhlo i do tvého života, tehdy ještě co by mladí. Díka. Ale to ještě nebylo to, kdy Pán Bůh zaklepal na to tvoje srdce.
1: Ten kluk, který mě oslovil, tak mě pozval na shromáždění, tenkrát na Žižkov v Praze, kam jsem skutečně dorazil. Akorát to pro mě nebylo úplně jako ideální, protože jsem přece jenom poslouchal ten metal a nechci se nikoho dotknout, ale dýchavičné harmonium a kancionálové písně nebylo to můj šálek kávy, co by mě oslovilo.
0: se dostal do jiného světa najednou.
1: Ale úplně.
0: Úplně.
1: Ale je zajímavý, že mě, jakoby pro mě to, až tak jako nezajímalo, protože já jsem to tak nějak byl spojený, že to asi patří k tomu, křesťanství, a tak jsem to jakoby úplně neřešil. Jo? Nelíbilo se mi to, ale zároveň to pro mě nebyl důvod, proč bych jakoby nějak s tím nechtěl nic mít.
0: Je zajímavé, že tuto zkušenost má asi mnoho lidí, zvlášť z minula, že když přišli do církve, že tam se zastavil čas, že jako kdyby se ocitli v jiném století a úplně v jiném světě. Že?
1: Je to tak, no. Ale tenkrát mě to nepřišlo nic jako
0: ale přesto,
1: divného.
0: No. Přesto všechno, Pán Bůh tam byl a Pán Bůh nějakým způsobem oslovoval člověka, i když přišel do takového prostředí.
1: Je to tak?
0: To je ten zázrak. No takže jsi přišel tady do toho jiného světa a co?
1: No tam jsem párkrát chodil, ale problém byl samozřejmě, že já jsem o víkendech jezdil na ty vandry, takže v neděli jsem jako nechodil, jenom občas, na mládež jsem chodil různě nějakou dobu, ale pak to postupně vyšumělo. No a po roce mě ten kluk potkal znova. A říkal, co, jako kde jsem, jak jsem na tom. A zase mě pozval a to byla evangelizace v Praze, v Soukenické ulici, v církvi bratrské. A já jsem tam šel a tam byla výzva, abych povstal, já jsem celou dobu stál, tak to bylo. Ale zároveň byla výzva, aby jsme šli, jako kdo má zájem, tak o tom dál hovořit, tak jsem šel do té místnosti a tam jsme se bavili a jedna sestra, která potom v mém uvěření hrála celkou významnou roli, tak na mé otázky s mimozemšťanama a s indiánama a tak říkala, no o tom se můžeme bavit celé hodiny, ale jestli nějaký mimozemšťani jsou nebo nejsou, to pro tvůj život nemá vůbec žádný význam. Ale to, jestli přijmeš Ježíše, to může tvůj život změnit. A já jsem říkal, že chci, akorát jsem říkal, no já až přijdu domů, tak to udělám, což k čemu už nedošlo v tu chvíli.
0: Jak to tak bývá.
1: Ale vlastně začal jsem si číst Bibli, začal jsem se modlit, asi jsem v té době o sobě říkal, že jsem křesťan, zároveň jsem neměl úplně problém chodit do té hospody a vlastně takový ten okamžik, který bych označil jako znovuzrození nebo uvěření, už dlouho potom bylo, když jsem se jeden večer modlil k Bohu, čet jsem kázání nahoře, kde Ježíš celkem jasně představuje nějaký svůj program. A tak jsem se pak modlil a řekl jsem, Bože, jako chci takhle žít, ale asi to nedokážu. Tak mi s tím budeš muset pomoct. A myslím, že Pán Bůh to vzal vážně.
0: Co to znamená, že to vzal vážně? No, co se stalo? Stalo se něco?
1: No, stalo se spoustu zajímavých věcí. Například jsem se přestal opíjet.
0: Už ti to nechutnalo?
1: Ne, to by pořád chutná, ale nemám potřebu to přehánět. Uh-huh. Ale hlavně já jsem tak nějak vždycky cítil, že to, co jsem od Pána Boha přijal, že chci dávat dál. Takže pro mě bylo tak nějak jako samozřejmé, že jsem se snažil zapojovat do různých jako aktivit, do dorostu, pak do mládeže. A pak nastal takový čas, kdy jsem přijal pozvání na kazatelskou stanici, kterou jsem nějakou dobu vedl. A nakonec přišlo pozvání do vikariátu. A do kazatelské služby teda.
0: To ale byl nějaký proces, který určitě trval několik let.
1: Dlouhý proces.
0: Dlouhý proces. Tak po písničce ještě se k tomu trošičku vrátíme.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým hostem Karel, a to Karel Fáber, který přijel z Prahy, aby nám povykládal o svém životě. Už jsme se dozvěděli takové ty základní obrysy tvého života, co naplňovalo tvůj život, když jsi byl náctiletý, když jsi miloval přírodu a zároveň hospodu i tu metalovou muziku, prostě takový zvláštní koktejl si měl ve svém životě. A potom si přišel do církve, kde si začal poznávat něco úplně jiného, tvůj život se začal pomalu měnit. A já bych chtěla, abychom se zastavili chviličku u té sestry, o které jsi mluvil, protože si myslím, že to je docela jako důležité, když člověk, který je v tom procesu hledání nebo objevuje teprve i co to znamená věřit v Boha, že je hrozně důležité, když má někoho, za kým může přijít a kdo ho podepře, no, možná chápe, že?
1: Je to tak, ta sestra jmenuje se, nebo Ela Manchalová, ona už zemřela, ale ona měla opravdu obrovské srdce pro lidi, jako jsem byl já. A pamatuju si na jeden takový příběh, událost, která to tak celé dokresluje, kdy já jsem úspěšně složil závěrečné učňovské zkoušky a pak jsme to šli s kamarádama zapít. Ale bylo to úterý, kdy byla biblická hodina v Soukenické. A já jsem si tak večer po pár pivech vzpomněl, že chci Pánu Bohu poděkovat, že jsem to udělal. A tak jsem se sebral a šel jsem na biblickou hodinu, kde ve dveřích mě teda odchytla tahle sestra. Ptala se, jako, co se děje, tak jsem jí říkal, že jsem udělal tu školu a že chci Pánu Bohu poděkovat. A ona byla tak moudrá, že mě nevyhodila rovnou, ale že to vzala vážně a pomodlila se se mnou, poděkovali jsme Pánu Bohu a pak mě teda poslala, ať se jdu domů vyspat.
0: Ona viděla, v jakém si stavu.
1: Myslím, že každý musel vidět, v jakém jsem stavu.
0: Moudrá žena. Už to byla starší sestra?
1: To byla v té době mi připadala samozřejmě starší, takže mohla být v mém věku dneska.
0: Díky Bohu za takové lidi.
1: Je to tak.
0: Já si myslím, že je strašně důležitý ten start, který člověk má i myslím na to, když začne žít jinak, než doposud žil, že ten start je strašně důležitý a je strašně důležité, kým je obklopen. Jo, co mu pomáhá a co nepomáhá, protože potom tím se nastaví ty věci do budoucna. Aspoň já to tak ve svém životě mám, že také vzpomínám, jak jsem mohla chodit do kazatelské rodiny a jak mi to hrozně pomáhalo, že jsem tam mohla složit svoje starosti, bolesti i radosti, a že tam vždycky byl ten čaj a buchta a prostě ta otevřená náruč, že jo?
1: Je to vždycky úžasný, když se člověk potká s někým, s kým může, u koho může být takový, jaký je, že jo, na nic si nehrát. No, navíc já jsem opravdu moc rád za ten sbor, kde jsem vyrostl, protože aspoň tenkrát to bylo takové jasné, že evangelium je jasná záležitost. Naučil jsem se opravdu milovat Bibli, brát jí vážně a všechno kolem toho. Pak na druhou stranu Pán Bůh mě tak vedl, že jsem se setkal vlastně s charismatickým hnutím. Tenkrát na Maniny jsem chodil k Danu Drápalovi, že sbor církev křesťanské společenství ještě neexistovalo. A tak tam jsem zase se učil, že to, co čtu v té Bibli, že to není jenom a nemá být jenom teorie, ale že máme to očekávat ve svém životě. Tak jsem se modlil za různé věci a tam vlastně by asi stálo za to říct taková událost, která mě potkala, než jsem šel na vojnu, protože to bylo v 89. roce, a takže ještě za komunistů. A já jsem vlastně měl jít na vojnu, kde jsem měl přísahat. Jednak jsem měl problém s tím, že nechci přísahat, protože v Biblii nepřísahejte. A jednak jsem nechtěl přísahat věrnost komunistické straně a našim věrným spojencům v Sovětském svazu. To bylo to poslední, co mě napadlo.
0: Rozumím.
1: A problém byl ale, že druhá alternativa byla asi vězení nebo nějaká jiná jako komplikace. Tak jsem se modlil k Bohu a co mám dělat, že nechci přísahat, že jak to mám jako zařídit. A tam jsem prožil vlastně takový nejradikálnější mojí zkušenost, kdy ke mně opravdu, věřím tomu, Pán Bůh promluvil a řekl mi, jdi na vojnu, já tam tu přísahu zruším.
0: No, to je docela troufalá myšlenka, že? Já přísahu zruším.
1: To bylo uprostřed komunismu, i když někteří říkají, že to už bylo na konci, akorát já jsem to tak rozhodně nevnímal. Mm-hmm. A tak jsem šel na vojnu. To v říjnu, 28. října jsem skládal přísahu, no a pak byl 17. listopad, kdy se všecko změnilo a já jsem někdy v červnu roku 90 šel domů, mám propouštěcí list z armády a přísaha pro mě neplatí.
0: Tak se to naplnilo.
1: Co
0: se stalo s tou metalovou muzikou? Přestal jsi úplně poslouchat, anebo jsi jenom vyhledával podobný žánr, ovšem s jiným obsahem?
1: Metalovou muziku mám pořád rád. Je mi to, že když to je nahlas a rychle, že to je dobře. Ale samozřejmě jsem vděčný za křesťanské, takže například Ram Adonai je moje milovaná skupina. No. Ale moc jich není. No.
0: Tak moc jich není, No. No, o muzice se nebudeme dál bavit, to je zase moje téma a já bych se rozvykládala, ale nejsem tady od toho, abych vykládala já. Mám tady svého hosta Karla Fábera, kterého jsem si pozvala proto, aby dal nahlédnout do toho svého života. Ty jsi říkal, že od té doby, co vstoupil Pán Bůh do tvého života, tak jsi měl touhu vyprávět o něm a říkat dalším lidem to evangelium, tu dobrou zprávu. Ovšem, každý se nestane potom kazatelem jako ty. Jaká tam vedla cesta?
1: No, já jsem neprožil žádný takový jako nadpřirozený povolání do kazatelské služby, ale právě takovým postupným procesem. Pamatuju si jednu situaci, kdy jsme s jedními americkými misionáři dělali English campy a oni se ptali, proč nejsem kazatel. Tak jsem říkal, no nikdo mě do toho nepozval. A oni se shodli, říkali, no hele, kdyby jsme čekali, až nás do toho někdo pozve, tak bychom nikdy nezačali dělat tady tu práci. Tak to byl jeden z takových střípků, který mě vlastně potom dovedl až do toho, kdy jsem přijal to pozvání do vikariátu a nakonec se mi podařilo i dosáhnout té ordinace, což nebyl úplně jednoduchý proces v mém případě.
0: Nebyl jednoduchý proces možná. Ten proces, to slovo proces je tady na místě, protože člověk asi musí projít nějakým i tím vnitřním procesem k tomu, aby mohl takovou službu dělat. Čím ty si prošel takovým těmi změnami, které Pán Bůh chtěl udělat ve tvém charakteru, v tom, jak jsi žil, protože nějaká cesta vedla k tomu, než se stal tím kazatelem, byl jsi, říkal, v Betlémě, to byla také určitě cenná zkušenost.
1: To právě chci říct, že to asi nejradikálnější nebo největší dopad na moje nějaké formování měla právě ta zkušenost, že jak jsem odešel z té vojny, tak jsem pak musel na civilku a to jsem si zařídil v Kloboukách u Brna v komunitě Betlém, kde jsme se starali o tělesně postižený a to byla vlastně pro mě obrovská škola. Jednak jsem nikdy do té doby s žádnýma tělesně postiženýma neměl jako zkušenost nějakou zásadní a tam jsem objevil, že to není tak, že já jim někomu pomáhám, ale že naopak od nich spoustu věcí přijímám a obohacuje to můj život. Když vidím lidi, kteří nemůžou chodit a zvládají krizové situace líp než já, tak si říkám, to je, oni by si měli právo stěžovat a ne já. A oni mě pozbuzovali a dodávali jako naději. A zároveň ta druhá stránka věci byla, že v té komunitě bylo zastoupeno vlastně všichni lidi z různých aspektů křesťanství. Takže od ultracharizmatiků až po katolíky. A bylo jako zajímavé s těma lidma jednak vést rozhovory, ale vlastně ve finále potom zjistit, že tam jsme stejně proto, aby jsme někomu druhému pomáhali a sloužili a ne, aby jsme vedli řeči, tak to bylo, to mi hodně otevíralo oči.
0: Pomohla ti tahle zkušenost potom v té následné práci, kterou si dělal? Uvědomil jsi třeba jako, protože jsem proto, tak třeba se umím zorientovat nebo cokoliv?
1: To nevím, to si neuvědomuji takhle přímo, ale určitě, protože že do té doby jsem tak byl v nějaké bublině, jak se dneska říká, a přišlo mi něco samozřejmého z těch křesťanských věcí a najednou jsem zjistil, že jsou křesťani, kteří to vidí úplně jinak.
0: Trošku jiné náhledy.
1: A jsou to stejně dobrý křesťani jako já, takže to je celkem jako obohacující.
0: Jo, určitě ano. Možná bys mohl trošku přiblížit, v čem spočívala ta tvoje práce. Myslím si, že mohl by tady být takový trošku idealistický náhled na to, že to spočívá v tom, že ty lidi na tom vozíčku různě postižené prostě vezmeš někde, aby se dostali mimo zdi té budovy, kde trávili ten čas, ale to je docela náročná práce.
1: No, asi to náročná práce je, ale to jsem byl ještě mladý, takže to jsem jako zvládal, ale samozřejmě to znamenalo jakoby fyzicky těm lidem pomáhat, nebo my jsme to měli tak rozdělený, že já jsem měl na starost jednoho kluka vlastně pořád a on nemohl ani sedět, na takovém vozíku vlastně ležel a s tím jsem trávil většinu času, ale my jsme se snažili právě vytvářet komunitu, kde bylo jedno, jestli je člověk zdravý nebo má nějaký handicap a rozhodovali jsme o všech těch věcech společně a snažili jsme se opravdu jim dát zakusit, že jsou normální lidi ze vším všudy. Pamatuju se nějakou situaci, kdy jsem s jedním klukem jel do obchodu, on byl návštěvník a on měl hrozně rád kravaty. Jo. A on si jel koupit kravatu a byli jsme v tom obchodě a paní prodavačka samozřejmě mluvila na mě, jako co chceme. A já říkám, já nic nechci, zeptejte se jeho. On normálně umí mluvit a řekne vám to. Jo, že prostě člověk se najednou uvědomí.
0: Nevíme si rady, že jak ano, mluvit s takovými lidmi.
1: Mhm. Jo, tak jsem zjistil, že nejlepší je mluvit s vámi normálně. Oni buď to nám odpovědi nebo nějak naznačejí, ale...
0: Koupili jste kravatu?
1: Koupili jsme asi tři.
0: Tři kravaty. Tak si dovedu představit, jak v Betlémě v tom středisku někdo je na vozíčku nebo na tom lehátku a má tu kravatu. Nosili potom?
1: Ano, pořád. A oblek.
0: A oblek. No, to je hezký.
1: Což já jsem nikdy nedělal, takže on mě furt jako nutil a tak jsme se navzájem jako...
0: Zůstalo v tobě něco tady z toho období, k čemu se třeba občas vracíš, nebo co přineslo nějaké hodnoty do tvého života?
1: No, taková ta úcta k jinakosti, to určitě. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že člověk potřebuje mít nějaké pevné kořeny, aby mohl mít tu úctu k jinakosti. Jo, že někdy jako mám pocit, že dneska ten důraz na to, jak všechno, všichni všechno, takže vlastně potom nikdo neví, kdo je kdo, ale pokud jsme si jsem přesvědčený o tom, že když jsem si jistý, kým jsem, tak pak můžu přijímat a necítit se ohrožený tím, že je někdo jiný.
0: Znát tu svou identitu, tak. Že se to tak jako dneska říká ano. Hodně, ale víme všichni, co to znamená. Přesně jsi to řekl, vědět, kým jsem. Mít tu jistotu, kým jsem. Tak dáme další písničku.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a host je Karel Fáber, toho času kazatel. Už jak dlouho? Dlouho, že?
2: Dlouho. Zůstaneme u toho, že dlouho.
1: Já vím, no, ta čísla moc, než bys to spočítal, tak budeme radši mluvit dál. Povídáme si o tvém životě, co tebe oslovilo, co tebe přivedlo k tomu, že jsi otevřel svůj život Pánu Bohu a co tě přimělo k tomu, abys potom dál byl tím nositelem té dobré zprávy. Funguje pořád ta věta Ježíš tě miluje?
2: No, věta Ježíš tě miluje, to je otázka, jestli funguje. Já myslím, že na jednu stranu je to pro spoustu lidí takový klišé, že je to prostě jenom nějaký reklamní poutač bez obsahu. Ale na druhou stranu všichni toužíme po lásce, všichni toužíme po přijetí, po vztahu, který naplňuje náš život. A tady je potřeba říct, že Ježíš to všechno naplňuje, že to doopravdy je

0: Jenom mě u toho napadá můj oblíbený citát Františka z Assisi, který údajně řekl, kažte evangelium všemi způsoby, a když to bude nezbytně nutné, použijte i slova.
1: To je asi to ono, tím životem, že? Tím životem být světlem, být svědectvím o tom, že Pán Bůh je živý a že něco dělá v lidském životě. Určitě ano.
0: Myslím, že lidi byli na to vždycky hákliví a dneska o to víc na nějakou přetvářku a dělání věcí jenom proto, aby se dělali bez toho vnitřního obsahu. A pokud chceme být přesvědčivý, pokud chceme přinést někomu něco, tak musíme mít ten vnitřní obsah.
1: Myslíš, že se evangelium je pořád stejné, ale trošku se mění způsob, jakým je neseno určitě během té historie až do dnešní doby a i v tom našem životě, jak ho procházíme, tak se mění věci a mění se způsob vyjadřování a všechno. Teď na tohle jsem tě nepřipravovala, jo, na tuhle otázku, ale schválně. Jo. Myslíš si, nebo je to tak, že když jsi začal tu kazatelskou službu, já nevím, v 90. letech, nebo já nevím, kdy to bylo přesně, a teď, že říkáš trošku něco jiného, máš takovou nějakou ústřední zprávu, ústřední poselství, které je pořád stejné, nebo je to teď trošku jiné, než to bylo?
0: No, zase se na to dá odpovědět dvěma způsobama. No. Myslím si, že to ústřední poselství je pořád stejné, jenom to provedení se, doufám, mění k lepšímu teda. No. Takže někdy jsem objevil nějaké nahrávku svého starého kázání a říkal jsem si, že obdivuju ty posluchače, že to poslouchali.
1: Tak asi tak, jo.
0: Nevím teda, co říkají dneska, jo, ale...
1: Myslím na to, že třeba vznikají různé církve, společenství, kde se klade důraz na to oslovit mladé lidi, tak musíme mluvit jejich jazykem, musíme dělat to, co se jim bude líbit, musíme přizpůsobit tu církev tomu způsobu života, který žijí ti lidé a tak dále. Mohla bych pokračovat dál a dál.
0: To má zase dva rozměry, jo, protože dá se to udělat dobře a dá se to udělat špatně. Když jako se budeme přizpůsobovat lidem ve světě za každou cenu, tak nám vlastně z toho evangelia nic nezbyde. A zároveň, když budeme chtít trvat a lpět na těch našich starých osvědčených postupech, tak budeme nesrozumitelní. Tak jsem přesvědčený, že je potřeba se držet té staré zvěsti, která je pořád stejná, ale dávat jí nový obsah a novou formu a nové způsoby tak, aby tomu lidi v dnešním světě rozuměli. Což, když se podíváte na Ježíše, tak ten to přesně dělá.
1: Co potřebují lidé dnes slyšet? Je to jiné než před 20 lety třeba?
0: Já myslím, že to je pořád stejné, ale ten způsob se trošku mění a tam mi přijde, že občas ne úplně k dobrému, že já když jsem uvěřil, tak jeden z motivů, proč když jsem nad tím přemýšlel, tak bylo, že pokud Bůh existuje, a tak ten můj život, který žiju, tak kvůli tomu musím skončit v tom pekle. No. A říkal jsem si, no co mám dělat, abych tam neskončil. To byla ta hlavní otázka. A dneska mluvit o pekle je v podstatě jako neslušné. To se vlastně nesmí. A mluví se o tom, jak nás Bůh miluje. Což je samozřejmě pravda. Bůh nás miluje a je tady pro nás. Ale pokud zůstane jenom u toho, a neposuneme se i k tomu, že my jsme vůči Pánu Bohu taky něčím povinováni a jsme tady pro něj, tak máme jenom půlku toho evangelia.
1: Je to jenom půlka, není to celé evangelium. Je to tak a možná jsme v době, kdy je to čím dál těžší nazývat ty věci tak, jak jsou v Bibli napsané, takové to nekompromisní. Jak to řekl Pán Ježíš, že? Pán Ježíš jako nedělal žádné takové kompromisy, říká ano, ano, ne, ne.
0: Je to tak a v podstatě to je moje jako celoživotní otázka.

0: otázka, nebo celoživotní, co jsem křesťanem. Když se díváme na Ježíše, tak on nehřešil, byl právě nekompromisní, šel jasně za Pánem Bohem a zároveň ho ty lidi, ty hříšníci ho milovali. Tak to je pro mě otázka, na kterou nemám odpověď. Jak to ten Ježíš dělal? Že je miloval, neříkal jim, že je všechno v pořádku, říkal jim naopak, že je potřeba něco změnit, ale zároveň je miloval a oni to tak vnímali. A my to neumíme a vždycky si vybereme jenom tu jednu polovičku. Buď to je všecko jedno, Pán Bůh je kamarád, s kterým, který tady dělá tvoje přání, anebo zase dáme důraz na to, že na toho přísného Pána Boha. Ale Ježíš to uměl tak pěkně propojit.
1: No, máme se co učit od něj.
0: Neustále.
1: Máme se co učit od něj. V čem je to tajemství? Jestli je to opravdu to, že ty lidi vnímali, že je má rád. A potom také, i když to bylo těžké slyšet někdy, ta jeho slova, tak potom ale dopadala do těch srdcí a přinesla něco, nějaké ovoce. Jestli ta láska je to nejdůležitější? Asi jo?
0: Já bych řekl, že ano. Už nepochybně, nejméně 2000 let.
1: Nejméně 2000 let. No, my jsme už skoro trošičku v té poslední části našeho dnešního povídání a mě by zajímalo, jestli jsi někdy za tu dobu, co jsi kazatelem, z toho chtěl utéct. Jestli jsi řekl, tak už toho bylo dost.
0: Jestli utéct, to nevím. Ale vím, že jednou byla taková situace, kdy jsme řešili, co dál, a pro mě bylo obrovským vysvobozením, kdy jsem právě hledal, jestli jak to řešit. A byla to situace, kdy jsem si uvědomil, že Pánu Bohu můžu sloužit i jinak než jako kazatel. Že to není...
1: Opravdu.
0: Že to není bezpodmínečně nutné. Tak pak nakonec jsem nikomu zatelem zůstal, ale bylo to pro mě jako důležitý, že Pán Bůh, když bude chtít, tak si mě použije nějakým jiným způsobem.
1: Myslím na to, že ten život, který žijeme, není život bez překážek. Musíme překonávat různé překážky, někdy i krize, zkoušky a tak dále. A že někdy, když si tady povídáme, tak mohlo by se zdát z těch rozhovorů některých, že všechno plyne tak nějak jako volně, krásně a že to na sebe navazuje. Jak bys nazval ty ten svůj život? Od té doby, co jsi uvěřil, plyne to v klidných vodách? A nebo jsi měl také období, kdy jsi fakt jako musel bojovat?
0: No, já myslím, že mám neustále období, kde musím bojovat. Že,
1: za co bojuješ?
0: No, jednak, abych byl věrnej tomu, co říkám. Že bych nechtěl se dostat do bodu, kdy o něčem kážu a něco jiného žiju. A to není úplně samozřejmé a jednoduché. A taky mě trápí to, že ty lidi okolo mám pocit, že o to evangelio nemají zájem. A přitom vím, že je to to nejlepší, jako co by ve svém životě potřebovali.
1: A mají nebo nemají?
0: Zájem? Já myslím, že to je právě složitá otázka, že oni dneska nemají zájem o to organizované křesťanství. A když potom člověk vidí, jaký mají zájem o ty jako jiné duchovní jako věci, tak to mě úplně fascinuje.
1: My jsme se o tom bavili s mladými lidmi, se kterými se scházíme, že máme takové ty určité zábrany oslovovat lidi, že nám to přijde někdy trapné a bojíme se dopředu, máme ty předsudky, bojíme se dopředu toho odmítnutí. Ale že když to překonáme, takže většinou ta odezva není negativní.
0: Asi jakdy. Já mám takovou zkušenost, ta je teda negativní trochu. Přečetl jsem si v nějaké příručce, že apoštol Pavel, když kázal, tak šel na ta místa, kde bylo hodně lidí. No, tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak jsem někde v Praze na ulici viděl nějakou skupinu lidí, říkám, tak musím jako apoštol Pavel, vezmeme jich 5 na 1. A když to celé skončilo, tak jsem si já doplnil teda k příručce další jako poznámku, že to je hezké, že když osloví člověk víc lidí, tak to má větší jakoby účinnost, anebo je to taky o to větší jako ostuda.
1: No, trapas.
0: Když, ne, když vám vynadá jeden, je to dobrý, když vám vynadá 5, tak je to horší.
1: Vynadali ti.
0: Nedopadlo to úplně dobře.
1: I takové věci se někdy stávají a zase se můžeme podívat na to, že nejsme jediní, kdo něco takového zažívají a že je to v podstatě úplná maličkost oproti tomu, co prožívají někde křesťané v jiných koutech naší země koule, tak nám to může pomoct překonat, že jo,
0: tady
1: tu nepříznivou situaci. Poslední otázka. Jaká byla církev, když jsi ji poznal a jaká je teď a co potřebuje podle tebe, podle tvého vnímání?
0: Církev, kterou jsem poznal, tak byla vlastně hrozně uzavřená. Byli jsme, že bylo ten komunismus, byli jsme, jakoby, církev byla, jak bych to řekl, církev byla takovou oázou proti tomu nepřátelskému světu tam venku. A to myslím, že díky Bohu jsme tady tu mentalitu buď to opustili, nebo se snažíme opustit.
1: Už jsme taky úplně v jiném kontextu.
0: Ano, no ale myslím, že některým lidem to zůstalo pod kůží hodně.
1: Ano.
0: A že potřebujeme se to učit, co to znamená, že jsme součástí té společnosti a můžeme oslovovat lidi různýma způsobama. A hlavně přijímat a ukazovat jim tu lásku Kristovu, tak jako ta sestra, která mě přijala v mém pivním opojení, tak a neodmítla mě, ale brala to vážně, tak já se pořád znovu a znovu musím učit brát vážně ty lidi, kteří ty věci dělají úplně jinak.
1: Aby církev byla otevřená pro všechny.
0: Přesně tak. Jenom taková ilustrace malá. My jsme vždycky se snažili, aby teda byly i jiné písně než kancionálové na shromáždění. A pro některé to bylo nepochopitelné. A pro mě je taková jakoby dneska výzva. Vždycky si říkám, jestli až přijde nějaká mládež, že by chtěli na shromáždění chválit Pána Boha třeba hip-hopem, tak jestli jako...
1: Jestli by to někteří přežili.
0: Jak to, no ale jestli bych to přežil já. Jako.
1: No, to je opravdu otázka. To je slovo do pranice.
0: Ale je to jenom muzika.
1: Je to jenom muzika a je to jenom otázka nějakého vývoje, že? A nějakého i vkusu a životního stylu, protože to se mění.
0: Je to tak.
1: Takže buďme otevření, to myslím, že bychom si mohli z rozhovoru s Karlem Fáberem vzít. Buďme otevření pro lidi, kteří jsou jiní než my. Není to snadné, ale můžeme se to učit, že, společně.
0: Je to stálý zápas.
1: Měl bys na závěr nějaké povzbuzení pro lidi, kteří poslouchají?
0: Povzbuzení bych měl v tom, že má smysl se držet Krista. Má smysl ho brát vážně a i když celý svět bude říkat, že to je jinak, tak mu můžeme věřit. A zároveň, aby jsme právě byli otevřený a milosrdní k těm lidem okolo nás. Aby jsme, tak jak jsem říkal, tak jak to dělal Kristus, tak podle mého jsme povoláni k tomu, aby jsme tady ten boj, ten zápas každodenní vedli o to být věrní té pravdě a zároveň byli otevřený lidem v těch situacích, ve kterých jsou.
1: Tak to jsou slova Karla Fábera, dnešního hosta pořadu Fortepiano, které zrovna teď končí. Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová. Přeji vám boží blízkost a také další dobré kroky směrem k Pánu Bohu i k lidem.

jak David tančí, jak Pavel víno mí, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtíží,

0: Každá minuta se počítá, chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Jsme s vámi dnem i nocí.
2: Rádio 7.

Krásné dobré dopoledne, krátce po 11. hodině v pondělí 25. května 2026 vám od mikrofonu z Rádia 7 přeje Karolína Vološinová. Kromě toho, že nás čeká pestrá škála programu, čeká nás také pestrá škála hudby a muziky. No a teď vám tedy prozradím, co to bude za pořady. Chcete-li, přidejte se určitě k poslechu.

První ohlédnutí za letošním ročníkem ostravského Church Mashupu zprostředkuje talk show No Filter. Umění žasnout si můžete procvičit 15 minut po 11. Špatně nastavená výhybka znamená pro strojvedoucího smrt a pro výpravčího prokletí vypravovat podivný noční vlak. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Naleďte si ve 12 hodin a 15 minut. Dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl. Druhý přiběhl jen tak přes den a z textu je vidět, že opravdu chtěl vědět, co proto má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat tímto příběhem, můžete promýšlet s Markem Prosnerem v pořadu Kudikam ve 13 hodin. O 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily, až do 15. hodiny hrajeme písničky na přání. Moc se na ně těším, protože jsou moje poslední tady v redakci. To je pro ten dopolední a částečně odpolední výhled zatím vše, to, co nás čeká. No a více prozradím po 14., co nás mezi 15. až 17. hodinou bude čekat. Teď už patří éter kapele Good Work.

Když se můj svět otřásá a já se rozpadám, když nepřestává pršet a já blednu, pomoz mi být v pohodě s tím, co nedokážu změnit a připomeň mi, že má smysl čekat. Pomoz mi být trpělivý. Toť text písně kapely Apollo LTD, Patient, tedy trpělivý. A myslím si, že se máme všichni co učit o trpělivosti a připomínat si to, že někdy je dobré čekat a že to má svůj smysl. Teď kapela Tilaj Get Home zo Slovenska o vděčnosti a touze po Bohu v písni Rychlejše, rychlejší je sa točím.

0: Účastníci letošního ročníku ostravského Church Mashupu, za kterým stojí platforma citychurch.cz, si od 15. do 17. května mohli procvičit své umění žasnout. Dejme tedy nyní prostor organizátorům k malému ohlédnutí.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter máme tady. Tak vás zdravím, milí posluchači, a zdravím taky Tomáše a Lukáše. Ahojte.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: A všechno nejlepší, všechno nejlepší. My nahráváme a Milan má narozeniny.
2: Ano, děkuju. Děkuju za přání.
3: Vy už to posloucháte jindy, ale to nevadí.
2: Jo, tak já si to tady užívám, mám kávičku doma a...
3: No, jak se cítíš?
2: Jak se cítím? Cítím se dobře. Dal jsem po ránu 20 kliků, tak si říkám ještě dobrý pořád.
4: Buď zdrav je opravdu důležitá výzva.
2: Ano, ano, tak vlastně to zapadá do série, kterou teda dneska opustíme. Uděláme takový jako odskok od série Buď zdrav.
3: Ale vrátíme se k ní zase, nebojte.
2: Vrátíme se, ještě je tam hodně o čem mluvit, ale dneska se posuneme nebo budeme mluvit o mashupu, protože minulý víkend proběhl Church Mashup v Ostravě a teďka možná jenom krátce připomenu, co to je. Mashup je vlastně, a nerad to říkám, jako, ale aby si to lidi dovedli představit, tak je to něco jako divná jiná konference, která by sice mohla na první pohled vypadat, ano, tak se sjeli někde na jedno místo nějací lidi, takže to je konference, ale mashup je vlastně, že se na jedno místo sjedou různí lidé z různých míst a dělají něco se stejným záměrem. A je to tak, že vlastně do Ostravy, kde jsme tu akci pořádali, do divadla pod Novou radnicí, čili úplně centrum města, se sjeli různí lidé z Ukrajiny, ze Slovenska, z Česka samozřejmě, nevím, jestli tam byl někdo z Německa, z různých prostě míst a byli jsme spolu. A taky vlastně na tu akci přišli lidé, kteří jsou z města, kteří nemají žádné církevní prostředí jako za sebou. Takže to fakt byl takový mashup. Dělali jsme nějakou venkovní hru pro děti zážitkovou, ale pak jsme měli skvělé hosty pozvané, kteří měli přednášky v průběhu toho dne, a večer jsme se rozprchli do místních podniků, kde jsme seděli, vykládali, bylo to vlastně super. Tuhle tu část na mashupu mám asi skoro nejradši, že prostě večer máme čas na sebe, na přátelství, na to mluvit spolu. Tak to jenom, abych zopakoval, o čem mashup je, a téma bylo umění žasnout. A když už mám takový dlouhý úvod, tak jenom ještě připomenu nějaké řečníky nebo témata. Takže řečníci jako headliner byl Marek Orko-Vácha, ale taky Saša Fleck, Tibor Máhrik, Marian Lipovský s Luďkou, Pavel Mazura a třeba taky Lukáš Kryško byl ne mezi řečníky, ale mezi mentory tam. Takže to jsou lidé, kteří tam byli, čili vidíte, skvělá sestava, a ty témata pod tím hlavním tématem umění žasnout byly žasnout v biologii a teologii, nebo taky když dobro bolí, Ježíš je odpověď, ale co je otázka, žasnout v době války, na počátku bylo aha a ozvěna věčnosti v nás. A ještě jsem zapomněl jednoho významného řečníka, to je Petr Hůšť, který tam taky byl. Doplnili byste ještě něco na úvod k mashupu, co je potřeba říct, na co jsem zapomněl?
4: Taky tam byly chvály a tady bych jako vyzdvihl třeba Toma a jeho skvělé bubenické výkony, ale i organizačně technické, protože to bylo úžasné. I když to byl třeba jenom Marián ráno, tak byly ty jako vlastně velmi, velmi hezké a velmi příjemné chvály, tak já jsem si užíval i tuhletu část.
2: Jo, jo.
4: Takže mashup není jenom o slovech, ale je to o potkávání se, je to o chválách a právě, že To tam nebyli jenom sami pro sebe, ale byli jsme tam vlastně s naším Bohem, se kterým jsme měli možnost potkávat i skrze ty řečníky, i skrze to téma.
2: Jo, přesně tak a chválím mimochodem. Já jsem se to taky strašně užíval. Prostě mám rád chvály, kdy člověk se nemusí bát za hudebníky, že něco zkazí. Jako, já vím, že taky jste tam měli slabší chvilky, to moje, ale... ne to, že by to člověk jako úplně poznal, nebo by mu to trhal uši, jo, něco, tak jsem rád.
4: A v pátek to byly Lachovi, takže i ty a jejich skupina skvělá, která překvapila tahací harmonikou a saxofonem, což ke chvalám je vlastně absolutně divný, ale vlastně superový, superový zvuk.
3: A mě baví, na Lachových mě baví to, že vždycky vytáhnou hodně mladou sestavu, nebo mladé lidi do té kapely, a dávají možnost jako si zahrát takhle různým lidem, co mě na tom baví, že to není jako pojďme po té nejlepší možné kvalitě nebo nejlepších možných hudebnicích, co máme, ale pojďme zapojit lidi, co je třeba jim dát příležitost. A to mně přijde, že je součástí toho jejich stylu těch chval, že prostě dávají příležitost lidem, kteří by třeba normálně tak na takovou akci nepřišli.
2: Jo, a to je taky asi silný prvek. A už se dostáváme k tomu, jakože i moderace. Klára, která je vlastně z generace jako Toma, to znamená 30, a k tomu Kamča, které je 18 nebo 17, a učí se moderovat, jakože zase ten princip i toho, prostě zatahujeme nové mladé lidi do služby a učíme se, nebo učíme je, jako jo, že vlastně potom jsem viděl, že vlastně ty prvky jako dobré moderace fakt se projevují v konkrétní církvi, jako protože v neděli jsme měli vlastně normální církevní den, že jo, tak jsem viděl, jak prostě Kamča jako moderovala v podstatě tu kvalitu přinesla jako do lokální církve, jo, což bylo super.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Ale pojďme se podívat na highlighty, jo? Co bychom zmínili, nebo takhle, když teďka s odstupem několika dnů se díváme na mashup, na to téma umění žasnout, tak co z toho bychom označili jako top, jako něco, co bylo fakt, jako co nám zůstane v mysli, to bychom s vámi chtěli sdílet teďka a možná pojďme od Lukáše, Luky, pojď ti do toho.
4: Jo, samozřejmě já mám strašně moc rád Marka Rukováchu, protože on spojuje právě ty světy, které jsou tak strašně daleko od sebe, a to je teologie, etika a zároveň biologie nebo věda. To samo o sobě bylo pro mě úžasná věc ho vidět naživo, protože jsem ho viděl poprvé, ale posloucháno mám spoustu přednášek. Je fakt, že pro některé mohlo být těžké, hlavně těch záplava jmen filozofů a různých vědců. To téma obecně se přesně jako hodilo k tomu, co on vlastně je. On se opravdu umí žasnout, nebo on umí žasnout nad čímkoliv a nad vším, co vlastně řeší ve svém životě, protože právě má roli i toho kněze. Ale mě zaujalo takový ten poslední část toho jeho kázání nebo povídání, kde on povídal o moci slova. A zase to nikdy neuvědomil, ale on vlastně říkal, že i katolický kněží vlastně mají možnost ustanovovat slovem do nějakého nového stavu, do nějaké nové podstaty. Že vlastně tě ustanoví tím, že řeknou, staňte se manželi a oni jsou pak manželé. Takže vlastně on tím demonstroval to, že člověk má obrovskou moc v rámci toho, když používá slova. A že ta moc je vlastně nebezpečná, ale zároveň i velká a důležitá. A mně to přišlo jako úžasná věc si nad tím tak trochu jako zameditovat a popřemýšlet, že i jako je opravdu u mě, jako že žasno nad tím, jak lidské slovo může ovlivňovat okolí. Jo, to znamená, když někoho pochválíš a pozbudíš, tak to může mít jako mnohem, mnohem větší důsledek v jeho životě, než si osobně myslíš. No a taky obráceně, že jo, ve chvíli, kdy jsi kritický nebo kyselý na lidi, tak můžeš být jako ten, který otráví nebo znepříjemní někomu život. Tak to byl takový, pro mě takový aha moment.
2: Super. Je pravdou, že Marek Orkovácha po jeho přednášce jako sebevědomí většiny posluchačstva jako jde rapidně dolů, protože on jede prostě hodinu bez poznámek v zásadě. a teď tam jako strká ty citáty, letopočty a tak. To je, a je to hluboké, tak jak ty si říkal, prostě tyhle ty myšlenky tam prostě jsou, jo, jakože byl to docela zážitek, no. Tome, co pro tebe byl highlight?
3: No, tak pro mě už ten samotný to téma, to umění žasnout, tak když k tomu právě Marek Orkovácha dělal ten úvod nějaký a už když jsme s ním komunikovali v přípravě, tak vlastně to umění žasnout není v těch velkých věcech nebo v těch zázracích, ale umění žasnout je v tom se radovat z těch každodenních záležitostí a nacházet tady ten úžas úplně v těch obyčejných věcech. A myslím si, že to je pravda, že člověk, kdyby si třeba navykne na nějaké věci a přijde mu to normální a vlastně tím pádem ztrácí to umění a ta motivace toho slova nebo celé té přednášky bylo jako nacházet to právě v těch malých každodenních věcech a tím si člověk udělá i lepší život, jo? Nebo radostnější život, když se naučí žasnout jenom z toho, že opravdu to sluníčko ráno vyšlo a že je hezký den a že prostě se ráno člověk probudil a má před sebou další dobrodružství, tak to mi přijde moc hezké. Jo, a pak měli jsme nějaké rozhovory i po cestě v autě, když jsem ho vyzvedával a tak, a to bylo všechno moc, moc příjemné. Je to takový ten řečník, co je stejný, jak kdyby mimo stage, jako na stage, vlastně povídá dál, ta přednáška neskončila, ani nezačala, ona co sotva vystoupil, tak vlastně ta přednáška pokračovala, navazovala na sebe až do oběda a potom zpátky na vlak.
2: K těm maličkostem, vlastně on tam často používal i příměr dítěte, jo, že děti to umí žasnout. A já jsem včera viděl kratoučké video od mého vnuka, který měl jako bublifuk. A oni mají pejska, jo, a ten pejsek prostě skákal za těma bublinama a ten týmík se tak jako řechtal, tak se smál, jo, že je to prostě přesně pro mě ten obraz toho umění žasnout jako dítě, jako jo, že prostě tak se jako, no prostě, jo, že úplně to na tom dítěti jako, jak poskakuje smíchy, jako, je to vlastně krásné, no, takže to je prostě umění žasnout nad takovýma drobnostma, to je umění. Jako za mě tam bylo víc věcí a já jsem samozřejmě nesl nějakou jako takovou tu zodpovědnost nebo nervozitu celý ten víkend, jestli řečníci přijedou včas nebo budou mít České dráhy zpoždění a my tam budeme zpívat chvály ještě další půl hodinu. Takže to ovlivňovalo moji jako soustředěnost, ale jedna věc, která vlastně nezazněla v přednášce, ale až potom u oběda, kdy seděl u stolu jako Saša Flek, my jsme tam seděli v takovém jako kroužku, Zdenka, moje žena, taky ten Vácha a tak. A vlastně tam zaznělo ten jeden citát: když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Údajně to řekl nějaký papež, jako původně, neví se, kdo to jako přesně jako vyřknul. Mně to úplně zapadá do toho citátu z Bible, Římanů 8:28. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jo, ale to vyjádření, že když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato, jako je to pro mě... Je to trochu mimo to téma, jako umění žasnout, nebo nevím, ale mně to přijde strašně výstižné, jo? Že jako budeme dělat chyby, ale podívejme se, jestli to není zlato, co jsme zakopli, jestli jsme tím nenašli něco prostě cenného, nebo respektive možná to tam dokonce i hledat v tom, jako, jo? Nebo nevím, jak to interpretovat, tuhle tu myšlenku, ale podívat se a hledat, jestli to není náhodou něco cenného, co se dá vlastně, nebo z čeho se máme poučit, prostě co je to zlato pro budoucnost. Jo? Tak to je asi pro mě nejsilnější myšlenka a je to teda od oběda, není to úplně z přednášky. No.
4: Mě obecně u něho bavilo, jak vlastně říkal, i to, že čím je starší, tak tím se ještě víc diví, i když toho jako zná jako strašně moc a mohl by dělat přednášku v podstatě kontinuálně. Tak sám vlastně se nazval jako ten, který čím je starší, tím má větší údiv nad tím, jak vše funguje, jak jako je vše dobře uděláno. Tak jenom malá inspirace, že čím starší budeme, tak možná víc se umět divit a víc jako padat do takové ne infantilnosti, ale jako spíš úžasu.
2: Jo. A já myslím, že ještě jedna věc, kterou možná můžeme otevřít tady už jako na rádiu a v tom veřejném podcastu. Jedna věc je podívat se na ten obsah, ale druhá věc je, a možná to můžeme ještě ve speciálu potom víc rozebrat, ale teďka jenom otevřít, podívat se na akci nebo na mashup nebo na konferenci nebo na nedělní bohoslužbu z pohledu hodnot a vize. To je něco, co si myslím, že je hrozně důležité. Obvykle, když skončíme nějakou akci nebo něco, tak to hodnotí, jo, tak byli tam lidi, nebyli tam lidi, jo, bylo tam kafe, nebylo tam kafe, jo, nebo jakože hodnotíme takové ty věci jako povrchně, ale pro mě je zajímavé se na to podívat jako z toho pohledu, jako skutečně ta akce naplnila to, co jsme chtěli. Vlastně stalo se to, co, za co jsme se modlili, za co prostě, jo, a zapadá mi to jako do vize. Vlastně první věc, kterou jsem dělal, tak jsem si říkal, takže jaká je vlastně, jaký je ten sen, jo, takže City Church má vizi skutky 16.5 a tak církev rostla vnitřně i navenek a počet bratří rostl každým dnem, jo. A tak jsem se na to díval jako z pohledu, tak rostla vnitřně, to znamená, rostli jsme vnitřně, jako. A potom taky ale navenek. A ta otázka je, jako byli jsme relevantní pro lidi kolem sebe, aby i ti, kteří jsou necírkevní nebo nevěřící, tak prostě, aby tomu rozuměli, jo? A byli tím přitahováni. Jo? Takže to byl můj pohled taky, a myslím, že to je i inspirace, jako nedívat se na akci, jenom jestli byli tam lidi nebo nebyli, nebo něco, a pršelo, nepršelo, ale jako jestli to naplnilo to, k čemu jako směřujeme. Máte k tomu třeba nějaký koment, nebo jak vy jste to vnímali třeba z pohledu vize?
3: Tak vize té akce byla daná nějaká od tebe nebo od toho našeho core týmu. Tak tam jsme některé měřitelné cíle, některé jsme splnili, některé ne, nebo ne úplně. Pak byly nějaké neměřitelné cíle. Ty si myslím, že ještě na to potřebuji nějaký čas to zhodnotit, jestli to tak bylo nebo ne. A pak ty hodnoty v City Church máme tři. A to je to, že jsme tam, kde je nás potřeba, tak to bych řekl, že částečně jo, jsme potřeba, nebo chceme být ve městě, takže asi jo, částečně. Mělo to přesah i v tom, že jsme komunikovali některé příběhy, které vyjadřovali to, že jsme tam, kde nás potřeba. A pak je tam to, že chceme být autentičtí, ale zároveň usilovat o kvalitu. To si myslím, že se splnilo. Spíš ta autenticita, než ta kvalita, ale zase na druhou stranu, když se člověk podívá na ty řečníky, ty přednášky, tak vlastně všechny byly super. I přednášející, které jsem třeba nikdy předtím v životě neslyšel, tak předčili mnohonásobně očekávání. Takže vlastně jo, možná některé jako technické věci nebo tak se nepovedly. To už je ta autenticita zase, že to prostě nějakým způsobem přiznáš a vlastně uděláš z toho nakonec výhodu než nevýhodu. Jo, tak to je asi...
2: No, a ten růst vlastně, toto růst souvisí s tím měřitelným.
3: Ano.
2: Jako, jo, tak to je to, na čem nám záleží, to hodnota, tak to jo, se povedlo rozhodně.
3: Oproti minule to rostlo, no, takže no, výborně. No. Už jenom v pátek, když začínal předprogram, který probíhal venku, tak vlastně už jsme měli 60 lidí, kteří prošli tím předprogramem a to ještě akce ani nezačala, takže to bylo moc fajn.
2: Luky, tvůj pohled na tyhle ty věci?
4: Já myslím, že se na to díváme strašně jako subjektivně a každý se na to dívá subjektivně. Já jsem zažil právě ty post věci, kdy jsme seděli s lidma a povídali o tom, co zažili a podobně. A já mám pocit, že jsem v těch lidech viděl jakože určitý jako naplnění nebo nějaký jako, že nebylo tam nějaký naštvání, nebylo tam nějaký jako zklamání nebo rozjaření z něčeho. A proto pocitově hodnotím to, že to vlastně bylo úspěšný v tom, že to zasáhlo. Jo, jestli jsme se chtěli jako se propojit, jo, a propojili jsme několik věcí dohromady, bylo to město, byli to lidé, kteří jako možná jsou dál od církve, ale jsou to i lidé, kteří jsou v rámci církví a v rámci i společenství, jako v rámci City Church, tak se vlastně podařilo udělat jako zvláštní mix jako lidí, kteří se potkali na jednom místě. A jestli je něčem ta akce jako úžasná a zajímavá, tak si myslím, že právě v tomhle tom, že se potkají zvláštní lidi, kteří by možná běžně se nepotkali, z různých jako zkušeností církví, z různých jako historií a podobně. A to, když se dá na jedno místo, tak vznikne vlastně něco zajímavého. Já jsem vnímal to zajímavý, jo? Že to bylo jako fakt jako inspirující. Čímž to maličko jako říkám, že pojďte se na příští mashup, který pravděpodobně někdy bude v budoucím příští rok, přijďte se podívat, protože si myslím, že tohle není úplně běžný, že většinou ty konference se dějou buď uvnitř denominace nebo nad jedním konkrétním problémem, ale tady já mám pocit, že ten mashup je právě dávání věcí dohromady, že to téma sice je nosné, ale zároveň nosné je i to propojování a to se povedlo úplně skvěle za mě.
2: Super. A jenom jeden příběh, ještě to, co mě vlastně těší, vždycky hledám takové ty duchovní dotyky tam. A slyšel jsem jeden příběh, jedna mladá slečna se potkala s druhou na mashupu z jiných společenství, vlastně se viděli jenom párkrát, neznají se. Ta jedna říká té druhé, jako, že se za ní bych chtěla modlit, takže se modlili spolu, ale pořád to bylo takové jako, ok, tak trochu jako, že bez nějakého hlubšího vztahu, ale pak se dostali jako po té modlitbě, začali si povídat o tom, o pocitu nedostatečnosti, jo. A najednou to začalo nabírat jako hloubku a ta jedna z nich řekla, že pořád si připadá před Pánem Bohem jako nedostatečná. Jo? Ano, a ta druhá holka 2 dny předtím koupila nějakou maličkou taštičku, na které bylo napsáno anglicky jako ty jsi jako dostatečný, you are enough, nebo něco takového. A prostě najednou ona vytáhla jako tu malou taštičku s tím nápisem a prostě dala jí to. A prostě tam to jako brutálně zarezonovalo, jako že si padli kolem krku a modlili se potom dál. Tak to jsou ty dotyky jako duchovní, které tam vždycky hledám a jsem vděčný, že tyhle ty příběhy jako začínám slyšet, nebo už to začíná jako dobíhat. Tak věřím, že i tohle to se tam prostě dělo. No. Tak to je hezký, no. Dobře, já myslím, že jsme na konci no filtru teďka, takže posuneme se do speciálu, takže tím se loučíme s našimi posluchači, mějte se moc hezky, nebojte, budeme pokračovat v sérii Buď zdrav zase, ale taky budeme tady sdílet postupně třeba z nějaké části nějakých slov nebo přednášek, ukázání, to, co bylo na mashupu, tak aspoň máte teďka takový jako obecný přehled o tom, co se tam dělo nebo o čem to bylo. Takže děkujeme za pozornost. Díky Luky a Tome, že jste byli dneska v No Filtru a my jdeme teda všichni 3 do speciálu. Mějte se hezky.
3: Čau, čau.
4: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Reprízu tohoto dílu pořadu No Filteru s ohlednutím na uplynulou akci Mashup naladíte v úterý v 18.30 anebo v sobotu v 10.15. K dispozici je vám také v našem archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

25. května má svátek Viola. Toto překrásné jméno u nás není příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno fialky a u nás je nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III. Půvabná Viola Těšínská bylo, jak vyčetl František Palacký z historických pramenů, jednou z největších krás věku svého. Jako vdova se provdala v roce 1316 za jihočeského velmože Petra z Rožmberka. Ovšem nebylo jí dopřáno dlouhého věku, neboť zemřela již následujícího roku. Je pohřbena v Rožmberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře. No a na dnešní den také spadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí. No a kdybyste náhodou dnes potkali někoho, kdo u sebe má ručník, třeba kolem krku, nemusí jít zrovna o sportovce. Dnes je totiž také takzvaný ručníkový den, svátek, při kterém sebou fanoušci spisovatele Douglase Adamse nosí viditelně ručník. Tato recese odkazuje na Adamsovo stěžení dílo Stopařův průvodce po galaxii, ve kterém je ručník označen za nejpotřebnější věc, kterou u sebe může mezihvězdný stopař mít. No a také na dnešek spadá Den Afriky, Den africké svobody. Tak si jednu africkou hitovicu, takový africký hit, písničku v podání afrického dětského sboru můžeme zaspívat, takovou africkou lidovku o dění v celé vesnici.

0: Společně také připomínáme souvislosti nejen událostí, ale také výročí narození, které souvisí právě s 23. květnem v pořadu Kalendárium.
1: Kalendárium.
0: Května roku 1618 proběhla třetí pražská defenestrace, počátek stavovského povstání a 30leté války. Šlo o demonstrativní akt odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem Turnem proti porušování Rudolfova majestátu. Při této akci byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Událost se obešla bez obětí na životech. Připomeňme výročí narození významného švédského přírodovědce, botanika a lékaře Karla Linného. V díle Soustava přírody dal všem tehdy známým organismům dvouslovné názvy a přidal krátkou latinskou charakteristiku. Používání rodového a druhového jména, které Linné zavedl, platí dodnes. Narodil se 23. května roku 1707. Připomeňme také život norského dramatika a spisovatele. Dnes od jeho úmrtí uplynulo 120 let. Henrik Ibsen bývá označován za otce moderního dramatu. Stačí připomenout jeho díla Nora, Peer Gynt nebo Strašidla. Zemřel 23. května roku 1906. Pojďme zpět do České republiky. Připomeňme život českého archiváře, historika a kazatele církve bratrské Miloslava Košťála. Vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako městský archivář v Děčíně a posléze přešel jako vedoucí do nově budovaného zemědělsko-lesnického archivu v Děčíně. V roce 1970 odešel do církevní služby a působil jako kazatel církve bratrské, nejprve v Náchodě a následně v Praze. Současně byl mezi lety 1983 až 88 členem rady církve bratrské. Po odchodu do důchodu žil v Novém Městě nad Metují a sloužil jako administrátor sboru v Náchodě a České Skalici. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu 2015 obdržel čestné členství v České archivní společnosti. Miloslav Košťál nás opustil 23. května roku 2018. A toto je v tuto chvíli z kalendária vše, připravila Lucie Endlicherová.

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme moci ani temnotě. 1. Tesalonickým 5:5.

Odbylo poledne v pondělí 25. května 2026. Svátek mají všechny Violy a společnost vám na Rádiu 7 také dělá vaše průvodkyně Karolína Vološinová. Ve čtvrt na jednu nás čeká čtení na pokračování s šestým dílem z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. No a potom nás čeká po 13. hodině repríza pořadu Kudikam, jak získat věčný život s Markem Prostnerem. No a teď je pravidelný čas pro polední modlitbu, takže pokud byste chtěli, tak se můžete ke mně přidat. Já, než se budu modlit, tak ještě předešlu jednu malou takovou historku v souvislosti, vlastně v návaznosti na téma vysílaného No Filtru dnešního dílu o úžasu. Já jsem si teď uvědomila, mohla jsem se setkat po letech s kamarádkami z mládeže a oni se už rozrostli o své další potomky a bylo to takové zvláštní tam sedět. Nicméně bylo to zároveň moc fajn, protože člověk si říká, že opravdu jako vidět kus sebe vedle sebe jako malého človíčka je zázrak určitým způsobem. A když ten človíček vlastně poznává svět, tak o to víc je to zajímavé malé děti sledovat, jak objevují ten svět a právě žasnou a nenechají si ten úžas z očí ani ze života unést. Takže nebo nechat si ho ukrást tou šedí a nějakou rutinou každodenních povinností, které oni ještě neřeší a mají čas na toto zpracovávat a jásat a radovat se z toho, že můžou bosky chodit po nějaké mulčovací kůře a objevovat a hlavně to ochutnávat a tak. Takže to mě přivedlo k tomu, že pojďme se víc radovat a žasnout z drobností, malých věcí, jako je třeba, já nevím, vějící větve ve větru, ohýbající se větve ve větru, nebo z toho, že někdo třeba úplně neznámý se na nás usměje nebo nás pozdraví. To se mi taky stalo teď nedávno, že někdo šel a myslím, že včera zrovna zdravil mě dobrý den a kamarádka se ptala a jako ty ho znáš a říkám, ne, neznám. Takže to bylo takové milé setkání s neznámým člověkem a to je to, co nás možná, věřím tomu, že nás vrací i zpátky k Bohu a ke vděčnosti. Tak chcete-li, můžete se přidat k té modlitbě. Pane Bože, děkuji ti za další den, který si nám předal. Děkuji ti za vysílání rádia, že můžeme dělat společnost skrze toto vysílání dalším lidem. Děkuji ti za všechny děti, za to, že děti umí žasnout, kež bychom se od nich tomuto učili, my dospěláci. A děkuji, Pane, za to, že možná je to jen takový nácvik, jak to udělat, nebo jak si nenechat tu radost vzít z drobností, protože je důvod se radovat, přestože máme různé povinnosti, máme různé starosti a tento svět nám moc nepřidává, tak se modlím, Pane, za tu milost, abychom mohli zakoušet radost i dnes a následující dny. A moc to přeji i všem posluchačům. Amen.

Zpívám a divím se zatímco bloudím. Jsi úžasný, to je zázrak. Zakaž mi, Pane, abych se chlubila kromě smrti Krista mého Boha. Všechny marné věci, které mě nejvíce okouzlují, jeho krví obětuji. Kdyby celá říše přírody byla moje, to by byla příliš malá oběť. Láska tak úžasná, tak božská, vyžaduje mou duši, žádá mou duši, můj život, mé všechno. Tak to zpívala v písni Wonder, úžas, Jessie Dipper. No a přidávám písně Terezie Štérc nebo kapely Citizens.

Stejně na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Minule jsme otevřeli povídku Noční výpravčí. Vypráví mladý muž, který každý rok přijíždí na nádraží Vědlové, kde přespává a vzpomíná na svého otce. Otec byl strojvůdcem, který zde tragicky zahynul před lety při srážce vlaků. V noci přišel za vypravěčem podivný kocour a zavedl ho do kanceláře výpravčího. Je to zvláštní výpravčí. Tvrdí, že očekává noční vlak. Žádný vlak ale podle jízdního řádu nejede. Jaký je příběh výpravčího se smutnýma očima? Čte Vladimír Hauser.

Výpravčí byl až doteď tak trochu napružený, najednou to z něj ale částečně spadlo, pohodlně se opřel a začal vyprávět. Nastoupil jsem tady jako výpravčí hned po vojně, to bylo ve 64. roce. Tenkrát jste si nemohl moc vybírat, šel jste, kam vás přidělili. Já jsem byl svobodný, tak mi bylo jedno, kam půjdu. A v Jedlový bylo volné místo. Pro mě za mě třeba Jedlová, řekl jsem si. Nad touhle kanceláří je sice byt pro výpravčího, jenomže já jsem chtěl bydlet někde mezi lidma, tady totiž není nic než nádraží. Tak jsem si našel podnájem v Dolním Podluží a tam jsem se taky po dvou letech oženil. A pár let na to jsme tam koupili domek. Na téhle stanici mi bylo docela dobře. Brzo jsem totiž zjistil, že se tady člověk nenudí. Přes den tu pořád něco jezdí a tak vám pracovní doba uteče, ani se nenadějete. S každým fírou prohodíte pár slov, než zase odjede, pozorujete cestující, jak přijíždějí, čekají na další vlak a zase odjíždějí. Prostě máte na co koukat a to je fajn. Mezi fírama jsem měl pár oblíbených, co si rádi povídají. Takovej byl třeba Jandera, co jezdil mezi Rumburkem a Děčínem. Nějak jsme si padli do oka. A on, i když bydlel až v Roudnici, tak za mnou jednou, když měl volno, přijel jsem do Jedloví. A tady jsme seděli v nádražní krčmě, bavili se o všem možným. A já jsem měl pocit, že jsem po dlouhé době našel kamaráda. Výpravčí se celou dobu, co povídal, díval směrem ke stěně, na který visely jízdní řády a nějaký azmboňácký směrnice nebo co, akorát, že nekoukal na ty lejstra. Jeho zrak šel skrz ně a přes stěnu až do nádražní krčmy, kde tenkrát seděl se strojvůdcem Janderou. Janderou? To snad není možný. Jandera? Říkáte Jandera? Tak se jmenoval? Můj táta byl Jandera a jezdil s motorákem přes Jedlovou a o zdejším výpravčím se občas zmínil. Andrejevič, to jméno si pamatuju. Nejmenujete se náhodou Andrejevič? Jo, to jsem já, odpověděl výpravčí, ale nijak se tomu odhalení nedivil. Říkal jsem si celou dobu, že se tady s váma bavím, jako bych vás znal. Jste mu podobnej, Vláďovi Janderovi. Vy jste ten kluk, co ho Vláďa občas vozil sebou, že jo? Jako byste tátovi z oka vypad. Zmlknul a až po chvilce ze sebe vysoukal, vy mi to nikdy neodpustíte, ale jestli mě ještě chvíli vydržíte poslouchat, tak to třeba aspoň pochopíte a já budu ten nejšťastnější člověk na světě. Teď jsem se ztratil. Proč bych ho měl přestat poslouchat? A co bych mu měl nebo spíš neměl odpustit? Vždyť to byl přece ten výpravčí, který si s mým tátou vždycky povídal, když jsme zastavili v Jedlový a pár slov prohodil pokaždý i se mnou. Mluvili spolu s tátou jako nejlepší kamarádi. A právě v tu chvíli se mi to v hlavě všechno spojilo. Jako když v autě zařadíte rychlost a pustíte spojku. Ty zubatý kolečka zapadnou přesně tam, kam patří. Najednou jsem měl před očima tátu v kabině vlaku, jak se oknem dívá na přicházejícího výpravčího, tohle výpravčího, Andrejeviče, s úsměvem se otáčí ke mně a povídá, to jsem zvědavej, co pro mě má Andrejevič zase za novinky, on má pokaždý něco zajímavého. Jo, byl to ten samej Andrejevič, co teď seděl přede mnou, akorát jedna věc na něm byla jiná. Kromě toho, že červenou čepici mýval na hlavě a ne na zdi, měl tenkrát takový živý, veselý oči.

Byl jsem neskutečně zvědavý, jak to jeho vyprávění bude pokračovat. A taky jsem mu to řekl. On se ale i po mým ujištění, že si ho opravdu chci vyslechnout, tvářil dost neurčitě a povídat začal až po chvilce. Tak teda bylo to 8. června, na den přesně jako dneska, a dokonce to byl taky pátek. Rok 79. Měli jsme tenkrát se ženou nějaký problémy, teda vlastně dost velký problémy. Byli jsme spolu už 16 let a celkem nám to vždycky klapalo. Žádná idylka, ale v podstatě to bylo dobrý. Ona ale tenkrát začala být taková podrážděná, na všechno ocekávala a nic jí nebylo po chuti. Nevěděl jsem, co se děje. Ženská vám takové věci neřekne a čeká, že na to přijdete sám. A co byste řekl? Chlap v tom byl. Do někoho se zakoukala. A už pro ní nebylo důležitý nic, co se týkalo nás dvou. Neříkám, že jsem na tom neměl taky svůj díl viny. Jí asi připadalo, že se o ní moc nezajímám. A je pravda, že jsem jí málo kdy někam vytáhl. Většinou jsem přišel domů a byl jsem rád, že jsem rád. A pro ženu to byla nuda. Pak potká mladšího, rozvedenýho, který je z ní celý na větvi a má na ní fůru času. A jí to samozřejmě přijde zajímavější než furt ty stejný večery s opotřebovaným výpravčím. Dělal v zahraničním obchodu a já vůbec nevím, jak se takový člověk vzal zrovna tady v Podluží. Chodil v kravatě, vždycky celý vymydlený. A ženě pořád nosil nějaký dárky, ke kterým se normální člověk nedostane. No, to jsem vám ale povídat nechtěl. A vás to ani nezajímá, víte? Tak se nezlobte. To teda trefil hřebík na hlavičku. Nechápal jsem, proč by mě zrovna tohle mělo zajímat, jenže když už jsem mu řekl, že si ho poslechnu, tak jsem mlčel a poslouchal. Jenže ten pátek 8. června se mi tohle všechno honilo hlavou a bylo to hodně živý, protože to byly teprve 2 dny, co jsem se o tom chlapovi dozvěděl. Asi chápete, že jsem z toho byl úplně špatný a v práci jsem se moc nesoustředil. Takhle jsem teda přetrpěl celý pátek. Byla už tma a mě čekal jenom ten poslední noční vlak. Domů jsem se ale nechystal, nějak zvlášť se mi tam nechtělo, to je jasný. A spát, že budu na gauči, co je tamhle vedle. Na něm jsem přespával pokaždý, když jsem končil takhle pozdě v noci a neměl tady zrovna auto. Starší MBčko jsme tenkrát měli, takový temně tyrkysový, jestli si tu barvu pamatujete. Bez auta jsem se totiž neměl jak dostat domů. Ten pátek jsem tu sice autem byl, domů jsem ale nechtěl. Bylo to na mě trochu moc dlouhý. Tak jsem se napil čaje a čekal jsem, jestli se konečně dostane k něčemu zajímavému. Čekal jsem na ten vlak a furt myslel na to, jak se mi to doma podělalo. Pak jsem zaslechl vzdálený zvuk dýzlu, který se přibližoval. Vyšel jsem ven a uviděl světla. Nejdřív všechny 3. Jak ten vlak výjížděl do stanice, tak zaslo to dálkový, co je nad kabinou, protože stanice je osvětlená lampama a dálkový světlo je zbytečný. Ale to vy víte, když jste ten vlak taky párkrát řídil. Přikývl jsem. Dálkové světlo se vždycky zhasíná, když se výjíždí do osvětlené stanice, aby neoslňovalo cestující a výpravčího. Vláďa Jendera jezdil vždycky na čas, pokračoval výpravčí. A tenkrát tady taky zastavil přesně ve 39. Motor nechal puštěný na volnoběh a já jsem šel k němu, abych s ním prohodil pár slov. Vláďa hned poznal, že nejsem ve svý kůži, a taky se mě na to zeptal. Já jsem moc hovornej nebyl, ale on se nedal a povídá, povyprávíš mi to v klidu, já za tebou někdy v týdnu přijedu. Jenže on už nepřijel. Ani v týdnu, ani potom. Dal se mu odjezd, on se rozjel,
a já se vrátil do kanceláře. Sotva jsem stihl postavit na čaj, když jsem uslyšel. Andrejevič se odmlčel a na sucho polknul. Všiml jsem si, že má najednou vlhký oči. Uslyšel jsem ránu a ten nezaměnitelný kovový zvuk, jak se něco velikýho a těžkýho bortí. A pak ticho. Hluboký, zlověstný ticho. Rozrazil jsem dveře a vylítnul ven, jen tak v košili. Sako, který jsem si pár vteřin předtím sundal, zůstalo na věšáku. Byla zima, zrovna jako dneska, ale já jsem ji necítil. Pádil jsem jako o život tam, co se hned za výhybkou dělí koleje na Lípu a na Děčín. A tam to bylo. Janderův motorák tam tiše stál. Dálkový světlo, který rozsvítil, když vyjížděl, pořád ještě svítilo, jenomže v takovým nepřirozeným úhlu. A v té záři bylo matně vidět něco, co tam být nemělo. Jak jsem se blížil, rozeznával jsem obrysy lokomotivy. Byla to 458, zabořená hluboko do motoráku. Nákladák od Lípy, naraženej ve Vláďovým motoráku. Několik okamžiků mi trvalo, než jsem pochopil, na co se to dívám. Tady se srazily dva vlaky, ale Andrejevič zase polkl. Polkl znova. Bylo vidět, jaký úsilí vynakládá, aby mohl pokračovat. I já jsem mlčel. Šrotovalo mi to v hlavě, jak mi postupně docházelo, co mi tady Andrejevič vypráví. Jenže jak se do prkínka Vláďa odstnul na koleji na Lípu, když měl jet na Děčín, pokračoval. A v podstatě hned jsem znal odpověď. No jo, vždyť já jsem mu nepřehodil výhybku, jak jsem byl dneska celý den mimo. Tohle mi prolítlo hlavou během posledních metrů, než jsem doběhl tam, co byla kabina motoráku. Ta tam teda teď už nebyla. Byl tam motor té nákladní lokomotivy. Dovnitř se dalo vlíst leda zadem, tak jsem běžel prázdným vozem dopředu a začal rumplovat dveřma kabiny. Teprv po nekonečně dlouhý chvíli jsem je otevřel. Andrejevič zase zmlkl a já jsem se přistihl, jak se mi rozostřuje zrak a chce se mi zvracet. Vláďovi jsem už pomoc nemohl. Víc toho ze sebe Andrejevič nedostal. Rozbrečil se. A já už jsem nepotřeboval slyšet víc. Vždyť ty jsi mi, ty vole, zabil tátu. Měl jsem z toho chutí Andrejeviče zaškrtit. Nepřehodil výhybku. Kdyby dělal svoji práci, tak tady táta dneska byl. Můj nejlepší usměvavý táta, který mi ještě dneska tak chybí. Já ho snad zabiju. Jo, přesně to udělám. Jenom ještě nevím jak. Asi hodně pomalu a s gustem. Před očima jsem měl černo, nekonečný černo. Nevím, jak dlouho jsem bojoval s touhou na něj skočit, jenže pak jsem zase zaostřil a spatřil jsem ho, Andrejeviče. Po tvářích mu tekly slzy. Nevím proč, ale najednou jsem myslel na to, kolikrát já jsem udělal chybu. Akorát, že moje chyby nemohly ohrozit ničí život. Firma na nejvejš přišla o pár peněz. Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že chyby dělá každej a že Andrejevič léta poctivě vypravoval vlaky tak, že všechny bezpečně odjeli. Až na ten poslední. Jenomže zrovna v něm se zabil můj táta. Tohle všechno se ve mně pralo a já jsem nebyl schopný k tomu zaujmout nějaký rozumný postoj. Bylo toho na mě moc a potřeboval jsem čas, abych to strávil.

0: První se vzpamatoval Andrejevič. Aspoň do té míry, že mohl mluvit. Tak, teď víte, jak to bylo. Musíte mě strašně nenávidět. A já se vám vůbec nedivím, jsem na tom stejně. Taky se nenávidím. Měl jsem Vláďu rád a zabil jsem ho. A vás jsem připravil o tátu. Jo. Přesně tak to je, říkal jsem si. O to víc mě udivovalo, že zuřivá nenávist, kterou jsem k Andrejevičovi cítil, zvolna slábne a na povrch se dare jiný pocit. Neuměl jsem ho pojmenovat, mělo to ale co dělat s tím, že žít celý ty roky s takovouhle vinou, to musí být na palici. To je větší trest, než si zaslouží někdo, kdo udělal chybu, protože měl jen jednu hlavu a ta zrovna měla větší starosti, než si já umím představit. Ta nenávist a vztek tam ale pořád byly. Až po chvilce a po velkým přemáhání jsem ze sebe vypravil: nevím, co chcete, abych vám na to řekl. Ale že bych vás ale nenáviděl, to není úplně přesný. V prvních okamžicích se to nabízelo, to nechci lhát, byl to přece můj táta. Opatrně jsem vážil slova, jak jsem se díval do jeho tváře plné bolesti a zároveň i očekávání. Ale myslím, že jste si prožil svoje a nebylo by fér bejt na vás hnusnej. Sám jsem nevěřil, že jsem něco takového dokázal říct. Jenže jsem to fakt řekl a nedalo se to vzít zpátky. Výpravčímu se viditelně ulevilo a povídal: ne, že by vám to nemělo být jedno, ale mě po tomhle průšvihu už nenechali dělat výpravčího tak jako do té doby. Přezadili mě na noc a jediný vlak, který vypravuju, je tenhle noční. To jsem vám ale už říkal, ne?
1: Jo, říkal. Ale vysvětlete mi, o jakým vlaku to mluvíte. Támhle ten jízdní řád, ukázal jsem na lejstro na stěně, říká, že poslední vlak z téhle stanice jede ve 9:45, potom už nic.
0: Andrejevič se na mě nechápavě podíval. No, na jízdním řádu není, to máte pravdu. Ale on jezdí. Každý pátek ve 23:39 přesně. Ještě nikdy se nespozdil ani nevynechal. Pokaždý je tady přesně na čas a já ho mám vypravit.
1: Teď jsem zase nechápal já. Vlastně jsem nechápal už delší dobu.
0: Jenomže, abych mu mohl dát odjezd, tak to by ho musel mít kdo řídit. Že mi to v mým chápání moc nepomohlo, je vám asi jasný. Zkusil jsem logiku z mýho pohledu neotřesitelnou. A jak se sem takovej vlak dostane, když říkáte, že ho nemá kdo řídit? Kde teda je ten strojvůdce, který s ním přijel?
2: Andrejeviče můj dotaz jednak trochu pobavil a jednak mu nejspíš vůbec nerozuměl.
0: Nevím. Mně to nikdy nepřišlo divný, tak jsem potom nepátral. Proč vás to zajímá?
1: No jo, vlastně. Proč by mě mělo zajímat, jak na nádraží přijede vlak bez strojvůdce? Mávnul jsem rukou, jakože to není důležitý, a Andrejevič pokračoval: víte, ale co vždycky trápí mě, jak ten vlak odsud bez fíry odjede.
0: A on neodjede, to totiž bez fíry nemůže.

konečně řekl něco, co dávalo smysl. Aby vlak odjel bez strojvůdce, to je zřejmě dost těžký i v tak absurdním příběhu, jako je ten jeho. Andrejevič pokračoval. Jenže já ten vlak vypravit potřebuju. On tam stojí a čeká a já mu nemůžu dát odjezd. Teda můžu a taky jsem to už zkusil, jenomže vám určitě nemusím vykládat, že to nebylo k ničemu. Bez fíry prostě neodjede. Ujistil jsem ho, že mi to zní naprosto logicky. Pořád jsem ale nechápal, co se teda stane, když ten vlak... Za ty roky by se mu tady na nádraží muselo nakupit pěkných pár vlaků, co neodjeli. Hodně přes 500 motoráků odhadem. Já jsem ale neviděl ani jeden. Vždyť by taky on takovej nesmysl. Nádraží, když jsem jim procházel, bylo zrovna tak prázdný, jako je teď. Tím jsem si jistý. Když jsem se ale na to Andrejeviče zeptal, zatvářil se zmateně. No, já když vidím, že fíra není, tak se vrátím do kanceláře. A když pak vykouknu na kolejiště, ten vlak už je fuč. Přijede zase za týden. To bylo jak s kozou na ledě. Andrejeviče zajímalo jenom to, že s tím vlakem nemá kdo odjet, což je určitě chválihodný. Nakonec on je vypravčí, no ne? Jenže se vůbec nedivil, jak se to stane, že ten vlak tam pak není. Kam ten motorák zmizí a jak? Vypaří se? Vstřebá se? Vyběhne z lesa trpaslík a s tím vlakem odjede do díry v nejbližším pařezu? Něco mi tady umíkalo. Něco, co Andrejevič považoval za přirozený, takže to nedokázal vysvětlit a vlastně ani nechápal, na co se ptám a proč. Uznal jsem, že nemá smysl se vyptávat dál. Andrejevič se odmlčel a pak se

0: A nakonec, proč ne? Už nějakou dobu mi tady vykládá věci, které by každému příčetnému člověku, a já jsem se za jednoho pořád ještě považoval, byly naprosto nesrozumitelný. Tak proč by nemohl chtít, abych odjel s tím jeho vlakem? Pro jistotu jsem se ho ale zeptal, jestli opravdu řekl to, co jsem slyšel.
1: Ale jo, slyšel jste dobře. Říkal jste přece, že jste to už řídil. Já vím, je to dávno, do toho se ale rychle dostanete. Nemůže to být těžší, než řídit auto. Navíc vlak přece nemá volant, ne? Jede tam, kam ho koleje vedou. A ani byste s tím nemusel jet daleko. V Kamenici to necháte na odstavný koleji, já mezi tím zavolám Krupičkovi, co tam dělá výpravčí, ať vás čeká. A nebo víte co? Vy s tím motorákem přijedete zas zpátky. Stejně jste odsud teď v noci nikam jet nechtěl, že ne? Kdy jste přijel? Dneska? Tak to se určitě budete chtít vrátit. A na to nepotřebujete nádraží s odstavnou kolejí. Vrátit se můžete odkudkoliv, třeba hned z Kytlice. Tak co myslíte? Půjde to?
0: Ten chlap se mi snad zdál. Jemu vůbec nepřišlo divný po mně chtít, abych řídil nějaký vlak, který podle všeho přijížděl jenom do jeho hlavy. On se mnou mluvil, jako bych mu to už skoro slíbil, a teď si se mnou jen ladil technický detaily. Abych konečně ukončil tohle nesmyslný téma, souhlasil jsem, že mu ten vlak teda odvezu. Umíte si představit, jak jsem se musel soustředit, aby na mě Andrejevič nepoznal, že si myslím, že mu hrabe a že žádný noční vlak neexistuje. Asi si říkáte, proč takový ohledy k někomu, kdo mi zabil tátu. Taky mě to napadlo. Jenže pak jsem přišel na to, co k němu cítím. Bylo mi ho líto. Jo, zabil mi tátu a mě ho bylo líto. Asi jsem divnej.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Načetl Vladimír Hauser. Hudbu složil Jonathan Kaleta. Dnes ve 23.15 můžete naladit reprízu tohoto dílu a zítra 15 minut popolední budeme pokračovat sedmým dílem s názvem Noční výpravčí 3.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Martin Dom Worship a Tužím po tvojom objatí. Pokud můžete, tak můžete obejmout někoho ve svém okolí, pokud vám to teda dovolí. A nebo můžete třeba někomu napsat, že jste si na něho vzpomněli a že mu přejete hezký den. No a hezký den vám každý den 24/7 přeje i Rádio 7 z brněnské redakce, české redakce, které funguje už 36. sezónu. Jsme za to moc vděční právě i díky vám, posluchačům a speciálně modlitebníkům a dárcům, kteří rádio, fungování rádia finančně podporujete. Bez vás by to nešlo, protože díky vám to právě jde. A děkujeme za to, že vám služba Rádia 7 leží na srdci, že je pro vás nějakým způsobem důležitá. Budeme moc rádi, když nám napíšete, v čem vás vysílání, konkrétní pořad, konkrétní možná myšlenka posunuli ve víře, ve vašem životě. Možná vás to pozbudilo v nějakých výzvách, kterým čelíte. Budeme moc rádi, když se ozvete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. A pokud by vás zároveň vás nových posluchačů nebo prostě posluchači, kteří teď náhodně možná jste naladili, tak budeme rádi, když si najdete čas, dáte tomu šanci a něco z vysílání rádia si poslechnete, možná se něco nového dozvíte, možná si rozšíříte obzory v oblasti víry, křesťanství, o tom, co udělal Pán Ježíš Kristus pro lidi a co to pro nás znamená i dnes v 21. století. O tom můžete přemýšlet například po 13. hodině v pořadu Kudy kam s Markem Prosnerem. O tom, jak získat věčný život, bude právě dnes ten díl. Takže určitě můžete zaposlouchat. Můžete se podívat do archivu na webu radio7.cz a nebo také se podívat, proskrolovat na našich podcastových platformách. Tam nás najdete jako TV Radio 7. Takže budeme moc rádi, když nás pustíte k sobě a budeme ještě o to víc rádi, když nám napíšete, co třeba se vám líbilo nebo co byste třeba udělali jinak nebo by se vám líbilo víc jinak. Za to budeme moc vděční. A pokud vás to celé pozbuzuje, budeme moc rádi, když nás podpoříte i vy. Modlitevně a finančně. Nebo nějakou praktickou pomocí. Stačí se ozvat na už zmíněnou e-mailovou adresu. Děkujeme všem, kterým služba Rádia 7 leží na srdci, kteří z ní čerpáte. A pokud třeba finance nejsou to, co můžete dát, budeme moc rádi, když nás doporučíte dál sousedům, kolegům, příbuzným. Takže tolik ode mě v tuto chvíli. Teď je tady píseň Konečně žiji jako svobodný člověk bez hanby. 10th Avenue North, No Shame.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

0: Minula 13. hodina, v odpoledním vysílání na Rádiu 7 posloucháte za několik momentů pořad Kudy kam v repríze s Markem Prosnerem o tom, jak získat věčný život. Dobrý poslech. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak je prosím pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Rádi je Markovi předáme.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Dobrý večer. Představte si, dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl, a druhý přiběhl jen tak přes den a z textu, jak čteme v Bibli, je vidět, že opravdu chtěl vědět, co pro to má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky pro něj byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat těmito příběhy? Vážení a milí posluchači, vítám vás u poslechu Rádia 7. Vítejte u poslechu pořadu Kudy kam. Jmenuji se Marek Prosner, věřím v Boha Všemohoucího a opět budu vaším dnešním průvodcem tímto pořadem. Jak jsem četl v úvodu, klíčovými slovy, nebo ta klíčová slova jsou, jak dosáhnout života věčného. Možná asi každý někdy řešil dočasnost toho života, který máme. Otázky, proč jsme tady a kam jdeme, jsou jaksi úzce spjaty s životem, protože pozemský život, jak každý ví, má svoji expiraci. Nikdo to nemá nikde, oproti například lékům či konzervám uvedeno, ale každého se to nějak týká, skutečně každého. Možná si je někdo vědom, že se k nějaké změně u něj nachyluje, a možná si nikdo není vědom a přesto se nachyluje. A to je právě čas na to mluvit o tom životu věčném. Nechci dneska nic zlehčovat, ale zkusit mluvit možná trošku odlehčeně o tom, co vlastně ti dva hledali, nebo jakým způsobem vůbec hledat. Co pro to můžeme udělat? No ale chci o tom také mluvit trošku odlehčeně, protože jak budeme číst v některých verších dneska, tak Bůh má pro člověka řešení, ať je situace jakákoliv. Tak kéž tady ta věta nás provází tím nasloucháním toho, co dneska budeme říkat, co budeme vysílat. Pojďme tedy začít tím, zda Bible vůbec něco o věčném životě říká. Když se řekne věčný život, tak musím říct, že jsem se setkal někdy i s tím, že lidé se vyděsili, že mít věčný život, jako žít pořád, no a vzhledem k tomu jejich současnému životu, to někdy chápu, že ten život prostě není jednoduchý. No, ale jak jsme zjistili nedávno v nějakém průzkumu, tak se máme dobře. Jsme asi 20. nejbohatší stát na světě. Prostě se nám dobře daří a když se prostě dobře daří, tak lidé nehledají, nepotřebují něco vědět o věčnosti, protože žijí dnes, teď. Teď se chce mít dobře. V čase, kdy je zlé, kdy je ouvej, a to zrovna třeba v Izraeli, v té době, když bylo psané evangelium, z kterých budeme číst dneska, tak tam jim bylo zlé, tam jim bylo ouvej. Oni vyhlíželi ten věčný život. Chtěli vědět, kdy skončí to jejich trápení, kdy skončí ta jejich těžkost. No ale na to nepotřebujeme se mít dobře nebo špatně. Každý člověk prožívá něco sám. Možná má deprese, možná má nějaké těžkosti, možná si nerozumí s někým, možná zrovna dneska někdo byl odmítnut někým blízkým nebo napaden někým zlým. A tak jsou to okamžiky, kdy se zastavujeme a přemýšlíme o tom, jak dlouho to ještě bude trvat, jak dlouho ještě budu muset snášet tady ten čas. Rovna dneska jsem mluvil s jednou velmi milou paní, která to v práci nemá jednoduché a bylo vidět, jak je to prostě na ní, jak to na ní leží a jak už se těší, že z té práce odejde a musím říct, že vzácně je to žena, která chodí pomáhat vozit stařečky na vozíčkách ven, na vycházky a vede se na to i dovolenou a já jsem byl přemožen tou její takovou ochotou posloužit, pomoct a přitom vlastně pracuje v úřadu celý život. Její srdce prostě chce pomáhat a tak vyhlížela, kdy už bude konec toho zaměstnání, kde má to trápení. No nic, věčný život je pro mnohé lidi vysvobození a vyhlížejí ho a kež pro nás, pro všechny. Je to takovou inspirací, že vlastně tady na tom světě ten život nekončí. A my budeme mluvit o životě věčném, který je spojen s tím, že člověk ho stráví u Boha. A to právě ti dva pánové, o kterých dneska budeme mluvit, tak oni vyhlíželi ten život věčný s Bohem. Tam, kde prostě není hřích, kde není nemoc, kde není zlo. Prostě tam u Boha, kde, k čemu byl člověk stvořen, aby byl s Bohem. A tam v tom pokoji a v tom takovým to vnitřním stišení a tichosti být s Bohem a žít ten život takový, jaký skutečně všichni toužíme žít. Co říká ještě Boží slovo o životě věčném? Tak Pán Ježíš říkal za svého pozemského života, mluvil o životě věčném a čteme v Janovi v 5. kapitole, kdy Pán Ježíš říká, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To je nádherné místo, které nás vlastně uvádí do toho, jakým způsobem člověk do toho věčného života může vejít. A dokonce nám říká, že člověk ten věčný život už může mít zde na zemi. Což je překvapivé, pro mě to bylo překvapivé. Tady to začíná tím, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal. Kdo slyší to, co Pán Ježíš říká, to jsou třeba evangelia, jo? To je to, co vlastně dneska, to, co budeme, co já tady budu dneska číst a říkat, tak z toho, z těch evangelií, to je to slovo, který Pán Ježíš říká. A věří tomu, kdo mne poslal. To, že člověk slyší, ještě bych se u toho slyšení zastavil, to slyšení není takové jenom přijímání a jednoduché vstřebávání informací. Slyšet slovo, který říká Pán Ježíš, je, že člověk přiloží to svoje srdce k tomu, co slyší. Že vnitřně chce vědět, co to je. Že je tomu nakloněn. Že s tím slovem, který do něj přichází, vlastně chce nějakým způsobem spolupracovat vnitřně. Chce ho přijmout. Je to jako, když vezmete nějakou potravinu, dáte si ji do úst a taky máte, samozřejmě my máme proto, aby jsme se nasytili, aby jsme to polkli, aby se to stalo součástí nás a udělalo to něco dobrého v našem životě, posílilo nás to. A stejně tak to Boží slovo. Slovo, které Pán Ježíš říká. A pak je tady ta druhá věc. Věří tomu, kdo mne poslal. Věřit tomu neznamená věřit na toho. Jo? To je rozdíl. Věřit na toho znamená, že nějakým způsobem intelektuálně přiznávám existenci něčeho vyššího, nějaký vyšší bytosti, inteligentní bytosti, bych řekl, když se mluví obou. Ovšem věřit tomu je něco trochu víc. Je to věřit tomu znamená, že se spoléhám. Že člověk se spolehne celé, skutečně celé spolehne, odevzdá se a vydá se tomu, komu věří. My to z nějaké části zakoušíme jako lidé mezi sebou, kdy se lidé zamilují vlastně a jsou spolu a v zásadě si bezmezně věří, slepě si věří. Jo. Akorát, že prostě jak jsme lidé, a řeknu hříšní lidé, tak je to trošku nebezpečný spoléhat na člověka a věřit mu celé. Protože člověk hřeší a padá a může se stát, že budeme zklamáni. No nicméně je to určitý obraz toho. Spolehnutí se na Hospodina, spolehnutí se na toho, kom Pán Ježíš říká, ten, kdo mě poslal, a to je Bůh Otec. No a pak tady dochází vlastně k tomu závěru toho verše, říká, má život věčný, nejde na soud, přešel ze smrti do života. No, všimli jste si toho časování, všimli jste si, že tady je napsáno, má život věčný, ne, že bude mít život věčný, nejde na soud a už přešel, to je zase minulý čas, ze smrti do života. To znamená, že už teď na zemi člověk může zakusit ten věčný život. A pořád jsme u toho, že ti dva, o kterých dnes budeme mluvit, tak oni vyhlíželi právě tady ten věčný život a nevěděli, jak ho získat. Co pro to mají udělat? Jak k tomu vyjít vstříc? Na jiném místě apoštol Jan opět, a sice ve svém, máme ty listy označený a první list Janův a druhý a třetí, a v tom prvním listě Janově je napsáno, kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. To je docela důležitý, já teď to přeruším to čtení, že vlastně tady Boží slovo říká o nějakém svědectví, mluví o něčem a pak hned ho tam napíše. To je moc dobře, že tam je odpověď, že je jakási výzva a pak je odpověď. A to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Zase si všimněme toho načasování. Kdo má syna, má život, kdo nemá, nemá. Je to napsaný opět, kdo věří, má to svědectví, zase je to opřený o víru, tak jako v tom prvním případě, kdy Pán Ježíš říká, kdo věří tomu, kdo mě poslal, Otce. A tady, kdo věří v Syna Božího, čili v Pána Ježíše, má život věčný. Není to něco, co by mělo přijít až někdy jednou možná. No a 13. verš, který následuje hned zatím, to je moc důležitý verš, já vám hned řeknu proč. A je tady napsáno. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Nebo věčný život. To je zásadní otázka. Pro mě osobně byla tady ta otázka klíčová. Otázka věčného života. Já jsem se považoval za věřícího, ale v zásadě jsem byl jakýsi souhlasící, jestli chcete. Intelektuálně jsem se prostě rozhodl, že věřím, že souhlasím s tím, že Bůh někde je, a vesele jsem o tom rozprávěl v restauracích a jídelnách různých cenových skupin a považoval jsem se za věřícího člověka. A až jednoho dne jsem byl s křesťany, kteří byli znovu zrození, nebo kteří znali Boha, nebo měli ten život věčný, a jeden z nich se mi zeptal, a máš život věčný? Já jsem do dneška vděčný za tu otázku, za tu otázku, jestli mám život věčný, že se mě vůbec zeptal, protože jsem řekl, nevím. Nevěděl jsem, jestli ho mám. Prostě jsem to nedokázal říct. Nevěděl jsem, jestli ne, nebo ano, tak jsem řekl, že nevím. A on mi odpověděl, když nevíš, tak nemáš. No a to pro mě byla taková poslední věc, která mě přivedla ne obrazně, ale skutečně na kolena do pokání, abych se smířil s Bohem a uvěřil v Pána Ježíše celým svým srdcem. Prostě ta otázka toho věčného života a toho, jestli člověk ví, že ho má nebo nemá, je klíčová. Můžeme se považovat za lidi věřící ve smyslu právě toho intelektuálního rozměru, toho, že mi to dává smysl, že mohu i nějaké věci zakoušet ve smyslu nějakého společenství s lidmi a tak dále, tak dále. Můžu chodit do církve, ale z Božího slova čteme, že člověk potřebuje zakoušet ten život věčný již teď. No já dnes tady mluvím o věčném životě, ale vím, že jsou lidé, kteří mi někdy řekli, že žádný věčný život prostě nechtějí, protože už teď mají spoustu trápení a vůbec je to nezajímá. Jak jsem už říkal, někdo žije ze dne na den a zastaví se, až když se setká s něčím, co je větší než on. Nemoc, smrt v rodině, nebo nějaká zrada, nebo něco. No ale jsou lidé, ne vždycky musí být lidé takový tací, že čekají až na nějakou ránu, aby to probralo, ale prostě jsou lidé hledající a dotazující se. A mezi ně možná patříte i vy, pokud ještě posloucháte Rádio 7 a došli jste s námi až sem. Teď si pustíme písničku a pustíme si i kontakty. Vysíláme v premiéře ve středu a máme trošku změnu, protože technicky se tady upravují studia, je tady vlastně, jsou tady spousta různých věcí, které se mění, tak dneska se nám nedovoláte a na Facebook samozřejmě můžete psát, to se dá přečíst a můžete psát i do mailu, do e-mailu. A ty kontakty vám teďko pustíme a pak si pustíme píseň.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. Jmenuji se Marek Prostner a provázím vás tímto pořadem. Dnes mluvíme o věčném životě. Mluvíme o tom, že Bůh nám dal věčný život a že člověk již teď může zakoušet věčný život takovým zvláštním způsobem. A to si ještě řekneme, k tomu se ještě vrátíme. A já jsem slíbil, že budu mluvit o takových dvou chlapících, kteří přišli za Ježíšem. Každý byl jiný, jeden byl velmi vzdělaný, o druhém to nevíme, ale ten byl zase velmi, velmi bohatý. A možná se najdete v tom jednom nebo v tom druhém, ale jsou to takové dva příběhy nezávisle na sobě, ale co je spojuje, je právě ta touha po tom věčném životě. A tak já přečtu z Evangelia Jana, ze 3. kapitoly, o jakémsi Nikodémovi. Nikodém se jmenoval. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Tady to čtení přeruším a pak budu pokračovat dál, ale k tomu bych chtěl něco říct, pár slov. Byl to učenec, prosím vás. Výraz farizej má takovou jako negativní konotaci, jo, že to jsou, často se to používá vlastně na místo slova třeba pokrytec, jo. Ale to byli velmi vzdělaní lidé na svoji dobu, byli velmi vzdělaní v písmu a nejen v písmu, byli to vlastně lidé, kteří nějakým způsobem duchovně vedli Izrael, jo. Znali písmo, věděli, měli různé tradice a věděli, jak to funguje, byli to lidé, kteří vyučovali celé ty národy a byly různé školy, které oni vedli a čili farizej neznamená automaticky pokrytec, jo, někdo prostě špatný. Oni byli vzdělaní lidé, kteří ne vždy měli dobré srdce asi. Oni sami nedokázali dosáhnout na splnění požadavků jednak těch, které oni dávali, nevkládali na lidi, a jednak požadavků zákona, a tak vymýšleli různé kličky a mnohdy skutečně těmi pokrytci byli, a z tohoto dneska tak máme. No nicméně Nikodém. Nikodém byl zvláštní tím, že on se tedy bál, proto přichází v noci, nejspíš se bál, jo? Není tam nikde napsaný, ale nejspíš se bál, tak přichází v noci a nejspíš se bál, že by se mu kolegové v práci vysmáli, jo? Že vlastně co on jako, kam on, že to chodí, za jakým, že to Ježíšem, když to je špatně všechno. No ale přeci přišel v noci, ale přišel. No a když přichází za Ježíšem, tak začíná tím vyznáním: to, co říkáš, musí být pravda, protože je s tebou Bůh, protože děláš, co děláš. A to je docela důležitý, že on vlastně měl otevřený oči, jo, že nebyl zavřen do toho svého předporozumění tomu, jaký Bůh je, může být, má být, nebo že není a proč není. Ale on se díval a naslouchal tomu, co říká Ježíš, proto říká: to, co učíš, jo, to tam začíná tím, že jsi jako od Boha jako učitel. To znamená, že to, co říkáš, je v pořádku, protože vidím, že děláš ty divy a zázraky nadpřirozeně. Bůh potvrzuje to, co děláš. A to je takový dobrý start pro to, aby se člověk vůbec od Boha něco dozvěděl. Že má otevřenou mysl, otevřené srdce, že není sevřen tou svojí malostí a svojí nedokonalostí a tím, jak se prostě nedaří. Není zahleděn do sebe, ale dívá se ven. A to bych se z toho Nikodéma chtěl naučit. To, že se bál, je jedna věc. Jo. Prostě to prostředí tomu nenasvědčovalo. Já jsem se obrátil, když ještě byl komunismus a respektive socialismus a taky si mě pozvali na kobereček ještě s jednou kolegyní a nebylo to nějak příjemné, to vyhrožování jejich a prostě nemyslím si, že to bylo nic jako nic pěkného. To, že se člověk prostě bál, že nevěděl, to já to docela chápu. Ale přišel, jo, přišel a hledá. I v noci hledá. No a co se dozvídá? Pán Ježíš mu říká, musíš se znova narodit, abys viděl Boží království. Jinými slovy, aby si viděl tu Boží moc, aby si viděl to, co Bůh dělá. To Boží království, to je taková komplexní záležitost vlastně věcí, kdy člověk vidí to Boží nadpřirozený, ten Boží nadpřirozený zásah do světa tady na zemi. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské, znamená připravte to svoje srdce, svoje mysli na to, že přichází vláda Boží. Jo, to říká Pán Ježíš na jednom místě, takovouhle frázi, nebo takovouhle věc. A tady tomu Nikodémovi říká, musíš se znova narodit z vody a pak později ještě z vody a z ducha. No nicméně ten vzdělanec to chápal nikoliv obrazně, ale skutečně a říká, no jak mám vejít, když jsem starý, jako do lůna své matky a vlastně si to představoval fyzicky. Jo. Ale tady to není fyzická věc. Narodit se z vody znamená to tělo, jo, to je ta tělesná věc, to je prostě to tělo, když dneska už víme, jaký obsah vody v tom těle našem je a to je to prostě z vody a pak z ducha. A z ducha, to je s velkým D, z ducha svatého a to je něco, co se člověku stane, když uvěří v Ježíše Krista, že je ten pán a spasitel, že je ten, kdo vlastně je tím, kdo zachraňuje, kdo vyvádí člověka z moci hříchu, temnoty, ze smrti do toho života. A Pán Ježíš proto tomu Nikodémovi, aby mu to vysvětlil, tak použil příběh ze Starého zákona, který je tady popsán ve dvou větách a já vám ho vysvětlím. Ty dvě věty jsou, jedna věta dokonce ve dvou verších. A tady je napsáno, a jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Mojžíš vyvýšil hada v pustině. Prosím vás, to se váže k takovému příběhu starozákonnímu, kdy Izrael putoval z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a na jednom místě začali reptat a prostě byli nespokojení a stalo se, že tam ze země začali najednou vylézat hadi a kousat ty Izraelce a oni umírali. No a došlo jim, že prostě reptat neměli a že to reptání prostě zapříčinilo tady tu potíž a tak prosili Mojžíše, aby se za ně přimluvil u Hospodina a Hospodin říká takovou zvláštní věc tomu Mojžíšovi, říká vyrob odlej nebo jak bych to řekl bronzového hada vlastně v tom tvaru toho hada a připevní ho na takovou vysokou tyč uprostřed toho izraelského tábora, protože to byl tábor, že oni byli venku. A každý, kdo se na to podívá, tak i když ho ten had kousne, tak ten člověk, když se podívá na toho hada, tak bude zachráněný, prostě neumře. A teď tomu, jak to šrotuje někomu v hlavě, si říká, no to je ale pitomost, že to přeci nemůže fungovat takhle. No, my v Bibli čteme, že to fungovalo. Že vlastně, že byli prostě lidi, o tom na to přišli, že kdo se podíval na toho hada, tak ten jed v tom životě toho člověka nepůsobil. No a ten jed, to je vlastně, to je ten hřích, jo. To je takový obraz toho hříchu a smrti v našem životě. No a když to Pán Ježíš říká, že musí být vyvýšen syn člověka, to znamená, že Ježíš byl vyvýšen na kříži, na tom dřevě taky byl takhle pověšen na kopci, na té Golgatě. A každý, kdo v něho věří, to znamená, kdo na něj pohledne, nebo kdo k němu vzhlíží, ten, kdo na něj spolehá, tak má život věčný. Má, aby měl život věčný. Kdo v něho věří, aby měl život věčný. A pak přichází ten známý 16. verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ne někdy. Už teď. O Nikodémovi se potom ještě dozvídáme, že se Ježíše v jednom okamžiku zastal při nějakém jednání té velerady, kde on byl vlastně poměrně důležitá persona, a pak ho ještě se s ním setkáváme po smrti Pána Ježíše u hrobu, kdy přinesl nějaké oleje nebo nějaké něco pro to, aby tak po smrti Ježíši, než byl uložen do hrobu, aby mu posloužili, byl zabalili do nějakých látek. A více o Nikodémovi nedozvídáme. Nicméně z toho jeho jednání pravděpodobně vzešlo to, že uvěřil. Protože už to nebylo v noci, už to bylo přes den, přiznal se před tou velradou, potom vlastně veřejně toho se postaral o tělo Pána Ježíše. Asi uvěřil, těžko říct. Ale v každém případě na tom jeho příběhu se my můžeme něco naučit. Nejdřív se to dozvěděl a pak věděl, že potřebuje uvěřit, aby nezahynul a měl život věčný. Tak to je první muž, s kterým dneska jsme se setkali. Byl to Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, dotazoval se, aby se dozvěděl, jak může být, jak může získat, jak může vejít, jak může mít život věčný. A ta odpověď byla věřit v Ježíše Krista. Teď si pustíme další písničku a ještě vám připomeneme kontakty.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. A dnes o věčném životě. Jak jsem avizoval, dva muži, jeden byl Nikodém, o tom jsme si už popovídali. A teď přichází jiný mladý muž, pravděpodobně mladý, jak čteme v některém z evangelií, který byl úplně jiný. To nebylo v noci, to nebylo po tajmu, nebyl to pravděpodobně žádný vzdělanec. No ale co se o něm dozvídáme? Přečtu z evangelia Marka z 10. kapitoly. A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, cti otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi a prodej všechno, co máš, a dej chudým. A budeš mít poklad v nebi, a pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech zděsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: A kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. To je konec té citace z Božího slova. Ta závěrečná věta, neboť u Boha je možné všechno, kdybyste dneska z toho dnešního pořadu si neodnesli vůbec nic, ale tady tu větu, neboť u Boha je možné všechno, tak by to bylo moc fajn. Ale pojďme postupně, pojďme si říct, co to bylo za člověka. Stejně jako ten Nikodém přichází s otevřeným srdcem a vlastně myslí, pozoruje, dívá se a chce vědět, tak tady je nějaký muž, člověk je napsáno, jak už jsem říkal, někde to byl mladý muž, tak je napsáno, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, ptal se ho, co mám učinit. Čili když někdo přiběhne někam, tak to chce moc vědět. Prostě chce u toho být, záleží mu na tom. Když někdo někam běží, ne že si tak jako lážo plážo dojde, ale běží, on tam přiběhl a poklekl. A to je druhá věc, že on nejenom, že chtěl vědět, ale měl tu pokoru. Prostě se pokořil před Ježíšem, vyjádřil to, tu poddanost, vyjádřil to, já chci vědět, záleží mi na tom, nezáleží mi na mě, ale záleží mi na tom, abych věděl. A ptal se ho. A to je něco podobného jako u toho Nikodéma, který sice jde v noci, ale ptá se. Proto, abychom se dozvěděli něco od Boha, tak potřebujeme k němu přijít, potřebujeme mít to pokorné srdce a potřebujeme, to srdce musíme pokořit my, to za nás nikdo neudělá, a potřebujeme se dotazovat. A on říkal, co mám učinit, abych získal věčný život. A to je taková, řeknu, věčná otázka.

Co mám dělat? Co mám pro to udělat já? A to, co mám udělat, to můžeme si to vyložit tak vlastně na dvě roviny, nebo na takový, jako může to znamenat dvě věci. Jedna je, že co mám učinit, jak si mám zasloužit, co všechno mám udělat, jako jakou zásluhu mám vytvořit, abych to měl jako u hospodina dobrý a měl nakonec třeba naději na nějakou, na nějaký věčný život s ním, a nebo jakým způsobem tomu mám víc vstříc. Jo. Je něco, co mi překáží, abych získal věčný život. A někdy to tak je, že v našich životech prostě jsou věci, které nám překážejí, aby tam Bůh mohl vejít. Ale k tomu se ještě dostaneme. A Pán Ježíš mu odpovídá. Říká mu jedna, která od sebe odtrkává to, že on ho tak jako možná nazývá dobrý, že říká, není nikdo, proč to říkáš? Jenom otec Bůh, otec je dobrý, to je tam směřují ty svoje, tu svůj chválu, a tam Pán Ježíš to tak jako dává od sebe. A pak mu říká, no přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, nekradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctí otce svého a matku. Určitě vám to zní, zná, mnohí to znají, že jo, to je desatero, respektive tady není to desatero, ale patero, to je půlka desatera, jo. Desatero se totiž dělí na dvě části, jedna je ta horizontální, a to je vztah mezi lidmi, jo, nezabil, nestřizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctí otce svého matku, to je na té rovině lidský. Jo, to je ta jedna část důležitá, vztahová mezi lidmi, mezi námi. Někdy se na ta desatera díváme jako zákazy, příkazy, ale vemte si, že vlastně Bůh říká, no já nechci, aby tebe někdo zabil, aby někdo nestřizoložil s tvojí ženou, aby tebe někdo neokradl. Potřebujeme se na to dívat tak, že vlastně to je něco, co nás chrání, no, v těch vztazích. No a překvapivě teda musím říct, že mladý muž odpovídá a říká, učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. No já jsem se jako přečest říkal, ty jo, překvapuješ, mladíku tady. Kdo to může říct, že to jako může, že to zachovává od svého mládí? Velmi smělý a až se tomu nechce věřit. No nicméně pak přichází další verš a tady napsáno, Ježíš na něho pohlédl a zamiloval si ho. No já jsem si říkal, no když Ježíš se ho zamiloval, tak to určitě není nějaký podvodník, jo. To není nějaký lump. On prostě k lumpům jako, tak jako úplně nebyl. Když byl někdo pokrytec nebo lhář nebo něco podobného. Ale tady si ho zamiloval, jo. Tak si říkám, tyjo, on to fakt asi takhle to asi bylo. No. A Pán Ježíš mu říká, jedno ti chybí. Jo, předtím mu tady říká nějaký výčet věcí a pak mu říká, jedno ti chybí k tomu, aby si získal věčný život. Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. To je docela drsný, že jo? To je prostě, to je něco. Když se to člověk jako vezme, kdyby tam byl na tom jeho místě, tak nevím, jak bychom se někdy zachovali, jo. Ale Pán Ježíš mu to říká, jedno ti chybí, a je vlastně k němu poměrně jednoznačný. A ten mladík, nebo ten muž se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. No a Pán Ježíš ho nepřemlouvá, neříká mu, hele, prosím tě, pojď to zkusit, pojď s náma chodit nějaký čas, uvidíš nějaký ten zázrak a bude to dobrý. Neříká mu to, nepodbízí se. Bůh se nepodbízí. Prostě, o čem to je tady ten prodej všechno, co máš, dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Já už jsem o tom jednou mluvil nedávno v jednom sporu a přišla za mnou sestra a říká, hele, já mám naspořeno na důchod, mám to taky rozdát. Samozřejmě, že ne, jo, že to není o tom, co máme, ale jak potom jsme četli dál, pro ty, kteří spoléhají na majetek.
No a možná, že teďko se zaradovali ti chudí, kteří nemají nic a říkají si, je, tak to je dobrý, tak jsem z toho venku. No není to tak. Protože ten majetek, tady to je materiální majetek, že jo, kdy on byl bohatý materiálně, ale potom někdo má za to, že je bohat jinak. Jo? Že vlastně ten majetek je něco, na co člověk spoléhá. To může být třeba vzdělání. Může to být intelekt. Může to být třeba vztah s někým, jak má hezké manželství, jak má, a teď bychom se dostali k tomu nádherný dům, ale já chci mluvit o těch věcech vnitřních, který může vlastně prožívat každý člověk, kdy je na to, jednak na to, co má, že toho dosáhl nebo tam má, tak je na to hrdý a vlastně na to spoléhá. A když na něco takového spoléháme, tak se nám to stává Bohem, protože člověk buď spoléhá na Hospodina nebo na sebe. Já jsem nedávno měl takový ten pořad o tom požehnané muži a zlořečené muži a vlastně ten požehnaný muž zakouší to dobro, protože jeho srdce spoléhá na Hospodina. Jeho srdce. A vždycky je to o tom srdci a je to spojený s tou láskou, protože jednou se jeden učitel zákona ptá pána Ježíše, jak ty přikázání teda jsou nejdůležitější. A on mu říká, no tak budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a bližního svého jako sám sebe. To stačí, prosím vás, jenom jako sám sebe. Jo? Ale to milovat, to znamená věřit, spolehnout se, doufat v něj. To jsou ty klíčové věci, které jsou mezi člověkem a Bohem. Že člověk věří v Boha, ne jenom na Boha. No a jak už jsem říkal, Pán Ježíš ho nechává odejít toho muže a jednou bych se chtěl zeptat, co se s ním stalo, jak to dopadlo s ním v tom jeho životě. My jako křesťané máme někdy takovou tendenci se podbízet a nějak jako lidem vysvětlovat, jak je to fajn. No, je to fajn s Bohem, ale má to svoji cenu. Bůh chce být na prvním místě. A ačkoliv tady ten mladý muž na té rovině horizontální, ne, v těch vztazích s lidmi, byl asi moc fajn, jo, byl prostě dobře se choval, nedělal prostě ty zlý věci, měl v úctě rodiče, no ale Pán Ježíš mu říká, jedna věc ti chybí, jo. Potřebuješ mít Boha na prvním místě. A to prostě mu nešlo. No a tak můžeme se z toho my nějakým způsobem poučit, můžeme se z toho nějak jako nabrat dobrého. Myslím si, že Bůh to říká i nám, že to říká dnes třeba i někomu u rádia, někomu, kdo, dejme tomu, ví, že ta expirace mu vyprší brzy, nebo že vůbec vyprší a touží potom nějak vědět, co bude, až bude odcházet tady z té země. A Boží slovo říká, smiřte se s Bohem. Začátek je v tom, že člověk potřebuje vědět, že je hříšný, že potřebuje. Že se potřebuje podívat na Ježíše, protože v něm koluje ten hřích, ten jed těch hadů. A bez toho pohlédnutí na toho Ježíše, jak jsem zmiňoval, pohlédnutí na toho v úvozovkách přeneseně toho hada, tak jako ty Izraelci, to je to uvěření v něj, spolehnutí se na něj. Čili nějak nestačí se jenom pěkně chovat, ale potřebujeme si ten vztah s Bohem, mít ten vztah s Bohem a dát ho ve svém životě na to první místo, na ten trůn, abychom mohli mít život věčný. A už teď.
To nový narození, o kterým se dozvěděl Nikodem, to je ten první muž, tak to nový narození se děje takovou jednoduchou modlitbou. Co je důležité, aby člověk v srdci věřil. Boží slovo zase říká, že srdcem věříme a ústy vyznáváme. Každý člověk, který mluví a slyší, tak ví, jakou moc má slovo, že dokáže slovo povzbudit a zranit. A to je u nás, jako v lidech, mezi lidmi, ale pak je i slovo, kdy člověk oslovuje neviditelného Boha a tomu se říká modlitba a v té modlitbě říká, sdílí to svoje srdce, to, co tam je vevnitř. No a já jsem si říkal, že dneska na závěr vlastně bychom se mohli modlit takovou modlitbu, každý, kdo chce, kdo třeba v životě ještě nezakusil to, co jsem tam četl, že by v sobě měl to svědectví. Jo, to znamená, že by věděl, že má život věčný, že ho přijal od Boha, že to, co Bůh dal, tak člověk přijal a má ho. Má vevnitř svědectví, to dělá Duch Svatý vevnitř v nás, v křesťanech, že víme, že máme život věčný. A tak já bych teďko vlastně vás vedl v takové modlitbě každého, kdo by chtěl. A můžete to opakovat po mně, ale nejde o to opakování, jde o to, jestli skutečně u toho máte srdce a jestli chcete mít život věčný. Tak já budu vždycky to říkat v takových fázích, abyste to mohli zopakovat. Tak pojďme. Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem byl daleko nebo byla daleko od tebe v hříchu nevíry. Dnes jsem uslyšel, že se potřebuji znova narodit, abych měl život věčný. Odevzdávám ti svůj život se vším, na což jsem spoléhal. A prosím, abys mě přijal a vstoupil do mého srdce. Toužím zakusit, co bylo řečeno, že kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. A tak tě prosím, abys mě naplnil a dal mi toto svědectví o věčném životě. Amen. A děkuji. Tak to je modlitba k Ježíši, k Otci o ten nový život. Tak kdo jste se takto modlili poprvé, a máte to svědectví a zakoušíte nebo budete ho zakoušet, tak najděte si nějakou církev, kde také mají toto svědectví v sobě, kde lidé mají věčný život. A nebo pokud chcete nějak pomoci, tak můžete napsat nám do rádia a my vám dáme třeba nějaký kontakt, kdybyste potřebovali, nebo vám nějakým způsobem můžeme pomoct. Tak mám takovou naději, že dneska jak ten Nikodem, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, tak i ten mladík, který běžel, poklekl, ptal se a chtěl víc vstříc tomu věčnému životu, že vás inspirovali. Není zřejmé, co se s nimi stalo, nicméně jsme mohli slyšet, co jim Pán Ježíš říká, jaká je ta cesta k tomu věčnému životu. A tak vám přeji požehnanou dobrou noc nebo dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

Krátce po 14. hodině posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Provází vás jím Karolína Vološinová a omlouvám se za drobné technické problémy. Teď už ale vysílání je zpátky. Zdravím vás u poslechu toho dnešního odpoledního vysílání z brněnského studia Rádia 7. V pondělí 25. května 2026. Jaké pořady nás čekají v té další části, to si můžete poslechnout už teď. Do první církve nás zavede zamyšlení Romana Touška od 15:45. A do úrovní kapitoly listu Římanům se vypravíme ve čtení z Bible v 15:45. Rozmanitost vede ke stabilitě. Diverzifikované prostředí vytváří dobrý prostor pro další organismy a nakonec i pro člověka. Pohled do různých ekosystémů zprostředkuje rozhovor v Kaleidoskopu s biologem Milanem Hluchým po 16. hodině. Pozvánka na dvě zajímavé akce zazní v magazínu v 16:30. V jazzové historii najdeme řadu zvučných jmen a bezesporu jedním z nich je Miles Davis. Od narození tohoto amerického trumpetisty uplyne zítra, tedy 26. května, 100 let. Při této příležitosti zařazujeme do jazzového klubu sérii Jiřího Malého, kterou završí setkání s rokem 1968. K poslechu zveme na 17. odpolední. Tolik ochutnávka z odpoledního programu a pořadů Rádia 7 a nyní tedy písničky na přání, dlouho očekávaný pořad a jeden z mých nejoblíbenějších. Jak dnes bude vypadat playlist, záleží na vás.

Pokud byste chtěli nechat zahrát na přání dle svého výběru a budeme-li mít tu písničku nějak v databázi, tak velmi rádi zahrajeme k narozeninám, ke svátkům, všem violám nebo prostě pro potěšení vám nebo třeba vašemu sousedovi tak, nebo kolegovi v práci, tak mi můžete zavolat na číslo 515 535 485 nebo mi můžete poslat zprávu SMS-kou nebo na WhatsApp na číslo 608 566 773. E-mailem se dopíšete na adresu studio@radio7.cz a k dispozici jsme také na sociálních sítích, na Facebooku, na Messengeru a na Instagramu. Tam nás najdete jako radio7.cz. No a já už tady mám první úvodní přání, které vybrala posluchačka Magda všem bojovníkům a bojovnicím, kteří bojují pro správné věci. Tak nechť jim tato píseň dodá odvahu, sílu, naději, lásku, vytrvalost a pospolitost. Není to nic nového v tom hudebním ranku, je to naopak starý husický kancionál. Já myslím, že není třeba představovat, kdož jsou boží bojovníci zároveň, ale je to v takovém jiném hávu. Slavný husický chorál v originálním folkovém provedení Sváti Karáska z alba Haleluja z roku 1999.

Posloucháte Písničky na přání v pondělí 25. května a zavolala nám do studia posluchačka Milena a děkovala mi za moji trošku do mlýna, co jsem přinesla za ty 3,5, dejme tomu, roku v Rádiu 7 a nechala mi, ať si vyberu píseň, kterou mám ráda, tak já jsem vybrala kapelu Spotlight, píseň Atacama. I já v podstatě jako tu kapelu mám ráda z několika důvodů, ale jeden z nich je, že ta píseň v podstatě trošku navazuje nebo souvisí s tím, co se děje venku, že už je vlastně teplo a za chvilku to tam bude jak na poušti, tak proto ta Atacama. Tak tu posílám všem, kteří třeba jste někde na samozběrech a sbíráte jahody nebo podobně budete na poli, všem zemědělcům, kde jste prostě vystavení tomu sluníčku a je to prostě těžký a je tam horko. Takže všem vám tuto píseň posílám.

Posloucháte písničky na přání, teď dozněla kapela Spotlight. Další přání, o které si zavolal na číslo 515 535 485 posluchač Míla, tak poputuje mě a Lucii jako poděkování a takové rozloučení. Ještě jednou děkuju Mílo i za báseň, Lucii předám. A vám všem, kteří nevíte, co se děje, tak děje se to, že dneska jsou moje písničky na přání poslední, které budu moderovat jakožto plnohodnotný člen Rádia 7. A před námi je tedy píseň, kterou vybral Míla. A bude to teda Lauren Daigle, Thank God I Do. Tomu bych ještě dodala, že mě uslyšíte ještě zítra ráno a ve středu večer, ale písničky na přání už jenom dneska.

Pokud byste chtěli nechat zahrát píseň pro radost a potěšení nebo ji poslat někomu, tak vy můžete zavolat během jiné písně na číslo 515 535 485 SMS-kou nebo WhatsAppem se dopíšete na číslo 608 566 773. E-mailem se dopíšete na adresu studio@radio7.cz a k dispozici jsou vám také sociální sítě, Facebook a Instagram, tam nás najdete jako radio7.cz. A co ještě najdete? Na našem webu je poslední vydání časopisu Anténa, našeho zpravodaje, který vychází dvakrát ročně. No a kromě medailonku nových kolegů i článku loučení mě a kolegyně Lucie Endlicherové, tak tam najdete také na straně 12 odkaz, nebo respektive najdete tam rozhovor nebo takovou anketu, kterou vypracovala Aneta Lofítková, takový malý dárek s účastníky mládeže Levit Brno z křesťanských sborů a dali jsme dohromady celý playlist Rádia 7, české redakce Rádia 7, kde najdete písně českých autorů moderním hávu. A ty najdete vlastně na té straně 12 s odkazem, který si můžete chytrým telefonem s QR kódem prostě ofotit a ono vás to odkáže na takový link, který se tomu říká, takový rozcestník, kde si to můžete najít buď na YouTube, anebo teda na Spotify. Tak tady je jedna z písní, které jsme tam zařadili. El Worship a píseň Nade vším.

Do písniček na přání se asi na podesáté konečně dovolala posluchačka Iva, tímto děkuji za trpělivost a pozbuzuji i vás, abyste to nevzdávali, pokud byste se někdy nemohli dovolat. Píseň vděčnosti od Jiřího Zmoška poputuje Míle do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic. Přejeme krásné odpoledne.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám,

0: Všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Na číslo 515 535 485 zavolala a projevila své přání posluchačka Radka z Jilemnice a bude to píseň od kapely Adonai. Já jsem teda vybrala po dohodě píseň Není lehké za tebou jít, jedna z mých oblíbených, přestože je teda smutná, ale vlastně nadějná. A míří nejen míle do Prahy, ale i Ivě, a všem posluchačům a také mým kolegům a mně osobně tak moc děkuji a kapela Adonai.

0: Posloucháte písničky na přání ve 14 hodin 47 minut. Já zároveň vítám ve studiu kolegu Milana. Ahoj.
1: Ahoj Karoli. Zdravím všechny a děkuju za pozvání.
0: Ano, my tady, nevím, vy z vás teda, kdo nás posloucháte už nějakou dobu, tak jste si možná jako všimli pravidelně, že v písničkách na přání máme teď takový improvizační, ne že show, to není úplně show, ale spíš jenom takové jako, že si přejeme vzájemně, že vždycky Milan hraje Karoli a Karoli hraje Milanovi. Podle toho, jak máme směny, tak dnes je ten vzácný, vlastně finální den, kdy já hraji Milanovi. Takže Milane, co to bude, komu to pošleme?
1: Zahrajeme písničku od Miriam Kaiser. Dneska to nebude Dobroreč hospodinovi, bude to jiná písnička. Tanec trůn?
0: Ano, Tanec trůn.
1: Tanec trůn. Děkuju, že jsi mi v tom pomohla. Já jsem se dozvěděl, že už tady hrála písnička Kdo jsou boží bojovníci a já jsem si jenom uvědomil, že já jsem si taky dřív rád zpívával Kdo jsou boží bojovníci. Já vždycky jsem si představoval, jak ti křižáci musí být obrovský strach, když zazněla ta mohutná píseň prostě toho, té husitské armády. A uvědomil jsem si, když jsme tehdy bojovali s těma našema problémama v Bratislavě v noci,
0: ano,
1: že jsme s nima bojovali taky s písní na rtech. Nebyli to Kdo jsou boží bojovníci, ale Dobroreč hospodinovi. A tak jsem si říkal, že vlastně zpívat písně tváří v tvář nějaké nepříjemné situace a nebezpečí je to nejlepší, co člověk může dělat. A chválit hospodina. A tak jsem vděčný Miriam Kaiser za její písničky. A tak bych vám teď z Karoli rád jednu z těch písniček poslal.
0: Bude úplně jiná, než na kterou jste možná zvyklí. Je to více méně, spíš více než méně, instrumentální skladba z prvky folkloru nebo folku. A hrajou tam krásné houslové party nebo smyčcové party. Tak užívejte, ať máte hezké odpoledne.

Do studia se nám dovolal také posluchač Honza, vybral píseň od Phila Wighama, Battle Belongs, Boží bitva patří tobě, a poputuje všem posluchačům a také nám do Rádia 7. Moc děkujeme.

Písničky na přání se chýlí ke svému závěru. Závěrečnou píseň posílám Luci a Kubovi do kuchyňky, kteří právě teď míjí nádobí a chtěli nějakou ovcu. Takže pro nezasvěcené kapela Ovca z Polska a píseň Stoba Moge Všistko. Tak se v tuto chvíli loučím z písniček na přání, budeme dál pokračovat po 15. s vysíláním a pokud byste chtěli nechat zahrát někomu nebo jenom sami sobě pro radost, tak každý všední den mezi 14. a 15.

5 minut po 15. hodině posloucháte pondělní odpolední vysílání na Rádiu 7. 25. května 2026 vaší rozhlasovou průvodkyní je Karolína Vološinová. Přeji vám krásné odpoledne. Ve čtvrt na čtyři nás čeká biblická úvaha Romana Touška o duchu, který dává jedno srdce. A ve tři čtvrtě na čtyři uslyšíte pasáž z listu Římanům z první kapitoly. V překladu Bible pro 21. století a po 16. hodině reprízu série Zodpovědnost za stvoření o biodiverzitě s biologem Milanem Hluchým. Provázet vás bude Pavel Kol. No a nyní se můžete společně se mnou tak usebrat, zpomalit a zamyslet se, modlit se se mnou za Ukrajinu, za lidi, kteří nemají střechu nad hlavou, přišli o někoho blízkého a přimlouvat se za to, aby konflikt skončil co nejdřív a aby našli útěchu oběti, respektive pozůstalí v tom jediném, který je nade vším, totiž v Pánu Bohu. Tak pokud chcete, tak se můžete přidat ke mně.

Nebeský Otče, tak ti předkládám neustále napjatou a po uplynulých dnech ještě napjatější situaci na Ukrajině. Prosím tě, přestože tomu nic nenasvědčuje, tak tě prosím o brzký mír, nastolení pravidel, která se nebudou překračovat. A prosím tě, Pane, o to, aby jsi byl otcem těm, kteří o ty své otce ve válce přišli, byl synem, bratrem, manželem těm, kteří o syny, bratry a manžele přišli. A také prosím za ty obecně, kteří přišli o naději, nedává jim ten život smysl, tak tě prosím za to, aby jsi byl jejich útěchou, jejich záštitou v nelehké a nestabilní situaci, kde vládne chaos, neútěcha. Děkuji ti za odvahu vojáků, civilistů a složek záchranného souboru nebo prostě těchhle z těch pracovníků ve službách. Děkuji ti, Pane, za ty lidi, kteří spolupracují, kteří spolu komunikují a snaží se předávat dobro v těžké situaci, předávat naději a snaží si udržet lidskost v nelidských podmínkách. Prosím, Pane, aby lidé v nouzi našli naději v tobě. Naději až za hrob. A prosím tě, Pane, také, aby se smiloval nad agresory na Ukrajině i na Blízkém východě. Ty víš, Pane, co se tam děje, jak se ta situace mění rapidně ze dne na den, z měsíce na měsíc. Prosím tě o moudrost státníků, kteří hrají roli v různých konfliktech na světě. Tak tě prosím za to, aby jsi se smiloval nad nimi i nad úplně obyčejnými lidmi, kteří jsou nuceni v těch podmínkách žít, aby měli moudrost a ohled na ostatní lidi. Zároveň vím, připomínám si, chci si to připomínat, to, co je napsané v listu Efeským 6. kapitole, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor a všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohutové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Amen.

Páté zamyšlení směřující nás k letnicím přináší Roman Toušek v biblické úvaze o duchu, který dává jedno srdce.

Když se otřáslo to místo, kde byli, tak byli všichni naplněni Božím duchem a směle kázali Boží slovo, ale potom, a to je právě to, k čemu se chci dostat v tuto chvíli, vytvořili společenství jednoho srdce a jedné mysli. Všechno měli společné. Tak se na to teď pojďme podívat. Stačí, když se podíváte na jakoukoliv nedělní bohoslužbu, anebo do jakékoliv církve, do té vaší nebo do té jejich, a zjistíte, že církev to je všeho chuť lidí i událostí. Setkávají se tam lidé chudí i bohatí, lidé zdraví, nemocní, šťastní i nešťastní, silní i unavení. Řeší se konflikty, anebo se radujeme z kamarádství. Slavíme narození a prožíváme úmrtí. Zažíváme rozkoly i smíření. To je taková všeho chuť, že člověk si vůbec klade otázku, jak je možné, že ti lidé pořád ještě drží pohromadě. Ale ono nakonec i samotné evangelium má v sobě podobný protiklad. Je to kříž i vzkříšení, smrt i život, bolest i radost. Dá se říci, že evangelium kopíruje rozervanost světa. Evangelium se dotýká jak lidí šťastných, tak lidí nešťastných, lidí zdravých i nemocných. Má co říct právě když slavíme narození, i když trpíme úmrtí. Má co říct do rozkolu i do smíření. Duch svatý odkrývá pohled k ukřižovanému a vzkříšenému Kristu a naplňuje církev vírou v Kristovu veškerou moc na nebi i na zemi, která je východiskem právě z těchto protikladů. To vytváří z církve společenství, které káže evangelium v Boží moci ke spáse a které je společenstvím jednoho srdce. Bez Ducha svatého je to jen lidské uskupení podobné mnoha jiným v tomto světě. Když je řečeno, že měli všechno společné, tak my si možná představíme, tak když měl někdo nouzi, když ho vyhodili z práce, tak ti ostatní mu tu práci zabezpečili. Takže někdo jiný se své práce vzdal, prodal všechno, co měl a dal to tomu druhému. Myslím, že to zas takové to nebylo. Mimochodem, tento model už se nikde jinde asi v církvi neopakoval, možná v táboře, ale v té první církvi to bylo tak, že oni měli všechno společné, prodávali všechno, co měli, pole a tak dále, jenomže potom to dopadlo tak, že celá církev všude po světě se musela právě na Jeruzalém se sbírat, protože bratři měli tak velkou nouzi, že už to nemohli dál udržet. Ale že měli všechno společné, to je pravda. Nejenom to, co se týká peněz a zaměstnání, ale všechno. Velkým problémem církve je omezená schopnost čekat na ty, kteří nezvládají náš rychlý pochod. Oni mají nouzi a to je to, co máme mít společné. Máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Radovat se s radujícími, to není takový problém. I když pro člověka, který prochází údolím stínu smrti, možná právě i to. Ale plakat s plačícími, to je obdivuhodná vlastnost a schopnost. Náhlá potřeba, ta se vždycky vyřeší. Někomu někde umře a tak všichni vyjadřují svoji soustrast. Ale jak dlouho? Někdo ztratí zaměstnání a všichni mu přejí, aby něco dostal a možná se i najdou někteří, kteří jí dají nějaké tipy. Ale jak dlouho vydrží takový zájem? Nedávno jsem řešil velice bolestnou situaci, kdy mamince zemřelo dítě. A ona sama říkala, v první chvíli jsem dostávala desítky, možná stovky SMS-ek a telefonátů vyjadřujícími velkou podporu. A potom, jako když utne, a teď už se na to nikdo ani nespomene. A já to táhnu dál. A já dál nejsem schopná jít do církve radovat se. Oni by možná chtěli, abych byla šťastnou křesťankou. Abych byla zase silná. Vždyť přece můžu mít další děti, kéžby. Vždyť přece jsou lidé, kteří mají horší problémy než ty. No to člověku v té chvíli moc nepomůže. Vždyť přece si věřící, tak by se z toho přece měla dostat rychleji. Náhlá potřeba se vyřeší, to rozumíme. Ale co když člověk je slabý a je dlouho slabý? Takoví lidé, popravdě řečeno, církvi vadí.
protože nás to zaměstnává a otravuje. Křesťan by přece měl zvládnout zlepšení mnohem rychleji. Přece máme modlitbu. A tak se stává to, že uvnitř církve je řada lidí, kteří jsou spíš někde na pomezí nebo možná za pomezím. My jdeme po cestě a oni jsou v těch příkopech. A kromě traumatů, které si nesou ze života, tak my na ně ještě naložíme požadavek, aby byli lepšími křesťany. Aby se rychleji vyrovnali se svými ztrátami. A přitom čekat jeden na druhého, to je nejvlastnější projev církve. U večeře páně právě toto apoštol Pavel zdůraznil korinskému sboru. On jim říká, vy zvěstujete Krista, vy se scházíte ke stolu páně, ale vy přijímáte krev a tělo páně nehodně. A proč? Protože vy nerozpoznáváte tělo Kristovo. A co je tím tělem? Co jiného je tím tělem, než právě ta církev? A říká jim, když se scházíte, tak čekejte jeden na druhého. Vezměme to v tom nejširším slova smyslu. Čekejme na ty, kteří nemají sílu jít tak rychle jako my. S nimi mějme všechno společné. S nimi buďme jednoho srdce. Ale pozor, opět je tu nebezpečí, že z toho zase uděláme metodu, nebo snahu, nebo cíl naší aktivity. Pokud máme zažít společenství jednoho srdce, pak potřebujeme plnost ducha, který to naše srdce k tomu promění. Dovolím si to uzavřít mým snem, který jsem nedávno měl. Popravdě řečeno, prozradím, v jakých okolnostech. Připravoval jsem se na nedělní kázání. A chtěl jsem mluvit právě o tom, že máme čekat jeden na druhého. Asi jsem toho byl tak plný, že ze soboty na neděli mi přišel sen, kterého jsem se nemohl zbavit. A tak byste rád si to možná budou slyšet po druhé. Měl jsem sen, že jsme jako mariňáci, námořníci v nějaké bitvě a naše loď šla ke dnu. Všichni chlapi plavali na hladině, já jsem byl jedním z nich. A najednou se odkudsi objevil kus dlouhé klády, ke které se chlapi vrhli, aby se zachránili. Já jsem měl to štěstí, že jsem si toho všiml rychle a tak jsem se držel té klády také. Samozřejmě to byla první část záchrany. Už jsme nebyli pouze v té vodě, už jsme se měli čeho chytit. A tak jsme začali tlačit tu kládu dál, abychom se dostali ke břehu. Celé to plavidlo se dalo do pohybu a stále zvyšovalo svoji rychlost. A když jsem se ohlédl, tak jsem viděl množství plavajících a topících se vojáků, kteří neměli to štěstí, že by byli v blízkosti té klády. My jsme plavali, ale protože nás bylo víc, tak jsme plavali rychleji. A najednou jsem viděl, jak po celé délce té klády se spontánně tvořily řetězy z těch námořníků, aby pomohli těm plavajícím dostat se ke kládě. A některým se to dařilo. A těch řetězů bylo hodně. A naše rychlost se zvyšovala. A já jsem viděl kluky, kteří plavali k nám, ale už neměli sílu plavat. A navíc my jsme pluli pořád rychleji. A v jednu chvíli jsem se já ocitl na konci jednoho toho záchranného řetězu a úplně fyzicky cítím až dodnes, jak metr ode mě plaval chlap a já už jsem na něho nedosáhl. A ten metr se najednou začal zvyšovat. A už to nebyl metr, už to byl metr a půl, protože my jsme pluli rychleji. A já jsem najednou byl v rozpolcení, co udělat. Mám zakřičet, aby všichni přestali plavat, abychom se zastavili? Nebo že potřebuju ještě aspoň jednoho chlapa do toho řetězu, abych se k němu dostal? A nebo se mám pustit? A mám být s tím chlapem? Možná za cenu, že já ztratím možnost plavat ke břehu. A v tomhle rozpoložení jsem se probudil. Tak nevím, co všechno ten sen mohl znamenat. Ale asi chápete, co tím vším myslím. A co možná snad Kristus Pán tím vším myslí. Duch dává jedno srdce. Měli všechno společné. Tak teď je ta otázka. A v jakém stavu jsme my?

0: Další zamyšlení uslyšíte zítra v 6.45 na téma Církev má narozeniny, které připravil Marek Bárta.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

15 hodin 35 minut, posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7 v pondělí 25. května. Dnes má svátek Viola, toto překrásné jméno u nás není příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno Fialky a u nás je nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III. Půvabná Viola Těšínská byla, jak vyčetl František Palecký z historických pramenů, jednou z největších krás věku svého. Jako vdova se provdala v roce 1316 za jihočeského velmože Petra z Rožmberka, ovšem nebylo jí dopřáno dlouhého věku, neboť zemřela již následujícího roku. Je pohřbena v rožmberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře. Na dnešní den spadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, Den Afriky, Den africké svobody. No a kdybyste náhodou potkali někoho, kdo má u sebe ručník, tak buď je mu horko, třeba kolem krku, že ho má, tak nemusí jít zrovna o sportovce. Dnes je totiž také takzvaný ručníkový den, svátek, při kterém sebou fanoušci spisovatele Douglase Adamse nosí viditelně ručník. Tato recese odkazuje na Adamsovo stěžejní dílo, totiž Stopařův průvodce po galaxii, ve kterém je ručník označen za nejpotřebnější věc, kterou u sebe může mezihvězdný stopař mít. Tak to mě zajímalo, jestli třeba byste věděli, co je pro vás ta nejpotřebnější věc, kterou můžete mít u sebe. Můžete mi to napsat třeba na e-mail studiozavináč radio7.cz.

0: Ve čtení z Bible nás čeká první list Římanům v podání Ladislava Matějčka v překladu Bible pro 21. století. Dobrý poslech.
1: Pavlův list Římanům. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný apoštol oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých písmech. Toto evangelium je o jeho synu, který se tělem narodil z Davidova semene. Duchem svatým však byl skrze vzkříšení z mrtvých mocně označen jako Boží syn. O našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli poslušnosti víry. K ním patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným, povolaným svatým v Římě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za

0: Vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista. Vždyť o vaší víře mluví celý svět. Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar, k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili. Vy mojí vírou a já vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás už mnohokrát chtěl navštívit, ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno, abych přinesl užitek i mezi vámi, tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých, takže pokud jde o mne, jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za Kristovo evangelium, vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno. Spravedlivý pak bude žít z víry. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby páchali neslušnost. Jsou prolezlí nepravostí, smilstvem, podlostí, chamtivostí a záští. Jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti, štváči, pomlouvači, odpůrci Boha. Spupní, arrogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpůrní k rodičům, nerozumní, nespolehliví, bezcitní, nesměřitelní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.
1: Poslouchali jsme čtení z Bible z listu Římanům 1. kapitoly v podání Ladislava Matějčka v překladu Bible pro 21. století. No a teď už nám zaspívá Krištof anebo We Are Messengers.

někoho, kdo nás takovou láskou miloval. Na kříž neopřebili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli vzít.

Jana Krištova vystřídá kapela We Are Messengers s písní Glory and My Good. Byl jsem Egyptem i Mojžíšem, byl jsem trním i růžemi, někdy říšník, někdy svatý, byl jsem léčitelem i morem. Možná je to součást lidství. Viděl jsi mě, jaký jsem, a stejně jsi mě použil pro tvoji slávu a mé dobro. Jsi jediný, kdo může využít krásu i bolest. Pro tvou slávu a mé dobro. Takže teď dám mikrofon kapele We Are Messengers a po nich ještě zabrousíme do historie a souvislostech s dnešním dnem.

Kalendárium. Podívejme se teď společně a připomeňme si události dávných let a také připomeňme osobnosti z vědy, z literatury nebo divadelního světa, historické osobnosti veřejného dění, literatury nebo třeba také přírodních věd. To všechno připomíná pravidelně kalendárium. Tak co se událo 25. května?

25. května roku 1523 nastal konec zasedání Wormského sněmu. Je vydán takzvaný Edikt Wormský, ve kterém je Martin Luther odsouzen jako kacíř. Od vydání této listiny uběhlo 505 let.

Připomeňme také takzvané formule svornosti. Saskému kurfiřtovi byla právě 25. května roku 1577 tato formule předložena, takzvaná formula Concordie. Text vypracovaný ku smíření rozporu uvnitř luterského tábora. Jedná se o poslední z věroučných knih církve evangelické a augsburského vyznání. Vzpomeňme, že na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. Připomeňme dlouholetého vůdce křesťanské organizace IMCA Johna Motta, který se narodil právě dnes 25. května roku 1865. V roce 1946 mu byla udělena Nobelova cena míru za dlouholetou práci v protestantských mládežnických organizacích a snahu o budování míru mezi národy. Května roku 735 zemřel církevní učitel Beda Ctihodný. Jeho nejvýznamnějším počinem je sepsání anglosaských církevních dějin od počátku křesťanství do jeho doby.

A to je konec, závěr našeho kalendária, připravila Lucie Endlicherová. Posloucháte pondělní vysílání, krátce po 16. hodině ladíte vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a před námi je další repríza Kaleidoskopu se sérií Zodpovědnost za stvoření s Pavlem Kolem a jeho hostem, biologem Milanem Hluchým. A co vám hezky poslouchá?

0: S Milanem Hluchým, biologem, člověkem, který pracuje, zabývá se ekologickým zemědělstvím, se bavíme o zodpovědnosti člověka ke stvoření. Už jsme nahlédli na ten lidský úkol, úděl Adama, který pojmenovával a měl pojmenovávat zvířata, a je to úkol, který trvá dodnes. Stále se objevují nové druhy, na druhou stranu ale také různé druhy mizí z naší půdy, z našeho života, z našeho okolí. Jaké to má dopady? Co to může přinášet i pro nás? O tom dnešní rozhovor. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
0: Biodiverzita, rozmanitost života, to je jeden z pojmů, o kterém jsme se bavili minule. Co vlastně přináší, proč potřebujeme mít biodiverzitu, ten rozmanitý život?
1: Zase, pokud se na to budeme dívat z pohledu biologa a křesťana současně, určitě nevyjmenuju všechny ty roviny, ale aspoň pár, které mě napadají. Pán Bůh stvořil velmi, napadá mě slovo dokonalý, velmi dobře fungující prostředí, do kterého postavil člověka, řekněme ekosystém, a ten ekosystém je nesmírně složitý, má miliony zpětných vazeb a výsledkem je, že ten systém je stabilní. To znamená, to boží stvoření, které označme biodiverzitou, vytváří stabilní prostředí pro existenci člověka. Ale to je jenom jedna rovina. Další věc je třeba, že já vidím stvořitele Hospodina jako jakéhosi nepochopitelně dokonalého génia, který si hraje a který vytváří, tak jako geniální hudebník, skladatel, komponuje, takže ho prostě napadají hudební myšlenky a teď je nějak zachytí, tak Pán Bůh vytváří a skutečně miliony druhů organismů. Třeba minule jsme zmínili, v České republice bylo zdokumentováno výskyt asi 3 500 druhů motýlů. A teď, když se podíváme, to je spíš takový chudší ekosystém ten náš. Nemáme velehory pořádné, nemáme nějaké stepy, nemáme pralesy a přesto 3 500 druhů motýlů. A já řeknu třeba jenom jiný příklad biodiverzity. Moje první cesta do tropu vedla na Novou Guineu, na tu západní část, do Irianu, která je součástí Indonésie. A asi 4 dny jsme tam s kolegou strávili na zhruba 40 metrů vysoké dřevěné věži, která byla vyšší než okolní deštný prales, nebo tak zhruba byli jsme na úrovni korun deštného pralesa. V celé Evropě je známých teď odhadem zhruba 35 druhů motýlů čeledi lišaj, tam patří možná známý ten lišaj smrtihlav nebo lišaj olandrový, taky krásní velcí motýly v nádherných zářivých barvách, skutečně klenoty přírody. A za jeden večer na té věži nám na jednu výbojku, na jedno světlo, znova zopakuju, v Evropě od Gibraltaru po Ural je zná, a od Švédska až po Sicílii je známých cirka 35 druhů lišajů, a tam jsem to počítal, tak za jeden večer jsem těch druhů chytil minimálně asi 55. A to si myslím, že jich bylo ještě víc, ale že jsem to okamžitě nerozlišil. Jenom to, co jsem poznal, tak bylo 55 druhů. To znamená, za jeden večer jsem nachytal téměř dvojnásob na jednom místě na kraji pralesa toho, co je v celé Evropě. To je nepředstavitelná biodiverzita. Říká se, že v původním tropickém deštném pralese a v jihovýchodní Asii jsou vůbec vlastně jako nejzachovalejší a nejdiverzifikovanější ty deštné pralesy, tak na jednom hektaru nenajdete 2 stromy stejného druhu. To je nepředstavitelné. To znamená diverzita. Diverzita svým způsobem, neplatí to úplně absolutně, ale v podstatě se dá říct, že diverzita rovná se stabilita. My se snažíme třeba o co nejdiverzifikovanější sady nebo vinice, protože taky jsou nejstabilnější a ty naše jabloně, meruňky nebo réva vína, kterou tam pěstujeme, tak má menší tlak chorob a škůdců, když žije v diverzifikovaném ekosystému jak půdy, mezi půdami je obrovský rozdíl. Říká se, že půda je jedním z extrémně diverzifikovaných ekosystémů. Například v množství půdy, které člověk nabere do dlaní, je víc živých organismů, než je na Zemi lidí. Řekněme 10 miliard organismů. Viry, bakterie, houby, roztočí a teďka celá řada členovců a tak dále. Nepředstavitelná diverzita. A to všecko slouží k tomu, aby vlastně to poskytlo ve výsledku, já nechci říct, že to bylo stvořeno proto, ale jeden z efektů je, že to poskytuje velmi komfortní prostředí pro růst rostlin. A znova, čím diverzifikovanější, tedy jinými slovy, čím zdravější ten ekosystém, ať je to půda, nebo ten les, nebo nějaká louka, tím je taky, řekněme, stabilnější, schopný nám přinášet větší efekty, no a taky krásnější.
0: Mně se teď možná v kontrastu vybavila smrková monokultura, ten les, který možná známe, procházíme a je tam smrk, smrk, smrk. Pod ním pár jehličí, občas nějaká kytička, ale vlastně je taková, dalo by se říct, že ten les je bez života. Jak možná lidi přispíváme? Jaké jsou ty hlavní problémy dneška?
1: Já bych řekl, že tím hlavním problémem je neznalost, neinformovanost, nepoučenost. Dneska, my jsme minule zmínili příklad ekosystému jako jakýchsi dokonale fungujících hodinek, které člověk buď to k ním přistoupí jako špičkově vyučený znalý hodinář s příslušnými znalostmi a vybavením a nějak jemně je se řídí, anebo jako nepoučené čtyřleté dítě, které si vezme kladívko, kleště a šroubovák a myslí si, že ty hodinky opraví. Tak toto jsou krajní případy dvou takových přístupů k tomu ekosystému. To znamená, já bych řekl, v první řadě je potřeba mít pokoru. Přistupovat k tomu, co dělám, byť to byla práce lesníka nebo zemědělce nebo třeba, já nevím, výrobce nějakých strojů, tak přistupovat k tomu zodpovědně a s pokorou a se znalostmi. Pak teda je potřeba opravdu jako hlubokých znalostí, to je veliký problém. Dnešní doba, jeden z fenoménů doby je, že každý má právo na svůj názor, ale na základě toho si taky spousta lidí omylem myslí, že taky všemu rozumí a může o všem rozhodovat. To je obrovský problém. Ty důsledky vidíme všude kolem sebe. Ale v principu hluboce poučený přístup s pokorou a za mě ještě jaksi zodpovědnost vůči stvořiteli a vůči stvoření vytváří jakýsi mix předpokladů pro to, aby člověk se choval rozumně, aby si poskládal ty kritéria hodnot, a teď asi mluvím hodně teoreticky. To znamená, vraťme se k tomu příkladu toho lesa. Já žiji na Vranově u Brna a 18 000 hektarů lesů kolem Vranova ve 20. letech minulého století, to znamená řádově před stolety, prezident Tomáš Garrigue Masaryk dal do vínku tehdy zakládané Vysoké škole zemědělsko-lesnické v Brně, dneska Mendelova univerzita. A ty lesy mají celou tu dobu existence velmi inteligentní způsob obhospodařování, to znamená, ty monokultury smrků, které jste tady zmínil, se tam vyskytují na malinkých kouscích, jenom v podstatě téměř nejsou, ale jsou to druhově bohaté, hodně původní bučiny a teď smíšené lesy, plné života, plné hub, plné rostlin, plné hmyzu a tak dál. Tímto způsobem poučení, oni mají nějaký ekologický certifikát hospodaření a tímto způsobem se tam hospodaří. No a opačný příklad je, když vám lesník řekne, já jsem tady o to, abych pěstoval dřevo. Ty zemědělec jsi zodpovědný, to jsem slyšel od jednoho lesníka, ty zemědělec jsi zodpovědný za to, aby ti tvé pole s pšenicí a s kukuřicí dávalo maximální výnosy. Ono to není pravda, výnos je optimální, není maximální, to jsou dvě různé věci, to by vyžadovalo taky jaksi diskuzi. A nemluv mě do toho, krásný les vypadá tak, že je to co nejefektivnější produkce dřeva. No a všichni víme, jak to skončilo před 10-15 lety, říká se kůrovec a klimatická změna. To je daleko hlubší problém. Tam šlo o jakési poškození, dlouhodobé poškození spadem dusíku, přerušením mykorýzních vazeb mezi těmi smrky a houbami v půdě, na kterých je ten smrk závislý, no a ten kůrovec to jenom dorazil. Ale v podstatě extrémně zjednodušený ekosystém, zaměřený jenom na tu produkci dřeva, no a skončilo to kolapsem, katastrofou.
0: Ono vlastně i ta biodiverzita ovlivňuje ty okolní ekosystémy, ať už ten les, jsou tam zvířata, je tam život, ovlivňuje tu louku, která je vedle a nějakým způsobem se podporují, když fungují správně. Je něco, co můžeme, možná každý z nás, tak tímhle směrem udělat, jak se třeba zamýšlet, zabývat tím rozvojem toho prostředí, rozvojem života kolem?
1: Odborníci, kteří vlastně studují celoplanetární problémy udržitelnosti života na této zemi, nejenom života lidského, ale jaksi vůbec, tak říkají, že ztráta biodiverzity je problémem číslo jedna. Postupuje nesmírně rychle a má nesmírně silné negativní dopady a jaksi hrozí kolapsem. To znamená, jestliže bych to měl nějakým způsobem přibrzdit, ovlivnit, zastavit a přispět v tom procesu, je možné žít tak, abych se na tom nepodílel. První základní věc je vůbec uvědomit si, že ten problém existuje. A potom se zajímat o to, co já, ať v roli kazatele, nebo v roli zemědělce, nebo v roli nějakého učitele, jakékoliv oboru života, práce, podnikání, můžu stovkami malých řešení ovlivňovat tento problém. Pokusím se říct aspoň jednu věc. Já, když jsem se zamiloval do těch svých motýlů někdy v těch 12 letech, tak jsem asi v 15 letech, měli jsme dva vinohrady v Mikulově, a ptal jsem se otce, tati, proč se tam leje ten metation. To byl přípravek, chemický přípravek proti obalečům, housenkám obalečů v hroznech. Ono to navíc ještě nehezky, jako smrdělo, řeknu, nehezké slovo. Bylo to vysoce jedovaté, každý rok se otrávili na Jižní Moravě pár lidí tím, že si to traktoristi v družstvech nalili do lahve od piva nebo od nějaké limonády, no a pak omylem se toho napil a to bylo to poslední, co v životě udělal. Takže tenhle ten metation se tam lil, no a otec mě řekl, to tam musíme do toho postříku dát proto, aby nám housenky nepoškodily hrozny a pak by to sežrala plíseň a neměli by jsme zdravé hrozny. A pak někdy v 15-16 letech mě došlo, že vlastně úlety těchto látek zabíjí ty krásné motýly na těch palavských stepích, na těch palavských kopcích. No a začal jsem nad tím přemýšlet, no a přemýšlím o tom dodnes a podařilo se to, že v podstatě z vinic v České republice se nám podařilo vypoklonkovat víc jak 99% syntetických insekticidů. To znamená, ve vinohradech celé České republiky už se dneska místo tun až desítek tun těchto jedů, které se tady používaly před 30-40 lety, tak se dneska používá několik málo kilogramů nebo litrů. To je obrovský úspěch a na té pálavě je to vidět tím, že ty populace hmyzu, a to nejsou jenom motýly, ale brouci a všelijaká sarančata a tak dál, včeličky, samotářské včelky, neubývají. Ta druhová diverzita se tam nějak drží. Co je problém, tak že celá ta republika je zasažena, celé zemědělství je kromě toho vinařství závislé na těchto látkách, které tu diverzitu, když mluvíme o hmyzu, tak poškozují.
0: Tady dnes musíme skončit, ale v tématu biodiverzity budeme ještě pokračovat příště. Naslyšenou.

0: skončil pořad Kaleidoskop s prvním dílem seriálu Zodpovědnost za stvoření s Milanem Hluchým o biodiverzitě. Reprízu tohoto dílu naladíte zítra v 5.30 ráno, no a premiéru v pátek v 9.30. Budeme s tématem biodiverzita pokračovat.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Tak to bylo osvěžení v podání Foresta Franka a The Fix Lemonade, takže tu pondělní limonádu prostřednictvím hudebních melodií servíroval tato seskupení. Před námi ještě několik písní a také pozvání k návštěvě různých akcí. Noc kostelů, to je jedna z těch ve společnosti velmi známých akcí, kdy se otevřou dveře různých nejen klasických kostelů, ale různých společenství, kdy mohou návštěvníci navštívit a seznámit se s historií budov a také s aktivitami církví různých denominací. Tak pokud by vás to zajímalo, tak podívat se a zažít modlitebnu nebo tady tento prostor, chrámový prostor trošku jinak, můžete mrknout na web nockostelu.cz a nějaké takové místo právě v vašem okolí najít a dohledat si, jestli tam tamní farnost nebo společenství nepořádá nějakou akci pro veřejnost. Více na nockostelu.cz 29. května 2026.

Pokud vás zajímá tematika vnitřního uzdravení, tak se můžete, a jste zároveň křesťanští poradci nebo pastorační pracovníci, tak jste zváni na návštěvu, spíš k účasti akce Boží dům, 7 nemocí srdce, které pořádá Dave Petty. Jedná se o přednášky práce ve skupinách, sdílení osobní stišení a odpočinek v přírodě. A hlavní tematikou nebo hledání odpovědí bude, jak identifikovat základní nemoci srdce, ať už je to neodpuštění, hřích, lží, modlářství, demonizace, zapřisahání a zranění, a jak vést k jejich uzdravení. Více informací k této akci, která se bude konat v hotelu Krasko v Třemošnici ve Starém dvoře, najdete na webu www.božidum.cz/akce.

Krátce po půlpaté je čas na pravidelný magazín, který nebude chybět ani teď. Je tady nový týden a s ním i další dávka magazínu. Ten dnešní pozve na dvě akce, které se uskuteční už tuto sobotu. Vítejte u poslechu.

0: Den pro Brno se chystá na sobotu 30. května na prostranství před Janáčkovým divadlem. Za jeho organizací stojí misijní uskupení Tělo v pohybu. Jehož iniciátorkou je naše spolupracovnice Jiřina Džina Čunková. Součástí týmu je i Kristy Exnerová, nová hudební redaktorka Rádia 7. Den pro Brno, tedy přesněji Den Brna, už probíhá. Každoročně 15. srpna, kdy připomíná nepovedené švédské obléhání města v 17. století. Ten sobotní Den pro Brno se ale nejspíš nebude vypravovat tak hluboko do historie. Jaký tedy bude jeho obsah?
1: Ano, do historie nepůjdeme. Zajímavé je, že jsem to vůbec nevěděla, tady ten Den pro Brno, tak děkuji. Podívám se na to. Den pro Brno je vlastně celodenní festival a jednou větou bych asi řekla, že to je potěšit lidi, potěšit Brňany, potěšit kolemjdoucí, přinést nějakou naději, pozbudit, popovídat, seznámit.
2: Zároveň tohle není jediná akce, kterou s názvem Den pro chystáme. Tak by mě zajímalo, jak vlastně vznikla ta myšlenka pořádat akci nějaký Den pro město.
1: Úplně první Den pro vznikl ve Zlatých horách, kdy jsme takovou premiéru měli tohodle Den pro, už bych řekla, že to je taková značka Den pro. Probíhal ve Zlatých horách, potom probíhal v Opavě, probíhal v Krnově a nakonec bude i v sobotu v Brně. A ta myšlenka vznikla, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina, že máme určitě srdce pro evangelizaci, máme srdce pro to říct o Ježíši lidem ve městech. A druhá taková myšlenka je spojit církve dohromady. Dělá to opravdu zázraky, strašně je to nádherný, když se církve spojí a udělají jednu velkou akci společně.
2: To zní moc zajímavě, protože propojovat církve, to je moc krásná myšlenka, někdy to musí být moc velká práce, předpokládám, zvlášť ano. Pokud člověk přijde zvenku. Dej nám prosím nahlédnout trošku do těch příprav, jak dlouho celou takovou akci chystáte, jak dlouho trvá, než proběhne Den pro?
1: Tak úplně první věc je, že se sejdeme s nějakými církvemi a vůbec jim řekneme, jaká je myšlenka Dne pro. A pak čekáme, jestli se nějaká církev chytne nebo ne, jestli bude chtít do toho s námi jít. A proto Brno to bylo, že jsme si řekli, že když půjdou 4 církve do toho, tak do toho jdeme. A 4 církve do toho šly, takže se podílejí na téhle akci tady pro Brno Bratrská jednota baptistů, InLife, potom Křesťanské sbory Brno a Křesťanské společenství Brno. A byli jsme na takové radě, kde bylo asi 12 církví, kde jsme to přednesli, 4 se ozvali a potom založíme WhatsApp skupinu a začínáme si psát, jak by to kdo viděl, co by tam chtěl. A potom probíhají samozřejmě osobní setkání, kde se scházíme, vymýšlíme program. Pak je tam krásný vidět, že někdo je opravdu připraven na to vzít si na starost dětský program. Někdo je připraven na to zařídit ty technické věci, jiný zase, jo, a že se to tak hezky propojí a spojí, až z toho vznikne obrovský festival. Ale samozřejmě zatím stojí i, že musíme obíhat úřady, ptát se na to, jestli můžeme vybírat prostranství, což jsem ani taky netušila, že třeba na trávě nesmí být skákací hra a další věci. A tak se mění i ten program tady s tím a nakonec se nám to podařilo, takže v Brně to bude před Janáčkovým divadlem a dokonce se nám i tady v Brně podařila záštita primátorky, tak to se pak i líp jedná, když to máme nějaký razítko od úřadu, od města.
2: To úplně chápu. Ještě než se dostaneme k programu samotnému, mně přijde, že Den pro má přece jenom trošku už nějakou danou kostru, ale ještě než ji odhalíme, tak bych se chtěla zeptat z druhé strany. Bude to brněnské setkání něčím speciální?
1: Asi vždycky je to speciální i tím, kdo to připravuje a jak se na tom zhodneme. Ale myslím si, že jedna taková novinka bude stan Naslouchárna, která bude sloužit pro lidi, ať si potřebují s kýmkoliv popovídat a že tam budou opravdu připravení lidi, bude to i krásný, bude to tam pohodlný, bude tam káva a lidé, kteří možná občas mají potřebu někomu něco říct a možná potřebu říct to někomu, kdo je úplně nezná, pro ně bude nějakým pozbuzením, potěšením a budou tam moci do té naslouchárny přijít. Tak to je taková novinka.
2: Super, to zní moc zajímavě, rozhodně. Nakouknu tam v sobotu, slibuju.
1: Ano.
2: Součástí programu jsou pravidelně věci, které jsou pro děti, pak jsou tam hudební vystoupení, vím, že se objeví kapela Timothy, vím, že budeš zpívat ty s Ginou, vím, že tam bude Pavel Dyrda se svou novou kapelou a tak dále a tak dále. Mě by zajímalo, na co se těšíš ty sama v rámci toho programu.
1: Já se asi nejvíc těším na to, až tam budou probíhat ty děti, až tam budou procházet ty lidi a budeme si moc povídat s nima. Fakt se na to těším. A samozřejmě se těším i na to, až budu zpívat, ať už s Ginou, nebo s Grace Tuju, potom na večerní bohoslužbu. A na tu večerní bohoslužbu se těším asi z toho programu nejvíc, ne proto, že bych tam zpívala, ale protože tam bude probíhat i společné žehnání jak církve navzájem, tak samotnému městu Brnu.
2: Tohle je tedy program, který bude probíhat tuto sobotu na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně. Začíná se kdy a končí se kdy?
1: Začíná se v 11 hodin, kde bude dětský program, různé soutěže a nějaké stanoviště a odměny a tak dále. Bude tam i divadlo, slepičí pohádka, tuším se to jmenuje. A potom od 14 hodin začínají kapely a začíná skvělá folková kapela Terebint.
2: Výborně.
1: Končit to bude někdy kolem 8 hodiny.
2: Super, moc děkuji za pozvání. A teď chci přidat to, když jsme mluvili o Dnipro, jako v podstatě o značce, tak já vím, že kromě Dne pro Brno, který bude probíhat tuto sobotu, se už brzy chystá také Den pro Opavu, je to tak?
1: No, Den pro Opavu bude hned za týden, takže 6. a bude to vlastně druhý ročník, což se povedlo, že minulý rok bylo poprvé, taky církve se spojily dohromady a tak je to nadchlo a pozbudilo, že do toho jdeme znova.
0: Říká Kristýna Exnerová z pořadatelského týmu Dne pro Brno. Stejnojmenné webové stránky, tedy denprobrno.cz a denproopavu.cz, nabízejí další podrobnosti. Najděte si, co vám bude vyhovovat a nezapomeňte se přidat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Už desátým rokem se křesťanský sbor v Ostravě Porubě věnuje neslyšícím, kterým tlumočí bohoslužby do znakového jazyka. K této příležitosti se rozhodli uspořádat párty pro přátele znakovky. Co vše tato služba i samotná akce obnáší, popisuje v následujících minutách Pavlína Křistková.
1: Ta služba stojí na faktu, že jsme před 10 lety na půdě křesťanského sboru u nás v Porubě otevřeli dveře zájemcům o znakový jazyk. Výuku u nás započala neslyšící lektorka s certifikovanou výukou a nedoslýchává dívka, kterou dotoval náš sbor a účastníci platili jenom minimální poplatek za jednotlivé lekce. V našem záměru bylo jenom se přiblížit prostřednictvím kurzu veřejnosti z okolí, ukazovat na potřebu Ježíše a to se vlastně děje dodnes. V té době jsem žádného neslyšícího vůbec neznala. Ale pán Bůh, jak už to bývá, tak měl jiný plán a jednoho dne se u nás objevil neslyšící středoškolák, čerstvě obrácený a pokřtěný a toužil po obecenství věřících. A on se stal hnacím motorem. On totiž prahl po Božím slově a přišel si pro pomoc. A potřeba mu pomoct a zúročit moje chabé znalosti mě donutila k větší houževnatosti a k vytrvalosti, ale v praxi mi také ukázala zásadní problémy, třeba to, že i tento inteligentní neslyšící člověk má obrovský problém porozumět psanému projevu. Protože neslyší ani svůj vlastní hlas, nedávají mu smysl háčky, čárky, takže různá slova mu splývají. Třeba bazén, bázeň a mnoho dalších slov jsou pro ně nesmírným chytákem a vůbec neznají silnýma jejich prostého výčtu znaků.

0: Je mnoho slov, která znají jenom v jednom tvaru a jiný je pro ně záhadou, například hynout. Nebo různé odnože sloves a přídavných jmen, to je pro neslyšícího past, protože český jazyk je pro něho cizí jazyk. Neslyšíci z 90% nečtou, protože nerozumí a knihu si neužijí. Zbytek neslyšících sice čte, ale tápe a potřebuje pomoc. Jejich přirozený mateřský jazyk je znakový jazyk. Takže, aniž bychom to plánovali, najednou byli pravidelně ve sboru 3-4 neslyšící muži. A pak k nám pán poslal skupinku neslyšících věřících z Valašského Meziříčí a taky z Brna, ale vzdálenost jim nedovoluje docházet pravidelně, takže se vidíme nárazově. Ale oni jsou pro nás skutečným přínosem jak stran posunování se ve studiu, tak v motivaci jít dál, protože oni se netají tím, že si naší práce váží. V současnosti se věnujeme osvětě o problémech neslyšících. Naše mládež ve sboru se učí jednoduchým znakům. Nejenom bohoslužbu, ale všechny akce církve jsme schopni s dvěma dalšími sestrami tlumočit a snažíme se tvořit zázemí věřícím neslyšícím, aby mohli mezi nás přivádět své přátelé ze světa.
1: Co je třeba udělat pro to, aby bylo Boží slovo neslyšícím srozumitelné? Stačí používat český znakový jazyk?
0: Je to právě složité. Je zapotřebí tu květnatou a košatou biblickou mluvu převést do znaku, aby měli jasno. Ten text vlastně musíme zestručnit a upravit slovosled. Jsme vděčné, že nám bratři vycházejí vstříc a hrubý nástřel kázání nám vzhledem k naší službě posílají s předstihem, abychom se stihli připravit. My nejsme tlumočnice v pravém slova smyslu. Každá máme svoji práci a připravujeme se na nedělní kázání ve volném čase, který krademe rodinám nebo vlastním povinnostem a osobním zájmům. Naši neslyšící musí taky vyvinout nějakou snahu, aby pochopili, protože naše zprostředkování do znakového jazyka je mnohdy kostrbaté a amatérské, protože v tom jedeme relativně krátce, jenom 10 roků.
1: Jaké jsou rozdíly mezi vnímáním tichého světa oproti tomu našemu?
0: Je to mnoho rozdílů. Neslyšící třeba nerozumí ironii. Oni jsou oproti nám přímí. Někdy vám řeknou něco rovnou. To, co my skrýváme, nebo to tak říkáme mezi řádky, protože by to byla prostořekost říct to na rovinu, tak oni s tím nemají problém. Oni vám to hnedka napáří. Neslyšíci nerozumí našemu humoru a nechápou naše vtipy. A naopak my se nesmějeme tomu, co jim připadá humorné. Neslyšící k nám chovají nedůvěru. Oni byli až do revoluce v 89. se svojí znakovkou potlačování. Na veřejnosti nesměli znakovat. Pouze rodina nebo řádové sestry ovládali znakový jazyk, takže u nich přetrvává vědomí, že slyšící neslyšícím nemůžou rozumět. Dnes už je naše společnost někde jinde a my se velice snažíme ten jejich mýtus zbořit, ale oni pořád kladou jejich komunitu a názory neslyšících na první místo. A třeba se dosud nestalo, že by neslyšící, který hledá Boha, přišel mezi nás sám. To se stane jedině v doprovodu věřícího neslyšícího.
1: K 10. výročí používání českého znakového jazyka u vás jste se rozhodli uspořádat party pro přátele znakovky. Jak bude probíhat? Kdo může přijít?
0: Party není pouze jenom pro uživatele, ale pro všechny. Zveme širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi proto, abychom bořili hradby a předsudky. Abychom už děti učili, že jsou mezi námi odlišnosti, ale že se jich nemusíme stranit a držet si odstup. Máme v plánu příjemné odpoledne s programem, ve které se všichni naučí pár znaků a s těmi se propojíme ve hrách s tou naší cílovou skupinou. Děti si přijdou na své, protože bude připraven skákací hrad, malování na obličej a cukrová vata a patronát nad tím hlavním bodem programu má Hands Dance. To je seskupení, které tlumočí známé písničky, tvoří divadlo a další kulturní počiny pro neslyšící publikum. A právě Hands Dance povede podvečer v tomto duchu s tím, že zapojí slyšící a zase vznikne prostor, ve kterém všechny rozdíly pominou a budeme si rovní. Doufám, že tam pár lidí získá motivaci učit se znakovat, protože to má smysl. Závěr večera vyvrcholí tombolou, ve které nebudou chybět jak zábavné, tak hodnotné ceny, ale to už nechme jako překvapení. A já bych touto cestou chtěla pozvat posluchače, které moje informace zaujaly, překvapily, nebo ty, kteří chtějí zažít netradiční odpoledne ve společnosti lidí s dobrou vůlí. Přijďte do Ostravy na ulici Provozní a tamto na naší velké zahradě 30. května odpoledne propukne. Oficiální začátek je až ve 2. Těšíme se na vás.
1: Ve vaší církvi se snažíte naplnit verš z přísloví Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Je tento verš motorem ve vaší službě?
0: Je to přece skvělé, že pán Bůh, stvořitel vesmíru, myslel i na takové detaily v životě neslyšících, že dal slyšícím pokyn se o nich sdílet a vytvářet jim lepší podmínky pro život našich blížních. A další verše zmíním. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. To je z 2. Petrova listu. A nebo miluj Hospodina celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a myslí. A miluj svého blížního, jako sám sebe. Kdo je můj blížní? Ten, který prokazuje milosrdenství. Tak jdi a jednej taky tak. To se píše v Lukášovi 10.
1: Pavlíno, prozraďte prosím v závěru, jestli chystáte v tomto roce nějaké další akce.
0: Celé léto u nás bude ve znamení akcí, právě proto, že disponujeme krásnou zahradou. Party je předvoj a každý účastník odejde s přehledem programu o prázdninách v ruce. Od září by měla začít další nízkoprahová výuka českého znakového jazyku pro začátečníky, kde učíme úplné začátky, to znamená nejenom používat ruce, ale také například ty znaky zapisovat. To protože to neslyšící lektor v certifikovaném kurzu neučí a když to máte správně poznačené, tak to můžete trénovat, ale když si to neumíte poznačit, tak je snaha v tahu. V kurzu také ukazujeme na nesnáze lidí bez funkčního sluchu, aby se ta případná pomoc efektnila. A začátkem října pak budeme mít evangelizační pobyt v Malenovicích, který bude kompletně zajištěn tlumočnicky. Poslední roky jsou právě tyto naše pobyty v řadách neslyšících oblíbené. A dál uvidíme, kam nás pán povede.
1: Zve Pavlína Křistková za tým připravované party. My dodáváme, že dnes máte poslední možnost se přihlásit, a to na webových stránkách www.ksop.cz. Dnešní magazín vyřídil, co měl. S dalším vydáním se budeme těšit opět zítra. Díky, že jste s námi. Naslyšenou.

Moje řeč. Těšte se, vždyť máte jenom jeden život. Od mikrofonu se z Rádia 7 loučí Karolína Vološinová. Těším se na vás zítra po 6 ráno. A teď už dávám prostor ještě závěrečné písni od kapely Breakfalls. A po 17. je tu jazzový klub. Závěrečný díl ze série o Milesi Davisovi s Jiřím Malým. Naslyšenou, budu se těšit zítra.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Rok 1968 proběhl ve znamení překotných a vzrušujících změn. A to jak v hudebním, tak i společenském dění. Počátkem dubna 1968 byl v Memphisu zastřelen doktor Martin Luther King. Po celém území Spojených států proběhla vlna násilí a demonstrací jak proti vládě, tak i válce ve Vietnamu. Toto vše se rovněž nemohlo neobjevit v celkovém hudebním směřování, jež expresivně vyjadřovalo ducha své doby. V květnu roku 1968 je Davis s kapelou opět ve studiu, aby společně dokončili rozdělanou práci na chystaném albu Miles in Sky. Z něho si nyní pustíme skladbu Tonyho Williamse Black Comedy. Kvintet zde hraje ve svém osvědčeném obsazení. Miles Davis trubka, Wayne Shorter tenor saxofon, Herbie Hancock piano, Ron Carter basa a Anthony Williams bicí.

Miles Davis v této době poslouchal nejenom hvězdu černého soulu Jamesa Browna, ale rovněž kytarového mága Jimiho Hendrixe, se kterým se pravidelně setkával a přátelil. Vzájemná ovlivnitelnost těchto dvou hudebních veličin byla oboustranná. Hendrix již dlouho poslouchal Coltrana i Davise a Miles se na oplátku stále více otevíral současnému pulzujícímu dění. Tomu účinně napomohla i řada společných vystoupení s rockovými kapelami na stadionech a ve velkých halách. My se nyní naposledy vrátíme k albu Miles in Sky a pustíme si delší Davisovu skladbu Stuff. Herbie Hancock zde opět hraje na elektrické piano a Ron Carter poprvé na elektrickou baskytaru.

Jako se proměňoval Davisův přístup k vlastní tvorbě a nabíral nové směřování, naplňoval se pomalu, ale jistě také společný čas celého souboru. Jednak všichni Davisovi mladší spoluhráči vyrostli ve skutečné hudební veličiny a počali rovněž usilovat o osobní hudební vyjádření i založení vlastních souborů. Navíc Ron Carter nebyl spokojen s nastoupeným elektronickým pojetím a nechtěl začít hrát pouze na baskytaru, jejíž doprovod Davis požadoval k utvářenému zvuku kapely. Kvintet se ve svém klasickém složení naposledy sešel ve studiu společnosti Columbia v červnu roku 1968. Začal zde natáčet základ nového hudebního materiálu pro další album. To vyšlo později pod názvem Phils de Kilimanjaro, ale skladby jsou zde již nahrány ve dvojím hráčském obsazení. My si pustíme Davisovu titulní skladbu, ve které opět uslyšíme elektrické piano i Carterovu baskytaru.

Davisova kapela se definitivně rozešla koncem roku 1968. Rozchod byl pozvolný a víceméně zcela přátelský. Pan kapelník svým spoluhráčům nikdy nebránil v rozvíjení osobních tvůrčích aktivit. Odehráli ještě několik společných vystoupení, než se personální výměna zcela ustálila. Rona Cartera nahradil výborný basista z Velké Británie Dave Holland. Na klávesové nástroje se k Hancockovi přiřadili hned dva výteční hráči, Chick Corea a Joe Zawinul. Tonyho Williamse začal nahrazovat excelentní bubeník Jack DeDonat. Na doporučení Davea Hollanda angažoval Davis mladého anglického kytaristu Johna McLaughlina. V únoru 1969 je celá tato sestava opět ve studiu a natáčí zcela čerstvý materiál. Jeho část později vychází na albu pod názvem In Silent Way. Cesta k novému elektrickému pojetí byla nastoupena a směřovala neúprostřed

0: Sérii, která dala nahlédnout do některých etap životního příběhu a tvorby Milese Davise, připravil Jiří Malý. Od narození této hudební osobnosti uplyne v těchto dnech 100 let. I příští jazzová hodina bude reflektovat Milese Davise. Broňa Procházková představí novinku kvartetu Limbora Šmoldase Sorry, Miles. Osmnáctá hodina ve vysílání Rádia 7 přinese proroka Jeremiáše s pořadem Bible Guide už za okamžik a také nahlédneme do života Jakuba Tichého v pořadu Život víry. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vám přeje dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 35. kapitola. V této kapitole čteme o tom, jak Bůh nechal Jeremiáše v době vlády krále Joakima shromáždit skupinu Rechabitů. Rechabité byli midiánským kmenem, nazývaným také Kenýci. Ti se kdysi připojili k Izraeli během jejich cesty z Egypta. Jejich předek, o kterém se zde hovoří, Jonadab, syn Rechabův, se v historii Izraele objevuje jako horlivý podporovatel budoucího izraelského krále Jehua, který potrestal bezbožný Achabův rod. Jeremiáš Rechabické pozval a nabídl jim víno, ačkoliv věděl, že mají zvyk víno nepít. Ti víno odmítli a zůstali tak věrní svým tradicím. Na jejich poslušnosti Bůh ukázal Izraelcům jejich neposlušnost božím pravidlům. O tom čteme. Tak praví Hospodin zástupu, jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma. Nenecháte se poučit? Neposlechnete má slova? Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. Až dodnes nepíjí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. Já k vám ale mluvím znovu a znovu a vy mě neposloucháte. Znovu a znovu jsem k vám posílal své služebníky proroky se slovy odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, ať můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům. Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec mě neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. Mně ale tento lid neposlouchá. Stejnou výtku použil i Ježíš, když byl sám odmítnut Izraelem. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Rechabitům Bůh za jejich věrnost tradicím slíbil, že jejich rod nevyhyne. Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal, dodržovali jste všechny jeho příkazy a chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě. Zdá se to tak jednoduché. Stačí pouze poslechnout Boha a on člověka ochrání, zabezpečí a povede až do věčnosti. Poslušnost ale není snadná. V nás je totiž zase to zlé semeno neposlušnosti. Toto semeno pochází přímo od ďábla, božího nepřítele. Ten, kdy si člověka přesvědčil, aby přijal jeho radu. Místo, aby se člověk stal synem božím, stal se synem ďáblovým. To nás vrací k tomu, co se odehrálo v zahradě Eden. Jedním z těch, kteří se snažili představit si a popsat, co se stalo v ráji, byl anglický spisovatel a básník John Milton. Ten ve svém klasickém díle Ztracený ráj popsal událost svedení Evy a zasazení semene vzpoury a lži, které vedlo ke spojení se Satanem, místo s Bohem. Přečtěme si krátký úryvek tohoto překrásného textu. Ďábel zde v hadově těle hovoří s Evou. Snaží se jí nejdříve lichotit a pak spochybnit dobré boží úmysly s člověkem. Své lži se snaží vložit do Evinina srdce. Ďábel. Vladařko té krásné země, Evo zářivá, rád ti vše povím, vše, co poroučíš, neboť je správné tě poslouchat. Opravdu to řekl Bůh, ať z plodů všech stromů nejíte? Jste přece nazýváni zemských i nadpozemských věcí páni. Eva. Jíst smíme v zahradě plod stromů všech. Plod krásného však stromu v prostřed ráje nebudete jíst, řekl Bůh. Když na něj sáhnete, hned zemřete. Ďábel. Těm krutým smrti hrozbám královno zdejších sfér nevěř, nezemřete, čím by také plodem, ten vám v poznání dá žít? Či z tak skromného přestoupení Bůh hned hněvem vzplane? Spíš vás pochválí, že jste navzdory smrti nezalekli se, ale sílu prokázali. Je správné poznat dobro a zlo je také dobré ho znát, ať víte, jak mu uniknout. Na čí je zákaz tento, jen vás drží v bázni a nízké hlouposti? V čem přečin tkví, když člověk se moudrým stane? Vždyť jeho je vše, to nemohl vám ten strom dát hned? Snad závidí vám? Dořekl vše a slova jeho plná lsti, vstup v její srdce našla přesnadný. Její zrak lpěl na plodu a ten pohled již sváděl sám. A v uších jí zněl zvuk slov, kterými přemlouvána byla. Ona myslila si, že jsou plné rozumu a pravdy. Ale nebyly. Byla to lež, která od té doby působí v lidstvu zlo a utrpení.

Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, procházíme postupně celou Biblí. Můžete tak skrze pořad Bible Guide nacházet, hledat poselství Bible každý všední den v 8 a 18 hodin. Zítra nás čeká 36. kapitola proroka Jeremiáše. Pořad najdete i na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

0: nevěstu.
1: Ve vysílání Rádia 7 nahlížíme do večerních pořadů, které jsou připraveny pro ty následující hodiny. Naše vlastní selhání mohou vést k tomu, že se cítíme jako odpad a že nám už není pomoci. V relaci Život víry bude nejen o této skutečnosti, ale také o božím působení a postupné proměně hovořit Jakub Tichý. Vysíláme po 7:30. Od 7:45 se v Kanafásku s dětmi zaposloucháme do dalších dobrodružství Fenky a Ryšky a vyrazíme i s jejími páničky do zoologické zahrady. Knihu Další Ryščina dobrodružství, ze které čteme, napsala Markéta Millerová. Vydalo nakladatelství Advent Orion. Co se stane ve chvíli, kdy zapomínáme na rituály a jejich důležitost ve struktuře života? Lucie Endlicherová a Marek Macák přemýšlí o tom, co jsme jako společnost ztratili s cestou a k čemu je dobré se vracet. Poslouchejte Uši k duši od 19:45. Který zdroj si vyberete pro rozhodování ve svém životě a na jakém základě postavíte svou budoucnost? Právě na tuto zásadní volbu se zaměří další pokračování pořadu Světem Bible, ve kterém otevřeme 10. kapitolu starozákonního proroka Zachariáše. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho přinášíme ve 20 hodin 15 minut. Jste spokojení ve svém životě? I tuto otázku pokládá v rozhovorech Eva Rodová, která přijala boží výzvu chodit pravidelně do ulicí Jihlavy, říkat lidem o Ježíši a nabízet jim modlitbu. O své zkušenosti se podělí po 21. hodině v pořadu Láska. Proměnění Ježíše nahoře překvapilo i samotné učedníky. Pohled na boží slávu, návaznost díla Ježíše a starozákonních proroků rozebírá v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura s Jáchymem Gondášem od 22 hodin. Špatně nastavená výhybka znamená pro strojvedoucího smrt a pro výpravčího prokletí vypravovat podivný noční vlak. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře ve 23 hodin 15 minut. Tolik z dnešních večerních pořadů. Vybírejte, naslouchejte.

0: Dnes mají svátek Violi. Toto překrásné jméno u nás není příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno fialky a u nás je nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III. Půvabná Viola Těšínská byla, jak vyčetl František Palecký z historických pramenů, jednou z největších krás svého věku. Jako vdova se provdala v roce 1316 za jihočeského velmuže Petra z Rožmberka, ovšem nebylo jí dopřáno dlouhého věku, neboť zemřela již následujícího roku. Je pohřbena v rožmberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře. Také si připomínáme Den Afriky, Den africké svobody a Mezinárodní den pohřešovaných dětí. A kdybyste potkali někoho, kdo u sebe má ručník, třeba kolem krku, nemusí jít zrovna o sportovce. Dnes je totiž také takzvaný ručníkový den, svátek, při kterém sebou fanoušci spisovatele Douglase Adamse nosí viditelně ručník. Tato recese odkazuje na Adamsovo stěžejní dílo Stopařův průvodce po galaxii, ve kterém je ručník označen za nejpotřebnější věc, kterou u sebe může mezihvězdný stopař mít.
1: Kalendárium.
0: 25. května roku 1521, tedy před 505 lety, je konec zasedání Wormského sněmu. Je vydán takzvaný edikt Wormský, ve kterém je Martin Luther odsouzen jako kacíř. 25. května 1577 saskému Kurfürstovi byla předložena takzvaná formula Concordie, text vypracovaný k usmíření rozporů uvnitř luterského tábora. Jedná se o poslední z věroučných knih evangelické církve evangelické Augsburského vyznání. 400 let později, roku 1977, se začíná premiéra prvního filmu ze série Hvězdných válek. Roku 98 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. A před 25 lety se začal slavit již zmíněný ručníkový den. Připomínáme si také narození Johna Motta, dlouholetého vůdce křesťanské organizace IMCA. Narodil se 25. května 1865. V roce 1946 mu byla udělena Nobelova cena míru za dlouholetou práci v protestantských mládežnických organizacích a snahu o budování míru mezi národy. 110 let uplyne od narození lékaře Jaroslava Skály, který založil první českou záchytnou stanici v Praze u Apolináře. Své pracovní působení zasvětil boji proti alkoholismu a osvětě v této oblasti. Zemřel v listopadu roku 2007. A připomeňme dvě úmrtí. Církevní učitel Beda Ctihodný, jeho nejvýznamnějším počinem je sepsání anglosaských církevních dějin od počátku křesťanství do jeho doby. Zemřel roku 735. A poskočíme o 1000 let dále za vnukem Jana Amose Komenského, biskupa jednoty bratrské Daniela Arnošta Jablonského. Narodil se v listopadu 1660. a zemřel před 285 lety. Daniel Arnošt Jablonský měl velké zásluhy na povznesení vzdělanosti v Prusku, svou vlastní vědeckou prací, svým společenským postavením a svými styky. Spolu s filozofem Leibnizem vypracovali návrh na zřízení akademie v Berlíně. Akademie byla otevřena roku 1700, po Leibnizově smrti se jejím prezidentem stává Jablonský. Uplatnil se také jako starozákonník. Dvakrát byla vydána jeho hebrejská Bible. 6 let řídil zpracování Talmudu. Právě on udělil biskupské svěcení také ochranovskému Davidu Ničmanovi a hraběti Mikuláši Ludvíku Zinzendorfovi. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí,

Váš život vypadá podle toho, čemu věříte. O tom, že Bůh může přinést proměnu i do situací, které bychom chtěli vzdát, hovoří v následujících minutách Jakub Tichý. Jeho dramatickou životní cestu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Čeká nás po písni.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, já jsem Kuba a rád bych vám řekl něco o tom, jak jsem poznal Boha, nebo jak jsem se pro něj rozhodl. Já jsem se narodil v křesťanské rodině, moji rodiče jsou hodně aktivní ve své víře, dělají křesťanskou organizaci Bethel, která pomáhá drogově závislým. Takže jsem vyrostl vždycky v tom, že víra byla okolo mě, že jsem se dozvídal nějaké křesťanské pravdy a věci okolo Boha jsem nějak znal. A zároveň z nějakého důvodu, který si doteď vlastně neumím vysvětlit, tak se mě to absolutně nedotýkalo a absolutně to neměnilo můj život. Ale měl jsem 3 body ve svém životě, kdy jsem udělal nějaký krok k Bohu nebo jsem něco prožil, což mě postupně dostalo k tomu, že jsem sám uvěřil. První z těch bodů byl ve 12, kdy si pamatuju, že nějak poprvé v životě jsem začal přemýšlet nad tím, tyjo, vlastně moji rodiče jsou věřící, víra se tady nějak kolem mě řeší, co si jako o tom myslím já. Nějak poprvé jsem jako začal reflektovat svůj život, nějaký věci do hloubky. A pamatuju si, že jsem byl na adaptačním pobytu a že jsem tam s 6. třídou a hrozně jsem přemýšlel, jestli teda Bůh existuje nebo ne. A v těch 12, já jsem teda svůj velmi intelektuální 12-letou myslí došel k tomu, že Bůh existuje. Ale v těch 12 to ještě vůbec nic neznamenalo pro můj život. A vím, že můj život pokračoval vlastně dost špatně. Já jsem byl vždycky problémový dítě v těch 12. Jako myslím si, že jsem se nechoval dobře třeba k holkám ve třídě. Od 12 jsem potom začal být závislý na pornografii. Zhruba v 15 jsem začal pravidelně šňupat a žvíkat tabák. A rozvíjely se v mém životě závislosti. A pamatuju si, zase to vlastně neumím vysvětlit, ale v té době mi to vůbec nepřišlo špatně, i přesto, že jsem vyrostl v prostředí, kde nějak jsem znal křesťanskou morálku, tak nějak mi na tom nezáleželo. Prostě jsem žil takhle, jak jsem chtěl, ale vlastně jsem na základě těch závislostí a toho, jak jsem žil, došel do stavu, kdy jsem měl pocit, že život moc nedává smysl a hrozně jsem hledal, co v životě dělat, aby můj život měl smysl. A tak to šlo do těch 15, kdy teda jsem měl závislost na pornografii, na tabáku, a nemohl jsem v životě vidět smysl. A v těch 15 my jsme jeli s rodičema do Anglie, protože moje rodiče v rámci té mise, kterou dělají, tak dostávali finanční podporu z Anglie, aby to mohli dělat. A my jsme tam jeli objíždět církve, které podporují moje rodiče. 3 týdny jsem strávil v Anglii, kde jsme objížděli různé domy lidí, kteří jsou z různých církví, kteří nás hostili. A já jsem prostě za ty 3 týdny setkal se s hrozně moc lidma, na kterých bylo hrozně vidět, že něco mají, že něco v nich je, že mají nějaký smysl, že pro něco žijou. A mě to strašně fascinovalo, protože jsem viděl, že vlastně pro mě, já sice věřím, že Bůh existuje, ale nic moc to pro mě neznamenalo. A najednou jsem viděl lidi, pro který to něco znamenalo a který žili jinak. A bylo vidět, že jsou strašně vlídný, že nás vždycky všude strašně na nás byli hodný. A cítil jsem z nich něco, co já jsem neměl. A tak v těch 15 v rámci tohohle pobytu jsem se poprvé rozhodl, já chci být jako tyhle lidi, já chci mít v životě smysl a já chci žít pro Boha. Tohle rozhodnutí ale nějakým způsobem mi vůbec nepomohlo v těch mých závislostech. Já jsem poprvé začal bojovat s tím, poprvé jsem si uvědomil, OK, takže to, že jsem závislý na pornu, mi nějak škodí, to, že jsem závislý na tabáku, mi nějak škodí a není to pro mě dobrý. Vím, že už v těch 15 jsem prožil nějaký změny ve svém životě, například, že v té době bylo normální, že kluci o přestávkách ve škole si pouštěli porno, prostě předevšema. A v té době já jsem hodně byl populární ve škole, já jsem začal říkat, že tohle prostě není dobře, že to nebudeme dělat. A reálně jsem viděl změnu vlastně ve své třídě a v celé té škole, že tohle se přestalo dít, díky bohu, že jsem byl takhle vlivný, jinak bych akorát dostal asi bídu. Ale vlastně už jsem viděl, že to, že já měním svůj život, nějak měnilo i to okolí a měnilo to mě. Ale zároveň jsem stále s těma věcma bojoval, nebyl jsem schopný se zbavit těch svých závislostí a rostlo čím dál tím víc moje zoufalství. A další bod nastal, když mi bylo 17, kdy jsem fakt byl na tom hodně špatně. Říkám, že jsem byl takový závislostní zombie, protože vlastně můj život se skládal z toho, že jsem šel do školy, tam jsem žvejkal tabák, pak jsem vyšel ze školy a vlastně jsem přišel domů a tam jsem celý den seděl na počítači a jenom jsem střídal porno, tabák, chipsy a jenom jsem celý den prostě strávil takhle. A pak vždycky to končilo tak, že jsem si večer lehl do postele a říkal jsem si, že můj život je prostě úplně v háji, že všechno je špatně. Ale nebyl jsem schopný se z toho cyklu vymotat. V těch 17 jsem jel na prázdniny pomáhat do Bethelu, do Anglie, to znamená do té organizace, co moje rodiče vedou v Čechách, tak jsem jel mezi ty drogově závislý kluky, jel jsem tam jakoby pomáhat, ale trošku jsem si sliboval, že to pomůže i mně, protože tam samozřejmě jsem neměl ani internet a ani jsem si tam netroufnul vzít tabák, i když mě zrovna nikdo baťoch nekontroloval, tak kdyby někdo zjistil, že jsem tam přivez tabák, tak to by byl brutální průšvih. Takže jsem měl 6 týdnů, kdy jsem měl možnost být jako kompletně čistý od těch závislostí a pamatuju si, že zhruba týden, co jsem tam byl, tak jsem ležel v posteli a nějak jsem reflektoval svůj život a dostal jsem se do stavu, kdy jsem byl fakt úplně jako zničený a říkal jsem Bohu, nebo prostě v hlavě jsem si nějak říkal, já jsem prostě asi ztracený případ. Asi prostě jsem jako fakt uvnitř sebe prase nebo prostě kompletně zkažený a asi se z toho porna nikdy nedostanu, asi se z toho tabáku nikdy nedostanu, prostě nemám už cesty ven. A tak jsem říkal Bohu, hele Bože, já už prostě nevidím pro sebe naději, ale jestli ty jako chceš, abych já nebyl prase celý život, tak potřebuji, abys něco udělal. Prostě jestli teď ty, Bože, něco neuděláš v mém životě, tak není naděje, že já se z těchto věcí dostanu. A já jsem usnul tuhle noc a pak si pamatuju, že jsem se probudil a najednou jsem pocítil uvnitř sebe nějakým způsobem, že Bůh je v tom se mnou. Nějak jsem cítil radost a vím, že zbytek toho pobytu v té Anglii těch zbylých 5 týdnů, to bylo jedno jako z nejvíc nadšených období, co já jsem měl. Tam zároveň jsou duchovní programy, takže já jsem tam strašně čerpal, všechno jsem poslouchal, já jsem zvládl za tohle léto přečíst asi 3/4 Bible za jedno léto, protože my jsme měli prostě pracovní dobu a já jsem pak přišel domů, neměl jsem internet. Zjistil jsem, že ty kluci tam nebyli tak upovídaní jako český kluci, kteří se u nás léčí, takže jsem vždycky prostě přišel domů z práce a šel jsem do pokoje a četl jsem Bibli do večera. A byl jsem nadšený, bavilo mě číst Bibli, bavilo mě to všechno. A od téhle chvíle já jsem zažil ve svém životě nějakou změnu. A ten 17. rok svého života nějak vnímám, že říkám, že od té doby mám nějak vztah s Bohem, že pro Boha jsem se rozhodl v těch 15, ale od 17 opravdu zažívám to, že Bůh se mnou je, že nějak reaguje na moje modlitby různýma způsobama a i od té doby mě vysvobodil nějakým způsobem z těch závislostí, což neznamená, že už jsem nikdy neviděl v životě porno nebo nikdy nežvíkal tabák. Měl jsem i jako jednorázový selhání, měl jsem i období, kdy jsem do toho spadl znova, ale už nikdy od té doby jsem nespadl do té beznaděje, že jsem měl pocit, že jsem v tom sám, že jsem úplně prase a že není cesty ven pro mě z toho, v čem jsem.

0: Zmínil jsi to, že jednoho večera si usnul, potom se probudil a věci byly jinak. Najednou si měl nový náboj, novou radost, nový přístup k těm věcem, možná nějaké nové myšlení. A když se řekne setkat se s Bohem nebo vydat Bohu ty věci, tak někdy to může být pro nás abstraktní. Jak vypadá ten tvůj každodenní život s Bohem, nebo co to znamená vůbec mít vztah s Ježíšem, následovat ho?
1: Mm-hmm. Myslím si, že jedna rovina každodenního života s Bohem je, že člověk má nějak věci nastavený a tak to ovlivňuje to, jak žije. Myslím tím třeba, že ne všechno musí být nadpřirozený, že když člověk, ať už je v církvi nebo čte Bibli, tak tam vidí nějaké principy pro život a to je něco strašně přirozeného, co prostě člověk může jakoby žít s Bohem, žít jako křesťan, vlastně rovnou se rozhodnout. A zároveň přesně, co já jsem prožil v těch 15 až 17 letech, je, že když to člověk tlačí jenom na sílu a přesně si něco přečte, řekne si, tak takhle já teď chci žít, tak to ne vždycky funguje. A pak v rámci, dejme tomu, těch abstraktnějších, složitějších věcí, tak to není tak složité, jak to zní. Jo, modlitba je prostě to, že já jdu a buď v hlavě, nebo potichu, anebo když jsem někde sám, tak klidně nahlas říkám Bohu třeba, jaký jsem měl den. Takže vlastně to říkám do prázdna, ale věřím, že vlastně to říkám Bohu. Nebo mu říkám přesně, s čím bojuju, co je pro mě těžký, co mě čeká, nebo co čeká lidi okolo mě. A pak ty zážitky toho, jak Bůh na to reaguje, jsou různý. Někdy cítím přesně nějakou emoci, jako to bylo tenhle ten večer, že jsem se probudil a najednou jsem měl pocit, že jsem najednou věděl, že Bůh se mnou je nějak jakoby v sobě a nebylo to nic jako, že zazářilo slunce speciálně a tím jsem věděl, že to je, prostě jsem nějak jako to cítil a takhle emocema Bůh mluví často, že často, když jdu a vypovídám vám se Bohu o tom, co se mi děje těžkýho v životě, tak někdy najednou ucítím pokoj nebo ucítím, že nejsem v tom sám. Někdy zase jsem zažil, že přesně Bůh odpovídá skrz Bibli. Stalo se mi víckrát, že prostě jsem něco řešil, něco jsem Bohu říkal a pak jsem otevřel Bibli a zrovna se to týkalo toho, co jsem řešil. Je to takový, že často prostě povídáte Bohu něco a pak jednou za čas se nějak odpoví, něco se stane, ať už je to nadpřirozené nebo přirozené nebo napůl. Takhle to asi vnímám.
0: Někdy se stává, že lidé nemají problém s Bohem, ale možná ten problém nastane, když tomu Bohu dáme jméno. To jméno je Ježíš Kristus. Mm-hmm. Jaká je v tomto pro tebe ta dynamika toho mít vztah s Bohem, do toho vstupuje Ježíš Kristus, něco tady udělal, nějak se to vztahuje do našeho života. Kým pro tebe je Ježíš?
1: Ježíš je úplně jako nejstěženější věc. Pro mě asi role konkrétně Ježíšova příběhu přichází hodně do mýho života v období, kdy pochybuju. Protože v tomhle tom jako osobním vztahu, kdy řeším praktické věci, nespecifikuju většinou jako Ježíš, Bůh, prostě se jakoby modlím k Bohu. Ale když se vracím k tomu konkrétnímu příběhu Ježíše, je, když řeším nějaké svoje osobní selhání nebo pochybnosti. Pro mě asi ten příběh Ježíše byl stěžejní v těch dvou druhých bodech, který jsem zmiňoval. V tom prvním, když mi bylo 15, tak tam určitě figuroval příběh Ježíše jako vzor, že jsem viděl, že ty lidi žijou nějakým způsobem jako Ježíš a tím myslím, že žijou pro druhé, že přesně jsem tam viděl to, že oni nás hostili, že byli strašně hodní, že byli citliví a to je něco, co potom, když jsem četl příběhy o Ježíši, jak žil, tak v těch 15 pro mě asi Ježíš byl hodně inspirací a pak v těch 17 byl stěžejní právě ten příběh, že jsme nějakým způsobem zkažení a že si nemůžeme sami pomoci. Ale věřím, že i přesto, že jsme zkažení, tak Bůh nás miluje a to je přesně to, co se mě právě dotklo ten večer v těch 17, nebo co byla součást toho, že jsem v těch 17 prožil, že Bůh je se mnou, že jsem si najednou uvědomil, tohle je ten Bůh, ve kterýho věřím, to je ten Bůh, který viděl tu zkaženost, on viděl jako všechny ty věci, které jsem pokazil, a rozhodl se, že mě miluje tak moc, že se stoupí, že se stane člověkem a že zemře na kříži místo mě, že vezme na sebe tu zkaženost a že mi pomůže se z ní dostat vlastně. A v těch 17 tohle bylo to stěžení, co se mě dotklo, že ne nějaký vlastně, to je

0: stejně mě miluje, i přesto, že jsem to zkazil, a stejně je se mnou.
1: Byla řeč i o modlitbě, což jako křesťané bereme jako určitou formu komunikace s Bohem. Ty jsi volal k Bohu, Bůh něco udělal, přinesl nějakou změnu, když to možná vezmeme do toho obecného hlediska. Jaká je ta boží komunikace směrem k nám? Jak vnímáš, že je to oboustranné?
0: Já myslím, že vlastně jsem to nějak už zmínil, že hodně vnímám, že právě Bůh ke mně komunikuje zpátky skrz ty emoce, že v situacích, kdy se cítím totálně ve stresu, že mi všechno padá na hlavu, tak když jdu a řeknu to Bohu, tak často pocítím pokoj skrz právě to, že nějak cítím, že Bůh je se mnou. Pak to stěžení je určitě právě Bible, skrz kterou Bůh komunikuje, ať už nezávisle na tom, jestli s ním mluvíme, tak si prostě můžu vždycky jít a vždycky si přečíst z Bible a tam vždycky ta boží komunikace je. A zároveň i jsem zažil, že někdy přímo jsem Bibli otevřel a viděl tam něco, co jsem řešil. Pak vnímám, že hodně Bůh ke mně komunikuje skrz druhý lidi, že jsou lidi, kteří už s Bohem zažili něco víc než já třeba, kteří jsou schopní mi odpovědět na otázky nebo pomoct mi vidět nějaké věci jasnějiš.
1: Pokud by nás poslouchal někdo, komu křesťanství nedává smysl, nikdy tomu nedal šanci a říká si, proč by takovým věcem měl věřit, jaký by mohl být první krok, nebo jak možná ponouknout lidi, kteří jsou možná laxní k těm věcem, aby možná objevovali nebo přemýšleli nad vlastním životem, nad možným vztahem s Bohem?
0: No já bych v první řadě řekl, že pokud jste laxní, tak bych vás pozbudil, abyste přemýšleli nad svým životem obecně, protože váš život vypadá podle toho, čemu věříte. A i když máte pocit, že nevěříte v Boha nebo nevěříte v nic vyššího, tak uvnitř hluboko je nějaká hodnota, podle který vy se řídíte. A pokud vy nevíte, co to je za hodnotu, nebo nemáte promyšlený, co je nějaký váš pohled na svět, podle kterého žijete, tak to znamená, že jste ovládaný něčím, co nemáte pod kontrolou a co není z vaší vůle, ale je to možná něco, co prostě do vás někdo vložil a vy to ani nevíte. Takže já bych v první řadě pozbudil všechny, aby opravdu přemýšleli nad tím, proč se chovají tak, jak chovají, proč žijou život, jaký žijou, protože někde hluboko je nějaká víra, ať už v Boha, nebo to může být víra v to, že nejdůležitější je udělat radost mým rodičům, nebo nejdůležitější je vydělat peníze. A to bych pozbudil všechny, aby nezávisle na tom, jakýho jsou vyznání, přemýšleli nad tím. A myslím si, že když nad tím začnete přemýšlet, tak si myslím, že to křesťanství jako nabízí nejlepší pohled na život ze všech, který jsou v těch možnostech. A teď nemám čas dělat komplexní vysvětlování, ale určitě bych vám doporučil, když budete přemýšlet nad tím, co žijete a zjistíte, že třeba to má někde nějaký mezery nebo že vás to dovedlo v životě někam, co není ideální, tak zkuste si lehnout možná do postele jako já a říct, hele Bože, přemýšlel jsem nad tím, jako za čím jdu v životě a možná už jsem zjistil, že už mi to nefunguje tak, jak jsem si myslel. A jestli tam seš, tak mi to nějak ukáž a ukáž mi, co mám dělat se svým životem.

Mikr, vyprávění Jakuba Tichého, které pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek, je svědectvím o tom, že pro Boha není žádný případ ztracený. Kéž je to povzbuzením pro každého z nás, ať už se nacházíme na naší životní cestě kdekoliv. Máte-li touhu předat druhým příběh o vašem setkání s Bohem a o tom, co Bůh udělal a dělá ve vašem životě, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Další setkání s příběhem o životě s Bohem přinášíme v pátek v 11.15 a nebo v pořadu Stopy zítra 19.45.

vysíláním Rádia 7 jsme se přesunuli přes 19. hodinu. V pondělí 25. května je s vámi Pavel Kol. Tato hodina bude mít čas pro malé posluchače, budeme číst z knížky další Ariščina dobrodružství a v uších k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem budeme hledat osvobození ke změně. Dobrý poslech.

Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Římanům 4:7-8.

Ahoj děti, je tu Kana Fásek. Za dalším dobrodružstvím Fenky a Ryšky se s ní vydáme do zoologické zahrady. Že tam tu máte také moc rády, tak fajn, jdeme. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk a vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

0: V zoo. Bylo krásné letní ráno. Sluníčko ještě nestihlo vysušit na listech rostlin kapičky rosy, které se v jeho paprscích třpitěly jako drahokamy. Ptáci zvesela poletovali, štěbetali a vydatně se u toho překřikovali. Tu vrabec, tam síkorka, pěli své ptačí písně. Na jabloni začal vyspěvovat svou serenádu černý kost, který byl pěkně vypasený z toho, jak si tajně pochutnával na mých granulích. Přiletla i straka, sedla si na dráty elektrického vedení a dala se do raní očisty peří. Zpěv ptáků mě probudil. Začalo mi kručet bříšku a tak jsem vyčkávala, kdy přijde panička nebo páníček a donesou mi raní krmení. Uběhla minuta, dvě, 10, 20 minut, hodina a stále nic. Hlad byl větší a větší. A tak jsem se zvedla a mohutně jsem zaštěkala. Páničko, páničku, vstávat, já už mám hlad, je ráno. Po chvíli se otevřelo okno. Páníček vykoukl ven z okna celý rozespalý. Vlasy měl na hlavě rozčepířené, mžoural očima a vypadal moc legračně.
1: Aniško, co tady tak strašně bafáš? Je neděle, teprve 7 ráno. Počkej, krmení dostaneš, jen co se trochu proberu,
0: řekl nespokojeně páníček.
1: O jejda, to pardon, to jsem nechtěla. Nevěděla jsem, kolik je hodin. Nějak mě to letní sluníčko mate.
0: Teď už je mi to jasné. To víte, děti, že v létě vstává sluníčko dříve než v zimě? Proto už ve 4 hodiny ráno v létě svítá, kdežto v zimě až okolo 7. A v zimě zase dříve zapadá. Takhle je to na této planetě zařízeno. Když jsem pak dostala do misky snídani a naplnila bříško dobrotami, přišli páničci a řekli.
2: Aniško, dneska je krásně. Kolem domu je práce hotová a tak pojedeme na výlet. Do zoo.
1: Do zoo?
0: Podívala jsem se a zeptala se.
1: Co to je, paničko?
2: Zoo je zoologická zahrada, vysvětluje panička a pokračuje. Je to takové rozlehlé zařízení pro zvířátka, která nežijí volně v přírodě, ale v zajetí. Některá z nich by tam, odkud pochází, byla ohrožená a vymřela by, a tak je lidé chovají v zoo, aby část takovýchto zvířátek zachránili a abychom my lidé viděli, jak vypadají. Však uvidíš, bude se ti to líbit.
0: Tak to jsem vážně zvědavá, jaké to tam bude, pomyslela jsem si. Cesta do zoo trvala skoro hodinu. Zaparkovali jsme auto na velikánském parkovišti, všude se to lidmi a hlavně dětmi jen hemžilo. Do této zoo mohli chodit i pejsci. Páničce si koupili lístek, začala jsem cítit různé pachy a nebylo jich opravdu málo. Šli jsme okolo obrovské voliéry s ptáky. Takové jsem jak těživ neviděla. Měly pestré barvy, ani síkorka na zahradě není tak barevná. Nemohla jsem se na tu záplavu různých barev vynadívat. Úplně jsem oněměla. Dále jsme šli kolem klece s opicemi. Ty na mě cosi pokřikovali, ale já jsem jim vůbec nerozuměla. Pak jsem ucítila pach něčeho velkého. Začala jsem být ve střehu. Bylo to hnědé, chlupaté, kolébalo se to ze strany na stranu a mělo to velké tlapy z drápy. Víte, kdo to byl? Medvěd. V přírodě jeden z mých úhlavních nepřátel na pastvě. Postavila jsem se a upřela na něj svůj pohled. Toho si všimli páničci.
1: Ariško, ten medvěd je za mřížemi, on nám nic neudělá, buď v klidu.
0: Upokojil mě páníček. Tak dnes ho tedy zahánět nebudu, pomyslela jsem si a pokračovala k výběhu vlků. Tolik vlků jsem ještě nikdy neviděla. Přiznávám se vám, děti, že při takovém počtu už jsem pozbyla svůj klid a trochu jsem se bála. Tolik vlků bych opravdu zahnat nedokázala. Mých obav si všimli i páničci a začali se smát.
2: Podívej se na Arišku, jak má stažený ocas mezi nohama. Hrdinka.
0: Smál se páníček.
2: To nevadí, Ariško, my víme, že jich je moc a ty se jich bojíš.
0: To byla, děti, velká potupa.
2: Zase je dobré si přiznat, na co mám a na co už ne.
0: Cestička vedla kolem bizonů, jelenů a daňků. S Páníčkem jsem čekala venku, než si Panička projde vnitřní prosklené výběhy šelem. V té venkovní části se ve stínu stromu povalovaly képardi. Jsou to krásná zvířata, moc se mi líbily. Cestou do další části zoo mě uviděl z dálky malý chlapeček a volal na svoji maminku.
2: Mami, podívej se, tamhle je lev.
0: Musela jsem se tomu smát. Smáli se Páničci i ta maminka, která, když nás míjeli, chlapečkovi řekla, že jsem jen velký pes. Dále jsem viděla aligátory, klokany, pštrosy, hady, plameňáky, majestátní slony a úžasné vysoké žirafy. Prošli jsme celou zoo. Když jsme se vrátili domů, poděkovala jsem Páničkům za krásné odpoledne. Dala jsem jim pac a oba viděli, že jsem moc spokojená. Těch pachů a různých věmů bylo tolik, že mě to velmi unavilo. Musím vám ale říct, že pár let na to, když už měl Páničce doma děti, jsme s nimi zašli do stejné zoo. To už jsem nebyla žádný zelenáč. Zoo jsem znala a byla jsem statečná. Ještě bych vám vyprávěla dál, ale už se mi klíží očka. Tak zase zítra.

Také děti míváte z návštěvy zoologické zahrady tolik zážitků jako dnes Ariška? Ta byla v úžasu z toho, kolik druhů zvířat existuje. Třeba se divila, jak pestré barvy mají exotičtí ptáci oproti síkorkám na zahradě. Svět kolem nás tvořil Pán Bůh opravdu báječně a krásně. A máme co objevovat, protože každý tvor je něčím výjimečný. Poslouchali jste příběh z knížky Další Ariščina dobrodružství Markéty Millerové, kterou načetla Zdena Staňková. Hudbu složil Marcel Brouk a vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024. A zítra v tomto čase budeme zase pokračovat dalším dobrodružstvím. Vypravíme se na pastvu za ovečkami.

0: A já tu mám připravenou ještě jednu písničku o zvířeti, které možná v zoo také najdete. O jednom krokodýlovi.
1: Na štítku zoo má napsáno,

Tak tolik z dnešního vysílání pro děti a je tu teď Lucy Grimble, písnička v angličtině. Chci vidět slunce na obzoru, slyšet chór denní oblohy. Očím mám doširoka otevřené a nebojím se.

Šilo Ben Hod o hledání toho, co má hodnotu, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Za chviličku tu máme Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: My jsme minule slíbili, že budeme mluvit taky o duchovní oblasti, co se týká přechodů a změn. Tak to je téma dnešního setkání. Ahoj Marku.
2: Ahoj Lucie.
1: Já úplně na úvod se chci zeptat na věc, která mi vlastně visí v hlavě celou dobu. Ale přijde mi, že speciálně s tím duchovním životem tohle velmi souvisí. Protože mi přijde, že jako společnost intenzivně ztrácíme nějaké přechody, nějaké rituály, něco, co nás jakoby posouvá dál. Nevím, uvědomuji si, jak v židovství je takových věcí strašně moc a úplně kolíkují život toho člověka. A tím pádem je to nějak uchopitelné a přijde mi, že tohle to hrozně moc ztrácíme. Vidíš to na společnosti kolem nás a souvisí to i s tím ztrácením nějakých těch přechodů v rámci duchovního života?
2: Určitě. Já to vnímám jako druhou stránku toho, že žijeme ve věku individualismu a že žijeme ve věku subjektivismu v něčem. Co ti myslím? Že vlastně vnější rámce, společenské, náboženské, rituální a tak, tak jsou pro nás jako fikce. Něco, co je takový, že se to může a nemusí a je to takový sekundární vůči běžnému životu a to, co vnímáme jako reálné a jako nutné, vážné v životě, tak jsou naše pocity, to, co se nám chce, nechce, co musíme, naše subjektivní příběhy taky a tak. A to není tak, že by nebyly důležité, ale ztratil se nám takový ten vjem té objektivity toho života, toho, že prostě v nějakém třeba židovském formátu bez ohledu na to, jak se cítím a co si myslím a tak dále, tak prostě když budu mít těch 13 let, nebo kolika to je, tak prostě to je těch 13 let, kdy je bar mitzvá a je to, jo. A to prostě se blíží a s tím se nehne a všichni to vědí a podobně. A my vlastně jsme si z těch vnějších ritualizovaných aspektů udělali takové jako sociální fikce a tím jsme se vykořenili. A ono se to potom nahradí přirozeně, protože my jsme jako bytosti, které potřebují strukturu a žijeme v čase, proměňujeme se v čase, takže nějaká struktura se stejně jako bude vytvářet, ale když nemáme ten vnější rámec nějak, který sdílíme kulturně s nějakýma druhýma lidma, který bereme vážně jako vnějškově daný, tak nám tam zůstanou takové zbytkové nebo se vytvoří nějaké jiné. Takže třeba významný přechod v životě člověka je, když dostane mobil.
1: To je
2: významný
1: pravda,
2: přechod,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: Který je jako
1: významný přechod trojité uvozovky.
2: A tak, jiný významný přechod je, kdy má poprvé sex například. Jo. Významné může být, já nevím, co nás ještě napadne.
1: Když napíše první knihu, protože dneska každý chce napsat knihu.
2: A nebo když napíše první knihu, anebo když dostane prvních 100 lajků.
1: Jo.
2: A prostě najednou se to zahltí takovýmahle věcma, které jsou takový McDonaldový hrozně. Jo. Je to takový, jestli na tomhle má stát struktura života člověka, tak je to takový duchovní a duševní fast food.
1: No a tak je to strašně individualistický, mi přijde,
2: no, jasně,
1: ne?
2: Ano,
1: protože další věc je, že prostě když byla bar mitzva ve 12 nebo ve 13, tak to prostě bylo přesně dané
2: ano.
1: A vztahovalo se to úplně na všechny a dobře, nechci to

0: kalibrovat, ale zároveň prostě každý tam došel jako ano, v jiné ano, kvalitě, ano. Ale prostě byl to nějaký
1: ale
0: mezník.
1: Ale nebyla to otázka toho, cítíš se na tak, to, přesně, necítíš se na to.
0: Přesně, prostě byl to nějaký mezník a tak to bylo. Ano. Jo, zatímco, ano. Dobře, dejme tomu, že takhle dneska vnímáme maturitu,
1: ano.
0: Ale přijde mi, že to je ta jediná věc, protože už třeba co se týká vysokoškolského studia, tak jak každý končí jinak, prodlužuje, uh-huh. Cestuje,
1: no ze vším se dá něco dělat, tak, jo, všechno přesně, se dá nějak přesně, domluvit, jo, že jsme jako taková konzumní společnost nakonec vyprodukuje jako svět, ve kterém se skoro všechno dá domluvit a všechno se dá nastavit tak, jak to já chci, potřebuju a podobně. A pak jsme vydaní na pospas vlastním pocitům a vlastní vůli a pak ti lidi neumějí tu školu dokončit. Mm-hmm. Jo. Já nemám co říkat, já jsem studoval vysoko 9 let, ale teď je to hodně vidět. Já to znám teďko z pozice učitele totiž. Kdysi byla výjimka, a teď se neomlouvám svým studentům, pokud nějaký poslouchají, kdysi byla výjimka, když někdo odevzdal závěrečnou práci, takovou tu malou, jo, nakonec prostě předmětu, mm-hmm. tak někdo si občas dovolil jako zdá, to může odevzdat pozdě a hodně se omlouval. Jo. Teďko napíše skoro každej a tak se jim to rozplizne a sami z toho mají jako divný pocit a najednou je ta škola celá amorfní pro ně, pokud jim teda nebude klást odpor a strukturovat je bez ohledu na to, jako, jak oni by si to chtěli jako přeskládávat. Jo. A tohle platí o spoustě věcí, že jak si to děláme po svým, tak vlastně nás dohání potom úzkost, nahlení nás depresivita, takový ten pocit, že nevím, zda vlastně ještě chci, nebo co vlastně nemám chci, zda chci dost. Když něco mám takhle, že jako nemusím a můžu s tím smlouvat, tak je to daleko víc o tom, zda se cítím, že na to mám a daleko víc budu řešit, zda já tohle vůbec jako můžu teď do toho. Jo? Takže to budu různě podle svých úzkostí odkládat a čím dál tím více budu cítit jako vlastně nejistý. Přitom, kdyby to bylo pevně daný, tak už dávno to mám za sebou s větším nebo menším úspěchem a jsem o krok dál a prostě nějak jako rostu. Tak to je pro mě trochu metafora toho, v čem žijeme. Dnes věc se nám pak strukturuje podle našich úzkostí, obav a falešných představ. Jo.
0: Já doufám, že teď nezníme jako ti staří, jednak nejsme staří, nebo dobře, jako starší než tvoji studenti, ano. Ale jo, že teď nezníme jako ti staří, kteří říkají za našich mladých let, protože já doufám, že je v tom velmi slyšet tak spíš takové to, jako něco jsme si rozdrobili a tím jsme něco ztratili, protože o to jde, že jo, o to jde, že...
1: A já vím, ještě tam druhá věc. Já vím, že kdyby mi bylo dneska o 30 let míň, nebo o 25, o 20 let míň, tak že bych to zvládal možná ještě jako hůř, jo. Že jsem rád, že tolik věcí na mě nebylo a že tam přeci jenom ještě bylo víc pevnosti kolem a nemohl jsem si tolik věcí v životě nastavit, protože mě to prostě dalo rámec a strukturu a já si nemyslím, že jsem tak zralej a zvlášť tehdy, že jsem byl tak zralej, že bych si to ustál jakoby, nebo zvládnul udržet sám.
0: To je jedna z věcí, kterou si hrozně uvědomuju a pomáhá mi chápat dnešní mladé. Takové to vědomí, že vůbec nerozumím tlakům, pod kterými oni jsou, protože prostě já jsem vyrůstala v úplně jiné době, s úplně jinými tlaky. Takže po nich nemůžu chtít, aby obstávali ve věcech tak, jako jsem jich obstávala já, protože prostě oni rostou ve společnosti, která je totálně jiná.
1: No jasně, a tu jsme jim nechali my, jo.
0: Neříkej to.
1: Jo, takže to není, v tomhle smyslu to není jejich chyba, když už, ale je to jejich zodpovědnost. Ve smyslu, že oni se s tím musí popasovat a my s tím můžeme třeba pomoct, jo. A trochu mě od toho napadá takový, že vlastně jsou to spojený nádoby, ten tlak, jo. Že když není dostatek vnějšího tlaku, tak vzniká tlak vnitřní. Jo, a když je zase může být příliš vnějšího tlaku, to taky není jako totalitu nebo tak, jo, ale nějaké rámce pevně dané. Já když jsem dokončoval vysokou, jo, tak já jsem měl mentora, který si mě tak vzal pod křídla, jsem psycholog a já jsem odkládal každý rok dokončení diplomky teda a měl jsem k tomu spoustu důvodů, protože jsem už dělal to, co normálně člověk dělá
0: spoustu
1: po vysoké, dobré důvody, už jsem dělal psychologickou práci, učil jsem, pracoval jsem v církvi hodně a tak a trvalo asi 4 roky, než jsem tu diplomku dopsal a vždy jsem mu říkal, teď už to určitě půjdete, zvládnu a tak a ono bylo jenom o tom, že já jsem se nemohl přestat připravovat. Já jsem jako načet 10x víc, než bylo třeba. On byl čím dál tím nespokojenější a nakonec vlastně mě jako domotivovalo, když mi řekl, vy to neuděláte. Protože jsem asi, já nevím, po kolikátý prostě znovu řekl, že to asi odložím o další semestr. Jo, a už to bylo opravdu jako bizarní. a trošku naše spolupráce stála na tom, zda já budu mít ten titul. Jo. A on potom řekl, jak vy to nedokončíte. A to mě jako docuklo,
0: okay.
1: Protože najednou jsem to dokončil za 2 měsíce. Že všechno bylo připravené, ale ta úzkost, toho zdá už dost a ještě přece to můžu a ještě tohle.
0: Ale to je dobrý doklad, když vytrávíš tenhle příběh, tak to je dobrý doklad toho, jak si už mnohokrát říkal, že prostě potřebujeme to okolí, že jo, že v tom rámcování toho života a v tom posunu v rámci těch přechodů prostě si člověk nevystačí sám někdy.
1: No a je škoda, že jsem tohle neslyšel od někoho z církve, protože on nebyl jako člověk věřící a to vlastně pomohlo, protože se nenechal utahat na to, v církvi se spousta lidí se mnou modlila za to, abych to dokončil, ale...
0: A nikdo ti neřekl...
1: Ale nikdo mi neřekl...
0: Makej, ne, neuděláš to.
1: Nikdo mi nedal jasný nějaký... Nikdo nebyl dost drsný, jo, tak řekněme. Pán Bůh mi velmi často posloužil pro lidi, kteří nejsou v mojí komunitě, kteří viděli nebo byli schopni říct věci, kterými lidi u nás v církvi neřekli.
0: Já vím, Marku, že jsem slibovala, že budeme mluvit o té duchovní části nebo těch rituálech v rámci duchovního života, ale obávám se, že to musíme nechat na příště, že já jsem to posunula úplně jinam. Ale chci se tě zeptat ještě na tuhletu věc, protože dobře, mluvíme o tom, že ty přechody, které tam byly a které byly jasně dané, se nahradily těmi fast foodovými a těmi umělými. Moc děkuji za to McDonaldové označení. To se mi moc líbí. Jenom přemýšlím, jak je poznat, jak se k ním vrátit, protože mi přijde, že třeba jako v nějakém, a teď to řeknu úplně nejvíc bulvárně, ale nenapadá mě jiné označení. Prostě dneska ve všem EZU světě se tohle přece dělá a strašně se to vyvyšuje a říká se, bez rituálu to nejde.
1: A je to pravda.
0: Ano, ale zase mi to přijde přetížené na druhou stranu.
1: Já myslím, že se potřebujeme vrátit k vlastním kořenům. Jo? Neříkám, že se máme vrátit do minulosti nebo tak, ale že potřebujeme si být vědomi třeba tradice, který jsme vyšli. Dneska se nevyhneme tomu, že budeme znít jak staří lidé. Ale že se potřebujeme vrátit ke kořenům toho, když křesťanství má spoustu takových jako mezníků, které součásti už jenom některé církve to mají víc. Jo? Mají aspoň ten jakoby kalendář jakoby církevní, jo? Kde ten rok má nějaký rytmus.
0: A to je krásná věc, která mi
1: A to je nádherná věc. Schopnost oslavit dospělost v rodině nebo ve společenství. Asi potřebujeme jako vykutat takovéhle věci, které v daném společenství, v dané církvi, v dané spiritualitě i v dané kultuře tak byly kdysi a trošku asi to nepůjde, ono to nemůže jít se zhora. Ale myslím, že malý komunity to můžu dělat. Jo, sbory, rodiny, lidi na vesnici a tak.
0: Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, protože mi přijde, vlastně mi vytanulo takové to dobře a to není úplně individualistické, ale vlastně mi přijde hodně důležité, když něco takového má rodina.
1: Ano, ano.
0: Když si něco připomíná, protože, jo, a teď mají jako nějakou buď svůj způsob oslavy Vánoc, nebo svůj způsob oslavy narozenin, anebo prostě každý rok jezdíme na dovolenou sem, protože, nebo chceme na Valentína jít na výlet sem, nebo jo, prostě něco takového.
1: No, anebo táta vezme každé dítě v 15 prostě na
0: týdenní přechod
1: hor. Na týden do hor, jo. Je to způsob, jak si věnovat pozornost a zároveň něco, co strukturuje ten čas. A ještě jenom chci zmínit, ono totiž taková jiná ne-McDonaldová forma, která se nám potom vnucuje, tak je návrat k různým strukturám přechodu, které jsou toxické. Takže návrat k takovým jako k řádu, který připomíná fašistické tendence.
0: Rozumím.
1: Nebo jo, různým způsobem takový ten řád, který už je vlastně útěk z toho amorfního světa do světa, který vlastně je už nelidský. Jo. A myslím si, že rituály a přechodové, které jsou dobré, tak jsou ty, které oni můžou být někdy jako drsné. Ten přechod hor s tím tátou třeba.
0: Jo.
1: Člověk může mít z toho respekt. Jo? Nebo i ta, já nevím, v psychologii máme atestace, jo? Kterých se bojí postavit a právem, ale velmi snadno se tam nanominuje nějaká ideologie, která chce dělat řád a která chce kastovat lidi a která chce dělat přechody ve jménu. Otázka je ve jménu, čeho to děláme. Jo? Ve jménu, čeho se to dělá doopravdy. Protože vidíme ve společnosti, u nás tolik ne, ale v zahraničí, třeba že ve jménu Krista, tak se
0: dělají věci, které,
1: jako
0: ano,
1: formy,
0: ano.
1: Které vlastně jsou jako velmi, velmi antikristovské v mnoha věcech, ale když je to živé a přirozené, tak je to něco, co bychom potřebovali.
0: Když tě poslouchám, tak si říkám, že u toho prostě člověk nikdy nesmí ztratit svoji svobodu.
1: Ano.
0: Že to je podstata toho, že jo, že pořád je to jako, a tím nechci říct, zvolím si to, jestli to chci udělat nebo ne, ale spíš takové to, jestli to moji svobodu neznásilňuje natolik, že už to ze mě vlastně ubírá tu lidskost.
1: No a taky kým mě to činí? Zda mě to, ten rituál by mě jestli rituál třeba v nějakém armádním výcviku v nějaké zemi, která je zaměřena více totalitně, tak má vést k tomu, že ty lidi se odosobní natolik, že přestávají vnímat druhé jako lidi, tak je to rituál, který vede k odličtění. Mm-hmm. Jo, my potřebujeme rituály, které nás vedou k více dohloub toho být člověk, jo, a být jako člověk, který je pro druhý funkční a bezpečný.
0: Marku, tak koukám, že prostě duchovní přechody a rituály si necháme na příště, protože dneska nic moc, omlouvám se, že jsem to posunula jinam, ale tak jsem ráda, že jsme probrali i tuhletu část. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.

Pořad Uši k duši najdete v premiéře v našem vysílání v pátek v 8 hodin 30 minut. Ten další díl nese podtitulek Jednou nohou v nebi. Stále budeme u tématu osvobození ke změně. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. S 8 hodinou večerní ve vysílání Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Dnes nás čeká znovu pořad Světem Bible. Dostaneme se k proroku Zachariášovi 10. kapitole. Za čtvrt hodiny se pustíme do studia. Do té doby je několik písní. Přemýšlejme o Božím slově, o tom, jaký Bůh je a jak je úžasný.

Ještě než otevřeme proroka Zachariáše a výklad Johna Vernona McGeeho, sestoupíme do řeky modliteb s Michaelem W. Smithem.

0: Prostřednictvím výkladu teologa Johna Vernona McGeeho v pořadu Světem Bible odhalíme, jak lidskou nestálost a nebezpečí falešných duchovních směrů překonává příchod Mesiáše jako pevného uhelného kamene. Ten dává celému lidskému snažení neochvějný smysl a sílu k vítěznému životu. Čteme z 10. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Slovem nás provází Pavel Vopalecký.
1: Když jsme v závěru minulého pořadu, milí posluchači, otevírali 10. kapitolu Zachariášova proroctví, končili jsme slovy o lidu bez pastýře. Lid bloudil bez pastýře a nebylo to proto, že by pastýřů nebylo. Uprostřed Izraele byli pastýři, ale zpronevěřili se svému poslání. Proto se hned v dalším verši Pán Bůh proti těmto pastýřům obrací. Čtu 3. verš 10. kapitoly Zachariášova proroctví. Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. K jakým pastýřům se to Hospodin obrací, když ukládá Zachariášovi zvěstovat tato slova? Kdo jsou ti kozlové? Náš doktor Vernon McGee vzpomíná na tomto místě svého výkladu na svou zkušenost z práce na jatkách. Pracoval tam určitou dobu přímo na tom místě, kde je přivezen dobytek a zabíjen. Byla to práce nečistá a svým způsobem krutá. Ze všeho nejhůř na něho prý působil starý kozel, který tam taky pracoval. Vždycky, když byla dodána nová zásilka ovcí, poslali starého kozla se zvoncem na krku na rampu. Ovce se bez rozmýšlení pustily za ním a ten kozel je vedl až k místu, kde byla zvířata porážena. Tam kozel ustoupil stranou a ovce pokračovaly na porážku. Zakročím proti kozlům, říká Pán Bůh v našem textu. Pastýři a kozlové, to byly dva zdroje zla v Izraeli. Pastýři, můžeme rozumět falešné proroky, kteří položili důraz na nadpřirozené jevy a obrátili se k okultismu, začali sloužit satanovi. Kozlové, to byli vůdcové izraelského lidu, kteří lid vedli právě k těmto falešným prorokům. Nebylo v té době v Izraeli mnoho těch, kteří by lid nasytili jasným, střízlivým, pravdivým Božím slovem. Proto Pán Bůh vzplanul hněvem proti představitelům svého lidu a sám se rozhodl navštívit izraelský národ. A lid bude proměněn. Místo stáda, které se snadno a bez rozvahy nechá vést, a tedy i svést, se tu objevuje válečný kůň. Na tomto místě už obraz koně neznázorňuje sluneční božstvo nebo jeho symbol, ale je obrazem Hospodinovy válečnické síly. Pán Bůh se dává do boje a za svou věc nechává bojovat svůj proměněný lid, judský dům.

Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. A teď 4. verš 10. kapitoly. Od něho je cimbuří, od něho je stanový kolík, od něho válečné lučiště, od něho pochází i každý zotročovatel. Tento 4. verš 10. kapitoly a verše následující označuje doktor Vernon McGee za mesiášské proroctví. Prorok ve 4. verši se dívá do budoucnosti, k příchodu mesiáše, a hned poté, co cituje 4. verš, který jsme si právě přečetli, se náš učitel ptá, od koho mají pocházet ty vyjmenované věci. Od koho pochází to cimbuří, nebo v anglickém překladu v některých textech je možno číst úhelný kámen. Od koho je stanový kolík a od koho přichází lučiště? A kdo je tím cimbuřím, kolíkem a lučištěm? Tyto věci přicházejí od Hospodina a jsou obrazem přicházejícího Mesiáše. Cimbuří, jak překládá ekumenický překlad, nebo úhelný kámen, nebo klín? Co to bylo za kámen? Snad kámen, který uzavíral klenbu. Dvě zdi se ve své horní části k sobě postupně nakláněly, nebo dvě části jedné zdi, až byly nakonec spojeny tímto svorníkem, tímto klínem, klínovým kamenem. Dokud tam tento kámen nebyl, musel být obě zdi podepírány nějakým lešením, nějakou podporou. Ale ve chvíli, kdy byl svorník vložen, klenba získala pevnost. A tak tento klínový kámen dal celé stavbě pevnost, smysl. Klínový kámen nebo úhelný, úhlový, rohový kámen je možno vyložit ještě jinak. 16. verš 28. kapitoly proroka Izajáše. Toto praví panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen. Kámen osvědčený, úhelný a drahý. Základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. K tomuto slovu se vrací i apoštol Petr, když je cituje ve 2. kapitole své první epištoly, verše 6 až 8. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu byli také určeni. Izajáš chápe úhelný kámen jako kámen základní, na němž celá stavba spočívá. Ten stával obvykle v rohu budovy a nakláněl tu budovu dovnitř, aby se nerozpadla směrem ven. I když se toto pojetí zdá protikladné k onomu původnímu, smysl je tentýž. Ať už úhelný kámen patří nahoru, to by byl ten klínový kámen, anebo do základu, je to kámen, který celé stavbě dává pevnost. A tím i smysl, protože nepevná stavba je k ničemu, je nebezpečná. Takže je to nejdůležitější kámen, který celou stavbu drží pohromadě. A tímto kamenem je Pán Ježíš Kristus.

Zastavme se ještě na okamžik u obou citovaných textů, které hovoří o tom úhelném nebo úhlovém či klínovém kameni. Mezi Izajášem a Petrovou epištolou spozorujeme rozdíl v závěru toho prorockého výroku. Zatímco Izajáš říká, kdo věří, nemusí spěchat, Petr cituje, kdo v něj věří, nebude zahanben. A tento rozdíl vznikl při překládání Izajášova proroctví do řečtiny, do takzvané Septuaginty. Nově zrozená církev v počátcích našeho letopočtu běžně používala septuagintní text, ten řecký text, protože řečtina byla rozšířena po celém římském impériu. A tak se stalo, že Petr citoval podle tohoto řeckého textu Izajáše, kde bylo zaměněno písmeno v hebrejském originále. Tento smysl je evidentně pravdivý, kdo věří, nebude zahanben. Stejně tak je dobré slyšet i ten původní Izajášův výrok. Kdo věří, nemusí spěchat, nebude kvapit. Skutečně, věřící člověk, který důvěřuje Bohu, důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, přijal ho jako svoji skálu v životě, ten nemusí nic uspěchat. Písmo nás učí, že máme mít na paměti věčnost. Máme mít na paměti, že nad naším životem bdí sám Bůh, který je věčný a který věčností měří i hodnotu všech věcí. Dnes se poměrně často stává, že se do čela různých skupin v církvi dostávají lidé teprve nedávno obrácení, lidé, kteří se teprve nedávno setkali s evangeliem. Je dobře, když takoví lidé jsou vyzbrojováni a připravováni pro službu druhým a do té služby přiměřeně zapojováni. Ale není dobře, když jsou ve vrcholových vůdčích pozicích. To je v rozporu se slovem apoštola Pavla na počátku 3. kapitoly 1. epištoly Timoteovi. Je to v rozporu s duchem práce Pána Ježíše Krista, který svoje učedníky nejprve připravoval, učil, trénoval, než je poslal s plnou zodpovědností vést církev. A tak se dá říci, že kdo příliš spěchá v církevní práci, snadno vnáší cizího ducha mezi boží lid. Nutno poznamenat, že se tady nedá stanovit čas. Rok? Je to málo nebo moc? 10 let? Je to málo nebo moc? Náš John Vernon McGee se na tomto místě znovu vrací k otázce okultismu. Zřejmě ho tento problém velice tížil. Mnozí lidé si problém okultismu nepřipouštějí, protože se považují za příliš inteligentní pro takové pověry. McGee připomíná řeckou civilizaci, o jejíž inteligentní vyspělosti celkem nelze pochybovat, alespoň ve srovnání s předchozími staletími. Přesto měli své delfy. O pohybech řecké armády, o svržení či nastolení nové vlády často rozhodl způsob, jakým kněží v Delfách vysvětlovali pohyb listů na stromech nebo jiné úkazy. Tady nešlo jenom o pověru. V okultismu vůbec nejde jen o pověru. Tady jde o oblast toho zlého, tady jde o špatný zdroj v našem rozhodování. Je potřebné stát na úhelném kameni. Je potřebné obracet se ke správnému zdroji, k Božímu slovu a k Pánu Ježíši Kristu. Ti lidé, kteří otevřeli své nitro okultismu, vesměs už někdy ve svém životě slyšeli Boží slovo, setkali se s evangeliem, ale svým způsobem se k němu obrátili zády, nebo se snažili podrobit je svým zkušenostem v rámci okultismu, znásilnit Boží slovo, vysvětlit je tak, aby jejich okultní praktiky mohly být zachovány, protože fungují. A tak ty, kteří odmítnou pravdu, Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřil lži. Podle 2. epištoly Tesalonickým, 11. verše 2. kapitoly, a to platí až dodnes. Setkala jsem se s lidmi, kteří mi obhajovali některé věci z oblasti okultismu, citáty výroků Pána Ježíše anebo apoštola Pavla.
anebo dokonce starým zákonem i verši z žalmů. Záleží na našem vztahu k úhelnému kameni, k Pánu Ježíši Kristu, tak jak ho vidíme v kontextu celého písma. Buď na něm budeme pevně stát, anebo se on na nás svalí a rozdrtí nás. O tomto drtícím kameni, tedy kameni soudu, mluví kniha Daniele ve 2. kapitole. Mluví o tom i sám Pán Ježíš ve 4. verši 21. kapitoly Matouše. A tak bych si moc přál, abychom se vždycky nepochybně, nepohnutelně vraceli k pravdě psaného Božího slova písma svatého, k pravdě, která stojí na Pánu Ježíši Kristu.

Zachariášova kniha, tedy jeho proroctví, ale hovoří nejen o úhelném kameni, nebo nejen o cimbuří, které obvykle stávalo v rohu hradeb nebo na určitých spojovacích místech. Čtvrtý verš 10. kapitoly, u kterého jsme se zastavili, pokračuje obrazem stanového kolíku. A to je taky zajímavý obraz. Táborníci stanový kolík dobře znají. Připevňují jim svůj stan k zemi, aby ho nevzal vítr anebo jiné vlivy. Aby stan byl dobře napnutý a snášel třeba i déšť. Když Izraelci putovali pouští, připevňovali stanovými kolíky k zemi nejen své příbytky, ale i stánek úmluvy, tedy jakousi malou podobu chrámu. Zachariášovo proroctví používá obraz stanového kolíku pro Pána Ježíše Krista. Není to divné? My bychom možná leckdy cítili, že se máme povznášet k oblakům, letět na křídlech víry, ničím nezadržování. A tady čteme o přibití k zemi. Dobře tomu slovu naslouchejme. Je pravdou, že patříme nebeskému království, že jsme vykoupeni ze země, že máme žít pro nebe, žít z duchovních zdrojů. Ale zatím jsme na zemi, máme žít na zemi, dokud jsme tady. Na zemi budeme žít tak dlouho, dokud nás Pán Bůh ze země neodvolá. Jistě by bylo příjemnější ze země odejít, zapomenout na všechna omezení, která nás tady svazují, zapomenout na nemoci, na trápení, na konflikty a napětí, nebo na nepříjemné zákony tohoto světa. Ale to nejde. Nejde to tak jednoduše. My máme úkol být tady na zemi a tady být něčím. Je naší povinností přijímat pozemský život se všemi jeho těžkostmi a nesnázemi s jedinou výjimkou, která nám vždycky má zůstat cizí, s výjimkou hříchu. Toho se máme vyvarovat. Tomu se máme vyhýbat. Ve všem jiném máme být svědectvím, příkladem, máme být solí, máme být těmi, kteří proměňují svět kolem sebe, ne těmi, kteří od něho utíkají. Náš život má být přibit k zemi, tak jako se Pán Ježíš nechal přibít ke dřevu kříže. Stal se člověkem, stal se jedním z nás. To dřevo kříže nebylo jeho vlastním, nepatřilo k jeho podstatě, bylo mu cizí, nepřátelské, dokonce ho zahubilo. Ale to byl úkol, který tady na sebe vzal. I my jsme dostali úkol svědeckého života na této zemi. A tak od něho neutíkejme do nějakého mystického vytržení nebo jiného idealistického světa. Byť jen uzavřeného světa příjemného církevního prostředí. Posledním obrazem Mesiáše, který je ve 4. verši 10. kapitoly Zachariášova proroctví, posledním obrazem je obraz lučiště, luku, válečného lučiště. On přijde, aby zvítězil. A v posledku zvítězí nad každým zotročovatelem, vždyť žádný zotročovatel se nemůže postavit proti Hospodinu. A lučiště vystřeluje šípy. Jde daleko, daleko.

Zachariáš, 10. kapitola, verše 5 až 12. Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě. Budou bojovat a Hospodin bude s nimi. Jezdci na koních budou zahanbeni. Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí, protože jsem se nad nimi smiloval. Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel. Já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím. Efraimci budou jako bohatýři, jejich srdce se bude radovat jako po víně. Až to spatří jejich synové, též se zaradují, jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozsejí je mezi národy, budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích, zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, zhromáždím je z Asýrie a uvedu je do země gileácké a libanonské. Ani jim nebude stačit místo. Projde s nimi mořem soužení. Bude však být do mořských vln, až vyschnou všechny hlubiny veletoku. Svržena bude pýcha Asýrie. Egyptu bude odňato žezlo. Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina. Budou chodit v jeho jménu. Je výrok Hospodinův. Tolik tedy verše 5 až 12 v 10. kapitole. Tento oddíl Zachariášova proroctví hovoří o veliké změně Božího lidu. Nevztahuje se na žádnou konkrétní historickou událost, i když určité náznaky jeho naplnění bychom mohli rozeznat v různých obdobích dějinách církve. Spíš než o časový průběh událostí či popis určitého časového období, se tu jedná o popis způsobu, kterým Hospodin chce jednat se svým lidem. Čteme o tom, že Pán Bůh chce nejprve svůj lid zhromáždit, potom jej rozptýlí a pak zase znovu zhromáždí. Jedná se o celý Boží lid, Judu i severní Izrael, který je tu nazýván domem Josefovým anebo Efraimem. Někteří vykladači Božího slova rozumějí tomuto textu tak, že do tohoto celku Božího lidu v celé historii je zahrnuta i Kristova církev, která vstoupila do zaslíbení daných Izraelovi. Všechen ten lid bude obdařen bohatýrskou silou a zhromážděn. Kam bude zhromážděn? Do Palestiny. Nebojme se rozumět proroctvím v duchovní rovině, jak to prorok přesně říká. Zhromáždím je do bezpečí. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako kdysi. Může to být tedy chápáno jako slovo o novozákonním Božím lidu. Pán Bůh si církev nejprve zhromáždí do bezpečí, to znamená k sobě. Boží lid bude zhromážděn k Hospodinu. To jsme vesměs prožili, pokud jsme Pána Ježíše přijali jako svého spasitele. Pán Bůh si nás k sobě připojil, ale nezhromáždil nás proto, abychom u něho zůstali. Chce nás znovu rozptýlit. Už ale nebudeme rozptýleni jako zajatci, ale jako Boží vyslanci. To je úkol, který Pán Ježíš dal svým učedníkům, když odcházel ke svému otci. On je zhromážďoval, on je udržoval ve své blízkosti a tam je vychovával a vyučoval. Ale postupně je také vysílal, až nakonec jim říká, jděte ke všem národům a čiňte mi učedníky. Tedy nezůstávejte doma, nezůstávejte v církevní budově. Vaše místo není v pohodlném křesle nebo v pohodlných čalouněných lavicích. Vždyť zvěst evangelia je nutné šířit, o Pánu Ježíši je potřeba svědčit, jinak se jeho oběť stane marnou.
Vždyť jak by lidé mohli přijmout spasení, kdyby jim nikdo na tuto možnost neukázal? Jakou cenu má smírčí Kristova oběť, když o ní hříšný člověk nebude vědět? Apoštol Pavel mluví o tom, že na svém těle doplňuje utrpení Kristova svými utrpeními, podle Koloským 1.24. Co je ještě potřebné doplnit ke Kristovým utrpením? Co Pán Ježíš na kříži neudělal, že bychom to my měli doplňovat, dokonce svým utrpením? Tady máme odpověď. Pán Ježíš vykonal dílo spasení úplně, dokonale, beze zbytku. Nic nemusíme doplňovat. Ani chodit někde po kolenou, ani jiné věci. Pro spasení nemůžeme nic udělat, než je přijmout, než říct ano. Ale je nutné, aby se o tom lidé dozvěděli, mají-li říci ano. Jestliže my, kdo jsme evangelium slyšeli a přijali, přijali Pána Ježíše jako živou bytost do svého života, jako svého spasitele, zachránce a pána. Jestliže my evangelium zamlčíme, tím znehodnotíme oběť Pána Ježíše Krista. A tak nebude k ničemu. I když Pán Bůh si své cesty najde, ale k naší ztrátě. Proto nás Pán Bůh posílá, proto nás v jistém slova smyslu rozptyluje mezi lidi, mezi národy, pověřuje nás úkolem vyslanců. Tak jak jsme o tom už mluvili, to není otázka jenom našich slov. To je úkol našeho celého života, toho, co vyzařuje náš život, naše jednání, naše slova. Máme žít život, kterým získáme úctu řady lidí tohoto světa, jejich důvěru, abychom jim pak i věrohodně mohli zvěstovat zprávu o Boží oběti za lidský hřích. Samozřejmě budou takoví, které to pobudí, kteří to odmítnou, ale my se máme pokoušet, máme usilovat, máme zápasit. Přinášet lidem zprávu o možnosti záchrany a přijetí nového života v Pánu Ježíši Kristu.

0: Ani to druhé rozptýlení, jak tu o něm mluvíme, nebude bez konce. Přijde čas, kdy si Pán Bůh svůj lid definitivně zhromáždí k sobě. Tehdy přijdou všichni a ani jim nebude stačit místo, tedy alespoň obrazně řečeno. Při cestě tohoto návratu, který bude návratem vítězným, jim Pán Bůh odstraní z cesty překážky. Nic nás nezastaví k cestě do náruče našeho Pána Ježíše Krista, našeho Boha Otce. Ani moře, které je symbolem všech démonských sil ve Starém zákoně. Toto konečné zhromáždění Božího lidu už nebude nikdy narušeno novým rozptýlením. Boží lid zůstane navěky v Božím městě se svým Pánem. Když jsme začínali číst 9. kapitolu Zachariášova proroctví, řekli jsme si, že náš doktor McGee považuje kapitoly 9 až 11 za oddíl hovořící v první řadě o prvním příchodu Pána Ježíše Krista, tedy o tom, jak se narodil a co tady dělal, když tady byl. Tentýž Pán přichází k témuž cíli. V obojím příchodu jde o spásu světa, jde o zjevení Boží slávy. První i druhý příchod Pána Ježíše jsou dvě strany téže mince a na věčné hodnotě této mince záleží především.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v různých jazycích napříč celou Biblí najdete na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme rádi za vaše ohlasy. Pište na radio7@radio7.cz.

Všichni nosíme rozbité svatozáře. Někdy můžeme a nechejme tu naši minulost v prachu vydat se vstříc novým začátkům. Skupina For King and Country krátce před 9:00 na Rádiu 7.

Okolo chodí a do klece mě znovu zvát. Za rytě dráte svým, chce ublížit mé duši. Nyní má klíč od života.

Rozhovor, který nabídneme v následujících minutách po 9. večerní na Rádiu 7, je svědectvím o boží řeči k člověku, poslušnosti, nadšené víře i dvojnásobné síle modlitby. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají různou formou dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka a že nabízí věčnou záchranu a život, který smrtí nekončí. Vítejte u poslechu. Dnes natáčíme v prostorách církve Nová naděje Jihlava, takže díky za tu možnost. Pozvání k rozhovoru přijala Eva Rodová. I tebe vítám v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Eva je architektka, malířka, dcera svých rodičů a také boží dcera. Věřím, že více o jejím životě se budeme moci dozvědět z celého dnešního povídání. V jakém prostředí nebo v jaké rodině jsi vyrůstala a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: Já jsem vyrostla ve věřící rodině, takže moji rodiče mě vždycky vedli ke Kristu. Takže já jsem jako fakt vždycky věděla, že Bůh je. Neměla jsem nikdy takový to období, že jako, tak je to tak, nebo ne. Já jsem prostě věděla, že Bůh je. A svůj život jsem dala Ježíši, když mi bylo 3 roky, takže se to fakt nepamatuju. A takže mám jenom slovo mých rodičů, ale jako vždycky jsem fakt věděla, že Bůh je. Pamatuju si, když jsem byla malá, tak jsem se modlila za své plyšáky, aby neměli exém a podobně. Takže tak, no.
0: Často bývá takové přelomové období puberty nebo dospívání. Měla jsi v tom čase teenagerského věku potřebu třeba rebelovat nebo přicházet si na věci sama, nebo jsi byla spíše to poslušné dítě, které přijímá ty věci tak, jak jsou?
1: Já jsem určitě byla rebel, co se týče jako vztahu k mým rodičům, to určitě jo, ale nikdy jsem nebyla rebel vůči Bohu. To znamená, že já jsem jakoby se, třeba s mámou jsem se hádala dost, ale jako nebylo to tak, že bych jako někde utíkala a pila alkohol a já nevím, chodila na party nebo tak, to jsem nedělala, no. Ale hádala jsem se dost.
0: A to křesťanské rodinné zázemí si v životě brala jako výsadu nebo jako omezení?
1: To je jako dobrá otázka. Myslím si, že obojí, že se to hodně měnilo, že vlastně ono, že jo, když člověk vidí, co vaši kamarádi, spolužáci můžou dělat a vy to dělat nemůžete a teďka prostě koukali se všichni na Harryho Pottera nebo já nevím něco a já prostě nemůžu, protože se tam čaruje, já nevím, bylo to takový jako, že jsme se jako tomu pohádali někdy, ale jako myslím si, že jako to, že jsem díky tomuhle, že mě rodiče vedli k Bohu, že jsem fakt měla s Bohem vztah a že jsem ho znala, tomu se nic nevyrovná. Takže jako mě to určitě chránilo od věcí a když na to teďka dívám zpětně, tak určitě jsem za to vděčná, ale v té době, kdy se to dělo, tak jsem za to tak vděčná nebyla. Takže asi takhle bych to řekla, no.
0: A co bys řekla, že možná nejvíce formovalo anebo i dnes formuje tvoji víru v Ježíše Krista?
1: Tak nebo ten vztah. Formuje, tak jako určitě to, že ke mně Bůh mluví nějakým způsobem. Mluví ke mně skrze Bibli, mluví ke mně fakt jako přímo, mluví ke mně skrze prostě i lidi, vztahy kolem mě, prostě skrze kouknu na přírodu a už prostě vím, že Bůh tady je a má mě rád, takže jako co konkrétně formuloval můj vztah, hodně se to změnilo, když mi bylo 13 a já jsem onemocněla. Já jsem předtím hodně sportovala a hodně jsem, prostě byla jsem taková, jakože jsem si připadala hrozně, jakože jsem borec a tak. A pak jsem onemocněla a najednou jsem úplně vypadla z toho, prostě z té třídy, přestala jsem chodit do školy a teďka prostě bylo to takový, že jsem najednou přišla o ty vztahy, co jsem měla a vlastně tak nějak mě zbyl jenom Bůh, takže jsem jako hodně to, já jsem se vlastně upnula od těch 13 fakt Bohu jako hodně, protože vlastně jsem neměla úplně nic jiného v ten určitý moment svého života, nebo jsem měla ten pocit, no, to třeba nebyla úplně pravda, ale tak jsem to vnímala, takže já myslím, že to taky dost formovalo můj vztah. No.
0: A to, že se formuje náš vztah s Bohem, tak má potom přesah do těch našich dalších mezilidských vztahů. Tak jaké byly ty tvé začátky, možná té snahy říct i druhým o tom Kdo je Bůh? Jo. Co udělal pro tebe? Co může udělat pro ně?
1: To je super otázka. Když jsem byla mladší, já jsem vždycky jako toužila s lidma sdílet Ježíše, jo. Já jsem to fakt, jsem hrozně jako, Ježíš byl super, prostě pojďte, poznejte ho, jo. To bylo až tak jako nucení, jo. A já jsem, když jsem nastoupila na Gimpl 8 let, to mi bylo kolik, 11 nebo 10, takového něco. A teďka, ty si to pamatuju, že jsem začala číst Bibli, jako dospěláckou Bibli, velká událost. A teďka já jsem nevěděla, jak evangelizovat, nevěděla jsem, jak sdílet Boha. A tak jsem prostě tý spoužáce, co seděla vedle mě, tak jsem vyprávěla, co jsem četla v té Bibli. A vyprávěla jsem jí to celou tu dobu, co jsem četla tu Bibli. Každý den, jako jo. A ona z toho šílela, jako ona furt nepovídej mi potom, teď se vyprávěla Mojžíš, jo. A teďka jsem přišla domů třeba a říkám, a mamka se mě dneska zeptala, tak co si povídala dneska? Tak jsem říkala, no dneska jsem povídala, jak přešli Rudé moře třeba, jo, nebo tak. Ale vlastně úžasný je, že ona potom uvěřila, asi já nevím, po 5 letech mé práce, ale uvěřila vlastně, takže já jsem se i teda musím říct, že jsem se hodně jako s lidma hádala třeba, jo? Že to bylo takový jako, hele, tady je evoluce a já jsem samozřejmě, já jsem byla takový rebel, jo? Takže teďka jsem mluvila o evoluce ve škole a já jsem vždycky furt zvedala ruku pořád a měla jsem furt, a teďka mi řekněte důkaz tohle toho a teďka prostě tohle je jednoduchá buňka, tohle je dvojitá buňka a prostě teďka myslíte, jak se to stalo, kde je ta mezi a teďka, jo, teď jsem se hádala pořád, všichni mě to mě nesnášeli, ale, ale bylo to jako, já jsem jako neuměla pochopit, že to nevyřešíte argumentama, jo. Já jsem si myslela, že když budu mít argumenty, když předám dostatek informací, tak najednou ty lidi to pochopí a bude to dobrý. A ono úplně to tak nefungovalo. Hodně jsem se o to snažila. Jako byli fakt lidi, kteří je to zajímalo v určitém věku. Vlastně i jedna moje kamarádka začala jako taky potom chodit vlastně do církve z té třídy a tak. Takže jako na tom Gimplu jsem hodně diskutovala. Takže asi diskuze byla ten začátek takový, jako, že tak, no.
0: Měl jsem připravenou jednu otázku a přemýšlím, skoro bude zbytečné ji pokládat. Možná se toho dotkneme. Mm-hmm. No to vycházelo z toho, že jeden americký autor, řečník a apologeta Mark Mittelberg rozdělil evangelizační styly na 5 základních. A myslím si, že už teď za tu dobu by asi člověk tě mohl někam zařadit, když uslyší ty možnosti.
1: Jo.
0: Tak ten první styl je konfrontační, mm-hmm. neboli přímý, potom je intelektuální, který je víc možná o logice věcí, potom je příběhový, takový víc jako svědecký a na ty příběhy, pak je jako vztahový, inkluzivní, který je hodně o tom jako jeden na jednoho dlouhodobý vztah, pak je sloužící, ten je takový víc praktický a v novějších materiálech přidal ještě 6. To je zvací styl, že člověk prostě zve ty druhé, ať už prostě k Bohu nebo do církve. Tak už jsi zmínila ty diskuze, tak to tak trošku vypadá na ten konfrontační styl. Zařadila by ses tam a mělo i tohle nějaký vývoj.
1: Rozumím.
0: Toho, že jsi začala u diskuzí a...
1: Jako ono to fakt, myslím si, že dřív jsem tíhla k tomu logickému, nebo tak nějak se to jmenovalo, ne? Tak je to hodně jako že o těch argumentech, jako evoluce, důvody, proč to Bůh prostě stvořil svět a evoluce je nesmysl třeba, nebo takhle. Ale pak jsem nějak postupně, jak Bůh proměňoval můj charakter, už mi není 3 dát, že jo? Tak Bůh mě proměňoval a já jsem vlastně jako pochopila, že jenom Bůh může ty lidi proměnit. Jenom Bůh k ním může mluvit. Já je nepřesvědčím o ničem, že jo? Jako já jim řeknu, že Bůh proměnil mě, ale nic jim říct nemůžu. Musí Bůh proměnit jejich srdce. Takže já jsem vlastně pochopila, že tenhle styl jako není úplně to, co jako funguje, aspoň pro mě. Takže myslím si, že když teďka mluvím s lidma, tak většinou asi je to ten přímej styl, jakože řeknu, hele, prostě Bůh tě má rád, jako takhle, ale není tam už taková ta fáze, přesvědčím tě, že mám pravdu. Je to hodně o tom, že se jim snažím ukázat, co jim Bůh nabízí. A myslím si, že velkou součástí moje služby, jako to je považuji za nejdůležitější, je to, že se za lidi modlím. Protože si myslím, že, jak jsem říkala, já pro ty lidi neudělám nic. Já jim nemám co dát, vůbec nic, prostě mám prázdný ruce, jediný, co mám, je Ježíš. Takže jediná cesta, jak můžu ty lidi přivést k Ježíši, že dám prostor Ježíši, aby on k ním mluvil. A to vlastně vnímám, že je možný hodně skrze tu modlitbu. Takže já vlastně většinou ty lidi oslovím a pak prostě podle toho, jak jde ten rozhovor, tak podle toho je většinou nějaký moment řeknu, hele, Ježíš se tě, jo, může něco pro tebe udělat, tak prostě se za něj modlím a tak. A fakt ta modlitba, to je to je bomba prostě, to fakt funguje a lidi prostě, lidi se to dotýká, no.

0: Jedinou informaci, kterou jsem o tobě měl, než jsem tě oslovil na rozhovor, tak byla, že Eva chodí evangelizovat do ulic, je nadšená, natoč s ní rozhovor. Takže od těch diskuzí ve škole se to přesunulo do terénu, do ulic.
1: Rozumě.
0: Jak to vypadá v tvém případě?
1: Tak můžu říct takový teď k tomu příběh. Jo. No, já jsem vlastně, tyhle ty diskuze probíhaly dlouhý roky, ale vlastně potom jsem prošla takovým evangelizačním kurzem, nejme tomu, zase proti své vůli, jako většinou se děje v mém případě. A bylo to úplně tak, jakože se to sdělo v církvi a teďka táto mě do toho nutil a teďka prostě já jsem tam tak chtěla, nejdu, ale prostě nutil mě, takže jsem tam nakonec šla. A mně se to hrozně ani nelíbilo, bylo to hrozný, jako pro mě. A pak jsem vlastně ještě šla na jeden další kurz, zase proti své vůli. Jo? A to prostě, nevím, Bůh prostě se mnou musí jednat velice tvrdě, protože jsem takový zabejčený beran. A teďka právě, a já jsem potom byla ještě na další akci, po těch dvou tady těch vyučování, čím jsem prošla, tak jsem byla na jedné akci, na Silvestra. A mně se tam hrozně nelíbilo, protože jsem měla pocit, že tam jsou sice mladí křesťani, ale nikdo z těch lidí tam nemluví o Ježíši. Že to bylo, já nevím, mě to přišlo jak seznamovák. Prostě jo, já jsem to tam vůbec nehodila. Tak jsem prostě odešla a teďka až jsem se modlit. A říkám, Bože, to je tak hrozný, prostě ať se to změní, ať lidi už tě následují. Úplně takový, jako prostě jsem volala k Pánu a Bůh na mě úplně promluvil, úplně tak, tak jako hodně a říká, a tak co tady bolíš, jako jo? Já už jsem ti dal nástroje pro to, abys to mohla změnit. Jsem tě donutil jít na to vyučování, tak teď to použij. A tak vlastně mě Bůh tomu vedl, a takže já jsem na Silvestra, Silvestr 24-25, mě Bůh řekl, ať chodím každý týden pravidelně ve svém městě a sdílím to, co jsem se naučila, jo? Takže to bylo, že jsem přišla domů a říkám, toho mě Bůh řekl. A teďka jsem čekala, všichni budou jásat, jo, to je skvělý. A teďka všichni zareagovali úplně stejně. Je zima, počkej na jaro. Jako jo. Prostě zima, na té ulici nikdo nebude, prostě jo. A jako, a tak budeš chodit sama, jako to prostě nemůžeš. Ještě tam někdo ublíží. A já úplně ne, ale mě to Bůh řekl, já jdu prostě, ne. Takže jsem šla a začala jsem chodit prostě v pátek po práci, hodinu a vlastně tak to začalo a držím to od té doby, se snažím to fakt držet a vlastně probíhá to tak. A teďka ta otázka. Takže takhle to začalo, fakt mě k tomu Bůh jako dotlačil, nebylo to úplně jako, prostě fakt to tak Bůh připravil, jako Evo, už vylezeš prostě z toho gauče. Takže vlastně probíhá to tak, že já většinou přijdu, jo, představme, že se neznáme a teďka přijdu jako dobrý den, můžu se vás zeptat na pár otázek, máte chvilku, když ten člověk řekne, že nemá, tak jdu dál, když řekne, že má, tak se ho zeptám, jak je spokojený ve svém životě. Což je taková jako možná nečekaná otázka, ale mě ta otázka přijde super, protože vlastně některý lidi jsou hrozně nespokojený ve svém životě. Jsou třeba zraněný, jsou nemocní, jsou, já nevím, umřela jim manželka, nevím, prostě něco se jim děje. A když tohle slyšíte, tak vlastně můžete hned nabídnout tu modlitbu, můžete hned prostě jim říct, a Ježíš to může změnit. A vlastně je to skvělý začátek. A když řeknou třeba, že se mají dobře, nebo jste takovou nějakou fádní odpověď, tak si zeptám druhou otázku, jestli si myslí, že by to Bůh mohl nějak změnit, to, jak se cítí. A to právě otevře to, že vlastně oni už mluvili o sobě, což mají lidi rádi, že jo? A potom vlastně si představí vlastně, jak by mohl Bůh jednat v jejich životě, že je to taky konkrétní. Není to taky jako věříte v Boha, to je taky jako hodně lidí jako už ucukne. Ale když se chytíte na to, že můžou mluvit o sobě, tak potom jsou otevřenější mluvit o Bohu. Takže to je takový začátek, pak už se to strašně jako rozjíždí, takže pak už se nedá říct, co se pak děje, protože to je po každý jiný, ale tím začínám, no.
0: A řekla bys, že jsou Češi nebo Jihlavané duchovně hladoví nebo možná takový laxní nebo najdeš pestrou paletu lidí?
1: Já myslím, že hrozně záleží na věku těch lidí. Že mně přijde, že mladá generace, neřekl bych, že je hladová po Bohu, to mi přijde jako takový, to by se mi líbilo, ale to nevím, jestli úplně je, ale je tam určitě hlad po něčem víc, než co mají. Určitě je tam hlad po nějakým jako duchovnu. Myslím si, že ještě nechápou, že je to Bůh většinou, ale určitě jako vědí, že prostě to, co mají, to, co jim nabízí tenhle svět, tak prostě není to ono, není to prostě to pravý. Ale třeba u té generace střední, jako mých rodičů, to musím říct střední samozřejmě, a tak ti jsou, to jsou tvrdí šutráci teda, no. To je jako většinou je to hodně jako náročný. Jako jsou samozřejmě lidi, kteří jsou fakt otevřený. Přijdou a řeknou prostě, já vím, že jsem hříšnej a vím, že prostě, jo, fakt jsou to lidi, ale je to výjimka. Většina lidí vám řekne, že se má dobře, že Boha nepotřebuje a že Bůh je vedlička. To je většinou, jako jo. A potom jsou ta nejstarší generace a tam je to úplně různý. To se fakt na to, to nevím. To, protože někteří vyloženě staří lidi jsou úplně nejhorší skupina, protože ty ví všechno nejlíp. To jsou takový ti lidi, co prošli životem a co jim bude mladá holka vyprávět, že jo? A nebo jsou jako naopak hrozně pokorní. Takový jako, že třeba fakt prošli, jako já nevím, jsou katolíci třeba, nebo prostě, jo, jako, nebo jako jsou, většinou protestanta nepočkáte, starýho myslím, ale jako třeba prošli náboženstvím, nebo mají nějaký povědomí o Bohu, protože ta generace vlastně střední, tak komunismus to z nich vymlátil, že jo, ale ta starší, tak to má ještě nějakou, pamatuje si, jak to bylo předtím, trošku, jakoby, nebo nevím, mám ten pocit z toho, takže vlastně ty jsou otevřený jako většinou, jako k něčemu, no. A třeba jsem měla úžasnou paní, to jsem potkala, a ta, když bylo 82, a ona mi říkala, ty prdio, jako, a teďka jsem mi oslovila, a ona, no co se ptáte, nebo kdo jste, a tak. A pak já jsem mi řekla, že jsem křesťan, a ona se mě takhle podívala, jako úplně vykulený v oči a říká, vy jste křesťan, kde máte jako hábit, nebo já? A já pěkně, no jako, tak ne všichni nosí hábit. A ona pěkně, vy jste první křesťanka, co jsem kdy potkala. 82 jí bylo, jo. A teďka, a já ještě říkám, vy jste tak moderně oblečená. Já jsem si vždycky myslela, že křesťan, já nevím, co si myslela, jo, ale já úplně, aha, tak děkuju, no. Takže některý fakt třeba, i ta starší generace, jsou fakt lidi, co neslyšeli o Bohu. Jako, jsou lidi, prostě jim 82, a nikdo jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy. Nebo to říká ta paní. Jo, nikdy jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy neřekl, že Bůh je tady pro ně. Nikdo se za ně nikdy nemodlil. Prostě nikdy neřekl, co udělal Ježíš. To většina lidí absolutně neví. Jako ví, že Ježíš žil třeba, že je na kříži, ale neví proč. Neví o tom vůbec nic. Ta neznalost toho našeho národa o tom, co Ježíš udělal pro nás všechny, je absolutně alarmující. Jako to je fakt tragédie. Jako to i když jsou třeba lidi otevřený, většina neví nic. I třeba, když jsou z křesťanských rodin. Fakt neví, co udělal Ježíš. Fakt, když se jich zeptáte, proč Ježíš přišel na zem, tak jsem dostala za celý svůj život dvě dobré odpovědi od křesťanů. Jako jo? Ale prostě nikdo jiný nemá tušení, co Ježíš udělal. Jo? A to je šílený. Jako to prostě, to je, jako když tam fakt jako to slyšíte od těch lidí a mluvíte s 10 lidma ten den a všichni vám tohle řeknou, tak jako to nejde nejít. To člověk musí to nějak jako to sdílet, protože to je šílenost. Prostě to je úplná, to je hrůza. Mě to jako děsí, jak málo toho jako národ o Bohu víme. Pardon, jsem se nějak rozjela.
0: Jseš toho plná, to je skvělé.

0: Už dříve zaznělo, že součástí toho, jak s lidmi jednáš a mluvíš, je, že nabízíš modlitbu. Aha. Už se stalo, že tu modlitbu někdo odmítl?
1: No, stalo, ale překvapivě jako většinou ne od ateistů, což je hrozně zajímavý, jo? Protože si představte, že prostě mluvíte s někým a řekne, Bůh není. A tak já si tam, a tak věříte v něco jiného, jako prostě něco mezi větší než tenhle svět. A oni říkají, ne, po smrti nic není. Říkám, OK, v pohodě, věřte, čemu chcete, ale Bůh vás má stejně rád. Jo, řeknu třeba jenom tohle. A potom jim třeba řeknu, můžeš se za vás pomodlit, když třeba jste nevěřící. A oni, no to můžete, jo. A teď jako si řekněte tak z logiky věci, ne? Tak když nevěřím v Boha, nevěřím v nic, kromě tohohle světa, proč bych chtěl modlitbu? Jako proč, jo? Ale ty lidi většinou chtějí a jsou z toho i nadšený, jako jo. Musím říct, že modlitbu přijímají i ti největší kameňáci, největší ateisti přijímají modlitbu. Ale takový ty lidi, co jsou náboženský, když to tak řeknu, jako jsou třeba se jim to nějak nezdá, jo? Že třeba já nejsem katolík, takže třeba to se jim nelíbí, protože se na to třeba zeptají, že se naštěstí, že nejsem katolík, tak tě odmítnou modlitbu. Jo? To je asi jako nejvíc častá skupina, co to odmítne. A nebo kvůli času, že třeba už nechtějí se mnou mluvit, a nebo se toho můžou zaleknout, to se taky někdy stane. Ale jako myslím si, že když se nezaleknou, tak fakt i ten největší ateista se chce, abych se za ní modlila.
0: Už vícekrát jsem slyšel, že často ta nabídnutá modlitba může být takovým zlomem v tom rozhovoru, že ten člověk prostě zažije nějaký třeba rozhodně. Boží dotek nebo boží jednání. 100%. Tak můžeš to potvrdit?
1: 100%. Úplně extrémní příklad. Mluvila jsem s jedním mužem a on jako říkal, mám se skvěle, že nepohodá. A já jsem říkala, tak můžu za vás aspoň pomodlit. A tak on říkal, jo. A tak jsem se ní pomodlila. A on potom, co jsem se domodlila, tak mi říkal, že se chce zabít. Jo. A začal mi sdílet věci ze svého života. Ty, Kubo, jestli to posloucháš, nezabíjej se, Bůh tě má rád. Tak. Ale prostě ta modlitba je takový otvírák. Otvírák pro ty lidi. Někteří fakt byli lidi, co byli uzdravení skrze toho. Jo. Nebo třeba jsem se modlila za jednu paní. To teda taky další historka. Ale jako mluvila jsem za jednu paní a teďka ona prvně nic necítila. Tak ale já jsem vnímala, musím se dneska jednat, ne? Tak jsem za ní pomodlila znovu. Zase nic, jako jo. Po třetí, to už jsem se bála se jí zeptat, ale paní řekla, dobře, naposled. Tak jsem za ní pomodlila naposled. A já jsem si ptala, jak se cítíte? A ona nemohla odpovědět vůbec. Úplně se klepala. Bůh prostě se jí dotkl, ne? A tak já úplně, tyjo, bomba, prostě, jo. Tak jsem začala něco vyprávět o Ježíši a o Bohu a tak. A teď jsem chtěla už odejít, už jsem neměla, co jim mám říct, už to jako, už jsem fakt neměla, ani já jsem neměla slova. A teďka tam vedle přišla nějaká její známá. A já jsem už odcházela. A teď ta paní, no počkejte, vy se jako za mě nepomodlíte taky. A tak jo, tak jsem se modlila i za ní. A vlastně, jako ty lidi, když třeba je potkám i znovu, což se děje málo kdy, ale něco stane, tak fakt si nepamatuju, co se mi napovídala. Ale pamatuju si, že se jí Bůh dotkl skrze modlitbu. Jako ta modlitba je to, co ty lidi jako proměňuje. Fakt věřím moc modlitby, 100%.
0: Řešíš v tom svém přístupu, kdy tě Bůh něčemu povolal, chceš v tom mít tu pravidelnost, nějaké takové ty vnitřní boje, jako dneska se mě nechce, dneska třeba mám trému, dneska je na nic a jak s tím pracuješ, když chceš nějak stát v tom závazku a být v tom věrná a vytrvalá a zároveň přichází i třeba nějaké možná útoky nebo nějaké překážky.
1: Tak jako takhle, trému mám po každý. Než vyjdu, tak v ten pátek vždycky těch, že já chodím většinou ve 3 nebo o 3:30, tak prostě v pátek 2:40, tak už prostě se mi klepou kolena. A samozřejmě, když je hnusně, tak se mi nechce vůbec, prostě vůbec se mi nechce, když třeba prší nebo sněží nebo prostě, nebo je děsný vedro třeba, nebo tak, vůbec se mi nechce. Ale to jsem ještě tady nevypravila, ale já jsem v roce 2025, asi tak 4 měsíce potom, co jsem začala tu svoji službu, tak já jsem prožila to, jak se cítí Ježíš ohledně nevěřících. Já jsem prožila Ježíšovu bolest prostracený, což teda zážitek, nejsilnější zážitek mého života, nemůžu říct, že příjemný, jako jo. A když člověk prožije, nechce to moc rozebírat, že to takový jako, nevím, jak moc je to hodné pro široké spektrum posluchačů, ale Ježíš nás strašně moc miluje, jako lidi. A fakt ta jeho láska je tak ohromná k nám a zároveň jeho tak strašně bolí, že ho nenásledujeme. On za nás zemřel na kříži, on protrpěl strašnou smrt, prostě byl na tom kříži prostě hodiny, byl bičovaný, prostě zemřel, udělal všechno, co mohl a my ho stejně jako národ nechceme. Ta jeho bolest pro ten náš národ je strašná. Jako, já jsem jí prožívala tak půl hodiny a měla jsem toho fakt plný brýle. To je hodně jako zlehčení situace. Jako myslím si, že bych asi umřela, kdyby to trvalo delší dobu. Teď to zase přeháním trošku. Ale ta jeho bolest je šílená. Jo. A když to člověk, samozřejmě se nedá předat, jo. Ale když to prožijete, tak to nejde ignorovat. To, i kdybych prostě, já nevím, kdyby mě usekly ruce prostě, nebo nohy, nebo já nevím, tak prostě stejně musím jít, protože to, co Ježíš prožívá, je tak větší než cokoliv jinýho, než nějaký to, že mám trému. Prostě to je úplně jako blbost prostě, nebo jako to není důležitý, jako důležitý je to dělat aspoň tu malou část, co já můžu udělat. Takže tak, nemám žádnou výmluvu.
0: A pokud přichází ta tréma nebo situace, že se mi nechce, dneska je blbý den, tak to beru, že to je možná nějaká vnitřní překážka. A když už se člověk překoná, odhodlá, je v tom terénu, tak zažila jsi i třeba nějaké vyloženě jako nepříjemné situace, tak jako ti lidi dopředu řekli, někdo ti může ublížit, nebo byla třeba i nějaká situace, kdy
1: jako
0: bylo nepříjemné.
1: Určitě, když to bylo nepříjemný, jakože třeba na mě někdo chtěl zavolat policii, nebo takovýhle momenty byly, což jako přišlo trošku úsměvný, ale jako já fakt myslím si, že mě Bůh hodně chrání. Myslím si, že je to i to, že to je určitě důležitý taky říct, že vlastně za mě se modlí spoustu lidí, že já nejdu a není to můj projekt, jako to je úplná blbost, jako jo, to už vůbec není můj projekt, jako to vůbec, ale jako fakt to je věc, kterou jsme i vzali jako naše církev. Jsme to vzali za svý jako společně a vlastně věřím tomu, že se za mě fakt ty lidi modlí a já vnímám tu ochranu, když jdu. Tak je to, není to jako, že si jdu sama svévolně, nikdo o tom neví, všem je to fuk. Fakt za mnou stojí modlitby spousty lidí a pokud to někdo teď prožívá, to z posluchačů, klidně se za ně modlete, každá modlitba se hodí a ty modlitby si myslím, že mě chrání. Musím, že jsem fakt neměla jako vyloženě, že jsem se bála o život nebo tak. Jako vzhledem tomu, že jsem holka, tak jsem samozřejmě měla momenty, kdy to bylo ze strany určitých mužů takový nepříjemný, jako třeba jo, nevhodný návrhy a hodně nevhodný otázky a tak, ale nic mi nehrozilo, jo, to prostě třeba nepříjemný, člověk neví, co s tím úplně dělat, jako jo, ale jako nic vlastně se mi nikdy nestalo, takže díky pánu za to, no.
0: Díky i za tu zmínku, že jsou lidi, kteří v tom stojí s tebou, tou modlitbou. A tak mě napadá, jestli v tom jsou i lidi, kteří jdou aktivně s tebou nebo v tom terénu si sama.
1: Jakoby není to tak, že jsem vždycky sama, jo? Když jsem začala, tak jsem byla hodně jako sama, ale vlastně ty lidi, co se, protože fakt věřím tomu, že to není jako náhoda, že to dělám, jo? Že to je boží projekt, ne můj, že to Bůh mě k tomu donutil v podstatě. Takže vidím to, že to má jakoby ovoce, že to jakoby získává si srdce dalších lidí. Takže teďka vlastně začal člověk ve sboru se mnou chodí, takže ten se mnou někdy chodí. Párkrát se mnou byla mě mamka, jednou se mnou byl můj tačka. Jo, nějaký třeba někdo se ke mně přidá, ale není to úplně pravidelný teďka, ale věřím tomu, že i mi Bůh dává i někoho, s kým budu chodit pravidelně. Ale abych byla upřímná, tak většinu času jako jdu sama. Za tu dobu, co to dělám, tak jsem vlastně většinu dala sama.
0: Říká Eva Rodová, host aktuální Hlásky. Já ti moc děkuju a věřím, že na posluchače mohl alespoň z části dýchnout ten tvůj elán, to nadšení, ta horlivost pro evangelium, pro to, aby se to dostalo i k dalším lidem. Věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposledy, že i v budoucnu budeme moci třeba předat nějakou zprávu o tom, jak si tě Pán Bůh používá. Moc díky.
1: Určitě budu ráda.
0: Za tvoji ochotu.
1: Děkuju a děkuju za všechny, kdo to posloucháte.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Další Hláska je připravena ve středu v 11 hodin 15 minut. Pořad najdete také na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

Někdy se může zdát, že jsme sami v osamocení, ale Bůh je ten, který láme řetězy, který nás vysvobozuje, ať už z našich samot, tak z našich soužení. Skupina Planet Shakers.

Bůh chce být naším přítelem a chce, abychom tu jeho dobrou zprávu, kterou zakoušíme v jeho našich životech, nesli dál. Stali se posly dobrých zpráv. Zpívá o nich

Po 10. hodině večerní, ke které se kvapem blížíme, nás čeká Markovo evangelium. Skrze rozhovor Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše se zaměříme na Ježíšovo proměnění nahoře.

S 10. hodinou večerní nahlédneme ve vysílání Rádia 7 do Bible, konkrétně Markova evangelia. K poslechu pořadu Ke kořenům vás zve Pavel Kohl.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme probírat opět Markovo evangelium. V našem rozhlasovém seriálu probíráme tento biblický text s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem. A Jáchym Gondáš je naším hostem i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 9. kapitole. 9. kapitola líčí především proměnění nahoře a potom ještě spoustu dalších událostí. Jáchyme, ale my bychom si měli nejprve říci, na co navazuje.
1: Četli jsme vlastně vyprávění bezprostředně předcházející, vyprávění o tom, jak Ježíš nejdříve nasytil velký zástup, ale potom se opakovaně setkával s nedověrou svých učedníků, s tím, že nejsou vlastně připraveni a schopni převzít zodpovědnost také za to, že by měli mít podíl na Ježíšově jednání, stávají se vlastně takovými pasivními účastníky toho, co se děje, ustrašenými o svou budoucnost. A potom na to navazovali krátké úseky, ve kterých zaprvé Ježíš uzdravoval tam muže, který byl slepý. To je velmi důležitý motiv, protože nás odkazuje k porozumění, k tomu pochopení, kdo Ježíš vlastně je. A potom příběhy, které nějakým způsobem souvisí s Ježíšovou cestou, s tím, že součástí Ježíšovy cesty je také utrpení. Na jednu stranu přichází Petrovo vyznání, učedník Petr vyznává, že Ježíš je Kristus. V 8. kapitole je to tak vůbec vlastně poprvé v evangeliu, poprvé zazní naplno toto vyznání od někoho z toho okruhu Ježíšových blízkých. Ale zároveň Petr, ten samý Petr, odmítá představu toho, že by Ježíšova cesta, to Ježíšovo mesiášství, kristovství mělo zahrnovat v sobě také utrpení na kříži, že by v sobě mělo zahrnovat také pronásledování, bolest. To Petr odmítá.
0: A je Ježíšem nazván satanem a je mu řečeno, že jeho smýšlení není z Boha, ale z člověka.
1: Právě tento výrok můžeme chápat různě. Buď je tím satanem sám Petr, pak je to velmi tvrdé, nebo je to možná něco, co z Petra mluví. A to můžeme vnímat velmi silně, protože není to vždycky tak, že člověk sám se stává tím nejhorším nepřítelem, ale něco v nás, nějaká síla, která s námi pohybuje, která si nás přivlastňuje. Já třeba to vnímám víc tak, že Ježíš oslovuje tady nějakou moc, která Petra začíná ovládat. A tou mocí je právě strach, strach z utrpení, odmítnutí bolesti na jedné straně a na druhé straně touha pomoci, po bezpečí, po síle, která by dokázala člověka zachraňovat v každé situaci a po takovém triumfálním pojetí Ježíšova kristovství. A obě dvě podoby toho pokušení Ježíš odmítá.
0: No a toto odmítnutí vyvrcholí na konci 8. kapitoly, kde Ježíš mluví o tom, že kdo chce jít za ním, tak musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat jej.
1: A je to vlastně takové nejhlubší místo toho textu. Jako když sestupujeme z nějakého kopce, tak se blíží určitá bolest, určitá temnota, o které možná nechceme tolik slyšet a nechceme o ní mluvit, ale která je v evangeliu přítomná. A Ježíš přivede své učedníky a i nás jako čtenáře evangelia až k tomuto místu, kdy začne mluvit o kříži, o tom, že není vlastně jiná cesta než cesta kříže. Proto je právě také důležité, jaký text na to navazuje, a to je to naše dnešní čtení Ježíšovo proměnění nahoře, kdy naopak přichází výstup zjevení Boží slávy v Ježíši a vlastně takový protitón. A po něm zase docela logicky sestup dolů, který s tím souvisí.
0: Ještě předtím, než budeme číst událost proměnění nahoře, bychom si měli připomenout poslední verš 8. kapitoly, ve kterém Ježíš říká, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Syn člověka je zde Ježíš a syn člověka přijde ve slávě svého otce.
1: Je to docela logický výhled k tomu, co zatím ještě není, nebo není to plně viditelné a přichází to. Ukazuje tady v tomto místě Ježíš, že vlastně to, co se děje v našem životě, v tom každodenním, v tom úplně obyčejném životě, který třeba ani nevnímáme jako nějak podstatný, souvisí s tím koncem času, s tou plností a nejde to od sebe oddělit. Proto tak často ty eschatologické výroky, které v Novém zákonu máme, souvisí bezprostředně s tím jednáním a s naším životem, s tím, co děláme tady. I v tuto chvíli je to docela důležitý výrok, protože to, co bude následovat, to je také takový průhled do budoucnosti. Je to vlastně nějaký moment, ve kterém se ta plnost, nadcházející budoucí plnost, zjevuje v tom našem čase. To takové otevřené okno k tomu, co nás teprve čeká. A to musíme vnímat jako ten kontext celého Ježíšova proměnění a celé té události, protože není to věc, v které by se dalo setrvat v tuto chvíli, ale je to věc, o které je dobré vědět, přímo nutné vědět, aby naše víra získala určitou jistotu a určitou pevnost.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu 9. kapitola Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme si prvních 13 veršů této kapitoly. Řekl jim také: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo. A společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. A vyptávali se: Proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? Řekl jim: Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Celá ta pasáž, kterou jsme teď četli, začíná slovy Ježíšovými: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Jáchyme, někdy je možno slyšet tady o tomto textu, že se zde Ježíš prostě zmýlil.
1: Nevím, jestli je správné mluvit o tom mýlení, ale každopádně je to pro nás užitečný text z toho hlediska, že ukazuje, že je zasazený v určitém čase a v určitém kontextu. Někdy trošku se nám stává, že se snažíme ty biblické texty úplně vytrhnout z toho prostoru, ve kterém žili, ve kterém dýchali, a udělat z nich takovou jako univerzální baseballovou pálku, kterou budeme moct prostě zatloukat hřebíky a tu a tam někoho vyplatit, když to bude potřeba. Takový prostě univerzální nástroj. A právě to místo, které jsme teď slyšeli, a vůbec ty verše, které do toho nezapadají, tak nám brání v tom. Z toho hlediska si myslím, že to je text živý, že to není verš, o kterém si můžeme říct, je to chyba, je to prostě Ježíšovo nedorozumění, je to nějaké očekávání, které se nepotvrdilo a tím je to už uzavřené, ale že právě to místo je pro nás důležité v tom, že nám znemožňuje opomenout ten kontext těch biblických veršů. Myslím, že to je velmi cenné právě na těch místech, která z nějakého důvodu nechápeme nebo jim nerozumíme. Nebo se nám zdají jako, dejme tomu, časem opotřebovaná. Takže máme tendenci ta místa pominout a věnovat se tomu, co se nám zdá, že je živé. Myslím, že právě těm místům musíme věnovat větší pozornost, protože to něco signalizuje. Je jasné, že tady i v souvislosti s tím ostatním textem působí ten verš trochu neústrojně. Není úplně zřejmé, jestli by měl patřit k té 8. nebo k 9. kapitole. To místo na tom rozhraní je nápadné. A když se díváme, jak to začíná, řekl jim také, tak vidíme, že to spíš navazuje na ten předchozí text. Přesto to bylo vtěleno do 9. kapitoly jako její začátek. Nevíme, kam s ním, a nevíme to už dlouho, kam s tím veršem. Je to vidět, že už dlouho nás to trápí. A za takové podvratné, takové subverzivní verše v písmu jsem hrozně rád, protože nám znemožňují ho prostě zneužívat.
0: No dobrá, ale tak podívejme se na to, co říká. Ježíš zde slavnostně vyhlašuje, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Předně asi tedy, co znamená Boží království přicházející v moci?
1: To je docela správná otázka, protože je to otázka po vůbec významu Ježíšova jednání za jeho života. My se můžeme ptát, jestli Ježíš jenom něco ohlašuje, co teprve má přijít a čeho on je jenom nějakým zvěstovatelem, anebo jestli to reprezentuje už živě svým jednáním v přítomnosti, jestli to zpřítomňuje v tomto světě. Víme, že ani jedno, ani druhé úplně plně nestačí, nemůžeme říct jenom to, nebo naopak ten opak. Ježíš Boží království reprezentuje svým jednáním, ne, že ho jenom ohlašuje, ne, že ho jenom slibuje, ale on ho realizuje v tomto světě, přináší ho, ale zároveň víme, že ještě stále na něco čekáme. A proto to zahlížení Božího království přicházejícího v moci může souviset i s jeho osobou a můžeme si takto pomoct toho verše. Můžeme to vnímat tak, že to není očekávání konce času, ale očekávání té mesiášské doby, která právě v Kristu nastává. Jako kdyby říkal Ježíš na tomto místě, některým z vás se otevřou oči a porozumí tomu, že už je to tady. Na druhou stranu, to, že ti svatopisci, kteří psali ty novozákonní texty, vlastně do jednoho velmi intenzivně očekávali brzký konec světa, brzký příchod Božího království v plnosti, a to i ti, kteří byli střízlivější v té věci a radili k takové obezřetnosti a opatrnosti, tak to víme. Víme, že to očekávání bylo silné, že to bylo něco živého a že církev se musela v těch prvních staletích velmi vyrovnávat s tím, že biblické texty vytvořily určité vákuum, které nebylo naplněno potom. A myslím, že předtím by nebylo dobré uhnout a je dobré nechat to zaznít tam, kde to v těch textech se objevuje a je potřeba znova přemýšlet, kde a jak se tedy ta Boží moc realizuje, když nepřišla tak, jak jsme ji čekali, nebo neobjevila se v takové podobě, v jaké ji čekala církev.
0: Profesor Pokorný říká, že pokud se zde Ježíš zmýlil, že mýlka přeci není hřích, že zmýlit se je lidské a Ježíš byl člověk.
1: To samozřejmě před námi otevírá velkou otázku, velké téma, velmi náročné téma, a to sice Ježíšovi vševědoucnosti, jeho moci, hranic jeho moci. A tady narážíme na to, že velká část tradice, kterou nemůžeme prohlásit za nelegitimní, ale patří k křesťanské tradici, patří i k biblické tradici, vidí Ježíše jako toho, kdo ví a kdo může a kdo předjímá to, co bude. A předjímá to v plnosti. Není člověkem v tom slova smyslu, že by byl nevědomí o té budoucnosti. Ale zároveň jsou jiné texty a jiné tradice, které akcentují spíš Ježíšovo lidství. Marek patří k těm autorům, kteří nejvíc zdůrazní Ježíšovo lidství. A proto je asi na místě nechat tady Ježíše jako toho, který je také v očekávání a úplně nevidí, úplně neví přesně, kam to očekávání směřuje. Protože jeho postojem není postoj absolutního vládce, ale absolutní víry. A ta víra zase je, jak jsme už několikrát říkali při těch našich setkáních, je něco, co je prázdné, co nemá obsah. Ježíš nemá obsah konkrétní, ale jeho víra je v očekávání toho, čím ji Pán Bůh naplní. Je to poslušnost. A v tom slova smyslu si může dovolit nechávat se naplnit z Boží strany něčím jiným, než co on by chtěl nebo co on by plánoval.
0: Následuje scéna proměnění Ježíše nahoře. Ježíš sebou bere pouze tři ze svých učedníků, Petra, Jakuba a Jana. Vychází na vysokou horu, kde jsou sami, a tam je proměněn před jejich očima. Ta proměna je zde popsána především vizuálně. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Čili Marek zde zdůrazňuje jakousi nadpřirozenost té bělosti. A objevují se zde ještě Eliáš a Mojžíš, kteří rozmlouvají s Ježíšem. Co to je za proměnění? Do jakého stavu se zde Ježíš dostal?
1: V tomto textu se dostáváme do místa, kde Marek začíná popisovat a mluvit a psát jiným způsobem než předtím. Vlastně je to, můžeme říct, trochu jiný žánr, než na co jsme si zatím u Marka zvykli. To jeho vyprávění bylo poměrně strohé, suché, jednoduché a tady najednou Marek používá takové velké množství různých náznaků a symbolických odkazů, které nám ukazují do Starého zákona, že je potřeba opravdu zbystřit pozornost a věnovat velkou pozornost každému detailu. Abychom pochopili, co se nahoře proměnění vlastně stalo, tak jsou všechny ty náznaky důležité. Tím prvním, který si můžeme všimnout, je to určení času. Není vůbec obvyklé, že v novozákonních textech se setkáváme s takto přesným určením času, protože to většinou nehraje žádnou roli. Když se takové označení přesného času, jako tady po 6 dnech, objevuje, tak to má určitě nějaký význam. A nás to upomene na to, že 6 dní je právě doba, ve které Hospodin tvořil svět, 7. den je dnem odpočinku, to znamená nastává nějaký jiný čas, čas oddělený. A zároveň víme, že den odpočinku není jenom nějakým oddechnutím si od práce, ale že je opravdu takovým výhledem k tomu, co nás čeká. Že to je předzvěst toho budoucího, předzvěst odpočinutí. A proto i ten výjev, který se v tomto místě odehrává, je takovým výhledem k tomu, co nás čeká, co čeká toto stvoření. Je to vlastně taková ukázka toho, na co se můžeme připravovat, v co můžeme doufat. To už je první signál. Zároveň ta informace nás vede do kontextu starozákonního, který nám pomáhá pochopit, na co vlastně tady Marek naráží. Velmi podobný příběh najdeme v knize Exodus, kde čteme o tom, jak Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a doslova tam čteme, oblak jí přikrýval po 6 dní, 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše a on vstoupil do prostřed oblaku. To je jasný náznak toho, že ten výstup nahoru v 7. dni se tady opakuje a že máme mít na mysli horu Sinaj, máme mít na mysli Mojžíše a že to, co se tady odehrává, je nějakou odpovědí nebo nějak souvisí s tou Mojžíšovou cestou nahoru. Druhý velmi důležitý náznak. A co je dál pro nás podstatné, je také ta skupina těch, kteří na tu horu vystupují. Ona je nějakým způsobem limitovaná. Na jednu stranu není to jeden učedník, není to ani Ježíš sám a není to ani jenom doprovod jednoho člověka. Tam by samozřejmě nás to svádělo k představě, že to byla nějaká vidina, že to byla nějaká vize duchovní a že je to něco, co se týká individuální víry člověka v Boha. Ale ta trojice, Petr, Jakub a Jan, se objevuje velmi často v těch situacích, kdy Marek popisuje, že se učedníci někam vydali s Ježíšem, zmiňuje právě tyto tři. Myslím, že to není proto, že to byly tak důležité postavy v tom okruhu učedníků, ale také proto, aby zdůraznil, že to je vlastně společenství. Na tu horu vystupuje společenství. Není to jeden člověk, je to společenství církve. Můžeme domyslet do důsledku. Ale je to společenství intimní, je to společenství nenápadné, neveliké. To na druhou stranu nám ukazuje, že stejně jak to není Ježíšovo promění, není nějaká vize jednotlivce, výjimečně nadaného nebo výjimečně obdarovaného, tak stejně tak to není žádná davová psychóza. Není to něco, co by to společenství velké, nějaký zástup na stadionu v sobě vybičoval a měl tam nějaký zážitek. Ale že se to týká společenství v té malé, drobné intimitě, tak jak ho známe z písma, jsou to ty dva neb tři, kde je Kristus uprostřed mezi nimi. To všechno jsou náznaky, které nám už ukazují, co můžeme čekat, jak můžeme rozumět tomu, co tam uvidíme. To, že Ježíš tak nadpozemsky září v tom výjevu, je vlastně na jednu stranu něco, co se nám popisuje jako to, co je k vidění. Na druhou stranu už víme a chápeme, že to záření, že to nadpozemská běloba záře, že to je něco, co vlastně zahaluje. Je to stejné, jako když Hospodin je zahalen mrákotou a oblakem, tak i tady ta záře vlastně nám znemožňuje vidět to, co je za ní, to, co je v ní, to, co je skryto. To znamená, není to žádné nakukování Pánu Bohu pod pokličku, ale je to zjevení svatosti, setkání se svatostí, se všitou její zahaleností a se všitou její bezprostřední nedotknutelností. A zase nám to připomene Mojžíše, který když se stupoval potom z hory Sinaj, tak se na něho a jeho souvěrci nemohli ani podívat, protože jeho tvář tak zářila s tím setkáním s Hospodinem, že se jí ulekli. Z toho jsou všechny ty známé výjevy, kdy vidíme Mojžíše z rohy, které právě v jednom z těch překladů vlastně ty rohy jsou ta záře té jeho tváře. To znamená, to, co se tady děje, je určitý výhled. Učedníkům je poskytnutý výhled k tomu, co bude, protože to je nějak důležité pro jejich víru. Zjevuje se tady to, co bylo dlouho skryté. Ježíš všechny umlčoval, říkal, nemluvte o tom, kdo jsem, a najednou to můžeme aspoň na chvíli vidět. To by nám mělo dodat odvahu, to by nám mělo dodat sebejistotu pro naši víru. A otázkou je, jestli se to děje. No, odpovědí na to je právě ten následující text.
0: Proč je zde Eliáš a Mojžíš?
1: Je to zase důležitá společnost, která nese zaprvé eschatologický význam. Vidíme, že jsou to ty nejdůležitější postavy židovské, které vlastně se mají navracet v tom posledním čase. A zároveň vidíme, že to je společnost, která zasazuje Ježíše do kontextu. Pro Marka to je důležité ukázat, že Ježíš patří do té souvislosti starozákonních příběhů, že je součástí celého toho velkého příběhu vykoupení, který se započíná už ve Starém zákoně. To znamená, není to izolovaná postava, která by od nich byla oddělená. Vidíme, že učedníci ale stojí před tím velmi překvapení, na jednu stranu v radosti, na jednu stranu v bázni a chtěli by nějakým způsobem ten okamžik zastavit, chtěli by v něm setrvat a to není možné, protože týden má 7 dní a nejenom ten 7. a je vždycky znova nutné vrátit se zpátky, sestoupit dolů, sestoupit zase do toho údolí a to je to místo našeho života. To místo našeho života není nikdy na vrcholku, ale je to vždycky v údolí, do kterého musíme znovu sestupovat a tam prožívat svůj život.
0: Ale ještě před tím sestupem zaznívá hlas z oblaku: toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. A to neslyšíme v Markově evangeliu poprvé. Tato scéna nebo tento zvuk se už jednou ozval při Ježíšově křtu.
1: Je to vlastně jeden z těch silných motivů v Markovu evangeliu, který je tam poskrovnu, ale objevuje se v těch vypjatých okamžicích. Na začátku, uprostřed právě v tomto místě a na konci ve chvíli Ježíšova ukřižování. A je to opět hlas, který vlastně připomíná to, co nám bylo povězeno v samém počátku evangelia, a co možná všechny ty události mohly nějakým způsobem překrýt. Je to hlas, který přichází z nebe, to znamená, není možné mu odebrat tu autoritu, ten dopad, který ten hlas má mít. Je to jednoznačně autoritativní výrok. A zároveň vidíme, že ta Ježíšova cesta se neodchýlila. Od svého počátku neodešla někam, Ježíš neodbočil. Je to vlastně určité potvrzení toho, že v průběhu celých těch předchozích 8 kapitol Ježíš se držel té cesty, na kterou byl Hospodinem vyslán a že stále plní svůj úkol a že přesně tak, jak to vypadá, tak to i mělo vypadat a že to je cesta správná.
0: Když si ten výrok, který teď zaznívá z nebe, srovnáme s tím, který zazněl v 1. kapitole při líčení Ježíšova křtu, je zde rozdíl. V 1. kapitole je to hlas adresovaný přímo Ježíši. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Zatímco tady v 8. kapitole je hlas adresovaný učedníkům. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. V tom je velký rozdíl.
1: Je to výrazný posun a ostatně všechny tyto výroky, nejenom u Marka, ale i v ostatních evangeliích je velmi zajímavé sledovat právě z tohoto hlediska, ke komu ten hlas zaznívá. Například v tom případě Ježíšova křtu se evangelisté v tom rozcházejí. Každý popisuje tu situaci trochu odlišně a tím dostává jiné zabarvení. Někdy to slyší Ježíš, někdy je to hlas, který zní, někdy o tom vydává někdo svědectví, že takový hlas zazněl a že ho slyšel. Ale v rámci Markova evangelia to je posun a vlastně vidíme, že ta trojice těch vyznání má ten vnitřní vývoj. Poprvé je to něco, co se týká bezprostředně Ježíše a je to určeno jemu. Po druhé je to něco, co je určeno možná učedníkům, ale pravděpodobně spíše všem, protože je to hlas, který nemá přesného adresáta. Je určen každému, kdo ten výrok vlastně přečte, každému, kdo ho uslyší. A na konci zaznívá ten výrok jako vyznání, vyznání z úst člověka.
0: Tam to vyznává setník pod Ježíšovým křížem slovy ten člověk byl opravdu syn Boží.
1: Takže vidíme, že ten vývoj je tam znatelný a že to vlastně ukazuje ten vnitřní záměr a tu vnitřní dynamiku Markova evangelia. To je to, co Marek chce, to je to, co Markovi jde, co chce dosáhnout. Aby na začátku to slovo, které před námi vystává jako informace, jako něco, k čemu nemusíme mít žádný osobní postoj, se stalo naším vyznáním.
0: 8. verš říká, když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. A ta slava Ježíše samotného se také stala slavnými. To je takové vyznání, že stačí Ježíš.
1: Ono je to vlastně na jednu stranu potvrzení té významnosti a výlučnosti Ježíšovy role, která i u Marka v tom jeho civilním podání je nepopiratelná. Ježíš skutečně vystupuje jako postačující, jako ten, ke kterému není potřeba nic přidávat ani z minulosti a ani z budoucnosti. Zároveň to už signalizuje také ten návrat. Ten návrat od té slávy, od toho společenství napříč věky k té docela konkrétní situaci, ve které stojíme. K tomu, že nemáme jiné opory, než je ten přítomný Ježíš, že nemáme jiné opory, než jsme my sami a náš život, naše ruce, to, co děláme. A začíná tím vlastně už ten sestup. Čili obě dvě ty roviny tam stojí pohromadě.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o prvních 13 verších 9. kapitoly Markova evangelia. Když učedníci s Ježíšem sestupovali z hory, tak jim Ježíš přikázal, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. A evangelista zde říká, to slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. Co to znamená?
1: Tady pro to místo je podle mého názoru velmi důležité, v jaké situaci se vlastně odehrává. Je to rozhovor, který přichází po tak velkém zážitku, po takovém velkém okamžiku významném. A je to vlastně rozhovor, který nějakým způsobem není dobrý pro vývoj té situace, protože, jak záhy uvidíme, dole pod kopcem se děje něco, u čeho by učedníci měli být, měl by u toho být Ježíš. Je tam nějaká aktuální nouze a místo toho oni vlastně tráví svůj čas tím, že přemýšlejí, co to je vzkříšení z mrtvých. Jako kdyby ta podstata problému se přesunula z reality do nějaké teoretické roviny, do nějakého teoretického rozhovoru. Možná nám to trošku může připomenout ty muže, kteří přecházejí kolem zraněného v příkopě a mají plnou hlavu různých teologických myšlenek a možná konceptů kázání, a tak se už nedostává čas na to, aby se věnovali té nouzi, která je reálně přítomná. A myslím, že to je velmi důležitý spojovací most mezi právě Ježíšovým proměněním a mezi tím textem, který bezprostředně potom následuje, a to je to uzdravení posedlého chlapce. To znamená, spíš než jako pobídku k tomu, abychom se přidali k tomu rozhovoru a k tomu přemýšlení, si myslím, že v tomto místě je to naopak pobídka k tomu, abychom takové přemýšlení v tu chvíli nechali stranou a rozhlíželi se kolem sebe v té naší dnešní situaci, v té naší konkrétní situaci, v které jsme.
0: No ale přesto, tady učedníci vlastně už podruhé slyší o tom, že Ježíš vstane z mrtvých. On už v 8. kapitole přeci předpovídal své utrpení a mluvil tam o tom, že bude zavržen od starších velekněží a zákonníků, že bude zabit a po třech dnech vstane z mrtvých. Zajímavé je, že když čteme scénu proměnění nahoře v Lukášově evangeliu, tak tam je vysloveně napsáno, že Eliáš s Mojžíšem rozmlouvají s Ježíšem na té hoře proměnění o utrpeních, která jej čekají v Jeruzalémě. Takže ten motiv bolesti, utrpení, konce a přitom ne konce, ten je s tou scénou proměnění nahoře nedílně spojen.
1: Je to důležitý protipol k tomu, co vlastně nahoře proměnění se děje, protože mohlo by to trošku vyvolat pocit, že takový výstup do výšin je ta podstata křesťanství, že to je vlastně podstata toho, co máme dělat, o co máme usilovat. Dostat se z těch pozemských těžkostí a z těch nesnází, které nás svazují, někam nahoru a tam se octnout právě v tom prostoru toho vidění a toho vidění dál a hloubš, než jsme zatím byli schopni. Ale zároveň tady se vrací ten motiv. Je ukázáno, že ta hora proměnění nemůže být bez kříže, nemůže být bez Ježíšova ukřižování, jeho smrti. Jedině tak může být vzkříšení, jedině tak může být vyvýšení Krista. A ta souvislost je důležitá. To, že učedníci úplně nerozumí tomu, co to znamená, co znamená takové vzkříšení, co si pod tím mají představit, to není nic zvláštního, protože to ukazuje, že to je myšlenka, která není vůbec obvyklá ani v tom židovském kontextu. Někdy máme pocit, že to tak prostě nějak patří k Bibli, ale když čteme Starý zákon, tak vidíme, že těch pohledů na to, jak to bude s člověkem vypadat po smrti, je tam celé spektrum a ta myšlenka tělesného vzkříšení rozhodně nepatří mezi ty nejvlivnější nebo ty nejzastoupenější. Naopak, častá je ta myšlenka blízká určitému materialistickému pohledu na svět, ve které prostě smrtí všechno končí. Objevujeme tam náznaky myšlenek na to, že existuje nějaká zásvětní existence, která je ale nějakým způsobem neúplná nebo nekompletní, stínová, že to je utrpení vlastně vyplývající ne z nějakých muk, ale z toho, že člověk nemá tu potřebnou vitalitu, kterou měl v průběhu života, že zůstává jenom takovým stínem.
0: To se trošku podobá té řecké představě.
1: Což byla představa tehdejší doby poměrně rozšířená, ne určitě jenom řecká, ale samozřejmě pod vlivem také toho řeckého myšlení a řeckých představ. A také se tam objevuje myšlenka nesmrtelnosti, myšlenka toho, že člověk vlastně ve skutečnosti nemůže zemřít, protože život nemůže skončit a proto je smrt jenom určitou transformací.
0: To je vlastně trošku i přítomnost zde, když se zde objevuje Eliáš a Mojžíš jako živé bytosti.
1: Určitě a my ani v tom Novém zákoně nemůžeme úplně od sebe oddělit ty různé pohledy na to, co bude po smrti. Co je zajímavé je to, že oproti možná našemu očekávání ty zvěsti o tom, co čeká člověka po smrti, jak to bude konkrétně vypadat, co to bude znamenat, jsou vlastně docela marginální v rámci Nového zákona. Proto když někdy je křesťanství nebo obecně víra vnímaná jako lék na strach ze smrti, tak musíme říct, že v tomto případě je to lék ne úplně funkční. Ten, kdo hledá odpověď na otázky, co bude po smrti, ten tady uslyší místo nich spíš zvěst o tom, co máme dělat ve svém životě. To samozřejmě s tou smrtí a s naší budoucností úzce souvisí, ale rozhodně nevidíme nic takového, že by Nový zákon nebo písmo bylo nějakým neurotickým lékem na strach nebo na obavy ze smrti.
0: V té scéně se stupu z hory se objevuje ještě postava Eliáše jako předmět zájmu učedníků. Učedníci zde řeší to, co tvrdili zákonníci, že nejdříve před Mesiášem má přijít ještě Eliáš. Ježíš na to odpovídá, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo. Jak je to o něm psáno? Přiznám se, že moc tomu textu nerozumím.
1: Myslím, že tady Ježíš zase trochu upravuje nebo koriguje ty představy, které byly spojené s tím posledním časem a právě s těmi nejrůznějšími mesiášskými představami a eschatologickými představami, ve kterých se předpokládalo, že Eliáš přijde jako reprezentant obnovy. Buď jako sám určitá mesiášská postava, anebo jako příznak té mesiášské doby nebo té poslední doby, která přichází. A Ježíš říká, ano, to se stalo, je to už tady, je to už součástí té naší reality, v které žijeme, ale bylo to přehlédnuto, protože jste čekali něco jiného, čekali jste nějakou jinou podobu příchodu Eliáše.
0: On tady mluvil o Janu Křtiteli.
1: Je evidentní z toho kontextu, že ukazuje k postavě Jana Křtitele a že identifikuje vlastně Eliáše s tou postavou Křtitele. A ukazuje, že Křtitel, respektive Eliáš, vykonal své dílo, dílo, které vlastně působí a mění něco už v tomto světě, ale přitom nebylo přijato v celku, nebylo přijato jako něco, co je jasné a zjevné.
0: On ti vlastně říká, že i to dílo syna člověka bude takovýmto způsobem nepochopeno.
1: Samozřejmě nás to vede tímto směrem a myslím si, že to je správná úvaha, kdy Ježíš ukazuje na tu rozpornost toho. Už se něco děje se to zásadní, to světodějné, to nejpodstatnější a je možné to nevidět, je možné žít, jako by toho nebylo. A to je právě charakteristické pro ten mesiášský čas, čili ten čas, ve kterém žijeme už posledních 2000 let. Je to čas, ve kterém se to důležité už stalo a děje a je možné to nevidět a žít, jako by toho nebylo. Ta eschatologická změna, ten zásadní zlom, vlastně reprezentuje určitou změnu v tom ohledu, že nebude možné žít, jako by toho nebylo. Ale není to kvalitativní změna, není to něco nového, co se přidá k Ježíšově slovu, k Ježíšově dílu, k jeho cestě. Není to něco, co změní úplně to, co Ježíš přinášel. Jenom se z toho stane věc, která nebude skrytá, ale bude zjevná všem.
0: No ten základní problém, který u syna člověka nebude pravděpodobně rozpoznán a pochopen, je jeho utrpení a opovržení, kterého se mu dostane.
1: A to je věc, která bude provázet každého, kdo se k synu člověka přizná jako k tomu rozpoznanému, jako k tomu, který skutečně v plnosti reprezentuje to přicházející, to podstatné, to důležité. Každý, kdo se přizná svým vyznáním, kdo se přizná svým životem ke Kristu, ten na sobě ponese stín toho opovržení. A ten se bude objevovat v náznacích, na počátku třeba v docela jednoduchém náznaku toho, že se člověk bude cítit nepatřičně v situaci svého křtu, když se na něho všichni budou dívat a stane se vlastně podílníkem určitého utrpení, které vychází z toho hledění na ponížení člověka. Protože i když křest vnímáme jako slavnou událost, tak v sobě ten prvek ponížení a smrti nese. Je to věc, která prostě obsahuje ten prvek v sobě. Zvlášť viditelné je to v těch tradicích, které křest konají viditelně, případně nějakou formou, která je nápadná. Moje vlastní tradice, tam je to velmi běžné a zažíváme to, když konáme křty venku, ve Vltavě, kolem je spousta lidí a dívají se, co se tam děje, tak tam není možné ten prvek ponížení a určitého břemene překrýt nějakou církevní slávou. Tam je viditelné, že to vlastně je nesení kříže. Tam to začíná a bude to probíhat dál v průběhu života, protože zkrátka

Pokračovat ve výkladu Markova evangelia budeme v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Pořad můžete ke kořenům najdete na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

vysíláním Rádia 7 otevíráme poslední hodinu v pondělí 25. května. Zbývá nám tedy 60 minut vysílání, který vás bude provázet Pavel Kol. Tyto minuty naplní například čtení na pokračování knížka Muzikant na jezeře. Již po šesté ji otevře Vladimír Hauser. Počkejme si na ní čtvrt hodinky.

0: Pane, voláme, přijď, použij si nás, z něho od skupiny Adoráre, s Pavlem Helánem přilétnou Hradci a pak se vypravíme za muzikantem na jezeře.
1: Šel jsem

čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Minule jsme otevřeli povídku Noční výpravčí. Vypráví ji mladý muž, který každý rok přijíždí na nádraží v Jedlové, kde přespává a vzpomíná na svého otce. Otec byl strojvůdcem, který zde tragicky zahynul před lety při srážce vlaků. V noci přišel za vypravěčem podivný kocour a zavedl ho do kanceláře výpravčího. Je to zvláštní výpravčí. Tvrdí, že očekává noční vlak. Žádný vlak ale podle jízdního řádu nejede. Jaký je příběh výpravčího se smutnýma očima, to čte Vladimír Hauser.

Výpravčí byl až doteď tak trochu napružený, najednou to z něj ale částečně spadlo, pohodlně se opřel a začal vyprávět. Nastoupil jsem tady jako výpravčí hned po vojně, to bylo ve 64. roce. Tenkrát jste si nemohl moc vybírat, šel jste, kam vás přidělili. Já jsem byl svobodný, tak mi bylo jedno, kam půjdu. A v Jedlový bylo volné místo. Pro mě za mě třeba Jedlová, řekl jsem si. Nad touhle kanceláří je sice byt pro výpravčího, jenomže já jsem chtěl bydlet někde mezi lidma, tady totiž není nic než nádraží. Tak jsem si našel podnájem v dolním podluží a tam jsem se taky po dvou letech oženil. A pár let na to jsme tam koupili domek. Na téhle stanici mi bylo docela dobře. Brzo jsem totiž zjistil, že se tady člověk nenudí. Přes den tu pořád něco jezdí a tak vám pracovní doba uteče, ani se nenadějete. S každým fírou prohodíte pár slov, než zase odjede, pozorujete cestující, jak přijíždějí, čekají na další vlak a zase odjíždějí. Prostě máte na co koukat a to je fajn. Mezi fírama jsem měl pár oblíbených, co si rádi povídají. Takovej byl třeba Jandera, co jezdil mezi Rumburkem a Děčínem. Nějak jsme si padli do oka. A on, i když bydlel až v Roudnici, tak za mnou jednou, když měl volno, přijel jsem do Jedlový. A tady jsme seděli v nádražní krčmě, bavili se o všem možným a já jsem měl pocit, že jsem po dlouhé době našel kamaráda. Výpravčí se celou dobu, co povídal, díval směrem ke stěně, na který visely jízdní řády a nějaký azmboňácký směrnice nebo co, akorát, že nekoukal na ty lejstra. Jeho zrak šel skrz ně a přes stěnu až do nádražní krčmy, kde tenkrát seděl se strojvůdcem Janderou. Janderou? To snad není možný. Jandera? Říkáte Jandera? Tak se jmenoval? Můj táta byl Jandera a jezdil s motorákem přes Jedlovou a o zdejším výpravčím se občas zmínil. Andrejevič, to jméno si pamatuju. Nejmenujete se náhodou Andrejevič? Jo, to jsem já, odpověděl výpravčí, ale nijak se tomu odhalení nedivil. Říkal jsem si celou dobu, že se tady s váma bavím, jako bych vás znal. Jste mu podobnej, Vláďovi Janderovi. Vy jste ten kluk, co ho Vláďa občas vozil sebou, že jo? Jako byste tátovi z oka vypad. Zmlknul a až po chvilce ze sebe vysoukal, vy mi to nikdy neodpustíte, ale jestli mě ještě chvíli vydržíte poslouchat, tak to třeba aspoň pochopíte a já budu ten nejšťastnější člověk na světě. Teď jsem se ztratil. Proč bych ho měl přestat poslouchat? A co bych mu měl nebo spíš neměl odpustit? Když to byl přece ten výpravčí, který si s mým tátou vždycky povídal, když jsme zastavili v Jedlový a pár slov prohodil pokaždý i se mnou. Mluvili spolu s tátou jako nejlepší kamarádi. A právě v tu chvíli se mi to v hlavě všechno spojilo. Jako když v autě zařadíte rychlost a pustíte spojku. Ty zubatý kolečka zapadnou přesně tam, kam patří. Najednou jsem měl před očima tátu v kabině vlaku, jak se oknem dívá na přicházejícího výpravčího, tohle výpravčího, Andrejeviče, s úsměvem se otáčí ke mně a povídá, to jsem zvědavej, co pro mě má Andrejevič zase za novinky, on má pokaždý něco zajímavého. Jo, byl to ten samej Andrejevič, co teď seděl přede mnou. Akorát jedna věc na něm byla jiná. Kromě toho, že červenou čepici mýval na hlavě a ne na zdi, měl tenkrát takový živý, veselý oči.

Byl jsem neskutečně zvědavý, jak to jeho vyprávění bude pokračovat. A taky jsem mu to řekl. On se ale i po mým ujištění, že si ho opravdu chci vyslechnout, tvářil dost neurčitě a povídat začal až po chvilce. Tak teda bylo to 8. června, na den přesně jako dneska, a dokonce to byl taky pátek. Rok 79. Měli jsme tenkrát se ženou nějaký problémy, teda vlastně dost velký problémy. Byli jsme spolu už 16 let a celkem nám to vždycky klapalo. Žádná idylka, ale v podstatě to bylo dobrý. Ona ale tenkrát začala být taková podrážděná, na všechno ocekávala a nic jí nebylo po chuti. Nevěděl jsem, co se děje. Ženská vám takové věci neřekne a čeká, že na to přijdete sám. A co byste řekl? Chlap v tom byl. Do někoho se zakoukala. A už pro ní nebylo důležitý nic, co se týkalo nás dvou. Neříkám, že jsem na tom neměl taky svůj díl viny. Jí asi připadalo, že se o ní moc nezajímám. A je pravda, že jsem jí málo kdy někam vytáhl. Většinou jsem přišel domů a byl jsem rád, že jsem rád. A pro ženu to byla nuda. Pak potká mladšího, rozvedenýho, který je z ní celý na větvi a má na ní fůru času. A jí to samozřejmě přijde zajímavější než furt ty stejný večery s opotřebovaným výpravčím. Dělal v zahraničním obchodu a já vůbec nevím, jak se takový člověk vzal zrovna tady v Podluží. Chodil v kravatě, vždycky celý vymydlený. A ženě pořád nosil nějaký dárky, ke kterým se normální člověk nedostane. No, to jsem vám ale povídat nechtěl. A vás to ani nezajímá, víte? Tak se nezlobte. To teda trefil hřebík na hlavičku. Nechápal jsem, proč by mě zrovna tohle mělo zajímat, jenže když už jsem mu řekl, že si ho poslechnu, tak jsem mlčel a poslouchal. Jenže ten pátek 8. června se mi tohle všechno honilo hlavou a bylo to hodně živý, protože to byly teprve 2 dny, co jsem se o tom chlapovi dozvěděl. Asi chápete, že jsem z toho byl úplně špatnej a v práci jsem se moc nesoustředil. Takhle jsem teda přetrpěl celý pátek. Byla už tma a mě čekal jenom ten poslední noční vlak. Domů jsem se ale nechystal, nijak zvlášť se mi tam nechtělo, to je jasný. A spát, že budu na gauči, co je tamhle vedle. Na něm jsem přespával pokaždý, když jsem končil takhle pozdě v noci a neměl tady zrovna auto. Starší MBčko jsme tenkrát měli, takový temně tyrkysový, jestli si tu barvu pamatujete. Bez auta jsem se totiž neměl jak dostat domů. Ten pátek jsem tu sice autem byl, domů jsem ale nechtěl. Bylo to na mě trochu moc dlouhý. Tak jsem se napil čaje a čekal jsem, jestli se konečně dostane k něčemu zajímavému. Čekal jsem na ten vlak a furt myslel na to, jak se mi to doma podělalo. Pak jsem zaslechl vzdálený zvuk dýzlu, který se přibližoval. Vyšel jsem ven a uviděl světla. Nejdřív všechny 3. Jak ten vlak vyjížděl do stanice, tak zaslo to dálkový, co je nad kabinou, protože stanice je osvětlená lampama a dálkový světlo je zbytečný. Ale to vy víte, když jste ten vlak taky párkrát řídil. Přikývl jsem. Dálkové světlo se vždycky zhasíná, když se vyjíždí do osvětlené stanice, aby neoslňovalo cestující a výpravčího. Vláďa Jendera jezdil vždycky na čas, pokračoval výpravčí. A tenkrát tady taky zastavil přesně ve 39. Motor nechal puštěnej na volnoběh a já jsem šel k němu, abych s ním prohodil pár slov. Vláďa hned poznal, že nejsem ve svý kůži, a taky se mě na to zeptal. Já jsem moc hovorný nebyl, ale on se nedal a povídá, povyprávíš mi to v klidu, já za tebou někdy v týdnu přijedu. Jenže on už nepřijel. Ani v týdnu, ani potom. Dal se mu odjezd, on se rozjel,
a já se vrátil do kanceláře. Sotva jsem stihl postavit na čaj, když jsem uslyšel. Andrejevič se odmlčel a na sucho polknul. Všiml jsem si, že má najednou vlhký oči. Uslyšel jsem ránu a ten nezaměnitelný kovový zvuk, jak se něco velikýho a těžkýho bortí. A pak ticho. Hluboký, zlověstný ticho. Rozrazil jsem dveře a vylítnul ven, jen tak v košili. Sako, který jsem si pár vteřin předtím sundal, zůstalo na věšáku. Byla zima, zrovna jako dneska, ale já jsem ji necítil. Pádil jsem jako o život tam, co se hned za výhybkou dělí koleje na Lípu a na Děčín. A tam to bylo. Janderův motorák tam tiše stál. Dálkový světlo, který rozsvítil, když vyjížděl, pořád ještě svítilo, jenomže v takovým nepřirozeným úhlu. A v té záři bylo matně vidět něco, co tam být nemělo. Jak jsem se blížil, rozeznával jsem obrysy lokomotivy. Byla to 458, zabořená hluboko do motoráku. Nákladák od Lípy, naražený ve Vláďovým motoráku. Několik okamžiků mi trvalo, než jsem pochopil, na co se to dívám. Tady se srazily dva vlaky, ale Andrejevič zase polkl. Polkl znova. Bylo vidět, jaký úsilí vynakládá, aby mohl pokračovat. I já jsem mlčel. Šrotovalo mi to v hlavě, jak mi postupně docházelo, co mi tady Andrejevič vypráví. Jenže jak se do prkínka Vláďa odstnul na koleji na Lípu, když měl jet na Děčín, pokračoval. A v podstatě hned jsem znal odpověď. No jo, dyť já jsem mu nepřehodil výhybku, jak jsem byl dneska celý den mimo. Tohle mi prolítlo hlavou během posledních metrů, než jsem doběhl tam, co byla kabina motoráku. Ta tam teda teď už nebyla. Byl tam motor té nákladní lokomotivy. Dovnitř se dalo vlíst leda zadem, tak jsem běžel prázdným vozem dopředu a začal rumplovat dveřma kabiny. Teprv po nekonečně dlouhý chvíli jsem je otevřel. Andrejevič zase zmlkl a já jsem se přistihl, jak se mi rozostřuje zrak a chce se mi zvracet. Vláďovi jsem už pomoct nemohl. Víc toho ze sebe Andrejevič nedostal. Rozbrečil se. A já už jsem nepotřeboval slyšet víc. Vždyť ty jsi mi, ty vole, zabil tátu. Měl jsem z toho chutí Andrejeviče zaškrtit. Nepřehodil výhybku. Kdyby dělal svoji práci, tak tady táta dneska byl. Můj nejlepší usměvavý táta, který mi ještě dneska tak chybí. Já ho snad zabiju. Jo, přesně to udělám. Jenom ještě nevím jak. Asi hodně pomalu a s gustem. Před očima jsem měl černo, nekonečný černo. Nevím, jak dlouho jsem bojoval s touhou na něj skočit, jenže pak jsem zase zaostřil a spatřil jsem ho, Andrejeviče. Po tvářích mu tekly slzy. Nevím proč, ale najednou jsem myslel na to, kolikrát já jsem udělal chybu. Akorát, že moje chyby nemohly ohrozit ničí život. Firma na nejvejš přišla o pár peněz. Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že chyby dělá každý a že Andrejevič léta poctivě vypravoval vlaky tak, že všechny bezpečně odjeli. Až na ten poslední. Jenomže zrovna v něm se zabil můj táta. Tohle všechno se ve mně pralo a já jsem nebyl schopný k tomu zaujmout nějaký rozumný postoj. Bylo toho na mě moc a potřeboval jsem čas, abych to strávil.

0: První se vzpamatoval Andrejevič. Aspoň do té míry, že mohl mluvit. Tak, teď víte, jak to bylo. Musíte mě strašně nenávidět. A já se vám vůbec nedivím, jsem na tom stejně. Taky se nenávidím. Měl jsem Vláďu rád a zabil jsem ho. A vás jsem připravil o tátu. Jo. Přesně tak to je, říkal jsem si. O to víc mě udivovalo, že zuřivá nenávist, kterou jsem k Andrejevičovi cítil, zvolna slábne a na povrch se dare jiný pocit. Neuměl jsem ho pojmenovat, mělo to ale co dělat s tím, že žít celý ty roky s takovou levinou, to musí být na palici. To je větší trest, než si zaslouží někdo, kdo udělal chybu, protože měl jen jednu hlavu a ta zrovna měla větší starosti, než si já umím představit. Ta nenávist a vztek tam ale pořád byly. Až po chvilce a po velkým přemáhání jsem ze sebe vypravil: nevím, co chcete, abych vám na to řekl. Ale že bych vás ale nenáviděl, to není úplně přesný. V prvních okamžicích se to nabízelo, to nechci lhát, byl to přece můj táta. Opatrně jsem vážil slova, jak jsem se díval do jeho tváře plné bolesti a zároveň i očekávání. Ale myslím, že jste si prožil svoje a nebylo by fér bejt na vás hnusnej. Sám jsem nevěřil, že jsem něco takového dokázal říct. Jenže jsem to fakt řekl a nedalo se to vzít zpátky. Výpravčímu se viditelně ulevilo a povídal: ne, že by vám to nemělo být jedno, ale mě po tomhle průšvihu už nenechali dělat výpravčího tak jako do té doby. Přeřadili mě na noc a jediný vlak, který vypravuju, je tenhle noční. To jsem vám ale už říkal, ne?
1: Jo, říkal. Ale vysvětlete mi, o jakým vlaku to mluvíte. Támhle ten jízdní řád, ukázal jsem na lejstro na stěně, říká, že poslední vlak z téhle stanice jede ve 9:45, potom už nic.
0: Andrejevič se na mě nechápavě podíval. No, na jízdním řádu není, to máte pravdu. Ale on jezdí. Každý pátek ve 23:39 přesně. Ještě nikdy se nespozdil ani nevynechal. Pokaždý je tady přesně na čas a já ho mám vypravit.
1: Teď jsem zase nechápal já. Vlastně jsem nechápal už delší dobu.
0: Jenomže, abych mu mohl dát odjezd, tak to by ho musel mít kdo řídit. Že mi to v mým chápání moc nepomohlo, je vám asi jasný. Zkusil jsem logiku z mýho pohledu neotřesitelnou. A jak se sem takovej vlak dostane, když říkáte, že ho nemá kdo řídit? Kde teda je ten strojvůdce, který s ním přijel? Andrejeviče můj dotaz jednak trochu pobavil a jednak mu nejspíš vůbec nerozuměl.
2: Nevím, mně to nikdy nepřišlo divný, tak jsem potom nepátral. Proč vás to zajímá?
1: No jo, vlastně. Proč by mě mělo zajímat, jak na nádraží přijede vlak bez strojvůdce? Mávnul jsem rukou, jakože to není důležitý, a Andrejevič pokračoval: víte, ale co vždycky trápí mě, jak ten vlak odsud bez fíry odjede. A on neodjede, to totiž bez fíry nemůže.

0: Konečně řekl něco, co dávalo smysl. Aby vlak odjel bez strojvůdce, to je zřejmě dost těžký i v tak absurdním příběhu, jako je ten jeho. Andrejevič pokračoval. Jenže já ten vlak vypravit potřebuju. On tam stojí a čeká a já mu nemůžu dát odjezd. Teda můžu a taky jsem to už zkusil, jenomže vám určitě nemusím vykládat, že to nebylo k ničemu. Bez fíry prostě neodjede. Ujistil jsem ho, že mi to zní naprosto logicky. Pořád jsem ale nechápal, co se teda stane, když ten vlak neodjede. Za ty roky by se mu tady na nádraží muselo nakupit pěkných pár vlaků, co neodjeli. Hodně přes 500 motoráků odhadem. Já jsem ale neviděl ani jeden. Bodeť by taky on takovej nesmysl. Nádraží, když jsem jim procházel, bylo zrovna tak prázdný, jako je teď. Tím jsem si jistý. Když jsem se ale na to Andrejeviče zeptal, zatvářil se zmateně. No, já když vidím, že fíra není, tak se vrátím do kanceláře. A když pak vykouknu na kolejiště, ten vlak už je fuč. Přijede zas za týden. To bylo jak s kozou na ledě. Andrejeviče zajímalo jenom to, že s tím vlakem nemá kdo odjet, což je určitě chválihodný. Nakonec on je vypravčí, no ne? Jenže se vůbec nedivil, jak se to stane, že ten vlak tam pak není. Kam ten motorák zmizí a jak? Vypaří se? Vstřebá se? Vyběhne z lesa trpaslík a s tím vlakem odjede do díry v nejbližším pařezu? Něco mi tady unikalo. Něco, co Andrejevič považoval za přirozený, takže to nedokázal vysvětlit a vlastně ani nechápal, na co se ptám a proč. Uznal jsem, že nemá smysl se vyptávat dál. Andrejevič se odmlčel a pak se napil čaje, co už byl skoro studený. Viděl jsem, že mi chce něco říct, ale že se nejdřív musí odhodlat, tak jsem čekal. Trvalo mu snad půl minuty, než vyhrkl: vy byste s tím nemohl odjet? Vylítlo to z něj tak rychle, že jsem si to v hlavě musel přehrát znova a pomalejc. Teprv pak jsem tomu porozuměl, teda rozeznával jsem ty slova, ale nechápal jejich smysl, jestli mi rozumíte. Andrejevič určitě nemyslel, že bych já... A nakonec, proč ne? Už nějakou dobu mi tady vykládá věci, které by každému příčetnému člověku, a já jsem se za jednoho pořád ještě považoval, byly naprosto nesrozumitelné. Tak proč by nemohl chtít, abych odjel s tím jeho vlakem? Pro jistotu jsem se ho ale zeptal, jestli opravdu řekl to, co jsem slyšel.
1: Ale jo, slyšel jste dobře. Říkal jste přece, že jste to už řídil. Já vím, je to dávno, do toho se ale rychle dostanete. Nemůže to být těžší, než řídit auto. Navíc vlak přece nemá volant, ne? Jede tam, kam ho koleje vedou. A ani byste s tím nemusel jet daleko. V Kamenici to necháte na odstavný koleji, já mezi tím zavolám Krupičkovi, co tam dělá výpravčí, ať vás čeká. A nebo víte co? Vy s tím motorákem přijedete zas zpátky. Stejně jste odsud teď v noci nikam jet nechtěl, že ne? Kdy jste přijel? Dneska? Tak to se určitě budete chtít vrátit. A na to nepotřebujete nádraží s odstavnou kolejí. Vrátit se můžete odkudkoliv, třeba hned z Kytlice. Tak co myslíte? Půjde to?
0: Ten chlap se mi snad zdál. Jemu vůbec nepřišlo divný po mně chtít, abych řídil nějaký vlak, který podle všeho přijížděl jenom do jeho hlavy. On se mnou mluvil, jako bych mu to už skoro slíbil, a teď si se mnou jen ladil technický detaily. Abych konečně ukončil tohle nesmyslný téma, souhlasil jsem, že mu ten vlak teda odvezu. Umíte si představit, jak jsem se musel soustředit, aby na mě Andrejevič nepoznal, že si myslím, že mu hrabe a že žádný noční vlak neexistuje. Asi si říkáte, proč takový ohledy k někomu, kdo mi zabil tátu. Taky mě to napadlo. Jenže pak jsem přišel na to, co k němu cítím. Bylo mi ho líto. Jo,
1: zabil mi tátu a mě ho bylo líto. Asi jsem divnej.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu dodal Jonatan Kaleta.
1: Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl.

Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil.

Bůh ho má mnoho podob. Jaká je ta naše? Jak ho známe? Jak ho prožíváme? Píseň To je můj Bůh zní teď v podání skupiny KSP Music.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Minuta se počítá, chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Blížíme se k půlnoci, v ní se uzavře večerní vysílání Rádia 7, který nás provázel Pavel Kol. Je tu ještě třeba Jindra Černohorský a další písně, které se nám vejdou do půlnoci. Od mikrofonu se loučí, dobrý poslech přeje Pavel Kol a po půlnoci už s vámi bude Broňa Procházková. Příjemnou a klidnou noc.
2: Jako vodopád, co o skálu se tříští,

S půlnocí začíná úterý 26. května a na Rádiu 7 začíná noční vysílání, u jehož poslechu vás ráda vítá Broňa Procházková. Než s první písničkou do toho nočního vysílání vklouzneme, tak se pojďme podívat, co je nachystané k poslechu, co nás v něm čeká. Za 15 minut začíná relace Světem Bible. Který zdroj si vyberete pro rozhodování ve svém životě a na jakém základu postavíte svou budoucnost? Právě na tuto zásadní volbu se zaměří další pokračování pořadu Světem Bible, ve kterém otevřeme 10. kapitolu starozákonního proroka Zachariáše. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho přinášíme ve 12:15. Mezi jednou a druhou repríza pořadu Kudy kam. Dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl. Ten druhý přiběhl jen tak přes den a z textu je vidět, že opravdu chtěl vědět, co proto má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat tímto příběhem, můžete přemýšlet spolu s Markem Prosnerem v pořadu Kudy kam po 13:00. Ve 14:15 čteme na pokračování z knihy povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser bude pokračovat ve čtení povídky Noční výpravčí. Ve 15:00 relace Klíčové slovo, tentokrát o sebelítosti. Jak pracovat s litováním sama sebe, zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v Klíčovém slově ve 15:00. Na uplynulou neděli připadal svátek letnic. Jak souvisí s jarními židovskými svátky, budeme rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou ve 14:15. V přehledu pořadů se dostáváme až k ranním hodinám. V 17:00 je tu relace Uši k duši o rituálech. Co se stane ve chvíli, kdy zapomínáme na rituály a jejich důležitost ve struktuře života a proč je dobré se k ním vracet? O tom Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem od 17:00. A o 17:30 je tu Kaleidoskop, který bude o biodiverzitě s biologem Milanem Hluchým.

0: Vítejte u poslechu relace Světem Bible. Prostřednictvím výkladu teologa Johna Vernona McGeeho odhalíme, jak lidskou nestálost a nebezpečí falešných duchovních směrů překonává příchod Mesiáše jako pevného úhelného kamene. Ten dává celému lidskému snažení smysl a sílu k životu. Čteme z 10. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Když jsme v závěru minulého pořadu, milí posluchači, otevírali 10. kapitolu Zachariášova proroctví, končili jsme slovy o lidu bez pastýře. Lid bloudil bez pastýře a nebylo to proto, že by pastýřů nebylo. Uprostřed Izraele byli pastýři, ale zpronevěřili se svému poslání. Proto se hned v dalším verši Pán Bůh proti těmto pastýřům obrací. Čtu 3. verš 10. kapitoly Zachariášova proroctví. Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. K jakým pastýřům se to Hospodin obrací, když ukládá Zachariášovi zvěstovat tato slova? Kdo jsou ti kozlové? Náš doktor Vernon McGee vzpomíná na tomto místě svého výkladu na svou zkušenost z práce na jatkách. Pracoval tam určitou dobu přímo na tom místě, kde je přivezen dobytek a zabíjen. Byla to práce nečistá a svým způsobem krutá. Ze všeho nejhůř na něho prý působil starý kozel, který tam taky pracoval. Vždycky, když byla dodána nová zásilka ovcí, poslali starého kozla se zvoncem na krku na rampu. Ovce se bez rozmýšlení pustili za ním a ten kozel je vedl až k místu, kde byla zvířata porážena. Tam kozel ustoupil stranou a ovce pokračovaly na porážku. Zakročím proti kozlům, říká Pán Bůh v našem textu. Pastýři a kozlové, to byly dva zdroje zla v Izraeli. Pastýři, můžeme rozumět falešné proroky, kteří položili důraz na nadpřirozené jevy a obrátili se k okultismu, začali sloužit satanovi. Kozlové, to byli vůdcové izraelského lidu, kteří lid vedli právě k těmto falešným prorokům. Nebylo v té době v Izraeli mnoho těch, kteří by lid nasytili jasným, střízlivým, pravdivým Božím slovem. Proto Pán Bůh vzplanul hněvem proti představitelům svého lidu a sám se rozhodl navštívit izraelský národ. A lid bude proměněn. Místo stáda, které se snadno a bez rozvahy nechá vést, a tedy i svést, se tu objevuje válečný kůň. Na tomto místě už obraz koně neznázorňuje sluneční božstvo nebo jeho symbol, ale je obrazem Hospodinovy válečnické síly. Pán Bůh se dává do boje a za svou věc nechává bojovat svůj proměněný lid, judský dům.

Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. A teď 4. verš 10. kapitoly. Od něho je cimbuří, od něho je stanový kolík, od něho válečné lučiště, od něho pochází i každý zotročovatel. Tento 4. verš 10. kapitoly a verše následující označuje doktor Vernon McGee za mesiášské proroctví. Prorok ve 4. verši se dívá do budoucnosti, k příchodu mesiáše, a hned poté, co cituje 4. verš, který jsme si právě přečetli, se náš učitel ptá, od koho mají pocházet ty vyjmenované věci. Od koho pochází to cimbuří, nebo v anglickém překladu v některých textech je možno číst úhelný kámen. Od koho je stanový kolík a od koho přichází lučiště? A kdo je tím cimbuřím, kolíkem a lučištěm? Tyto věci přicházejí od Hospodina a jsou obrazem přicházejícího mesiáše. Cimbuří, jak překládá ekumenický překlad, nebo úhelný kámen, nebo klín? Co to bylo za kámen? Snad kámen, který uzavíral klenbu. Dvě zdi se ve své horní části k sobě postupně nakláněly, nebo dvě části jedné zdi, až byly nakonec spojeny tímto svorníkem, tímto klínem, klínovým kamenem. Dokud tam tento kámen nebyl, musel být obě zdi podepírány nějakým lešením, nějakou podporou. Ale ve chvíli, kdy byl svorník vložen, klenba získala pevnost. A tak tento klínový kámen dal celé stavbě pevnost, smysl. Klínový kámen nebo úhelný, úhlový, rohový kámen je možno vyložit ještě jinak. 16. verš 28. kapitoly proroka Izajáše. Toto praví panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen. Kámen osvědčený, úhelný a drahý. Základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. K tomuto slovu se vrací i apoštol Petr, když je cituje ve 2. kapitole své první epištoly, verše 6 až 8. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu byli také určeni. Izajáš chápe úhelný kámen jako kámen základní, na němž celá stavba spočívá. Ten stával obvykle v rohu budovy a nakláněl tu budovu dovnitř, aby se nerozpadla směrem ven. I když se toto pojetí zdá protikladné k onomu původnímu, smysl je tentýž. Ať už úhelný kámen patří nahoru, to by byl ten klínový kámen, anebo do základu, je to kámen, který celé stavbě dává pevnost. A tím i smysl, protože nepevná stavba je k ničemu, je nebezpečná. Takže je to nejdůležitější kámen, který celou stavbu drží pohromadě. A tímto kamenem je Pán Ježíš Kristus.

Zastavme se ještě na okamžik u obou citovaných textů, které hovoří o tom úhelném nebo úhlovém či klínovém kameni. Mezi Izajášem a Petrovou epištolou spozorujeme rozdíl v závěru toho prorockého výroku. Zatímco Izajáš říká, kdo věří, nemusí spěchat, Petr cituje, kdo v něj věří, nebude zahanben. A tento rozdíl vznikl při překládání Izajášova proroctví do řečtiny, do takzvané Septuaginty. Nově zrozená církev v počátcích našeho letopočtu běžně používala septuagintní text, ten řecký text, protože řečtina byla rozšířena po celém římském impériu. A tak se stalo, že Petr citoval podle tohoto řeckého textu Izajáše, kde bylo zaměněno písmeno v hebrejském originále. Tento smysl je evidentně pravdivý, kdo věří, nebude zahanben. Stejně tak je dobré slyšet i ten původní Izajášův výrok. Kdo věří, nemusí spěchat, nebude kvapit. Skutečně, věřící člověk, který důvěřuje Bohu, důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, přijal ho jako svoji skálu v životě, ten nemusí nic uspěchat. Písmo nás učí, že máme mít na paměti věčnost. Máme mít na paměti, že nad naším životem bdí sám Bůh, který je věčný a který věčností měří i hodnotu všech věcí. Dnes se poměrně často stává, že se do čela různých skupin v církvi dostávají lidé teprve nedávno obrácení. Lidé, kteří se teprve nedávno setkali s evangeliem. Je dobře, když takoví lidé jsou vyzbrojováni a připravováni pro službu druhým a do té služby přiměřeně zapojováni. Ale není dobře, když jsou ve vrcholových vůdčích pozicích. To je v rozporu se slovem apoštola Pavla na počátku 3. kapitoly 1. epištoly Timoteovi. Je to v rozporu s duchem práce Pána Ježíše Krista, který svoje učedníky nejprve připravoval, učil, trénoval, než je poslal s plnou zodpovědností vést církev. A tak se dá říci, že kdo příliš spěchá v církevní práci, snadno vnáší cizího ducha mezi boží lid. Nutno poznamenat, že se tady nedá stanovit čas. Rok? Je to málo nebo moc? 10 let? Je to málo nebo moc? Náš John Vernon McGee se na tomto místě znovu vrací k otázce okultismu. Zřejmě ho tento problém velice tížil. Mnozí lidé si problém okultismu nepřipouštějí, protože se považují za příliš inteligentní pro takové pověry. McGee připomíná řeckou civilizaci, o jejíž inteligentní vyspělosti celkem nelze pochybovat, alespoň ve srovnání s předchozími staletími. Přesto měli své delfy. O pohybech řecké armády, o svržení či nastolení nové vlády často rozhodl způsob, jakým kněží v Delfách vysvětlovali pohyb listů na stromech nebo jiné úkazy. Tady nešlo jenom o pověru. V okultismu vůbec nejde jen o pověru. Tady jde o oblast toho zlého, tady jde o špatný zdroj v našem rozhodování. Je potřebné stát na úhelném kameni. Je potřebné obracet se ke správnému zdroji, k Božímu slovu a k Pánu Ježíši Kristu. Ti lidé, kteří otevřeli své nitro okultismu, vesměs už někdy ve svém životě slyšeli Boží slovo, setkali se s evangeliem, ale svým způsobem se k němu obrátili zády, nebo se snažili podrobit je svým zkušenostem v rámci okultismu, znásilnit Boží slovo, vysvětlit je tak, aby jejich okultní praktiky mohly být zachovány, protože fungují. A tak ty, kteří odmítnou pravdu, Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřil lži. Podle 2. epištoly Tesalonickým, 11. verše 2. kapitoly, a to platí až dodnes. Setkala jsem se s lidmi, kteří mi obhajovali některé věci z oblasti okultismu, citáty výroků Pána Ježíše anebo apoštola Pavla.
anebo dokonce starým zákonem i verši z žalmů. Záleží na našem vztahu k úhelnému kameni, k Pánu Ježíši Kristu, tak, jak ho vidíme v kontextu celého písma. Buď na něm budeme pevně stát, anebo se on na nás svalí a rozdrtí nás. O tomto drtícím kameni, tedy kameni soudu, mluví kniha Daniele ve 2. kapitole. Mluví o tom i sám Pán Ježíš ve 4. verši 21. kapitoly Matouše. A tak bych si moc přál, abychom se vždycky nepochybně, nepohnutelně vraceli k pravdě psaného Božího slova písma svatého, k pravdě, která stojí na Pánu Ježíši Kristu.

Zachariášova kniha, tedy jeho proroctví, ale hovoří nejen o úhelném kameni, nebo nejen o cimbuří, které obvykle stávalo v rohu hradeb, nebo na určitých spojovacích místech. Čtvrtý verš 10. kapitoly, u kterého jsme se zastavili, pokračuje obrazem stanového kolíku. A to je taky zajímavý obraz. Táborníci stanový kolík dobře znají. Připevňují jim svůj stan k zemi, aby ho nevzal vítr anebo jiné vlivy. Aby stan byl dobře napnutý a snášel třeba i déšť. Když Izraelci putovali pouští, připevňovali stanovými kolíky k zemi nejen své příbytky, ale i stánek úmluvy, tedy jakousi malou podobu chrámu. Zachariášovo proroctví používá obraz stanového kolíku pro Pána Ježíše Krista. Není to divné? My bychom možná leckdy cítili, že se máme povznášet k oblakům, letět na křídlech víry, ničím nezadržování. A tady čteme o přibití k zemi. Dobře tomu slovu naslouchejme. Je pravdou, že patříme nebeskému království, že jsme vykoupeni ze země, že máme žít pro nebe, žít z duchovních zdrojů. Ale zatím jsme na zemi, máme žít na zemi, dokud jsme tady. Na zemi budeme žít tak dlouho, dokud nás Pán Bůh ze země neodvolá. Jistě by bylo příjemnější ze země odejít, zapomenout na všechna omezení, která nás tady svazují, zapomenout na nemoci, na trápení, na konflikty a napětí, nebo na nepříjemné zákony tohoto světa. Ale to nejde. Nejde to tak jednoduše. My máme úkol být tady na zemi a tady být něčím. Je naší povinností přijímat pozemský život se všemi jeho těžkostmi a nesnázemi s jedinou výjimkou, která nám vždycky má zůstat cizí. S výjimkou hříchu. Toho se máme vyvarovat. Tomu se máme vyhýbat. Ve všem jiném máme být svědectvím, příkladem. Máme být solí, máme být těmi, kteří proměňují svět kolem sebe. Ne těmi, kteří od něho utíkají. Náš život má být přibit k zemi, tak jako se Pán Ježíš nechal přibít ke dřevu kříže. Stal se člověkem, stal se jedním z nás. To dřevo kříže nebylo jeho vlastním, nepatřilo k jeho podstatě, bylo mu cizí, nepřátelské, dokonce ho zahubilo. Ale to byl úkol, který tady na sebe vzal. I my jsme dostali úkol svědeckého života na této zemi. A tak od něho neutíkejme do nějakého mystického vytržení nebo jiného idealistického světa. Byť jen uzavřeného světa příjemného církevního prostředí. Posledním obrazem Mesiáše, který je ve 4. verši 10. kapitoly Zachariášova proroctví, posledním obrazem je obraz lučiště, luku, válečného lučiště. On přijde, aby zvítězil. A v posledku zvítězí nad každým zotročovatelem, vždyť žádný zotročovatel se nemůže postavit proti Hospodinu. A lučiště vystřeluje šípy. Jde daleko, daleko.

Zachariáš, 10. kapitola, verše 5 až 12. Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě. Budou bojovat a Hospodin bude s nimi. Jezdci na koních budou zahanbeni. Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí, protože jsem se nad nimi smiloval. Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel. Já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím. Efraimci budou jako bohatýři, jejich srdce se bude radovat jako po víně. Až to spatří jejich synové, též se zaradují, jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozsejí je mezi národy, budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích, zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, zhromáždím je z Asýrie a uvedu je do země gileácké a libanonské. Ani jim nebude stačit místo. Projde s nimi mořem soužení. Bude však být do mořských vln, až vyschnou všechny hlubiny veletoku. Svržena bude pýcha Asýrie. Egyptu bude odňato žezlo. Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina. Budou chodit v jeho jménu, je výrok Hospodinův. Tolik tedy verše 5 až 12 v 10. kapitole. Tento oddíl Zachariášova proroctví veliké změně Božího lidu. Nevztahuje se na žádnou konkrétní historickou událost, i když určité náznaky jeho naplnění bychom mohli rozeznat v různých obdobích dějinách církve. Spíš než o časový průběh událostí či popis určitého časového období, se tu jedná o popis způsobu, kterým Hospodin chce jednat se svým lidem. Čteme o tom, že Pán Bůh chce nejprve svůj lid zhromáždit, potom jej rozptýlí a pak zase znovu zhromáždí. Jedná se o celý Boží lid, Judu i severní Izrael, který je tu nazýván domem Josefovým anebo Efraimem. Někteří vykladači Božího slova rozumějí tomuto textu tak, že do tohoto celku Božího lidu v celé historii je zahrnuta i Kristova církev, která vstoupila do zaslíbení daných Izraelovi. Všechen tento vyvolený lid bude obdařen bohatýrskou silou a zhromážděn. Kam bude zhromážděn? Do Palestiny? Nebojme se rozumět proroctvím v duchovní rovině, jak to prorok přesně říká. Zhromáždím je do bezpečí. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako kdysi. Může to být tedy chápáno jako slovo o novozákonním Božím lidu. Pán Bůh si církev nejprve zhromáždí do bezpečí, to znamená k sobě. Boží lid bude zhromážděn k Hospodinu. To jsme vesměs prožili, pokud jsme Pána Ježíše přijali jako svého spasitele. Pán Bůh si nás k sobě připojil, ale nezhromáždil nás proto, abychom u něho zůstali. Chce nás znovu rozptýlit. Už ale nebudeme rozptýleni jako zajatci, ale jako Boží vyslanci. To je úkol, který Pán Ježíš dal svým učedníkům, když odcházel ke svému otci. On je zhromážďoval, on je udržoval ve své blízkosti a tam je vychovával a vyučoval. Ale postupně je také vysílal, až nakonec jim říká, jděte ke všem národům a čiňte mi učedníky. Tedy nezůstávejte doma, nezůstávejte v církevní budově. Vaše místo není v pohodlném křesle nebo v pohodlných čalouněných lavicích. Vždyť zvěst evangelia je nutné šířit, o Pánu Ježíši je potřeba svědčit, jinak se jeho oběť stane marnou.
Vždyť jak by lidé mohli přijmout spasení, kdyby jim nikdo na tuto možnost neukázal? Jakou cenu má smírčí Kristova oběť, když o ní hříšný člověk nebude vědět? Apoštol Pavel mluví o tom, že na svém těle doplňuje utrpení Kristova svými utrpeními, podle Koloským 1.24. Co je ještě potřebné doplnit ke Kristovým utrpením? Co Pán Ježíš na kříži neudělal, že bychom to my měli doplňovat, dokonce svým utrpením? Tady máme odpověď. Pán Ježíš vykonal dílo spasení úplně, dokonale, beze zbytku. Nic nemusíme doplňovat. Ani chodit někde po kolenou, ani jiné věci. Pro spasení nemůžeme nic udělat, než je přijmout, než říct ano. Ale je nutné, aby se o tom lidé dozvěděli, mají-li říci ano. Jestliže my, kdo jsme evangelium slyšeli a přijali Pána Ježíše jako živou bytost do svého života, jako svého spasitele, zachránce a pána, jestliže my evangelium zamlčíme, tím znehodnotíme oběť Pána Ježíše Krista. A tak nebude k ničemu. I když Pán Bůh si své cesty najde, ale k naší ztrátě. Proto nás Pán Bůh posílá, proto nás v jistém slova smyslu rozptyluje mezi lidi, mezi národy, pověřuje nás úkolem vyslanců. Tak jak jsme o tom už mluvili, to není otázka jenom našich slov. To je úkol našeho celého života, toho, co vyzařuje náš život, naše jednání, naše slova. Máme žít život, kterým získáme úctu řady lidí tohoto světa, jejich důvěru, abychom jim pak i věrohodně mohli zvěstovat zprávu o Boží oběti za lidský hřích. Samozřejmě budou takoví, které to pobudí, kteří to odmítnou, ale my se máme pokoušet, máme usilovat, máme zápasit. Přinášet lidem zprávu o možnosti záchrany a přijetí nového života v Pánu Ježíši Kristu.

Ani to druhé rozptýlení, jak tu o něm mluvíme, nebude bez konce. Přijde čas, kdy si Pán Bůh svůj lid definitivně zhromáždí k sobě. Tehdy přijdou všichni a ani jim nebude stačit místo, tedy alespoň obrazně řečeno. Při cestě tohoto návratu, který bude návratem vítězným, jim Pán Bůh odstraní z cesty překážky. Nic nás nezastaví k cestě do náruče našeho Pána Ježíše Krista, našeho Boha Otce. Ani moře, které je symbolem všech démonských sil ve Starém zákoně. Toto konečné zhromáždění Božího lidu už nebude nikdy narušeno novým rozptýlením. Boží lid zůstane navěky v Božím městě se svým Pánem. Když jsme začínali číst 9. kapitolu Zachariášova proroctví, řekli jsme si, že náš doktor McGee považuje kapitoly 9 až 11 za oddíl hovořící v první řadě o prvním příchodu Pána Ježíše Krista, tedy o tom, jak se narodil a co tady dělal, když tady byl. Tentýž Pán přichází k témuž cíli. V obojím příchodu jde o spásu světa. Jde o zjevení Boží slávy. První i druhý příchod Pána Ježíše jsou dvě strany téže mince. A na věčné hodnotě této mince záleží především.

Pavel Vopalecký dokončil dnešní setkání s knihou proroka Zachariáše. To další setkání nás čeká v dnešním večeru ve 20 hodin a 15 minut. Pořad Světem Bible vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho a tento pořad najdete na stránkách ttb.bible. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které v jednu hodinu přinese relaci Kudy kam s otázkou, jak získat věčný život. A ve čtvrt na tři čteme na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: úterý 26. května uplynula první hodina. Nočním vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Čas do druhé hodiny bude patřit repríze pořadu Kudy kam. Slovo dostává Marek Prostner a já vám přeji příjemný poslech.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Dobrý večer. Představte si, dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl, a druhý přiběhl jen tak přes den a z textu, jak čteme v Bibli, je vidět, že opravdu chtěl vědět, co pro to má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky pro něj byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat těmito příběhy? Vážení a milí posluchači, vítám vás u poslechu Rádia 7. Vítejte u poslechu pořadu Kudy kam. Jmenuji se Marek Prostner, věřím v Boha Všemohoucího a opět budu vaším dnešním průvodcem tímto pořadem. Jak jsem četl v úvodu, klíčovými slovy, nebo ta klíčová slova jsou, jak dosáhnout života věčného. Možná asi každý někdy řešil dočasnost toho života, který máme. Otázky, proč jsme tady a kam jdeme, jsou jaksi úzce spjaty s životem, protože pozemský život, jak každý ví, má svoji expiraci. Nikdo to nemá nikde, oproti například lékům či konzervám uvedeno, ale každého se to nějak týká, skutečně každého. Možná si je někdo vědom, že se k nějaké změně u něj nachyluje, a možná si nikdo není vědom a přesto se nachyluje. A to je právě čas na to mluvit o tom životu věčném. Nechci dneska nic zlehčovat, ale zkusit mluvit možná trošku odlehčeně o tom, co vlastně ti dva hledali, nebo jakým způsobem vůbec hledat. Co pro to můžeme udělat? No ale chci o tom také mluvit trošku odlehčeně, protože jak budeme číst v některých verších dneska, tak Bůh má pro člověka řešení, ať je situace jakákoliv. Tak kéž tady ta věta nás provází tím nasloucháním toho, co dneska budeme říkat, co budeme vysílat. Pojďme tedy začít tím, zda Bible vůbec něco o věčném životě říká. Když se řekne věčný život, tak musím říct, že jsem se setkal někdy i s tím, že lidé se vyděsili, že mít věčný život, jako žít pořád, no a vzhledem k tomu jejich současnému životu, to někdy chápu, že ten život prostě není jednoduchý. No, ale jak jsme zjistili nedávno v nějakém průzkumu, tak se máme dobře. Jsme asi 20. nejbohatší stát na světě. Prostě se nám dobře daří a když se prostě dobře daří, tak lidé nehledají, nepotřebují něco vědět o věčnosti, protože žijí dnes, teď. Teď se chce mít dobře. V čase, kdy je zlé, kdy je ouvej, a to zrovna třeba v Izraeli, v té době, když bylo psané evangelium, z kterých budeme číst dneska, tak tam jim bylo zlé, tam jim bylo ouvej. Oni vyhlíželi ten věčný život. Chtěli vědět, kdy skončí to jejich trápení, kdy skončí ta jejich těžkost. No ale na to nepotřebujeme se mít dobře nebo špatně. Každý člověk prožívá něco sám. Možná má deprese, možná má nějaké těžkosti, možná si nerozumí s někým, možná zrovna dneska někdo byl odmítnut někým blízkým nebo napaden někým zlým. A tak jsou to okamžiky, kdy se zastavujeme a přemýšlíme o tom, jak dlouho to ještě bude trvat, jak dlouho ještě budu muset snášet tady ten čas. Rovna dneska jsem mluvil s jednou velmi milou paní, která to v práci nemá jednoduché a bylo vidět, jak je to prostě na ní, jak to na ní leží a jak už se těší, že z té práce odejde a musím říct, že vzácně je to žena, která chodí pomáhat vozit stařečky na vozíčkách ven, na vycházky a vede si na to i dovolenou a já jsem byl přemožen tou její takovou ochotou posloužit, pomoct a přitom vlastně pracuje v úřadu celý život. Její srdce prostě chce pomáhat a tak vyhlížela, kdy už bude konec toho zaměstnání, kde má to trápení. No nic, věčný život je pro mnohé lidi vysvobození a vyhlížejí ho a kež pro nás, pro všechny. Je to takovou inspirací, že vlastně tady na tom světě ten život nekončí. A my budeme mluvit o životě věčném, který je spojen s tím, že člověk ho stráví u Boha. A to právě ti dva pánové, o kterých dneska budeme mluvit, tak oni vyhlíželi ten život věčný s Bohem. Tam, kde prostě není hřích, kde není nemoc, kde není zlo. Prostě tam u Boha, kde k čemu byl člověk stvořen, aby byl s Bohem. A tam v tom pokoji a v tom takovým to vnitřním stišení a tichosti být s Bohem a žít ten život takový, jaký skutečně všichni toužíme žít. Co říká ještě Boží slovo o životě věčném? Tak Pán Ježíš říkal za svého pozemského života, mluvil o životě věčném a čteme v Janovi v 5. kapitole, kdy Pán Ježíš říká, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To je nádherné místo, které nás vlastně uvádí do toho, jakým způsobem člověk do toho věčného života může vejít. A dokonce nám říká, že člověk ten věčný život už může mít zde na zemi. Což je překvapivé. Pro mě to bylo překvapivé. Tady to začíná tím, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal. Kdo slyší to, co Pán Ježíš říká, to jsou třeba evangelia. Jo? To je to, co vlastně dneska, to, co budeme, co já tady budu dneska číst a říkat, tak z toho, z těch evangelií, to je to slovo, který Pán Ježíš říká. A věří tomu, kdo mě poslal. To, že člověk slyší, ještě bych se u toho slyšení zastavil, to slyšení není takové jenom přijímání a jednoduché vstřebávání informací. Slyšet slovo, který říká Pán Ježíš, je, že člověk přiloží to svoje srdce k tomu, co slyší. Že vnitřně chce vědět, co to je. Že je tomu nakloněn. Že s tím slovem, který do něj přichází, vlastně chce nějakým způsobem spolupracovat vnitřně. Chce ho přijmout. Je to jako, když vezmete nějakou potravinu, dáte si ji do úst a taky máte, samozřejmě my máme proto, aby jsme se nasytili, aby jsme to polkli, aby se to stalo součástí nás a udělalo to něco dobrého v našem životě, posílilo nás to. A stejně tak to Boží slovo. Slovo, které Pán Ježíš říká. A pak je tady ta druhá věc. Věří tomu, kdo mne poslal. Věřit tomu neznamená věřit na toho. Jo? To je rozdíl. Věřit na toho znamená, že nějakým způsobem intelektuálně přiznávám existenci něčeho vyššího, nějaký vyšší bytosti, inteligentní bytosti, bych řekl, když se mluví o Bohu. Ovšem věřit tomu je něco trochu víc. Je to věřit tomu znamená, že se spoléhám. Že člověk se spolehne celé, skutečně celé spolehne, odevzdá se a vydá se tomu, komu věří. My to z nějaké části zakoušíme jako lidé mezi sebou, kdy se lidé zamilují vlastně a jsou spolu a v zásadě si bezmezně věří, slepě si věří, jo. Akorát, že prostě jak jsme lidé, a řeknu hříšní lidé, tak je to trošku nebezpečný spoléhat na člověka a věřit mu celé. Protože člověk hřeší a padá a může se stát, že budeme zklamáni. No nicméně je to určitý obraz toho spolehnutí se na Hospodina, spolehnutí se na toho, o kom Pán Ježíš říká, ten, kdo mě poslal, a to je Bůh Otec. No a pak tady dochází vlastně k tomu závěru toho verše, říká, má život věčný, nejde na soud, přešel ze smrti do života. No, všimli jste si toho časování, všimli jste si, že tady napsáno, má život věčný, ne že bude mít život věčný, nejde na soud a už přešel, to je zase minulý čas, ze smrti do života. To znamená, že už teď na zemi člověk může zakusit ten věčný život. A pořád jsme u toho, že ti dva, o kterých dnes budeme mluvit, tak oni vyhlíželi právě tady ten věčný život a nevěděli, jak ho získat. Co pro to mají udělat? Jak k tomu vyjít vstříc? Na jiném místě apoštol Jan opět, a sice ve svém, máme ty listy označený a první list Janův a druhý a třetí, a v tom prvním listě Janově je napsáno, kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. To je docela důležitý, já teď to přeruším to čtení, že vlastně tady Boží slovo říká o nějakém svědectví, mluví o něčem a pak hned toho tam napíše. To je moc dobře, že tam je odpověď, že je jakási výzva a pak je odpověď. A to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Zase si všimněme toho načasování. Kdo má syna, má život, kdo nemá, nemá. Je to napsaný opět, kdo věří, má to svědectví, zase je to opřený o víru, tak jako v tom prvním případě, kdy Pán Ježíš říká, kdo věří tomu, kdo mě poslal, Otce. A tady, kdo věří v Syna Božího, čili v Pána Ježíše, má život věčný. Není to něco, co by mělo přijít až někdy jednou možná. No a 13. verš, který následuje hned zatím, ten moc důležitý verš, já vám hned řeknu proč. A je tady napsáno. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Nebo věčný život. To je zásadní otázka. Pro mě osobně byla tady ta otázka klíčová. Otázka věčného života. Já jsem se považoval za věřícího, ale v zásadě jsem byl jakýsi souhlasící, jestli chcete. Intelektuálně jsem se prostě rozhodl, že věřím, že souhlasím s tím, že Bůh někde je, a vesele jsem o tom rozprávěl v restauracích a jídelnách různých cenových skupin a považoval jsem se za věřícího člověka. A až jednoho dne jsem byl s křesťany, kteří byli znovu zrozeni, nebo kteří znali Boha, nebo měli ten život věčný, a jeden z nich se mi zeptal, a máš život věčný? A já jsem do dneška vděčný za tu otázku, za tu otázku, jestli mám život věčný, že se mě vůbec zeptal, protože jsem řekl, nevím. Nevěděl jsem, jestli ho mám. Prostě jsem to nedokázal říct. Nevěděl jsem, jestli ne, nebo ano, tak jsem řekl, že nevím. A on mi odpověděl, když nevíš, tak nemáš. No a to pro mě byla taková poslední věc, která mě přivedla ne obrazně, ale skutečně na kolena do pokání, abych se smířil s Bohem a uvěřil v Pána Ježíše celým svým srdcem. Prostě ta otázka toho věčného života a toho, jestli člověk ví, že ho má nebo nemá, je klíčová. Můžeme se považovat za lidi věřící ve smyslu právě toho intelektuálního rozměru, toho, že mi to dává smysl, že mohu i nějaké věci zakoušet ve smyslu nějakého společenství s lidmi a tak dále, tak dále. Můžu chodit do církve, ale z Božího slova čteme, že člověk potřebuje zakoušet ten život věčný již teď. No já dnes tady mluvím o věčném životě, ale vím, že jsou lidé, kteří mi někdy řekli, že žádný věčný život prostě nechtějí, protože už teď mají spousta trápení a vůbec je to nezajímá. Jak jsem už říkal, někdo žije ze dne na den a zastaví se, až když se setká s něčím, co je větší než on. Nemoc, smrt v rodině, nebo nějaká zrada, nebo něco. No ale jsou lidé, ne vždycky musí být lidé takový tací, že čekají až na nějakou ránu, aby to probralo, ale prostě jsou lidé hledající a dotazující se. A mezi ně možná patříte i vy, pokud ještě posloucháte Rádio 7 a došli jste s námi až sem. Teď si pustíme písničku a pustíme si i kontakty. Vysíláme v premiéře ve středu a máme trošku změnu, protože technicky se tady upravují studia, je tady vlastně, jsou tady spousta různých věcí, které se mění, tak dneska se nám nedovoláte a na Facebook samozřejmě můžete psát, to se dá přečíst a můžete psát i do mailu, do e-mailu. A ty kontakty vám teďko pustíme a pak si pustíme píseň.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. Jmenuji se Marek Prostner a provázím vás tímto pořadem. Dnes mluvíme o věčném životě. Mluvíme o tom, že Bůh nám dal věčný život a že člověk již teď může zakoušet věčný život takovým zvláštním způsobem. A to si ještě řekneme, k tomu se ještě vrátíme. A já jsem slíbil, že budu mluvit o takových dvou chlapících, kteří přišli za Ježíšem. Každý byl jiný, jeden byl velmi vzdělaný, o druhém to nevíme, ale ten byl zase velmi, velmi bohatý. A možná se najdete v tom jednom nebo v tom druhém, ale jsou to takové dva příběhy nezávisle na sobě, ale co je spojuje, je právě ta touha po tom věčném životě. A tak já přečtu z Evangelia Jana, ze 3. kapitoly, o jakémsi Nikodémovi. Nikodém se jmenoval. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Tady to čtení přeruším a pak budu pokračovat dál, ale k tomu bych chtěl něco říct, pár slov. Byl to učenec, prosím vás. Výraz farizej má takovou jako negativní konotaci, jo, že to jsou, často se to používá vlastně na místo slova třeba pokrytec, jo. Ale to byli velmi vzdělaní lidé na svoji dobu, byli velmi vzdělaní v písmu a nejen v písmu, byli to vlastně lidé, kteří nějakým způsobem duchovně vedli Izrael, jo. Znali písmo, věděli, měli různé tradice a věděli, jak to funguje. Byli to lidé, kteří vyučovali celé ty národy a byly různé školy, které oni vedli. Farizej neznamená automaticky pokrytec, jo, někdo prostě špatný. Oni byli vzdělaní lidé, kteří ne vždy měli dobré srdce asi. Oni sami nedokázali dosáhnout na splnění požadavků jednak těch, které oni dávali, nevkládali na lidi, a jednak požadavků zákona, a tak vymýšleli různé kličky a mnohdy skutečně těmi pokrytci byli, a z tohoto dneska tak máme. No nicméně Nikodém. Nikodém byl zvláštní tím, že on se tedy bál, proto přichází v noci, nejspíš se bál, jo? Není tam nikde napsaný, ale nejspíš se bál, tak přichází v noci a nejspíš se bál, že by se mu kolegové v práci vysmáli, jo? Že vlastně co on jako, že to chodí, za jakým, že to Ježíšem, když to je špatně všechno. No ale přeci přišel. V noci, ale přišel. No a když přichází za Ježíšem, tak začíná tím vyznáním: to, co říkáš, musí být pravda, protože je s tebou Bůh, protože děláš, co děláš. A to je docela důležitý, že on vlastně měl otevřený oči, jo, že nebyl zavřen do toho svého předporozumění tomu, jaký Bůh je, může být, má být, nebo že není a proč není. Ale on se díval a naslouchal tomu, co říká Ježíš, proto říká: to, co učíš, jo, to tam začíná tím, že jsi jako od Boha jako učitel. To znamená, že to, co říkáš, je v pořádku, protože vidím, že děláš ty divy a zázraky nadpřirozeně. Bůh potvrzuje to, co děláš. A to je takový dobrý start pro to, aby se člověk vůbec od Boha něco dozvěděl. Že má otevřenou mysl, otevřené srdce, že není sevřen tou svojí malostí a svojí nedokonalostí a tím, jak se prostě nedaří. Není zahleděn do sebe, ale dívá se ven. A to bych se z toho Nikodéma chtěl naučit. To, že se bál, je jedna věc. Jo. Prostě to prostředí tomu nenasvědčovalo. Já jsem se obrátil, když ještě byl komunismus a respektive socialismus a taky si mě pozvali na kobereček ještě s jednou kolegyní a nebylo to nějak příjemné, to vyhrožování jejich a prostě nemyslím si, že to bylo nic jako nic pěkného. To, že se člověk prostě bál, že nevěděl, to já to docela chápu. Ale přišel, jo, přišel a hledá. I v noci hledá. No a co se dozvídá? Pán Ježíš mu říká, musíš se znova narodit, abys viděl Boží království. Jinými slovy, aby si viděl tu Boží moc, aby si viděl to, co Bůh dělá. To Boží království, to je taková komplexní záležitost vlastně věcí, kdy člověk vidí to Boží nadpřirozený, ten Boží nadpřirozený zásah do světa tady na zemi. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské, znamená připravte to svoje srdce, svoje mysli na to, že přichází vláda Boží. Jo, to říká Pán Ježíš na jednom místě, takovouhle frázi, nebo takovouhle věc. A tady tomu Nikodémovi říká, musíš se znova narodit z vody a pak později ještě z vody a z ducha. No nicméně ten vzdělanec to chápal nikoli v obrazně, ale skutečně a říká, no jak mám vejít, když jsem starý, jako do lůna své matky a vlastně si to představoval fyzicky. Jo. Ale tady to není fyzická věc. Narodit se z vody znamená to tělo. Jo. To je ta tělesná věc, to je prostě to tělo, když dneska už víme, jaký obsah vody v tom těle našem je. A to je to prostě z vody a pak z ducha. A z ducha, to je s velkým D, z ducha svatého. A to je něco, co se člověku stane, když uvěří v Ježíše Krista, že je ten pán a spasitel, že je ten, kdo vlastně je tím, kdo zachraňuje, kdo vyvádí člověka z moci hříchu, temnoty, ze smrti do toho života. A Pán Ježíš proto tomu Nikodémovi, aby mu to vysvětlil, tak použil příběh ze Starého zákona, který je tady popsán ve dvou větách a já vám ho vysvětlím. Ty dvě věty jsou, nebo pardon, jedna věta dokonce ve dvou verších. A tady je napsáno, a jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Mojžíš vyvýšil hada v pustině. Prosím vás, to se váže k takovému příběhu starozákonnímu, kdy Izrael putoval z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a na jednom místě začali reptat, prostě byli nespokojení a stalo se, že tam ze země začali najednou vylézat hadi a kousat ty Izraelce a oni umírali. No a došlo jim, že prostě reptat neměli a že to reptání prostě zapříčinilo tady tu potíž a tak prosili Mojžíše, aby se za ně přimluvil u Hospodina a Hospodin říká takovou zvláštní věc tomu Mojžíšovi, říká vyrob odlej nebo jak bych to řekl bronzového hada, vlastně v tom tvaru toho hada a připevní ho na takovou vysokou tyč uprostřed toho izraelského tábora, protože to byl tábor, že oni byli venku. A každý, kdo se na to podívá, tak i když ho ten had kousne, tak ten člověk, když se podívá na toho hada, tak bude zachráněný, prostě neumře. A teď tomu, jak to šrotuje někomu v hlavě, si říká, no to je ale pitomost, že to přeci nemůže fungovat takhle. No, my v Bibli čteme, že to fungovalo. Že vlastně, že byli prostě lidi o tom na to přišli, že kdo se podíval na toho hada, tak ten jed v tom životě toho člověka nepůsobil. No a ten jed, to je vlastně, to je ten hřích, jo. To je takový obraz toho hříchu a smrti v našem životě. No a když to pán Ježíš říká, že musí být vyvýšen syn člověka, to znamená, že Ježíš byl vyvýšen na kříži, na tom dřevě taky byl takhle pověšen na kopci, na té Golgatě. A každý, kdo v něho věří, to znamená, kdo na něj pohledne, nebo kdo k němu vzhlíží, ten, kdo na něj spoléhá, tak má život věčný. Má, aby měl život věčný. Kdo v něho věří, aby měl život věčný. A pak přichází ten známý 16. verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ne někdy. Už teď. O Nikodémovi se potom ještě dozvídáme, že se Ježíš v jednom okamžiku zastal při nějakém jednání té velerady, kde on byl vlastně poměrně důležitá persona, a pak ho ještě se s ním setkáváme po smrti pána Ježíše u hrobu, kdy přinesl nějaké oleje nebo nějaké něco pro to, aby tak po smrti Ježíši, než byl uložen do hrobu, aby mu posloužili, nebo zabalili do nějakých látek. A více o Nikodémovi nedozvídáme. Nicméně z toho jeho jednání pravděpodobně vzešlo to, že uvěřil. Protože už to nebylo v noci, už to bylo přes den, přiznal se před tou velradou, potom vlastně veřejně toho se postaral o tělo pána Ježíše. Asi uvěřil, těžko říct. Ale v každém případě na tom jeho příběhu se my můžeme něco naučit. Nejdřív se to dozvěděl a pak věděl, že potřebuje uvěřit, aby nezahynul a měl život věčný. Tak to je první muž, s kterým dneska jsme se setkali. Byl to Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, dotazoval se, aby se dozvěděl, jak může být, jak může získat, jak může vejít, jak může mít život věčný. A ta odpověď byla věřit v Ježíše Krista. Teď si pustíme další písničku a ještě vám připomeneme kontakty.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

potřebujeme tvoji moc, Pane. Vylej se na naší zemi duch svatý.

Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. A dnes o věčném životě. Jak jsem avizoval, dva muži, jeden byl Nikodém, o tom jsme si už popovídali. A teď přichází jiný mladý muž, pravděpodobně mladý, jak čteme v některém z evangelií, který byl úplně jiný. To nebylo v noci, to nebylo po tajmu, nebyl to pravděpodobně žádný vzdělanec. No ale co se o něm dozvídáme? Přečtu z evangelia Marka z 10. kapitoly. A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, cti otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi a prodej všechno, co máš, a dej chudým. A budeš mít poklad v nebi, a pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech zděsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: A kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. To je konec té citace z Božího slova. Ta závěrečná věta, neboť u Boha je možné všechno, kdybyste dneska z toho dnešního pořadu si neodnesli vůbec nic, ale tady tu větu, neboť u Boha je možné všechno, tak by to bylo moc fajn. Ale pojďme postupně, pojďme si říct, co to bylo za člověka. Stejně jako ten Nikodém přichází s otevřeným srdcem a vlastně myslí, pozoruje, dívá se a chce vědět, tak tady je nějaký muž, člověk je napsáno, jak už jsem říkal, někde to byl mladý muž, tak je napsáno, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, ptal se ho, co mám učinit. Čili když někdo přiběhne někam, tak to chce moc vědět. Prostě chce u toho být, záleží mu na tom. Když někdo někam běží, ne že si tak jako lážo plážo dojde, ale běží, on tam přiběhl a poklekl. A to je druhá věc, že on nejenom, že chtěl vědět, ale měl tu pokoru. Prostě se pokořil před Ježíšem, vyjádřil to, tu poddanost, vyjádřil to, já chci vědět, záleží mi na tom, nezáleží mi na mě, ale záleží mi na tom, abych věděl. A ptal se ho. A to je něco podobného jako u toho Nikodéma, který sice jde v noci, ale ptá se. Proto, aby jsme se dozvěděli něco od Boha, tak potřebujeme k němu přijít, potřebujeme mít to pokorné srdce a potřebujeme, to srdce musíme pokořit my, to za nás nikdo neudělá, a potřebujeme se dotazovat. A on říkal, co mám učinit, abych získal věčný život. A to je taková, řeknu, věčná otázka, co mám dělat? Co mám proto udělat já? A to, co mám udělat, to můžeme si to vyložit tak vlastně na dvě roviny, nebo na takový, jako může to znamenat dvě věci. Jedna je, že co mám učinit, jak si mám zasloužit, co všechno mám udělat, jako jakou zásluhu mám vytvořit, abych to měl jako u Hospodina dobrý a měl nakonec třeba naději na nějaký věčný život s ním, a nebo jakým způsobem tomu mám víc vstříc. Jo. Je něco, co mi překáží, abych získal věčný život. A někdy to tak je, že v našich životech prostě jsou věci,
který nám překážejí, aby tam Bůh mohl vejít. Ale k tomu se ještě dostaneme. A Pán Ježíš mu odpovídá. Říká mu jedna, která od sebe odtrkává to, že on ho tak jako nazývá dobrý, že říká, není nikdo, proč to říkáš? Jenom Otec Bůh, Otec je dobrý, to je tam směřují ty svoji chválu a tam Pán Ježíš to tak jako dává od sebe. A pak mu říká, no přikázání znáš, abys nezabil, nestizoložil, nekradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl ctilce svého a matku. Určitě vám to zní, zná, mnohí to znají, že jo, to je desatero, respektive tady není to desatero, ale patero, to je půlka desatera, jo. Desatero se totiž dělí na dvě části, jedna je ta horizontální a to je vztah mezi lidmi, jo, nezabil, nestřizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctil se svého matku, to je na té rovině lidský. Jo, to je ta jedna část důležitá, vztahová mezi lidmi, mezi námi. Někdy se na ta desatera díváme jako zákazy, příkazy, ale vemte si, že vlastně Bůh říká, no já nechci, aby tebe někdo zabil, aby někdo nescizoložil s tvojí ženou, aby tebe někdo neokradl. Potřebujeme se na to dívat tak, že vlastně to je něco, co nás

když Ježíš se ho zamiloval, tak to určitě není nějaký podvodník, jo? To není nějaký lump. On prostě k lumpům jako, tak jako úplně nebyl. Když byl někdo pokrytec, nebo lhář, nebo něco podobného. Ale tady si ho zamiloval, jo? Tak si říkám, tyjo, on to fakt asi takhle to asi bylo. No, a Pán Ježíš mu říká, jedno ti chybí. Jo, předtím mu tady říká nějaký výčet věcí a pak mu říká, jedno ti chybí k tomu, aby si získal věčný život. Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. To je docela drsný, že jo? To je prostě, to je něco. Když se to člověk jako vezme, kdyby tam byl na tom jeho místě, tak nevím, jak bychom se někdy zachovali, jo. Ale Pán Ježíš mu to říká, jedno ti chybí, a je vlastně k němu poměrně jednoznačný. A ten mladík, nebo ten muž, se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. No a Pán Ježíš ho nepřemlouvá, neříká mu, hele, prosím tě, pojď to zkusit, pojď s náma chodit nějaký čas, uvidíš nějaký ten zázrak a bude to dobrý. Neříká mu to, nepodbízí se. Bůh se nepodbízí. Prostě, o čem to je tady ten prodej všechno, co máš, dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Já už jsem o tom jednou mluvil nedávno v jednom sporu a přišla za mnou sestra a říká, hele, já mám naspořeno na důchod, mám to taky rozdát? Samozřejmě, že ne, jo, že to není o tom, co máme, ale jak potom jsme četli dál, pro ty, kteří spoléhají na majetek. No a možná, že teďko se zaradovali ti chudí, kteří nemají nic a říkají si, je, tak to je dobrý, tak jsem z toho venku. No není to tak. Protože ten majetek, tady to je materiální majetek, že jo, kdy on byl bohatý materiálně, ale potom někdo má za to, že je bohat jinak. Jo? Že vlastně ten majetek je něco, na co člověk spoléhá. To může být třeba vzdělání. Může to být intelekt. Může to být třeba vztah s někým, jak má hezké manželství, jak má, a teď bychom se dostali k tomu nádherný dům, ale já chci mluvit o těch věcech vnitřních, který může vlastně prožívat každý člověk, kdy je na to, jednak na to, co má, že toho dosáhl nebo tam má, tak je na to hrdý a vlastně na to spoléhá. A když na něco takového spoléháme, tak se nám to stává Bohem, protože člověk buď spoléhá na Hospodina nebo na sebe. Já jsem nedávno měl takový ten pořad o tom požehnané muži a zlořečené muži a vlastně ten požehnaný muž zakouší to dobro, protože jeho srdce spoléhá na Hospodina. Jeho srdce. A vždycky je to o tom srdci a je to spojený s tou láskou, protože jednou se jeden učitel zákona ptá Pána Ježíše, jak ty přikázání teda jsou nejdůležitější. A on mu říká, no tak budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a bližního svého jako sám sebe. To stačí, prosím vás, jenom jako sám sebe. Jo? Ale to milovat, to znamená věřit, spolehnout se, doufat v něj. To jsou ty klíčové věci, které jsou mezi člověkem a Bohem. Že člověk věří v Boha, ne jenom na Boha. No a jak už jsem říkal, Pán Ježíš ho nechává odejít toho muže a jednou bych se chtěl zeptat, co se s ním stalo. Jak to dopadlo s ním v tom jeho životě. My jako křesťané máme někdy takovou tendenci se podbízet a nějak jako lidem vysvětlovat, jak je to fajn. No, je to fajn s Bohem, ale má to svoji cenu. Bůh chce být na prvním místě. A ačkoliv tady ten mladý muž na té rovině horizontální,

v těch vztazích s lidmi byl asi moc fajn, jo. Byl prostě dobře se choval, nedělal prostě ty zlý věci, měl v úctě rodiče, no ale pán Ježíš mu říká, jedna věc ti chybí, jo. Potřebuješ mít Boha na prvním místě. A to prostě mu nešlo. No a tak můžeme se z toho my nějakým způsobem poučit, můžeme se z toho nějak jako nabrat dobrého. Myslím si, že Bůh to říká i nám, že to říká dnes třeba i někomu u rádia, někomu, kdo dejme tomu ví, že ta expirace mu vyprší brzy, nebo že vůbec vyprší a touží potom nějak vědět, co bude, až bude odcházet tady z té země. A Boží slovo říká, smiřte se s Bohem. Začátek je v tom, že člověk potřebuje vědět, že je hříšný, že potřebuje. Že se potřebuje podívat na Ježíše, protože v něm koluje ten hřích, ten jed těch hadů. A bez toho pohlédnutí na toho Ježíše, jak jsem zmiňoval, pohlédnutí na toho v úhozovkách přeneseně toho hada, tak jako ty Izraelci, to je to uvěření v něj, spolehnutí se na něj. Čili nějak nestačí se jenom pěkně chovat, ale potřebujeme si ten vztah s Bohem, mít ten vztah s Bohem a dát ho ve svém životě na to první místo, na ten trůn, abychom mohli mít život věčný. A už teď. To nový narození, o kterým se dozvěděl Nikodem, to je ten první muž, tak to nový narození se děje takovou jednoduchou modlitbou. Co je důležité, aby člověk v srdci věřil. Boží slovo zase říká, že srdcem věříme a ústy vyznáváme. Každý člověk, který mluví a slyší, tak ví, jakou moc má slovo, že dokáže slovo povzbudit a zranit. A to je u nás, jako v lidech, mezi lidmi, ale pak je i slovo, kdy člověk oslovuje neviditelného Boha a tomu se říká modlitba a v té modlitbě říká, sdílí to svoje srdce, to, co tam je vevnitř. No a já jsem si říkal, že dneska na závěr vlastně bychom se mohli modlit takovou modlitbu, každý, kdo chce, kdo třeba v životě ještě nezakusil to, co jsem tam četl, že by v sobě měl to svědectví. Jo? To znamená, že by věděl, že má život věčný, že ho přijal od Boha, že to, co Bůh dal, tak člověk přijal a má ho. Má vevnitř svědectví, to dělá Duch Svatý vevnitř v nás, v křesťanech, že víme, že máme život věčný. A tak já bych teďko vlastně vás vedl v takové modlitbě každého, kdo by chtěl. A můžete to opakovat po mně, ale nejde o to opakování, jde o to, jestli skutečně u toho máte srdce a jestli chcete mít život věčný. Tak já budu vždycky to říkat v takových fázích, abyste to mohli zopakovat. Tak pojďme. Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem byl daleko, nebo byla daleko od tebe v hříchu nevěry, nevíry. Dnes jsem uslyšel, že se potřebuji znova narodit, abych měl život věčný. Odevzdávám ti svůj život se vším, na což jsem spoléhal. A prosím, abys mě přijal a vstoupil do mého srdce. Toužím zakusit, co bylo řečeno, že kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě.
A tak tě prosím, abys mě naplnil a dal mi toto svědectví o věčném životě. Amen. A děkuji. Tak to je modlitba k Ježíši, k Otci a o ten nový život. Tak kdo jste se takto modlili poprvé a máte to svědectví a zakoušíte, nebo budete ho zakoušet, tak najděte si nějakou církev, kde také mají toto svědectví v sobě, kde lidé mají věčný život. A nebo pokud chcete nějak pomoci, tak můžete napsat nám do rádia a my vám dáme třeba nějaký kontakt, kdybyste potřebovali, nebo vám nějakým způsobem můžeme pomoct. Tak mám takovou naději, že dneska jak ten Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, tak i ten mladík, který běžel, poklekl, ptal se a chtěl víc vstříc tomu věčnému životu, že vás inspirovali. A není zřejmé, co se s nimi stalo, nicméně jsme mohli slyšet, co jim Pán Ježíš říká, jaká je ta cesta k tomu věčnému životu. A tak vám přeji požehnanou dobrou noc nebo dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

Druhá hodina uplynula z úterý 26. května. Příjemný čas s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková. Za námi relace Kudy kam, repríza pořadu Kudy kam, co před námi? Špatně nastavená výhýbka znamená pro strojvedoucího smrt a pro výpravčího prokletí vypravovat podivný noční vlak. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře za čtvrt hodiny.